jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal. Já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

ani moli z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

duchu zase šlapal suchou trávu. Nějakej bacil touhle si na svý pouti.

mezi skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tom občas píše s panami a Dany, ten se

ožily vchody pasáží. Dnes nekřičí tu kameloti, tak jestli nejsi vážně proti, podej mi ruku.

vteřin, až se schoulíš.

saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se moh docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

Já zůstal sám, ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak

že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak louda. Známe

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají folková pohlazení. Dnes se ohlédneme za závěrečnými festivaly folkové sezóny a pozveme se na celou řadu koncertů. Ale na úvod mi dovolte popřát vše nejlepší Honzovi Nedvědovi, který 24. září oslaví 80. narozeniny. Mistře, díky za vaše písně a přeju za všechny milovníky nedvědovské melodiky hlavně zdraví. A budeme doufat, že vás ještě někdy potkáme na pódiu.

Folková sezóna je takřka za námi. Doznívají poslední akce a musím říci, že to byla letos na konci prázdnin opravdu jízda. Rád bych zmínil každoroční tečku v Mohelnici, kde bylo více než 3 500 diváků. Mohelnický Folkfest navazuje na tradiční mohelnický dostavník. Pod pořádající skupinou Madeleine mu to opravdu svědčí. Báječná atmosféra, naslouchající diváci a skvělá organizační banda. Je hodně znát, když muzikanti pořádají festival. Tak nějak sami nejlépe vědí, co je potřeba, a všechno pak běží jak na drátku. Moc Madeleinům držíme palce, protože areál v Autokempu v Mohelnici, který festivalu každoročně poskytuje zázemí, má trošku nejistou budoucnost. Nabízí se srovnání s jiným velkým festivalem, Trenčským Širákem, který každoročně pořádá Sampaj na kouzelné louce nedaleko Štoku Jihlavy. Také on vyslovil obavu o budoucnost zaběhlé 25-leté akce, protože už se mu prostě nechce každoročně postupovat všechny starosti a doslova hledá někoho, kdo by tu štafetu přebral. Azononce slavila 50. na konopišti a obří návštěva připomínala slavné folkové kvítky. A vůbec, vlastně takřka všechny, i ty menší festivaly, hlásí letos dobré zprávy ohledně návštěvnosti. Jakoby lidé znovu začínali více jezdit a objevovat krásy žánru folka, country a trampské hudby naživo pod širým nebem. Jde o to, že se netančí a nepaří, ale poslouchá a zpívá, často až do rána. Jestli se však dá hovořit o nějakém nečekaném zázraku, pak to nepochybně byla o minulém víkendu vzpomínka na Portu v legendárním amfiteátru Lochotin v Plzni, kde se kdysi v 80. letech pořádaly ty obří slavné Porty. Od té doby už proběhlo pár víceméně neúspěšných pokusů folkaři do Lochotina vrátit, ale tento koncert překonal očekávání a bude se o něm asi ještě chvíli mluvit. Pořadatelé očekávali tisícovku diváků a nakonec jich bylo údajně bezmála 5 000. A to je obrovský úspěch. Už brzy odpoledne stánkaři vysílali rychlé zásobovací spojky, protože docházely párky a pivo. Pro mě osobně to byl nejen zážitek si tam zahrát, ale potkat v zákulisí rozzářené tváře Nezmaru, Copáku, Žalmanu a dalších pamětníků, kteří byli šťastní, že mohli Lochotin ještě jednou prožít. Zářili všichni jak sluníčka. Ten amfík je opravdu jedinečný akustikou a když hlediště zpívá, chápu, co se tam muselo dít v 80. letech. Nebo proč křižáci zdrhali, když slyšeli husity. Krásný to bylo. A chce se mi i do éteru teď říci, je to dobrý, folk Hergot ještě pořád žije.

0: všem, kteří si ještě nejsou jistí, jak strávit poslední zářijový víkend, bych teď rád připomněl akci, která se v tomto termínu koná už od začátku 80. let. Jizerská nota vznikla jako tramský festival s věrným zeleným publikem, napěchovaným v legendárním hejnickém hotelu Perun. Dnes se jedná o velmi příjemnou a pohodovou akci s všeobecnou folk country tram dramaturgií a stále viditelnými tramskými kořeny a umístěným v areálu autokempu Hejnice. Hlavním magnetem letošního 45. ročníku bude bezesporu Neres a Lucia. Druhým hostem pak brněnský Cvikr. Další účinkující jsou vlastně zařazeni do tradiční soutěže s diváckým hlasováním. Jizerská nota se skutečně celé ty desítky let profiluje jako soutěž a vítězi odtud vždy odváží nádhernou obrovskou dřevěnou putovní osminovou notu. Těžkou jako kráva s prominutím. Letos se o přízeň diváků utká Jana P.S., držitelé porty Lautrec, kapela z nejúzčí bluegrassové špičky Sunnyside, dále Mandala, z Hurta a Heitzman a nejúspěšnější tři účastníci dětské noty. To je soutěž 6 mladých skupin do 18 let, která proběhne na stejném místě v sobotu dopoledne. Hrát se v autokempu Hejnice bude už i v pátek večer. V pořadu nazvaném Notování vystoupí kapely Klekni, Ono si to sedne, Potokap a Golly Band. Hlavní sobotní program bude zakončen slavnostním ohněm a jak je zvykem společným zpíváním. Jen kousek nad autokempem se budou tyčit skály frýdlantského cimbuří a lákat vás tak na nedělní výlet. Jizerská nota, 45. ročník, začátek v pátek 25. září v 18 hodin. Zahájení hlavního programu pak v sobotu 26. září ve 13 hodin. To vše v autokempu Hejnice.
1: Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor. A jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil.

Zpívající právník a geniální vypravěč neuvěřitelných historik, které do soudních síní přinesl život. To je Jindřich Ohradecký, písničkář a advokát pan doktor Ivo Jahelka, který, jak známo, nikdy nesklame. Vyražte na jeho koncerty, teď nejbližší jsou třeba ve středu 23. září v klubu Heligonka v Ostravě, den poté čtvrtek 24. září v Národním domě Doubrava u Karviné a třeba za týden ve středu 30. září v Praze v divadle Karla Hekra.

Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

0: sen.
1: Také severočeské sdružení Underfolk, které dost oživilo libereckou písničkářskou scénu, koncerty v Cross Cafe v Pražské ulici, odkud se rozšířilo třeba do Pardubic a Plzně, posílá pozvánku na dva koncerty. Veselá písničkářka Petr Týna a moc šikovný mladý muzikant Honza Novorka zahrají v libereckém Cross Cafe Pražská ve středu 23. září v rámci seriálu koncertu Písničkáři v kavárně. O týden později do Liberce vyrazí zajímavá pardubická formace Meziměsto. Jejich koncert se uskuteční v rekonstruovaném experimentálním studiu v Lidových sadech. Tady od nich písnička z nové desky, kterou jsme si nedávno představovali.

A ještě jedno pozvání do Libereckých lidových sadů v rámci písničkářů v kavárně nesmím zapomenout. 13. října se tam vypraví vsetínští žamboši kolem geniálního písničkáře, básníka, svérazného kytaristy Honzy Žambocha. Tento sběrač žánrových andělů je opravdu mimořádným zjevením na scéně. Vím, že pro mnoho lidí je to náročnější muzika, ale jestli o někom můžeme říci, že na současné folkové scéně dokáže psát a zpívat poezii, a to aktuální, moderní a zcela výjimečným způsobem, pak je to právě původem lesník Honza Žamboch. Zrovna on opravdu stojí za pozornost a hlubší rozbor textů. Třeba z aktuálního alba s názvem Skrýš. Troufnu si říci, že ho málo kdo dá na první poslech, jenže pokud přemýšlíte nad texty, co si vás přinutí se k němu vrátit a pak znova a znova. A garantuji vám, že pokaždé objevíte cosi nového, nebo alespoň začnete žasnout nad lehkostí, s jakou Honza uchopuje a míchá témata, sdělení a atmosféru písní. Je to opravdový mistr. Žamboši vystoupí třeba i na svatováclavských slavnostech v Broumově 28. září, ale v báječném prostředí znovu postaveného experimentálního studia v Liberci doporučuji samostatný koncert 13. října. Obejmi mě.

kluk a kočka poptávali na městě kryt. Kryty prý jsou, jen je to tajné, a ať se nebojí.

0: a musím si dnes přihřát ještě vlastní polivčičku. Se skupinou Marien jsme spustili předprodej na náš velký výroční koncert v Ideonu v Pardubicích, tedy opět nevšední rekapitulace uplynulého roku, několik vykopávek, několik funglnových písní a nějaké to překvapení, jak je zvykem. Uskuteční se 21. listopadu ve výstavní hale Ideon Pardubice. Ještě předtím ale pojedeme s Marien třeba do Břeclavy, v kině Koruna zahrajeme 29. září, pak dvojkoncert ve Zlíně v legendární Zelenáčově šopě 3. až 4. října. 8. listopadu zahostujeme Madalenum v Zábřehu na Moravě na jejich tradičním vzpomínkovém koncertu. A pokud hledáte nějaký koncert na severu, tak mohu doporučit třeba 13. listopadu Rumburg. Do Prahy s Marien pojedeme až na podzim do divadla ABC zahajovat festival Zimohraní 29. listopadu. Už tam zbývá jen posledních pár lístků. Tak uvidíme se. Těšíme se. No a to už je pro dnešek z folkových pohlazení opravdu vše. Mějte se dobře, opatrujte se a buďte folk. Za týden v tento čas se na vlnách vašeho Českého rozhlasu bude těšit Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Naďa Konvalinková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače v podvečer v úterý.
1: Na hodinku světla naděje, že se člověk v dnešním světě zasměje.
0: Humoriáda.

0: Tak tolik radostná píseň Helenky Vondráčkové. Naďa Konvalinková s námi ve studiu. Jak trávíš podzimní chvíle, podzimní dny?
1: Tak já vlastně, mě končí prázdniny. Já mám teda ještě 4 dny, že se sestrou jedeme do penzionu v Nebi, protože jsem to dostala k narozeninám polokulatým, takže ještě si to trošku protahuju. No a ještě na chalupě všecko zařizuju, aby to tam bylo na podzim a na zimu všecko připraveno. Obdivuju stromy, že opouští mízu, aby nezmrzly v zimě. Je to prostě, ta příroda je neuvěřitelná a těším se na ty barvy, které za chvilku nastanou.
0: Nakonec Naděja je teď i pěkně vybarvená, doslova Lady in Red, dáma v červeném. Děkujeme za to prozáření tady. A kdo bude zářit z našeho archivu, to nám vyber, prosím, na úvod.
1: Jsou to sourozenci Gondíkovi dneska.
2: Tati! Tati! Co děláš?
3: Co dělám? Co je? Co dělám? Jsi přišla jenom proto, aby ses mě zeptala, co dělám? Si myslíš, že jsem pod těma novinama nahazoval barák, nebo co?
2: Ne, se tě ptám, jako jak se máš, jakou máš náladu.
3: No teď už blbou.
2: Tak nic, tak já počkám.
3: Počkej, ty chceš peníze, viď? Že tě posílá máma?
2: Ale ne, máma ne.
3: No tak doufám, že ne její máma.
2: Ani její máma, ani tvoje máma, ani moje máma, ale já.
3: Ty? Prosím tě, na co ty potřebuješ peníze? To je tuhle, ten nedávno si ze mě vytáhla skoro celou moji výplatu.
2: A to ti promiň, nebylo to tuhle, ale bylo to před půl rokem. A nebyla to celá výplata, ale bylo to 20 korun.
3: No, jsou to peníze, jsou to peníze.
2: Co, tati, co fakt ty ses nevšim, že už je mi 16? Mám občanku, už jsem měla 5 chlapů a ještě jsem nebyla na potratu.
3: Cože? Tak je to tady, tak je to tady, já to věděl. Čest naší rodiny je v hajzlu, co je to za hajzla? Víte, to přece nedávno, to je snad včera, jak jsem se vrátila takhle z pískoviště a říkala si, že tam jsou holubáci, no, holubáci. Ty myslela, že jsou to holuby, obála se si jich, no, teď to bylo včera, holčičko, no, co to říkám, ty coura, jak jsi na to přišla, kde jsi k tomu vůbec přišla?
2: Co vyvádíš?
3: Já vyvádím?
2: No.
3: Já jsem se asi spustil někde s někým v Roští.
2: Když mi máma říkala, že se s tebou nedá bavit, tak jsem mi to nevěřila. A teď vidím, že jsi zralý na cvoga.
3: Je ano, papínek se nám nehodí do krámu, tak se ho hezky zbavíme, že jo? Samozřejmě, hezky jste se na mě domluvili, parťačky. Je ta furt možná? A druhá těhotná?
2: Ty promiň, ale máma už dávno nechlastá. A já na žádný potrat jít nechci.
3: Nechceš? A to si to chceš nechat v 16?
2: Ale nic si nechci nechat, nic nečekám. Nejsem těhotná, jak bych mohla být, kdyby se chovala jako některé moje kamarádky. Protože mám mozek, tak nejsem. Já se ti tady snažím jenom vysvětlit, že jsem mladá, prostě vychovaná a že bych za to občas mohla něco dostat, no.
3: Tak, přece jenom chceš peníze.
2: No,
3: to je hrozný. Já si připadám jak v oběť nějakých vyděračů. Vy jste horší než čečenská mafie, prosím tě. No tak jo, kolik chceš, to řekni. A co chceš poslat? Ti to pošlu šekem, faxem, cashem nebo mailem.
2: Chceš víc mailem, vy.
3: A ti to pošlu, jak chceš, prosím tě. Já si totiž ty peníze tisknu. Já si je doma přihazuju vidlema. No, řekni kolik. Řekni.
2: No, pade.
3: Co pade?
2: 50.
3: Jo. Jestli chceš 50 korun, 50 korun, tak to je...
2: Ne, 50 tisíc.
3: Je 50 tisíc, 50 tisíc, 50 tisíc, jistě, to není problém, já ty peníze mám tady pod dechou, já si je krásně vysypu tady s pyžama, já ti jak zednu polštáce, vybudí na 50 tisíc. Ne.
2: Hele, šlo to hladce. Ty jsi říkala, že ho budeme muset otrávit a stačilo si jít o prachy. Teď už prdí do hlíny, papíně.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik poněkud drsná go-go show.
1: To byl drsný humor, ano, černý přímo.
0: Slyšeli jsme Gondíky, spolupráce s někým z nich byla, Naďo?
1: Já jsem s Daliborem byla v angažmá, byli jsme v městských divadlech pražských, takže několikrát jsme se potkali na jevišti. Nejvíc si vzpomínám na, jak je důležité mít Filipa. Tam jsme se hodně nasmáli, protože jsme měli všichni hodně přebreptu a myslím si ale, že diváci se bavili taky, to je na tom nejlepší.
0: Tak doufám, že se budou

Vy, naši posluchači, mohou si vybrat, zdali zůstaneme s Kondíky, anebo nastoupí Lubomír Lipský s Jiřím Lírem a budou budovat WC. Tady dneska máme tedy témátka lahodná. Humor mezera A nebo humor mezera B, vybírejte SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Naďa Konvalinková a Pavel Kučera, dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď můžete přidat své hlasy, a to pro Kondíkovi, anebo Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem. Co vy na to? Dobrý den.
4: Dobrý den, Pavle, já vás zdravím a zdravím naše sluníčko.
5: Dobrý den.
4: Tady je Marcela z Ústí nad Labem a já bych prosila pana Lipského.
3: Ano, sluníčko i měsíček vám děkuji a mějte se hezky. Naschledanou.
5: Děkujem.
3: Dobrý den.
6: Krásné odpoledne, Naděnku Konzvalinkovou zdravím.
5: Taky vás zdravím. Dobrý den. Hello.
6: Ahoj, Naděnko, furt stále usměvává v dobré náladě. Ať vám to vydrží do konce života, Naděnko.
5: Děkuju.
6: Mama, taky zdravím Kučeru.
3: Zdravím.
6: A dám pokračování.
3: Ano,
6: ahoj,
3: máme zapsáno.
5: Děkujeme.
3: Díky. Dobré odpoledne.
7: Tady Luboš ze Dvora Králové nad Labem, alias Pejskař. Zdravím Konvalinku a Kučeráčka do rádiečka rozhlasovýho.
3: A kterou scénečku jste si vybral? Ačičko nebo Bčičko?
7: Tajterlíky, gondíky.
3: Dobře, mám zapsáno. Mějte se. Tajterlíky,
7: gondíky.
3: Ano, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás a srdečně zdravím paní Naďu.
5: Dobrý den,
8: kterou mám strašně ráda a vážím si vás.
5: Děkuju.
8: Takže jsem ráda, že vás slyším a vybírám, Pavle, prosím vás, Bčko.
3: Máme zapsáno. Děkujeme.
5: Máme napsáno, děkujeme.
3: Tak, další prosím je kdo? Haló, dobrý den.
9: Dobrý den. Tady Milan ze Soběsuk, taky vás zdravím. Chtěl bych hlasovat pro Gondíkovi. A jestli bych mohl poprosit, mohla by paní Konvalinková zapomínat, jak připravovali pana Dejdara na vysokou školu?
5: Jo, tak
3: děkujeme.
5: Ano, my jsme ho připravovali ke zkouškám na DAMU, připravoval ho Oldřich, já jsem k tomu vařila a potom porota byl můj tatínek, Lábus, já a Oldřich, když už to měl připravený, tak jsme ho potom hodnotili. No, myslím si, že uspěl, že byl dobrý a taky ty zkoušky udělal. Jeho tatínek nám za to slíbil koberec, ale nic jsme nedostali.
3: Létající koberec? Ne, obyčejný takový, ale hezký. Ale neměli ho. Tak další prosím.
10: Dobrý den. Dobré odpoledne.
3: Ano, slyšíme.
10: Tak zazvník vás, Pavle, zdraví paní Naděnku.
5: Taky zdravím.
10: Já bych chtěl ty dva lotříky z Bčka.
3: Z Bčka?
10: Z Bčka, no jo. Ty dva lotry.
3: Ano, oni jsou i na Ačku dva lotříci, takže teď jsem zapochyboval trošku, ale
10: Bčko,
3: už je to tam. Váš hlas je na místě, tam, kde
5: děkujeme,
3: jste chtěl.
5: Děkujeme.
10: Děkuji vám, nazdár.
3: Naslyšenou. Tak přátelé, jdeme to sečíst. Těsně to bylo doslova o prsa. Gondíkovi vyhráli v tuto chvíli. Tak tady je máte.
11: Já jsem ti říkala, že ovečka nikdy nelže. Jiný ovečky lžou, ale já nikdy.
12: Já to vím.
11: Nikdy přece. To je ale ovečka ovi.
12: Bu bu bu bu bu. Ale moje ovečka ode mě dostane korálky, až
11: korálky.
12: Korálky. Ale já už teďko musím. Mně už to letí pa. Mně už to letí a já už letím. Pa.
11: Nebudu ty zlobit,
12: Ale jestli mi někdy zalžeš,
11: To je můj lupáč. Já.
12: Tak. Ale pravdu.
11: Teď už opravdu nevím.
12: Jo, nevíš?
11: Vím.
12: Tak se podíváme. Dobrý večer. Jsem tady správně. Kdo to je, ale... Ale pravdu?
11: No, hasič je to.
12: No, jaký hasič? Jaký hasič, co tady asi hoří?
11: No, já. Já?
12: Ano, jsi celá rozpálená, chudinko. Nechceš náhodou zabalit do mokrý prostíradla?
13: No, to jsem mi právě chtěl navrhnout, že bych to jako zabalil.
12: Podívejte se, vy tady nic nenavrhujte. A radši si dejte mokrý ručník na hlavu. Podívejte se na sebe, jak vypadáte. Vždyť vy jste blázen. Nebo víte co? Víte co, řekněte radši těm vašim kolegům, ať vás trošku pokropí stříkačkou.
13: Ne, to ne, já mám svoji stříkačku.
12: No. Tak si ji zbalte a pakujte se odsaď. Šup!
13: No, tak ale dobře.
11: Jděte, protože tady nic hasit nebudete, tady totiž plane pravý manželský žár.
13: Tak soráčno, v tom paneláku ty všechny ty dveře jsou tak jako stejný, že jo? No tak já jdu stříkat dvou patro níž, no.
12: No, to jsem zvědavej, až vám tady něco bude hořet.
14: Kdo vám to tady postříká? No já teda ne. Přes spáleniště, přes stříkací hory.
12: Promiň mi to, já jsem takovej blbec, tady se všichni zbláznili, já asi taky, no. Promiň, že jsem tě podezříval, já jsem takový žárlivý vůl.
11: No to seš, no. Co? No miláček si.
12: Prosím.
11: Co?
12: Ale ne, já strašně spěchám. Já nic necítím, tady všude strašně smrdí voňavky, cože? Ne, já vám dám ženu, jo?
11: Kdo to je?
12: Já nevím, no, mě asi někdo od těch hasičů ptá se, jestli už je čistý vzduch.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Naďa Konvalinková je dnes naším hostem a je nadšená nejenom proto, že je tady s námi v Umhoriádě, ale taky proto, že prožila krásné okamžiky u jednoho křtu. O co šlo?
2: Ano, byla jsem v obci Sloveč a křtili se tam Jiřinky. A já jsem tam už byla před 12 lety, tenkrát jsem křtila Jiřinku za květu fialovou, jmenovala se Tornádo Luta Jiřinka, byla nádherná. A tentokrát to byla Jiřinka pro mě, k mým polokulatým narozeninám a je růžová. Je přenádherná a jmenuje se Nadějenka.
1: Nadějenka k 55 nám, no, to je úžasné. No. Tak jo, tak my teď máme naději, že se pobavíme s někým dalším z našeho archivu. Kdo pak to bude?
2: A bude to Petr Martiňák.
1: Uh-huh. A Vlasta Burian zároveň.
3: Vlasta Burian a Petr Martiňák.
4: Když už dopolá, ten člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na pódium, z pódia do šatny, člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páč tam sedí Maďory, že láme jednu zadu. No jo, ale on má důvod k oslavě, milá společnosti. Páč Felix má 60. No on je to ptáček, Felix Slováček. No jo, já ho znám, rozumíš, no. A víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Jednou jsme takhle seděli na takovým tímhletím, že jo, na pískovišti a plácali jsme bábovičky a naproti nám seděla Anča Julčová, rozumíš? No a jak takhle plácáme ty bábovičky, plácáme, tak ten Felix šáhl té Anče pod sukinku a říká, ty jsi taky chlapeček. A ona říká, ne, já kakám. To je ptáček, Felix Slováček. A kdybyste viděli, jak on je na ženský. On je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako tento. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi? Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelili jak náčelník štábu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak dobře zvolila Naďa Konvalinková Petra Martináka, doslova nerozpoznatelného od originál Vlasty Buriana.
2: Výborně.
1: Jak ten kluk to dělá? Úžasně.
2: Výborně ho debuje.
1: Naďo, když se podíváme do doby Vlasty Buriana a První republiky a těchto filmů černobílých s těmi hvězdami, kdo je ti blízký nebo koho máš ráda? Je někdo takový ze starého Barandova?
2: Tak měla jsem ráda paní Ferbasovou, měla jsem Hugo Háze, toho jsem obdivovala. Tak spousta těch herců, jako paní Antonie Nedošínská a taky. Jo, jo.
1: Tak jo, díky za tu vzpomínku do historie a pojďme do žhavé současnosti. Petr Martinák jako Vlasta Burian může pokračovat, když budou Ačka, když budou Bčka, nastoupí Josef Hlinomas a jeho skvělí herečtí další kolegové. Volte SMS-kou Humor, Mezera a nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Přátelé, v tuto chvíli vás čeká buď to Vlasta Burian v podání Petra Martináka a nebo Josef Hlinomas a další. Vybíráte SMS-kou a nebo telefonující na čísle 731 800 900 právě teď živě přidávají vaše hlasy. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Naděnku Konvalinkovou. Naděnko, moc vás zdravím.
3: Já vás taky zdravím.
2: Vzpomínám na té 10. narozeniny pochoutkového roku, jak jsem se s vámi potkala na zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Bylo to prýmové. Hlasuji, Pavle, teda pro Ánko a všem přeji krásný večer či příjemné probouzení do středečního rána a pohodový celý den.
1: A jakou pochoutku chystáte? Jakou pochoutku chystáte k večeři nebo na svačinku? No, neprozradíte.
3: Myslím, že už položila.
1: Nepoložila, ale nechce prozradit. Dobré odpoledne. Haló, haló.
4: Dobré odpoledne, zdravím Nadějenku, to je nádherný slovo, Nadějenka.
3: Děkuji.
4: Já bych byl pro pana Hlinomaze.
1: Výborně, děkujeme. Mějte se hezky. Naslyšenou, zdraví i Nadějenka. Dobrý den. Haló, haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý.
5: Halo.
1: Ano, slyšíme.
3: Slyšíme.
5: Já vás zdravím.
1: My vás.
5: Dva, i Naděnku většinou smělovou. Tady Petr ze Zdolnek.
3: Tak vás taky zdravím.
5: Ode dneška v Luhačovicách.
1: Ano, užíváte si lázeňský pobyt?
5: Tak, přesně tak. Musím se vykurírovat trošku.
1: Jsme rádi, že jsme u toho.
3: Tam je krásný.
5: Děkuju. A zdravím také všechny humoriádníky. A zvlášť Růženu z Rychnovska, která mě pozdravovala před nedávnem.
1: Dobře, děkuji.
5: A já bych si vybral toho Martináka. Vy to děláte těžké.
1: No, to je proto, abyste nám pomohli s tím, ne? Aby se vám trošku jako hlava zamotala.
5: Jenom, že potom baborať, že? No. Teď jsem to nemyslel na Naďu teda takhle. No, tak jako
1: to snad doufám, že ne.
5: No. Takže toho Martináka.
1: Dobře, rozumíme vašemu stylu a vkusu. Díky. Píšeme si hlas a mějte se krásně.
5: Taky, den.
1: A další bude kdo s námi? Dobrý den. Haló?
6: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo je to? Kdo volá?
6: Tady je.
1: No.
6: Dobrý den.
1: No, dobrý
6: tady
1: den.
6: Tady je Blanka z Velkého Ořechova.
1: Ano.
3: Zdravíme.
6: A já bych chtěla pozdravit moc paní Konvalinkovou.
3: Děkuji.
6: Protože ona by chodila velice ráda k nám do Luhačovic, do kavárny, do cukrárny.
3: No tak tam jsem chodila moc ráda, tam je to nádherný, tam se moc hezky
6: sedí. Do té spodní cukrárny. Ano. A budeme se těšit, až nás zase někdy navštívíte.
3: Děkuji.
1: A co si dávala nemajte, nám, prozraďte trošku bulváru.
6: Moc a moc zdraví.
1: Co si dávala, Naděja? U vás.
6: Jo, Naděnka, samé dobrutky. Samé dobrutky, co nabízí kavárnička.
1: No, tak dobře.
3: Ano, přesně. Už se na ně zase těším, na vaše dobrutky. Naděnka
6: Konvalinková krásně vykulírovala.
1: Ano. Tak zdravíme. Děkuju. Do Luhačovic, mějte se hezky. Naschledanou.
6: Ano, naschledanou.
1: Tak a ještě někoho si vyspovídáme, budou to opět Luhačovice nebo někdo jiný? Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Ano.
7: Tady posluchačka z Moravy. Mm-hmm. A já moc vás zdravím a hlavně paní Konvalinkovou.
3: Děkuji, taky zdravím.
7: Ona je takové zlatíčko, já zrovna čtu vaši knížku, to je úžasná knížka.
3: Jo, to mám radost.
7: No, ta je úžasná a tak se Mějte se moc hezky, dávejte na své pozor, ať jste pořád taková veselá.
3: Děkuji.
1: A Ačko nebo Bčko? Ačko, Ačko, je to zapsáno. No. Tak děkujeme pěkně a mějte se pěkně. Tak, přátelé, Petr Martinák pokračuje.
8: No, on je to ptáček, Felix Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usně, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo, ten manžel pořád měl usnout, tak Felix nestratil ducha přítomnost, přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mol. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si s ní máš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lítá moucha s molem, lítá. Najednou si sedlí na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. Já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a páč on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z Davids, páč toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narození nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pač on jí má strašně rád. 3, 4.

0: школі, то не знати ліпші мишку дівчата, тендіся роз'їде не поволі. Найо!
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak přátelé, drazí, máme tady závěrečný souboj, vracíme herecké legendy. Lubomír Lipský a naproti mu jde Josef Hlinomas. Kdo to u vás vyhraje, je na vás, dámy a páni, u rádia. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. Lehce naťukneme s Naďou, koho by si zvolila ona, pan Lipský nebo pan Hlinomas?
3: Já mám ráda Mirečka Lipského, byl to leta můj kolega a neskutečně ho obdivuji dodnes.
2: Tak výborně, teď je tu dívka Gloria a jedna archivní od Víti Vávry a za chvíli jsme u vás.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Závěrečný souboj je tady. Lubomír Lipský to vyhraje, anebo Josef Hlinomas u vás v dnešní humoriádě, ve které je hostem Naďa Konvalinková. Dobré odpoledne, kam přidáme váš hlas?
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Konvalinková.
3: Dobrý den, dobrý den.
2: Dobrý den, vám Pavle, a dobrý. Já hlasuju pro Bčko, pro pana Hlinomaze.
1: Píšeme si a děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, zdravím paní Naděnku.
3: Taky zdravím.
2: Konvalinkovou. A také samozřejmě Pavla, moderátora.
1: Pana zdravím, Kutu. Ano, taky.
2: A já bych chtěl Lipského.
1: Dobře, děkujeme. Píšeme si váš hlas, děkujeme. Je to pestré, dobré odpoledne, koho jste si vybrala vy?
4: Pardon, dobré odpoledne, Pavlíku, Božena Vyřace, zdravím vás a srdečně zdravím naši usmělavou Naděnku.
3: Dobrý
4: knížko,
3: den.
4: Takový, který máme rádi, taky mám vaši knížku, zasmála jsem se, když jsem ji četla. A chtěla bych Ačko.
1: Ačko.
4: A přeju vám daří a hodně štěstí a zdravíčka.
3: Děkujem, taky přejeme.
1: Naslyšenou, díky. Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, Honza Zokavým.
1: Dobrý
5: zdravím
1: den.
5: Vás, Pavle, i paní Naděnku.
3: Dobrý den.
5: A já si osobně myslím, že by mezi nás mohl přijít určitě aspoň po rádiových vlnách pan Lipský s panem Lírem.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: Naslyšenou.
5: Zbytek dne.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne, co vy na to? Na náš výběr tedy konkrétně.
6: Dobrý den. Zdravím vás, Pavle, a zdravím taky paní Naděnku Kovalinkovou.
3: Taky vás zdravím.
6: A já bych chtěl Lubomíra Lipského, tady František z Javorníku.
1: Ano, děkujeme, Františku, hezký
3: děkujem.
1: Den. Tak, přátelé, sečteme a posíláme vám v tuto chvíli Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem.
7: Promiňte, že obtěžuju.
8: Dobrý den, pojďte dál.
7: Jsem tady dobře na zprávě bytového fondu.
8: Ano, ano, velice správně, pojďte dál.
7: Já mám takovou prosbu.
8: No, prosím. Ale příteli, příteli, můžu vám říkat příteli?
7: Prosím, nepřičujete.
8: Příteli, příteli, dneska už se neprosí, kam pak na nás s prosbou. Dneska klidně a otevřeně, já žádám to a to. A my co? No, my co?
7: No, to právě nevím.
8: No, my přece vyhovíme, my zařídíme. Pojďte dál, posaďte se.
7: To by bylo krásné.
8: No, jaké pak by bylo, to je krásné. Protože my jsme tady kvůli vám a nikoli vy kvůli mně.
7: Já jsem ovšem nepřišel kvůli vám, já jsem přišel kvůli záchodku.
8: A tak pardon, promiňte, vy nám ho chcete spravit, ano?
7: Ne, já bych si ho rád postavil. Já totiž bydlím v takovém starém baráku na společné chodbě. Aha. Pavlače, znáte to?
8: No jak pak bych to neznal, ale příteli, jednou to všechno zbouráme.
7: A to než se do toho pustíte. Tak to spadne samo.
8: Nač ten pesimismus, prosím vás, nač ten pesimismus. To pochopitelně nemůžeme všechno změnit najednou, že? To musíme dát za pochodu, že?
7: Jak bych vám to řekl, já bydlím na společné chodbě s pěti rodinama, víte?
8: Ale...
7: No a to si dovedete představit ten provoz.
8: No to jistě, to jo. No příteli, ale to musíte řádně naplánovat. Podívejte se, rodina číslo jedna. Tehdy a tehdy, šup. Rodina číslo dvě, tehdy a tehdy, šup. Dobré plánování dělá divy.
7: Jenomže příroda ta dělá ještě větší. A tak, abych vám to vysvětlil,
8: no.
7: Tam u nás dole v prvním štoku bydlí takový hulvát.
8: Já.
7: Je to nějaký bývalý zápasník nebo co? A představte si, já už jsem seděl uvnitř.
8: Jo.
7: A on mě vynes ven.
8: Prosím vás. Takhle v sedě skrčenýho? No tak to jste si měl stěžovat na domovní správě?
7: Já jsem si stěžoval, ale on mě řekl, že už mě tam nikdy nepustí, tak prosím vás, já se s ním přece nebudu handrkovat až do smrti.
8: No, jo, no, no.
7: Tak jsem se rozhodl, že si postavím WC svůj vlastní.
8: No to je vynikající nápad. No takže se do toho hned pustíme, že ano?
7: Vy mi s tím pomůžete?
8: No samozřejmě. No tak samozřejmě, že já ne osobně, ale i když donesete jaksi plánky té přestavby, tak...
7: Ale no tak to je jednoduchý, já vám to hned nakreslím tady sám.
8: Ale no počkej, to nejde, to musí architekt ve 12 kopiích a provedeno tiskem.
7: A kdo to natiskne?
8: No, to oni vám tam řeknou, oni jsou na to zavedení tam.
1: pokračování příště. V dnešní Humoriádě s vámi byli a rádi Naďa Konvalinková.
3: Mějte se krásně, přeju krásný a barevný podzim.
1: A Pavel Kučera se rád připojuje. Dobrý poslech Českého rozhlasu i dál.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Zlínský kraj dá přes 2 miliony korun na záchranu historické dřevěnice a sušírny ovoce. V Rožnově pod Radhoštěm můžou lidé poprvé darovat krev. Ministerstvo práce zvýší od 1. října náhradu za benzín o víc než 7 korun. Dnes bude převážně slunečno, na teploměru až 19 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Historickou roubenou dřevěnici ze Strží u Vlachovic a tradiční sušírnu ovoce z Loučky čeká záchrana a přesun do Muzea lidové kultury a tradic Vlachovska. Obě stavby jsou ve špatném technickém stavu a bez opravy by mohly zaniknout. Kraj na jejich odborné rozebrání, přesun a obnovu přispěje přes 2 miliony korun. Dalších více než 645 tisíc korun dá na opravu rybářského pavilonu v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Co se bude opravovat? Popisuje mluvčí kraje Soňa Ličková.
2: U rybářského pavilonu práce naváží na letošní obnovu terasy. Při jejím rozebrání se totiž ukázalo, že opravu potřebuje také západní průčelí a letinová konstrukce. Obnova tohoto průčelí má být hotová letos v listopadu.
1: Lidé v Rožnově pod Radhoštěm můžou zítra poprvé společně darovat krev. Zítra ráno tam přijede mobilní odběrový tým společnosti Agel. Krev bude odebírat ve společenském domě od 8 do 11 hodin dopoledne. Co musí dárci splnit, vysvětluje mluvčí města Petra Graclíková.
3: Pokud někdo v životě chtěl darovat krev, ale třeba neměl možnost dojet do toho odběrového centra, nebo to pro něj byla překážka, nebo komplikace, nebo výmluva, tak to teďka odpadává a může přijít a darovat krev. Jsou tam jenom podmínky, které musí splnit, což je nad 18 let, nad 50 kilo musí vážit a mít dobrý zdravotní stav.
1: Od října by se měla zvýšit náhrada za benzín do soukromých aut používaných na služební cesty. Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž upravilo vyhlášku a za benzín s oktanovým číslem 95 to bude 41 korun 80 haléřů za litr, skoro o 7 korun více než teď. Tento způsob úhrady se používá v případě, kdy zaměstnanci nemůžou účtenku prokázat skutečnou cenu, za kterou tankovali. To se děje hlavně ve firmách s přísnějšími interními předpisy, které například vyžadují, aby byl doklad o tankování přímo ze dne služební cesty, říká daňový poradce Jan Bonaventura.
4: Například zaměstnanec zapomene dotankovat ty pohonné hmoty ten samý den nebo následně. No a pokud se tak stane třeba při vyúčtování nebo doloží prostě starší účtenku, tak už je sporné, jestli je to v pořádku.
1: Karel Kuttelwascher, nejúspěšnější český stíhač.

0: Twitter.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V tuto chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Tolik ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už je na řadě Petr Uhřík.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Společně začínáme první podzimní den. Vítám vás, milí posluchači, do 23. září. Mimochodem, věděli jste, že začátek podzimu může být i 21. nebo 24. září, ale to zažijí až naši potomci. 21. totiž bude první podzimní den až v roce 2092 a na tento den vyjde dokonce poprvé od doby, kdy byl zaveden náš současný kalendář. 24. začínal podzim naposledy v roce 1931 a příště to bude až v roce 2303. Tak to jenom pro zajímavost a už vám na dobrou náladu u vstávání pouštím písničku skupiny Činasky. Je 5:05.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Zdravíme se na vlně Českého rozhlasu Zlín. Přání dobrého rána posílám k datu 23. září. Co najdeme v kalendáriu? V roce 1886 byla zavedena čeština jako vnitřní úřední jazyk u vrchních zemských soudů v Praze a v Brně. Soudci a soudní úředníci díky tomu nemuseli česky psaná podání a spisy složitě překládat do němčiny. Před 110 lety se narodil československý stíhač Karel Kutlašer, známý také pod přezdívkou Noční jestřáb, letecké eso britského královského letectva. Obdržel řadu ocenění, patřil k nejslavnějším příslušníkům první britské peruti. Po válce se do vlasti vrátil už jen nakrátko. V roce 1901 se archeolog a speleolog Karel Absolon poprvé spustil na dno propasti Macocha. Přitáhl pozornost celého světa. Na rozdíl od svých předchůdců daleko více využíval technické vymoženosti. Na dno Macochy si nechal například natáhnout i telefonické vedení a pracoval s potápěči. Podrobně zkoumal zdejší rostliny a živočichy, používal moderní měřící aparaturu, zaznamenával teploty vody, tlaku i vzduchu. 23. září 1938 začala všeobecná mobilizace československé armády. Tím vstoupila Republika Československá do branné pohotovosti. Za 24 hodin byly u většiny vojenských útvarů prezentovány 3/4 povolaných záložníků. Celkem bylo povoláno 1 250 000 mužů do zbraně. Po Mnichovské dohodě byly vojenské jednotky rozpuštěny. A ještě rok 2000, tehdy Jan Železný vyhrál jako první oštěpař v historii potřetí v řadě olympijské hry.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Americké sourozenecké duo Carpenters nás teď vrátí do 70. let. Jemná balada vyjadřuje vděčnost ženy za to, že její romantický partner symbolicky přitahuje pozornost ptáků a padajících hvězd. Písnička se dostala až na vrchol amerického žebříčku a možná si ji vybavíte i ze seriálu Simpsonovi, kde hraje klíčovou roli v mnoha dílech.

0: 5 hodin 18 minut. Podíváme se na první podzimní den přes informace meteorologů. Upřesníme si dnešní průběh oblačnosti a teplot.
1: Počasí.
0: Ještě nejdřív pohled na ranní region. 10 stupňů je v Kroměříži, ve Štítné nad Vláří a v Rožnově pod Radhoštěm. 9 stupňů ve Starém Městě, ve Strání a ve Vsetíně. 8 stupňů je hodnota v Holešově, ve Vizovicích, ve Valašském Meziříčí, ve Valašské Senici, ve Velkých Karlovicích a v Horní Bečvě. 7 stupňů hlásí Bystřice pod Hostýnem, Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské vrchy, Zlín, Bojkovice a Luhačovice. 6 stupňů, tak to je prozatím nejméně v regionu a týká se ta hodnota Hošťálkové. Dnes ráno bude ještě většinou skoro jasno a v údolích ojedinělé mlhy. Během dne pak bude postupně polojasno až oblačno a hlavně odpoledne se mohou objevit lokální přehánky, především na Valašsku. Večer se oblačnost přechodně zmenší. Nejvyšší teploty 16 až 19, na severu kraje kolem 14 stupňů. Ráno a večer povane slabý, přes den pak mírný vítr severních směrů rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou ráno místy mírně nepříznivé, což se pravděpodobně večer zopakuje. Přes den by ale měly být dobré. Biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
0: Jak velké mohou být bouřkové mraky? I na tuto otázku nabídne odpověď dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
2: Sepsat závěť vlastní rukou může být jednoduché. Přesto se v ní mohou objevit chyby, které později způsobí problémy. Co v závěti nesmí chybět, jak funguje uložení u notáře a co když nemáme nikoho, komu majetek připadne? Poradí advokát Jakub Suchý ze zlínské společnosti Petráš a Rezek už 25. září. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
3: V Horní Lhotě na Zlínsku je místo, které dýchá staletími. Kostel svatého Diviše. Tichý svědek lidských příběhů, víry i času. Obraz nad hlavním oltářem pochází z malířské dílny slavného výtvarníka Joži Úprky. Proč plátno děkan odmítl vysvětit? I to se dozvíte v cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v premiéře ve středu před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlína.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé bouřkové mraky mohou mít vertikální rozsah až kolem 10 kilometrů? Takové mraky se nazývají cumulonimby a patří mezi nejmohutnější oblačné útvary v atmosféře. Vznikají při silném výstupu teplého a vlhkého vzduchu. Na obloze je poznáte podle tmavé, těžké základny a vysokých věžovitých částí, které rostou směrem vzhůru. Spodní část se nachází nízko nad zemí, zatímco horní část může sahat o mnoho kilometrů výše, řádově kolem 10 kilometrů, v některých případech i více. Uvnitř cumulonimbu probíhají velmi silné vertikální pohyby vzduchu. Ty vedou ke vzniku intenzivních srážek. Zároveň dochází k oddělování elektrických nábojů, což je příčinou blesků a hromů. Tyto oblaky tak mohou přinášet silné deště, nárazový vítr a někdy i krupobytí. V horních částech oblaku mohou teploty výrazně klesat, v extrémních případech hluboko pod bod mrazu. Cumulonimby se vyskytují i v rozsáhlých bouřkových systémech, například v tropických cyklonách. Jde o jedny z nejdynamičtějších jevů v atmosféře, které mohou zasahovat velké oblasti najednou. Mohou být nebezpečné pro letecký provoz kvůli turbulencím, námraze a elektrickým výbojům.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hejtmánková. Pěkné ráno. Některé teplárny začaly kvůli chladnému počasí vytápět nebo se k tomu chystají. Dodávky tepla včera zahájila společnost zásobování teplem v Vsetín. Ve Zlíně by radiátory měly začít hřát dnes. Teplárna Otrokovice zatím teplo dodávat nezačala. Podmínky stanovené vyhláškou pro zahájení vytápění ještě podle společnosti nebyly splněny. Obyvatele Bystřice pod Hostýnem mohou rozhodnout, který z navržených projektů v rámci participativního rozpočtu město v příštím roce realizuje. Hlasovat budou do konce října od 7 návrzích. Vedení města pro vítěznou variantu vyčlenilo rovný 1 000 000 korun. Lidé navrhují vybudovat bystřické přírodní lázně, místo na bezpečné hašení baterie z elektrokol a koloběžek, lanový park nebo obnovu hřiště. Začal astronomický podzim. Podzimní rovnodennost nastala dnes ve 2:05. Přesný čas se každý rok mění o několik hodin, protože oběh Země kolem Slunce netrvá přesně 365 dní. Dny se teď budou až do začátku astronomické zimy 21. prosince postupně zkracovat. Meteorologický podzim ale začal už 1. září. 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha dnes pořádá závěrečný koncert. V pražském Rudolfinu zahraje Česká filharmonie, a to pod taktovkou jedné z nejznámějších ženských dirigentek Elim Chan z Hongkongu. Ráno bude v regionu skoro jasno a v údolích ještě mlhy. Během dne bude postupně polojasno až oblačno a hlavně odpoledne se mohou objevit lokální přehánky, především na Valašsku. Nejvyšší teploty naměříme 14 až 19 stupňů. Aktuálně na teploměru máme 6 až 10. Ráno a večer povane slabý, přes den mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí. Příjemný poslech přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Duší zasmušilý muž, který se ve svých básních nejraději zamýšlí nad smrtí. Navenek komik, jehož herectví patří k tomu nejlepšímu v divadle Járy Cimrmana. Přední český cimrmanolog Milon Čepelka dnes oslaví 90. Popřát mu můžete i s Českým rozhlasem už o víkendu. Víc uslyšíte za chvíli. Teď je 17:30. Dobré středeční ráno.

0: Přestože se na jevišti ostýchal, už téměř 60 let je miláčkem publika divadla Járy Cimrmana. Milon Čepelka patří k zakládajícím členům tohoto souboru. Není ale jenom hercem, celý život se cítí být především básníkem. Rudák z Pohoří u Opočna dnes oslaví 90. narozeniny.
1: Ukažte mě jeviště, už je nejvyšší čas.
2: Je to svým způsobem zázrak, je to taky možná trochu naše vůle. Není to úplně běžné, aby přes osmdesátníci prostě lezli na jeviště, ale když nás to baví.
3: Že Miloně Čepelku Cimrmanovské jeviště ani po 59 letech neomrzelo, dokazují nekonečné divácké potlesky ve stoje, ať už hraje šikovatele Fougltance v Záskoku nebo legendární mamku Žílovou ve hře Akt.
4: Skleničky skleněné, skleničky skleněné.
5: Čím vzdálenější je ta role jeho charakteru, tím ji udělá líp. A nejvzdálenějšího povaze je ženská a on ji dokáže zahrát.
3: Myslí si Zdeněk Svěrák, se kterým Miloně Čepelku pojí přátelství už z Vysoké školy pedagogické. Dva spolužáci, vystudovaní učitelé, se znovu potkali v 60. letech ve vile v tehdejší Hvězdoslavově ulici na Pražských Vinohradech, kde sídlila armádní redakce Československého rozhlasu. Čepelka byl v srpnu 1968 jedním z redaktorů, kteří v náročných podmínkách tvořili protiokupační vysílání.
2: Cítil jsem se nikoli jako hrdina, ale pěkně vyplašený, ale tenkrát jsem si představoval, že skutečně třeba přijedou a kdo ví, jestli přímo nepostřelí naši krásnou vilu, při nejmenším, že mě někam odvedou, odvezou.
3: Z rozhlasu v roce 1969 spolu se Svěrákem odešel, začal se víc věnovat práci v divadle a jako zakázaný autor psal pod pseudonymy písňové texty, prózu i básně. Poezii tvoří dodnes, a to nejraději v leže, na pohovce nebo na koberci na levém boku.
2: Takový mír a pohoda tu vane, co bylo, bylo, co se stalo, stalo, hlína to srovnala a všude plno květů.
3: Jako básník rozvíjí Miloň Čepelka i starojaponskou formu haiku a jeho texty se v posledních letech dočkaly zhudebnění.

0: Hrdý východočech s přezdívkou Zlatý slavík divadla Járy Cimrmana dnes oslaví své kulatiny slavnostním večerem v domovském Žižkovském divadle. Na Českém rozhlase je s ním oslavíme v neděli. V rámci programu k 60. sezóně souboru v Příchovicích u Tanvaldu bude po 13. hodině hostem Radiožurnálu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: aquest no estupa.
1: Před 2 minutami bylo 6:45, projdeme si aktuální předpověď, zjistíme, jak má probíhat první podzimní den podle meteorologických parametrů.
2: Počasí.
1: Na úvod ještě přidávám ranní údaje měřících stanic. 10 stupňů je v Kroměříži, ve Štítné nad Bláří a v Rožnově pod Radhoštěm. 9 stupňů to je případ Starého Města, Strání a Vsetína. 8 stupňů vidím aktuálně v Holešově, ve Valašském Meziříčí, ve Valašské Senici, ve Velkých Karlovicích a v Horní Bečvě. 7 stupňů hlásí Bystřice pod Hostýnem, Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské Vrchy, Zlín, Bojkovice a Luhačovice. V Hošťálkově je prozatím stupňů 6. Ráno ještě očekávejme většinou skoro jasno a v údolích ojediněle mlhy. Během dne bude postupně polojasno až oblačno a hlavně odpoledne se mohou objevit lokální přehánky, především na Valašsku. Večer se oblačnost přechodně zmenší. Nejvyšší teploty 16 až 19, na severu kraje kolem 14 stupňů. Ráno a večer povane slabý, přes den pak mírný vítr severních směrů s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé, pravděpodobně tak to skončí i večer, to znamená místy mírně nepříznivé, přes den by ale měly být dobré. Biozátěž si udržuje 1, stále máme zátěž pouze mírnou.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Začíná středa, přejeme si dobré ráno k datu 23. září. Taky dnes po 13. hodině vysílá Český rozhlas Zlín pořad Alex a host. Teď si řekneme, koho si Alex Minářová pozvala, na co se bude ptát.
1: Patří mezi nejvýraznější osobnosti českého dabingu. Stanislava Jachnická alias Phoebe ze seriálu Přátelé bude v Alex a host. Přinesla ji ikonická role Phoebe jen samá pozitiva? Stále se věnuje dabingu? V jaké divadelní roli ji teď můžeme vidět? A kam se chystá na podzim? Alex a host začíná hned po zprávách ve 13 hodin.
0: Děkujeme za odpolední pozvánku a vracíme se do rána, kdy 6 hodin bude za 9 minut. Bára chystá nové zprávy a já pouštím Věru Martinovou, taky se podíváme za Tomem Jonesem a domácí Vlasta Redl přidá svoje husličky. Hezké středeční ráno.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Aplikace Záchranka je nově napojená na dispečink zdravotnické záchranné služby ve Zlínském kraji. Ta dostane při stisknutí tísňového tlačítka přesnou polohu i zdravotní profil volajícího. Zubří na Setínsku finišují práce na nové podobě klidové zóny u pošty. Čeští vědci mají novou šetrnou metodu na odhalování problémů s trávením. Dnes bude převážně slunečno, na teploměru až 19 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín s Barborou Hejtmánkovou. Dobré ráno. Aplikace Záchranka je nově propojena s dispečingem zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Obyvatelé tak mají k dispozici plný rozsah funkcí. Tísňové tlačítko při stisknutí odesílá na dispečing přesnou polohu uživatele i jeho zdravotní profil přímo z telefonu. Rozšířené fungování aplikace představuje také kampaň zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Máte nás v kapse. Zubřína v Setínsku dokončuje revitalizaci klidové zóny v centru města. Prostranství u pošty přestavuje dodavatelská firma za 32 milionů korun. Vzniká tam klidová zóna pro setkávání lidí s amfiteátrem a veřejnými toaletami.
3: Stavbaři teď dokončují tribuny, které už jsou zapuštěné přímo do svahu a připravují finální povrch střech, které budou zelené. Hotové jsou už přívody vody a další inženýrské sítě. Hotovo má být do konce letošního roku. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
1: Čeští vědci vymysleli novou metodu odhalování problémů s trávením. Základem je magnetická rezonance, která je pro pacienty šetrnější než současné rentgenové vyšetření. Účinnost metody si experti ověřili v preklinických testech na zvířatech.
4: Tak jsme vyvinuli metodu, která nepoužívá žádné ionizující záření, které má nežadoucí účinky.
5: Přibližuje Ondřej Groboř z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. I v případě magnetické rezonance ale musí pro odhalení problémů v trávící soustavě pacient nejprve vypít kontrastní látku.
4: My můžeme sledovat, jak dlouho zůstává v žaludku, ve střevu, jestli tam jsou nějaké anatomické změny toho žaludku. My to přesně na té magnetické rezonanci vidíme.
5: Čeští akademici teď chtějí látky patentovat a hledají partnery pro klinickou studii. Zájem už projevila jedna farmaceutická firma. Eva Kézrová, Český rozhlas. Sport.
1: České tenistky postoupily do semifinále Billie Jean King Cupu. Po výhře nad Velkou Británií narazí v pátek na lepšího ze souboje Kazachstánu se Španělskem. První bod zajistila Češka Bousková třísetovým vítězstvím nad Kartalovou. Nosková pak ve dvou sadách zdolala Bolterovou.
6: No, není vůbec rychlej. Já jsem myslela, že se to teda zrychlí už po pár dnech, kdy tam budeme trénovat, nebo i ostatní týmy, takže velká změna to zatím není. Uvidíme, možná za dva dny to bude, doufujeme, něco jiného. Každopádně míče tomu taky moc nepomáhají, takže to není úplně nejrychlejší kombinace. Počasí.
1: Ráno bude v regionu skoro jasno a v údolích místy mlhy. Během dne bude postupně polojasno až oblačno a hlavně odpoledne se mohou objevit lokální přehánky, především na Valašsku. Nejvyšší teploty budou 14 až 19 stupňů a aktuálně máme na teploměru 6 až 10. Ráno a večer povane slabý, přes den mírný vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín.

0: 23. září. Ještě doplním, že svátek dnes oslaví Berty a dál si řekneme, jak bohatá byla historie na zajímavé události hned po písničce Věry Špinarové. Teď je 6:05, přeju pohodu u vstávání. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Zlín.

Zdravíme se na vlně Českého rozhlasu Zlín. Přání dobrého rána posílám k datu 23. září. Co najdeme v kalendáriu? V roce 1886 byla zavedena čeština jako vnitřní úřední jazyk u vrchních zemských soudů v Praze a v Brně. Soudci a soudní úředníci díky tomu nemuseli česky psaná podání a spisy složitě překládat do němčiny. Před 110 lety se narodil československý stíhač Karel Kutlwascher, známý také pod přezdívkou Noční jestřáb, letecké eso britského královského letectva. Obdržel řadu ocenění, patřil k nejslavnějším příslušníkům první britské peruti. Po válce se do vlasti vrátil už jenom nakrátko. V roce 1901 se archeolog a speleolog Karel Absolon poprvé spustil na dno propasti Macocha. Přitáhl pozornost celého světa. Na rozdíl od svých předchůdců totiž daleko více využíval technické vymoženosti. Na dno Macochy si nechal například natáhnout i telefonické vedení a pracoval s potápěči. Podrobně zkoumal zdejší rostliny a živočichy, používal moderní měřící aparát.

0: temperaturu, zaznamenával teploty, vody, vzduchu i tlaku. 23. září 1938 začala všeobecná mobilizace Československé armády. Tím vstoupila Republika Československá do branné pohotovosti. Za 24 hodin byly u většiny vojenských útvarů prezentovány 3/4 povolaných záložníků. Celkem bylo povoláno 1 250 000 mužů do zbraně. Po Mnichovské dohodě byly vojenské jednotky rozpuštěny. A ještě rok 2000, tehdy Jan Železný vyhrál jako první oštěpař v historii potřetí v řadě olympijské hry. Po kalendáriu zpátky do regionu. V Rožnově pod Radhoštěm řeší problémy s řidiči, kteří si ze zatáček nad městem udělali především v noci závodní dráhu. Jak se snaží policie situace řešit, uslyšíme už za chvíli v reportáži Gabriely Hickl.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Hudební vzpomínka na Fabiho Daňka nás teď vrátí do 80. let, už podle názvu písničky, to je Na tři doby.

0: Za minutu 7:15 je 23. září, příjemné středeční ráno přeje Český rozhlas Zlín. V Ružnově pod Radhoštěm řeší problémy s neukázněnými řidiči. Vysokou rychlostí projíždějí po hlavním tahu městem i zatáčkami v místní části Tylovice. Strážníci městské policie teď zkoušejí nový způsob, jak je kontrolovat.
1: Ruší mě to. My bydlíme až tam na kopci vlastně a slyším to i jako v noci, třeba i přes sklo nebo ráno, nebo když mám teď otevřené okno, tak nás to ruší.
2: Tak někdy to je trošičku neúnosné, ale o víkendech nebo v pátek večer.
3: Vy jste tady přímo v domě, který je velmi blízko té frekventované silnice.
4: Jo, jako mě to přijde docela často.
3: Říkají místní lidé, kterých se ptám v místní části Tylovice. Právě tuhle trasu si piráti silnic vybírají nejčastěji. Silnice se tady vyne v zatáčkách od Rožnova pod Radhoštěm směrem na Vigantice. Stížnosti na noční rachot chodí na městskou policii celé léto, potvrzuje její ředitel Aleš Pilař.
5: Oni tihleti řidiči se baví tím, že ten úsek je v těch zatáčkách, jak se tak jako vyne od Rožnova směrem na ty Vigantice, tak ono je baví tady prostě jezdit, co to dá. Ti lidi, kteří žijou kolem té cesty, tak to samozřejmě vnímají, jo, je to rachot, a je to hvízdání gum.
3: Strážníci řidiče znají, vědí, kdo to je, znají jejich jména i auta. Chytit je ale není jednoduché. Silné vozy mají přes 300 koní, často jsou půjčené a jejich řidiči si dávají dobrý pozor.
5: Ono je to spíš takový jako nový druh zábavy, jo, to je prostě generace mladých mužů, kteří dorostli teďka do toho věku, pořídili si ty auta, začali se tímhletím způsobem bavit.
3: A baví se i podle ředitele městské policie tím, že monitorují policejní auta.
5: Oni se večer projedou, podívají se, kde jsou policejní auta, jaké policejní auta slouží. Podle toho, protože už samozřejmě jsme tady jako v malém městě, tak oni jako vědí, kolik je tady hlídek, kdo slouží, kde slouží, oni znají některé i nás osobně. A tím, jak si potom zmonitorují to prostředí, rozjedou se po tom městě a začnou prostě vyvádět tímhletím způsobem.
3: Co se děje potom na služebně městské policie v Rožnově pod Radhoštěm?
5: Je třeba pracovat jako systematicky, to znamená souhra hlídek, navzájem si vyměňovat informace, informovat se, domlouvat se, nadjíždět si, nějakým způsobem připravit na ně způsob, jak je zastavit, aby bylo možné je vyblokovat a zastavit, aby neujeli.
3: Strážníci začali velmi intenzivně spolupracovat s policií České republiky. Půjčují si mezi sebou mobilní radar.
5: Jo, to už není žádné tajemství, je to o tom, že vypadá to jako větší kamera, taková ta starší do ruky. Zapnu, nastavím a okamžitě můžu měřit. Ten radar, my si ho za tu noc jsme schopni několikrát vyměnit. Jo, je to o tom, že oni nebudou vidět, které auto zrovna právě je může změřit. A v tom je právě ta síla té spolupráce. A další věc, že ty ostatní auta budou fungovat jako auta, které pomáhají zastavovat tady tyhle ty řidiče.
3: Mladíci se silnými auty přitom nejezdí vysokými rychlostmi jen v Rožnově, ale v celém vsetínském okrese. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
6: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
7: Rakovina prsu dokáže zasáhnout do života nečekaně. Přesto existuje něco, co máme všechny ve svých rukou. Prevence. Proč jsou pravidelná samovyšetření a mamografické kontroly tak důležité? Jak poznat varovné signály a co dnes nabízí moderní medicína? I na vaše otázky bude odpovídat vedoucí lékařka Mamodiagnostického centra Zlínské Baťovy nemocnice Ivana Vávrová. Už 23. září v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
6: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Za necelých 9 minut bude půl sedmé. Pokračujeme informacemi, které si poslechneme z Brna, to znamená, že nám teď podrobně o počasí poví meteoroložka Andrea Kvapilová. Zdravím vás a přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Nejdřív nám prosím řekněte, jak probíhá dnešní ráno ve Zlínském kraji, jak hodnotíte současný stav?
1: Tak teploty se nám teď pohybují od 9 do 5 stupňů, vítr ten nám vane slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu a počasí máme trošinku rozdělené, ta západní část, tam máme většinou skoro jasno a naopak v té východní části, hlavně podél hranic se Slovenskem, tak tam máme ještě stále zvětšenou oblačnost.
0: Když se podíváme na středu jako na první podzimní den celkově, jaký průběh počasí očekáváte až do setmění?
1: Tak ráno tam čekáme většinou skoro jasno, v té východní části kraje spíše převáží ta větší oblačnost. Ještě se nedá vyloučit, že v některých údolích by mohly být ojedinělé mlhy. Přes ten den bude spíše takové polojasno až oblačno a hlavně během teda odpoledne se mohou vyskytnout lokální přehánky, a to teda hlavně na Valašsku. A na večer by potom měla začít oblačnost ubývat. Ty nejvyšší teploty od 16 do 19 stupňů. Sever kraje trošinku chladněji, tam spíše zůstanou teploty jenom kolem 14 stupňů. Vádnám k tomu bude vítr ráno a večer slabý, přes den potom bude mírný severní směru do 20 km za hodinu.
0: Ještě nám prosím doplňte číslo do biozátěže.
1: Tak to je příznivá, stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
0: A teď si přidáme vyhlídku na zítřek. Co nám nabídnete v předpovědi na čtvrtek?
1: Tak noc ještě zahájíme malou oblačností, polojasno je skoro jasno, hlavně k ránu, potom nám od západu ale už té oblačnosti začne přibývat, ojediněle se nám mohou vytvářet během noci mlhy, případně i nízká oblačnost. A ten den, kromě rána, kde ještě může být místy polojasno, bude spíše ve znamení velké oblačnosti a hlavně teda během dopoledne a odpoledne nám začnou od západu postupovat přehánky nebo občasný déšť. Vyloučit se nedá výjimečně i bouřka, ale na večer už by nám ty srážky měly začít ustávat a oblačnost na některých místech i ubývat. Ty nejnižší teploty od 7 do 4 stupňů v údolích, tam se nedá vyloučit už i nějaká možnost přízemních mrazíků a ty nejvyšší teploty čekáme od 13 do 16 stupňů, ale v Setínsko trošinku chladněji, tam spíše jenom kolem 12 stupňů. A vádnám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, během dne potom bude mírný západní směru do 20 km za hodinu.
0: Nahledněme ještě na pátek a začátek víkendu, přivítáme, když naznačíte předpokládaný průběh. Jak to vypadá dál?
1: Tak v pátek ještě stále takové spíše oblačnější počasí, tam oblačno je zataženo, je tam možnost ještě stále deště nebo přeháněk, ale čekáme tam i přechodně, že nám sluníčko vysvítne i nějaké polojasno. Ty nejnižší teploty od 9 do 5 stupňů, ty nejvyšší od 14 do 18 stupňů. Vítr nám k tomu bude vát slabý, proměnlivý, přes den severozápadní do 15 km za hodinu. No a v sobotu tam už by mělo být převážně slunečno, takže polojasno až jasno. Jen místy čekáme přechodně oblačno. Na Valašsku se úplně nedá vyloučit i nějaká možnost přehánky. Ráno se zase mohou vyskytnout ojedinělé mlhy, ty nejnižší teploty od 9 do 5 stupňů. A ty nejvyšší od 16 do 20 stupňů a vítr jenom slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
0: A ještě závěrečná zajímavost, to se vždycky ptám na rekordní teploty. Jaké jsou to hodnoty pro 23. září a Zlínský kraj? Prozraďte, Báro, prosím, prozraďte, Andreo.
1: Tak ta nejnižší hodnota minus 2 stupně je z roku 1931 a zaznamenali jsme ji na stanici Chvalčov-Hostýn na Kroměřížsku a ta maximální hodnota je z roku 1920, kdy jsme na stanici Napajedla naměřili 30,4 stupně Celsia.
0: Všeho počasí nám řekla meteoroložka Andrea Kvapilová. Český rozhlas Zlín za podrobnou předpověď děkuje, přejeme hezké podzimní dny a těšíme se zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezky den naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
0: Za 3,5 minuty bude 6:30 a to znamená, že nás čekají nové zprávy s Bárou. Teď se ještě projedeme malotraktorem se skupinou MIG 21.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Pěkné ráno. Lidé v Rožnově pod Radoště můžou zítra poprvé společně darovat krev. Zítra ráno tam přijede mobilní odběrový tým společnosti Agel. Krev bude odebírat ve společenském domě od 8 do 11 hodin dopoledne. Mateřská škola ve zlínské místní části Kudlov otevřela novou podmořskou hernu. Odpoledne do ní můžou přijít rodiče s dětmi a využívat ji budou také další mateřské školy ve městě. Na děti čeká 16 úkolů a aktivit, při kterých si procvičí například rovnováhu, koordinaci nebo jemnou motoriku a zároveň se dozvědí více o životě pod mořskou hladinou. Součástí herny je také velký model interaktivní ponorky a čtenářský a relaxační koutek. Společnost Škoda jaderné strojírenství dnes podepíše smlouvu s britskou Rolls-Royce SMR. Týká se dodávky pohonu pro malé modulární reaktory. Britové si plzeňskou firmu ze skupiny ČES vybrali jako jednoho ze svých dvou dodavatelů klíčových dílů. Právě Rolls-Royce SMR by měla v budoucnosti stavět malé modulární reaktory v Česku. Univerzita Karlova dnes v Hradci Králové otevírá nový kampus lékařské a farmaceutické fakulty. Výstavba komplexu v sousedství fakultní nemocnice stála přes 7 miliard korun a patří mezi největší investiční projekty v historii školy. Nové prostory nabídnou moderní zázemí pro výuku i výzkum více než 3 000 studentům. Ráno bude v regionu skoro jasno a v údolích místy mlhy. Během dne bude postupně polojasno až oblačno a hlavně odpoledne se mohou objevit lokální přehánky, především na Valašsku. Nejvyšší teploty naměříme 14 až 19 stupňů. Aktuálně máme na teploměru 6 až 10. Ráno a večer povane slabý, přes den mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dodávka srazila srnu u Vlčnova na Uhersko-Hradišťsku. Jezděte opatrně. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodový začátek dne vám přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Za chvíli pro vás budeme mít další díl řidičské abecedy. Tentokrát nebude o pravidlech silničního provozu, ale o vozovém parku policie proti silničním pirátům. Je 6:30, před námi úterý s datem 23. září. Na dobré ráno teď posílám písničku Marcela Zmoška.

0: Dnes je 23. celé září, si s námi můžete osvěžovat pravidla silničního provozu. V dnešním vydání řidičské abecedy uděláme malou odbočku a povíme si, jaké nejrychlejší auto má ve svém vozovém parku naše dopravní policie. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dopravní policie má na starosti nejrychlejší úseky našich silnic a dálnic a tomu odpovídá i jejich vozový park. Kromě běžných hlídkových aut používají i speciální vozy, které dokážou držet krok s těmi nejrychlejšími řidiči. Posluchače zajímalo, jaké auto je vlastně to nejrychlejší, které dopravní policie používá a co dalšího se v jejich flotile nachází. Vy víte? Jak je to s vozovým parkem, už popíše plukovník Jan Straka.
3: Dopravní policie má velmi moderní park vozidel v současné době. Superby, Bavoráky, nejrychlejší Ferrari. Zároveň naše nejpomalejší, což je naše dodávka Iveco, která ale má zase oproti Ferrari 360 stupňů kamerový systém a je schopná kontrolovat i za jízdy chování například řidičů kamionů na dálnicích nebo řidičů i osobních vozidel.
2: Jak to funguje v praxi? Jak vypadá posádka této dodávky?
3: Je tam řidič, je tam zároveň operátor a ten operátor v podstatě je schopen sledovat situaci kolem celého vozu za jízdy a zároveň i ten řidič vidí, na co v tu chvíli ten operátor kouká tou kamerou a je schopen přizpůsobit rychlost toho vozidla tomu, co je potřeba řešit.
2: A co dál, když hlídka zjistí problém, nahlásí ho dalším kolegům a ty ho pak budou řešit?
3: Může být, neznamená, že když je to dodávka, ale že nejsme schopni tou dodávkou zastavovat vozidla. Ona má normálně klasické majáky, má zároveň zařízení pro zastavování vozidel, klasickou stopku. To znamená, i s tou dodávkou jsme schopni to vozidlo zastavit.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme o tom, jestli na parkovištích platí pravidlo pravé ruky.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Před minutou bylo 6:45. Pravidelný pohled na ranní stav Zlínského kraje otevírá další stručnou předpověď. Podívejme se na průběh 23. září prvního podzimního dne.
1: Počasí.
0: Aktuální teploty se ve Zlínském kraji pohybují mezi 5 a 9 stupni. Ráno bude většinou skoro jasno, jenom ve východní části kraje převáží větší oblačnost. V údolích se mohou ráno vyskytnout ojedinělé mlhy. Během dne pak bude postupně polojasno až oblačno, hlavně odpoledne se mohou vyskytnout lokální přehánky, především na Valašsku. Večer začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 19, na severu kraje kolem 14 stupňů. Ráno a večer povane slabý, přes den mírný vítr severních směrů rychlostí mezi 2 a 5 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou taky rozdělené, ráno a večer většinou mírně nepříznivé, během dne by ovšem měly být dobré. Biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Unikátní lodě, vydlabané z jediného kmene stromu, dlouhé až 10 metrů a staré více než 1000 let. Dva čluny z období Velké Moravy si můžete prohlédnout v nové stálé expozici Slovanského hradiště v Mikulčicích na Hodonínsku. Pozveme vás tam už za chvíli.

0: Jak vypadal život na Moravě v raném středověku, ukazuje nová expozice Slovanského hradiště v Mikulčicích na Hodonínsku. Hlavními exponáty jsou dva čluny, které tehdy lidé dokázali vytesat z jediného kmene stromu. Jejich stáří přesahuje 1000 let a my se teď samozřejmě na to dané místo podíváme v reportáži.
1: Překvapilo mě, že jsou takové jako hodně dlouhé.
2: Popisuje návštěvnice Daniela Koutná ze Střílek. Dva velkomoravské čluny mají každý kolem 10 metrů a jsou z dubového dřeva.
3: Ty lodě samozřejmě nejsou, jak vidíte, jak můžete vidět, což posluchači nemůžou. Ty lodě nejsou jakoby pramice nebo z nějakých desek postavené, ale je to vydlabaný vlastně kmen, takže se tomu říká monoxyl. Patří do raného středověku, do toho období 9. století a vlastně ty velkomoravani na nich jezdili.
2: Doplňuje archeolog Marian Mazuch z Archeologického ústavu Akademie věd. Lodě se dochovaly díky tomu, že po staletí ležely v zemi pod hladinou spodní vody. Bez přístupu vzduchu se dřevo nerozložilo. Archeologové je objevili při rozsáhlém výzkumu Mikulčic už za socialismu. Dnes právě tyhle čluny dobře ukazují, jak důležitou roli tu kdysi hrála řeka Morava.
3: Dneska teče řeka Morava asi 0,5 kilometru odsud, je regulovaná. Tehdy byla vlastně rozrameněná pravděpodobně a v podstatě tekla přímo okolo těch hradeb.
2: Tehdy vypadala úplně jinak než dnes. Nebyla hranicí jako v současnosti, ale důležitou cestou, která spojovala její oba břehy.
3: Tak je to vlastně paradoxní v tom, že dneska je řeka Morava hranicí mezi dvěma státy a tehdy právě naopak to bylo v podstatě jako taková tepna, taková osa. A to osídlení té Velké Moravy bylo vlastně tehdy bylo na obou stranách té řeky, jak na slovenské dnešní straně, tak na moravské.
2: V 8. a 9. století se tu rozrostlo rozsáhlé centrum Velké Moravy, které zabíralo zhruba 50 hektarů. Archeologové tu postupně odkryli pozůstatky knížecího paláce, 12 kamenných kostelů a rozsáhlých pohřebišť. Upřesňuje vedoucí Slovanského hradiště archeoložka Gabriela Dresslerová.
4: Touto expozicí my chceme prezentovat dlouholeté archeologické výzkumy tady v Mikulčicích a především jejich zjištění, díky kterým víme, že místní krajina byla výrazně odlišná od té současné, protože to byla lužní krajina, rozprostírala se tady ta síť říčních ramen a těch tůní a tím byla jako hodně specifická a to bylo právě důvodem, proč tady toto vlastně centrum významné vzniklo.
2: Nová stálá expozice v opraveném návštěvnickém centru kromě dochovaných člunů ukazuje taky další archeologické nálezy z doby Velké Moravy. Její příprava vyšla Jihomoravský kraj na 25 milionů korun. Ze Slovanského hradiště v Mikulčicích Aneška Hlávková, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Zlín vybral firmu, která má za zhruba 192 milionů korun bez DPH, postavit novou část radnice na náměstí Míru. Strážníci v Rožnově pod Radoštěm si na řidiče, kteří po nocích jezdí rychle, pořídili nový radar. Dálniční známky v Česku se příští rok zřejmě nezdraží. Pravidelnou valorizaci chce koalice zrušit. Dnes bude slunečno na teploměru až 19 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Zlínští radní schválili výsledek veřejné zakázky na první etapu dostavby radnice, která je na náměstí Míru. Ze 6 nabídek vybralo město tu od společnosti Metrostav za zhruba 192 milionů korun bez DPH. Podle webu města první etapa počítá s demolicí dvou domů a stavbou nového objektu, který se propojí se současnou historickou radnicí. Vzniknou v něm kanceláře, přepážková pracoviště pro veřejnost nebo jednací sál. Práce mají začít na začátku příštího roku a potrvají přibližně 2 roky. Strážníci v Rožnově pod Radhoštěm cílí na řidiče, kteří po nocích jezdí rychle po centru města i okolních silnicích. Hlídky si proto sami mezi sebou půjčují jeden mobilní radar. Kde jsou problémy, popisuje ředitel městské policie Aleš Pilař.
5: Oni tihleti řidiči se baví tím, že ten úsek je v těch zatáčkách, jak se tak jako vyne od Rožnova směrem na ty Vigantice, tak ono je baví tady prostě jezdit, co to dá. Ti lidi, kteří žijou kolem té cesty, tak to samozřejmě vnímají, jo, je to rachot, je to hvízdání gum a ty poznatky dostáváme, když to řeknu tak průběžně celé léto.
3: Dálniční známky v Česku od příštího roku nejspíš nezdraží. Počítá s tím novela, kterou by dnes měli schvalovat poslanci. Ke zrušení pravidelné valorizace se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení. Podle koalice by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Se změnami nesouhlasí opozice, podle které jde o populistický krok, říká poslanec starostů Jan Papajonovský.
6: Pokud se v Česku rozšiřuje každý rok dálniční síť a je pravda, že společně jak té předchozí vládě, tak vládě předtím i té současné vládě se daří dálnice stavět, tak pak je fér, aby i řidiči zaplatili o něco vyšší poplatek podle toho, jak se dálniční síť rozšíří.
3: Součástí novely je také prodloužení platnosti jednodenní dálniční známky. Nově by měla platit po celých 24 hodin a nejen do půlnoci, jak je to teď. Prezident Petr Pavel odpoledne vystoupí na zasedání valného shromáždění OSN s národním projevem. Měl by se v něm věnovat rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. Zároveň vystoupí na summitu Mezinárodní krymské platformy. V rámci svého posledního dne v New Yorku Pavel navštíví výstavu s desítkami exponátů ze svatovického pokladu v Praze.
4: Počasí.
3: Ráno bude v regionu skoro jasno a v údolích místy mlhy. Během dne bude postupně polojasno až oblačno a hlavně odpoledne se mohou objevit lokální přehánky, především na Valašsku. Nejvyšší teploty budou 14 až 19 stupňů. Aktuálně máme na teploměru 5 až 9. Ráno a večer povane slabý, přes den mírný vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: V tuto chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už pokračuje ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nastává podzimní rovnodennost, čas, kdy jsou dny přibližně stejně dlouhé jako noci. Příchod podzimu ale rozhodně nemusíme vnímat jenom jako smutný konec teplého období. Snad

0: 7:09, přesný čas pro středu 23. září. Na dobrou náladu, snídaně a příprav na celý den si teď trochu uvolníme myšlenky v soutěži s moravským nářečím. Než zazní otázka, jenom připomínám, cenu věnuje vydavatelství Kazda knihu s názvem Dívka v bouři. Pokud máte zájem, ozvat se můžete na stále stejném telefonním čísle.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Moravské nářečí je malebné, pestré a mnohdy i úsměvné. Přesvědčujeme se o tom každé všední ráno prostřednictvím soutěže, jak se u nás mluví. Dnes si soutěžní slůvko připravil pan Miloslav Jánek z Holešova Všetul na Kroměřížsku. Zvedám telefon a ptám se, kdo je tam. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Tady je Olina.
0: Ještě jednou, prosím, Tomo.
2: Volám správně do soutěže.
0: Voláte správně do soutěže, jenom jsem přeslechl vaše jméno.
2: Olina.
0: Paní Olina na telefonu, tak to už víme. Pochlubte se, co jste měla k snídani? Možná inspirujete ostatní.
2: Já, co jsem měla k snídani?
0: No,
2: já vám to povím. Chleba s máslem a med.
0: Tak.
2: A čaj.
0: A už je to rychlé, zdravé a ano, je to na stole, na talíři.
2: Vidím v Plumově.
0: Takže máte posnídaní a teď se, paní Olino, zkuste soustředit na otázku.
2: Ano.
0: Jestli pak byste věděla. Tak posloucháme všichni?
3: Já bych se chtěl zeptat,

0: posluchačů, čemu se u nás ve Všetulích říkalo šveler.
1: Co to může být, takové slovo šveler? Co může znamenat?
2: Tak to vůbec nevím. Já pocházím teda tam někde, ale tady slovově nevím. To opravdu nevím.
1: A když nevíte, tak asi budu napovídat.
2: A budu chtět nápovědy.
1: Dobře. Šveler může být železniční pražec nebo truhlářský vrták, nebo je to nezodpovědný člověk. Teď nevím, jestli jsem vám pomohl nějak výrazně, ale ještě jednou, ano. Šveler může být železniční pražec, truhlářský vrták anebo nezodpovědný člověk.
2: Já dám to Cčko. Ať je to já. Dám Cčko.
1: Šveler jako nezodpovědný člověk. Takový nespolehlivý lajdák. No, zkusíme Cčko, dobře. Tak a teď nám řekne Miloslav Jánek, jestli jste se trefila.
0: Šveler je železniční pražec.
1: Je to železniční pražec. Ohoho. Neslyšel
2: tak
1: jsem nikdy.
2: Tak to nedá nic dělat, to nevadí.
1: Tak, paní Olino, mě se teď vybavila písnička Pavla Dobeše, železniční pražce. Mimochodem, jestli se můžu zeptat ještě, kdy jste naposledy jela vlakem?
2: Vlakem? Já vám to povím. Já jsem naposledy jela vlakem. To je hrozně dlouho, protože se jezdilo Prostějov, nezamyslíte Morkovice a to už je moc hrozně dlouho.
1: Takže v nějakém posledním období jste ve vláčku neseděla?
2: Ne.
1: Je to jiné svezení už, no, než za starých časů.
2: U nás ani se na Morkovsku neříkalo šmeler, ne, to nikdy nebylo.
1: Tak už víme.
2: Já si stará mám. Tak nic. Děkuji, nezlobte se, nasledanou.
1: Nemám proč zlobit, naopak děkuji za vaše soutěžení a mějte pěkný den, paní Olino, nashledanou.
2: Nashledanou.
3: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
1: Jdeme na Slovensko a z bohaté hudební jízdy Mira Žbirky si vybereme tentokrát léta 80.

0: Před minutou bylo 4:08. Podíváme se na první podzimní den přes informace meteorologů, upřesníme si dnešní průběh oblačnosti a teplot.
1: Počasí.
0: Ještě nejdřív pohled na ranní region. Teď se ve Zlínském kraji teplotně pohybujeme mezi 6 a 9 stupni. Ráno bude většinou skoro jasno, jenom ve východní části kraje převáží větší oblačnost. V údolích se mohou v ranních hodinách vyskytnout ojedinělé mlhy. Během dne pak bude postupně polojasno až oblačno a hlavně odpoledne se mohou vyskytnout lokální přehánky, především na Valašsku. Večer by mělo oblačnosti začít ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 19, na severu kraje kolem 14 stupňů. A jak to bude s větrem? Ráno a večer slabý, přes den mírný severních směrů, rychlost mezi 2 a 5 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno většinou mírně nepříznivé, což se zopakuje večer, během dne by ale měly být dobré. Biozátěž stále mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Aplikace Záchranka je nově napojená na zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje. Dispečer díky volání přes aplikaci dostane přesnou polohu i zdravotní profil volajícího. Výrazně zlepšené fungování aplikace Záchranka popíšeme už za chvíli s reportérkou Karolínou Macejovou.
2: Je to pár dní, co Bohumil Galásek ze Zlína získal za dlouholetý přínos k rozvoji vzdělávání medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 2. stupně. Ze zasloužilého pedagoga gymnázia Lesní čtvrť však stále vyzařuje skromnost. S člověkem s obrovským rozhledem, pedagogem a zlínským kronikářem Bohumilem Galáskem si budu povídat už 24. září. K poslechu zve Markéta Macháčková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Za 8 minut bude 7:30. Dobré středeční ráno. Ve Zlínském kraji se výrazně zlepší fungování aplikace Záchranka. Lidé tak můžou mít tísňové volání s přesnou polohou a svým zdravotním profilem přímo v telefonu. Podrobnosti zjišťovala reportérka Českého rozhlasu Zlín Karolína Macejová, kterou zdravím. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Zlínský kraj, tak jako 11. region v Česku, poskytne obyvatelům plný rozsah funkcí aplikace navázaný na krajské zdravotnické operační středisko. Stisk jednoho tlačítka odešle dispečerovi přesnou polohu volajícího, jeho zdravotní profil i další údaje z telefonu. Pomáhá to zejména tam, kde volající nedokáže popsat, kde přesně se nachází, tedy v lese, na cyklostezce, na chatě nebo v neznámém městě. Aplikace umožňuje také videohovor s dispečingem.
0: Slouží ve Zlínském kraji aplikace Záchranka jen tísňovému volání?
1: Není tomu tak. Aplikace slouží i mimo tísňové volání. Uživatelé v ní najdou například ucelené databáze všech veřejně dostupných defibrilátorů, dodává mluvčí zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Veronika Slaměnová.
2: Databázi defibrilátorů, kterou využívá i záchranná služba, najdete v sekci Lokátor. Dále aplikace nabízí přehled lékařských, zubních a lékárenských pohotovostí ve Zlínském kraji i otevřených lékáren, dále varovná upozornění při mimořádných událostech v regionu a postupy první pomoci pro laiky.
0: Řekněme si, komu je aplikace Záchranka vlastně určená.
1: Aplikace je dostupná ke stažení do mobilního telefonu všem zdarma a kampaň záchranné služby Máte nás v kapce cílí především na lidi ve věku 35 až 55 let, kteří třeba pečují o starší rodinné příslušníky. Apeluje, aby jim aplikace do telefonu stáhli. Právě seniori totiž z aplikace profitují nejvíc, sami si ji ale většinou nenainstalují a nenastaví.
0: Nahradí tísňové tlačítko SOS volání na dispečink linky 155?
1: Aplikace Záchranka volání na linku 155 nenahrazuje. Nefunguje bez signálu ani s vybitým telefonem a nenahradí konzultaci s lékařem nebo zdravotní dokumentaci pacienta. Nezaručuje ani dřívější příjezd posádky. Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje má 17 výjezdových základen a za loňský rok její dispečink přijal přes 100 000 tísňových volání.
0: Jaké kroky pro zprovoznění aplikace jsou potřeba udělat?
1: Po stažení aplikace je potřeba povolit polohu. Ta se odesílá pouze při tísňovém volání. Následně musí uživatel vyplnit zdravotní profil a osobní údaje jako jméno, rok narození, diagnózy, užívané léky, alergie a podobně. Před ostrým spuštěním aplikace umožňuje otestování tlačítka na nečisto, aby uživatel věděl, jak se aktivuje a kde se nachází. Přesný návod je dostupný na webových stránkách zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje.
0: Ve Zlínském kraji se výrazně zlepší fungování aplikace Záchranka. Dispečink při stisknutí tísňového tlačítka SOS dostane přesnou polohu i zdravotní profil volajícího. O tom všem nám řekla Karolína Macejová. Díky a hezký den.
1: Krásný den.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hejtmánková. Pěkné ráno. Otrokovická radnice hledá svědky vandalského útoku. Ze soboty na neděli minulý týden neznámí pachatelé poničili zastávky MHD u Dřevnice. Jejich řádění odnesli přístřešky v obou směrech. Město se teď obrací na veřejnost s žádostí o spolupráci. Případem se zabývá policie České republiky. Horní Bečva na Vsetínsku začíná stavět nové víceúčelové centrum. V lokalitě za Pilou vyrostou nové byty, obec upraví i okolní veřejné prostranství. Stavební firma včera převzala staveniště, místní musí počítat s omezením. Takzvaný dětský certifikát dnes znovu projednají poslanci. Předkládat ho budou muset všichni, kdo budou chtít pracovat s dětmi. Zapisovat se do něj budou násilné nebo sexuálně podmíněné trestné činy. Platit by měla od ledna, ale samotný digitální systém bude podle Ministerstva spravedlnosti funkční až od července. Náhrada za benzín při služebních cestách by se měla od října zvýšit na 41 korun 80 haléřů za litr, tedy o víc než 7 korun. Ministerstvo práce částku upravuje kvůli růstu cen benzínu. Vyšší náhrada se použije například tehdy, když zaměstnanec nemůže skutečnou cenu paliva doložit účtenkou. U nafty platí vyšší sazba 44 korun 50 haléřů už od června. Ráno bude v regionu skoro jasno a v údolích místy mlhy. Během dne bude postupně polojasno až oblačno a hlavně odpoledne se mohou objevit lokální přehánky, především na Valašsku. Nejvyšší teploty naměříme 14 až 19 stupňů. Aktuálně máme na teploměru 6 až 9. Ráno a večer povane slabý, přes den mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Cestu bez komplikací vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pokračovat budeme kulturou, za chvíli nabídnu i několik tipů na zajímavé akce. Teď je 7:30. Dalším probuzeným posluchačům připomínám datum 23. září a přeju dobré středeční ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín, přejeme si dobré středeční ráno, za 5,5 minuty bude 7:45. A pokračujeme kulturními pozvánkami, jak bylo slíbeno. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně dnes pořádá besedu s názvem Seniortech, QR kódy a aplikace supermarketů. Přednáška představí QR, nebo chcete-li QR kódy, jejich využití, správné načítání i možná rizika a podvody. Akce se koná ve druhém podlaží budovy 15 bývalého baťovského areálu ve Zlíně a vstup je zdarma. Začátek v 9:30. Na ocet je svižná divadelní komedie o dvou smolařích a nepřízní osudu, ale s docela slibným koncem, kterou dnes můžete zhlédnout ve Valašském Meziříčí. Na pódiu vystoupí Lenka Vlasáková a Jan Dolanský. Začátek představení je ve velkém sále KZ-ka ve Valašském Meziříčí v 19 hodin. V Rožnově pod Radhoštěm dnes můžete navštívit přednášku o psychické nepohodě dětí, dospívajících a dospělých v kontextu dnešní doby. Zaměří se hlavně na fenomén děti v digitálním světě, co se děje s psychikou dětí a dospívajících v době sociálních sítí, neustálého připojení a rychlého životního tempa. Kde hledat příčiny rostoucí úzkosti, osamělosti nebo nespokojenosti a jak můžeme dětem i sobě pomoci? Přednáška začíná v 17 hodin v prostorách Janíkovy stodoly v Rožnově pod Radhoštěm.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za minutu 7:45 projdeme si aktuální předpověď. Zjistíme, jak má probíhat první podzimní den podle meteorologických parametrů.
1: Počasí.
0: Na úvod ještě přidávám ranní údaje měřících stanic. 8 stupňů je v Kroměříži, ve Valašské Sednici, v Rožnově pod Radhoštěm a v Horní Bečvě. 7 stupňů, tady je ten seznam nepoměrně delší. Staré Město, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Kateřinice Ojičná, Maruška Hostýnské vrchy, 7 stupňů je i ve Zlíně, ve Vizovicích, Bojkovicích, Luhačovicích a ve Štítné nad Vláří a ještě tam přidáme Velké Karlovice. 6 stupňů, to je hodnota v Hošťálkové a ve Valašském Meziříčí, 9 stupňů hlásí Strání a Vsetín. Ráno bude většinou skoro jasno, jenom ve východní části kraje převáží větší oblačnost, v údolích se mohou právě v ranních hodinách vyskytnout ojedinělé mlhy. Během dne pak bude postupně polojasno až oblačno a hlavně odpoledne se mohou vyskytnout lokální přehánky, především na Valašsku. Večer začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 19, na severu kraje kolem 14 stupňů, k tomu povane teď ráno a zase znovu večer slabý, přes den pak mírný vítr severních směrů rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky si taky rozdělíme, ráno a večer většinou mírně nepříznivé, během dne dobré. Biozátěž zůstává mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Pochází ze západu Čech, po konci profesionální kariéry se ale fotbalista Michal Krmenčík usadil na východě Moravy. Co ho k tomu vedlo, to uslyšíme za okamžik v reportáži Davida Nekvindy.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka a dabérka Stanislava Jachnická.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Na řadu přichází sportovní téma, tak jak je v tomto čase na Českém rozhlase Zlín obvyklé, tedy necelých 12 minut před 8 hodinou. Když fotbalista Michal Krmenčík oznámil po konci minulé sezóny ve 33 letech konec profesionální kariéry, mohlo se zdát, že končí poměrně brzy. Sám ale zpětně vysvětluje, že původně chtěl vrcholový fotbal opustit ještě dřív. Závěrečné angažmá ve Slovácku už tak trošku bylo navíc, přemluvil ho k němu bývalý spoluhráč z úspěšných let v Plzni.
1: Na Slovácku mi dostal Milan Petržela a už já, jako možná to bude znít blbě, ale já už jsem asi chtěl končit ve 30 letech, no, takže Milánek mě malinko přemluvil a říkám, že možná ještě ty dva roky dám, ale to už bylo fakt jako strop, to už víc bych nedal.
2: Přibližuje fotbalista Michal Krmenčík závěr kariéry, kterou završil 2 roky v Uherském Hradišti. V dresu Slovácka už ale nepatřil k nejlepším ligovým útočníkům, dal jen 3 góly. Klesající výkonnost podle něj byla spojená i se zdravotním stavem.
1: Kvůli zranění, no, tak jako vlastně mám operovaný obě dvě kolena, začala mě bolet achilovka a už jsem to nechtěl přepínat, prostě chtěl bych, nebo chci být prostě zdravý a chci se věnovat rodině a kdybych ještě ten jeden rok dal, tak už si myslím, že už by to nebylo dobrý.
2: Poslední profesionální zápas tak Krmenčík odehrál nakonec v úspěšné baráži proti Artisu Brno, ve které Slovácko na konci minulé sezóny udrželo prvoligovou příslušnost.
1: Já ten tlak jsem vnímal za mě úplně stejně, jak když hraješ o titul, anebo jestli se to Slovácko udrží v lize, ale já jsem takový prostě splachovací, já jsem si jako z toho snažil nic dělat, netahat si to domů a nějak jsem se s tím snažil pracovat.
2: Zmíněné tituly získal Krmenčík 3 a všechny z Plzní, která je mateřským klubem rodáka z Kraslic na Sokolovsku. Po konci kariéry ale bývalý reprezentant zůstal na Slovácku.
1: Třeba Petěj Hráček se taky vlastně přestěhoval do Zlína. Nevím, našli jsme tam nějaký svůj klid a líbí se nám tam, lidi jsou tam milí a nejsou tam tolik zácpy jako tady v Praze.
2: Rozesmál Krmenčík fotbalového experta Českého rozhlasu Pavla Horváta v pořadu Desítka Pavla Horváta. Promluvil taky o tom, že na amatérské úrovni fotbal stále hraje. S bývalými spoluhráči ze Slovácka Petrem Reinberkem a Stanislavem Hofmanem působí v Boršicích, tedy v týmu z 6. ligy.
1: Máme kluky, kteří vlastně hrajou za reprezentaci plážový fotbal, takže to jsou hráči, který jako, se kterými si můžeš přihrát. Já chci jenom, aby jako, že jsem našel takový to, že mi to zase baví jako malýho kluka. Už to nehraju vlastně pro peníze, ale hraju to pro zábavu a opravdu jsem zase spokojený.
2: Popisuje Michal Krmenčík, kterého ale fotbal dál živí. Po konci kariéry nastoupil do agentury, která se stará o hráče. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Herec a zpěvák Jan Cina hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Putování po Portugalsku zahájí Ivana Jirešová a Martin Písařík v Lisabonu. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea herce a spoluzakladatele divadla Járy Cimrmana dokumentární portrét Štace Miloně Čepelky. Středeční večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zlín vybral firmu, která má za zhruba 192 milionů korun postavit novou část radnice na náměstí Míru. Obyvatele Bystřice pod Hostýnem budou rozhodovat o vítězi participativního rozpočtu za milion korun. Dálniční známky v Česku se příští rok zřejmě nezdraží. Dnes bude slunečno na teploměru až 19 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Zlínští radní schválili výsledek veřejné zakázky na první etapu dostavby radnice, která je na náměstí Míru. Ze 6 nabídek vybralo město tu od společnosti Metrostav za zhruba 192 milionů korun bez DPH. Podle webu města první etapa počítá s demolicí dvou domů a stavbou nového objektu, který se propojí se současnou historickou radnicí. Vzniknou v něm kanceláře, přepážková pracoviště pro veřejnost nebo jednací sál. Práce mají začít na začátku příštího roku a potrvají přibližně 2 roky. Obyvatele Bystřice pod Hostýnem mohou rozhodnout, který z navržených projektů v rámci participativního rozpočtu město v příštím roce zrealizuje. Hlasovat budou do konce října o 7 návrzích. Vedení města pro vítěznou variantu vyčlenilo rovný milion korun z městského rozpočtu. Lidé navrhují vybudovat bystřické přírodní lázně, místo na bezpečné hašení baterií z elektrokol a koloběžek, lanový park nebo obnovu hřiště.
4: Mezi návrhy je i vybudování muzea a komunitního centra rodáka Františka Sušila nebo kryté pódium na fotbalovém stadionu či bezbariérový přístup do kostela svatého Jilí. Z Bystřice pod Hostýnem Blanka Kovandová, Český rozhlas.
2: Ceny dálničních známek by se v příštím roce neměly měnit. Poslanci dnes projednají novelu, která má zrušit pravidelné zvyšování jejich ceny. Koalice tvrdí, že bez změny by byly české známky kvůli dalšímu zdražování jedny z nejdražších v Evropě. Opozice naopak upozorňuje, že změna může připravit státní fond dopravní infrastruktury až o 500 milionů korun ročně. Americký prezident Donald Trump jednal se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským o mírovém řešení války na Ukrajině. Setkali se na okraji všeobecné rozpravy 81. zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku.
5: Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by Ukrajina přijmula jakýkoliv formát energetického příměří. Řekl to po zhruba 40-minutové schůzce se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Zelenský dál zdůraznil, že je připravený se setkat s ruským prezidentem Vladimírem Putinem za účasti Trumpa. Dodal, že doufá, že Spojené státy najdou způsob, jak přimět Moskvu jednat.
6: Jakýkoliv druh jednání ze strany Ruska bude signálem, že je ochotné se posunout dál. Nejsem si ale jistý, jestli je na takový krok připravená.
5: Zelenský dodal, že s Trumpem mluvili taky o ukrajinských přípravách na zimu a střelách do amerických systémů Patriot, o které Ukrajina žádá. Rozalie Pecáková, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Ráno bude v regionu skoro jasno, místy mlhy. Během dne postupně polojasno až oblačno a odpoledne se mohou objevit lokální přehánky, především na Valašsku. Nejvyšší teploty naměříme 14 až 19 stupňů. Aktuálně máme na teploměru 6 až 9. Ráno a večer povane slabý, přes den mírný vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
7: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V této chvíli se Zlínským krajem jezdí bez hlášených dopravních nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a po nich už pokračuje ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Rožnově pod Radhoštěm řeší problémy s řidiči, kteří si ze zatáček nad městem udělali především v noci závodní dráhu. Jak se snaží policie situace řešit, uslyšíme už za chvíli od naší reportérky Gabriely Hickl. Pak ale naopak úplně zvolníme a řekneme si několik důvodů, proč zavítat do Bystřice pod Hostýnem v rámci nenáročné procházky. Poradí Jiří Tomáš za turisty před 8:30. Teď je 8 hodin a 5 minut, poslechneme si Karla Gotta, Petr Uhřík dál přeje pohodu na startu středy 23. září. Dobré ráno.
7: Český rozhlas Zlín.

0: Rožnově pod Radhoštěm, kam se teď vydáme, řeší problémy s neukázněnými řidiči. Vysokou rychlostí projíždějí po hlavním tahu městem i zatáčkami v místní části Tylovice. Strážníci městské policie teď zkoušejí nový způsob, jak je kontrolovat.
1: Ruší mě to, my bydlíme až tam na kopci vlastně a slyším to i jako v noci, třeba i přes sklo nebo ráno, nebo když mám teď otevřené okno, tak nás to ruší.
2: Tak někdy to je trošičku neúnosné, ale o víkendech nebo v pátek večer.
3: Vy jste tady přímo v domě, který je velmi blízko té frekventované silnice.
4: Jo, jako mě to přijde docela často.
3: Říkají místní lidé, kterých se ptám v místní části Tylovice. Právě tuhle trasu si piráti silnic vybírají nejčastěji. Silnice se tady vyne v zatáčkách od Rožnova pod Radhoštěm směrem na Vigantice. Stížnosti na noční rachot chodí na městskou policii celé léto, potvrzuje její ředitel Aleš Pilař.
5: Oni tihleti řidiči se baví tím, že ten úsek, jak je v těch zatáčkách, jak se tak jako vyne od Rožnova směrem na ty Vigantice, tak ono je baví tady prostě jezdit, co to dá. Ti lidi, kteří žijou kolem té cesty, tak to samozřejmě vnímají, jo? Je to rachot, a je to hvízdání gum.
3: Strážníci řidiče znají, vědí, kdo to je, znají jejich jména i auta. Chytit je ale není jednoduché. Silné vozy mají přes 300 koní, často jsou půjčené a jejich řidiči si dávají dobrý pozor.
5: Ono je to spíš takový jako nový druh zábavy, jo? To je prostě generace mladých mužů, kteří dorostli teďka do toho věku, pořídili si ty auta, začali se tímhletím způsobem bavit.
3: A baví se i podle ředitele městské policie tím, že monitorují policejní auta.
5: Oni se večer projedou, podívají se, kde jsou policejní auta, jaké policejní auta slouží. Podle toho, protože už samozřejmě jsme tady jako v malém městě, tak oni jako vědí, kolik je tady hlídek, kdo slouží, kde slouží, oni znají některé i nás osobně. A tím, jak si potom zmonitorují to prostředí, rozjedou se po tom městě a začnou prostě vyvádět tímhletím způsobem.
3: Co se děje potom na služebně městské policie v Rožnově pod Radhoštěm?
5: Je třeba pracovat jako systematicky, to znamená souhra hlídek, navzájem si vyměňovat informace, informovat se, domlouvat se, nadjíždět si, nějakým způsobem připravit na ně způsob, jak je zastavit, aby bylo možné je vyblokovat a zastavit, aby neujeli.
3: Strážníci začali velmi intenzivně spolupracovat s policií České republiky. Půjčují si mezi sebou mobilní radar.
5: Jo, to už není žádné tajemství, je to o tom, že vypadá to jako větší kamera, taková ta starší do ruky. Zapnu, nastavím a okamžitě můžu měřit. Ten radar, my si ho za tu noc jsme schopni několikrát vyměnit. Jo, je to o tom, že oni nebudou vidět, které auto zrovna právě je může změřit. A v tom je právě ta síla té spolupráce. A další věc, že ty ostatní auta budou fungovat jako auta, které pomáhají zastavovat.

0: tady tyhle ty řidiče.
1: Mladíci se silnými auty přitom nejezdí vysokými rychlostmi jen v Rožnově, ale v celém Vsetínském okrese. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Zlín.

0: počasí.
1: Pokračujeme informacemi, které si poslechneme z Brna, to znamená, že nám teď podrobně o počasí poví meteoroložka Andrea Kvapilová. Zdravím vás a přeju dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Když se podíváme na středu jako na první podzimní den celkově, jaký průběh počasí očekáváte až do setmění?
2: Tak ráno tam čekáme většinou skoro jasno, v té východní části kraje spíše převáží ta větší oblačnost, ještě se nedá vyloučit, že v některých údolích by mohly být ojedinělé mlhy. Přes ten den bude spíše takové polojasno až oblačno a hlavně během teda odpoledne se mohou vyskytnout lokální přehánky, a to teda hlavně na Valašsku, a na večer by potom měla začít oblačnost ubývat, ty nejvyšší teploty od 16 do 19 stupňů, sever je trošinku chladněji, tam spíše zůstanou teploty jenom kolem 14 stupňů. Vádám k tomu bude vítr ráno a večer slabý, přes den potom bude mírný severní směru do 20 km za hodinu.
1: Ještě nám prosím doplňte číslo do biozátěže.
2: Tak to je příznivá, stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
1: A teď si přidáme vyhlídku na zítřek. Co nám nabídnete v předpovědi na čtvrtek?
2: Tak noc ještě zahájíme malou oblačností, polojasno je skoro jasno, hlavně k ránu, potom nám od západu ale už té oblačnosti začne přibývat, ojediněle se nám mohou vytvářet během noci mlhy, případně i nízká oblačnost, a ten den kromě rána, kde ještě může být místy polojasno, bude spíše ve znamení velké oblačnosti a hlavně teda během dopoledne a odpoledne nám začnou od západu postupovat přehánky nebo občasný déšť, vyloučit se nedá výjimečně i bouřka, ale na večer už by nám ty srážky měly začít ustávat a oblačnost na některých místech i ubývat. Ty nejnižší teploty od 7 do 4 stupňů v údolích, tam se nedá vyloučit už i nějaká možnost přízemních mrazíků, a ty nejvyšší teploty čekáme od 13 do 16 stupňů, ale v Setinsko trošinku chladněji, tam spíše jenom kolem 12 stupňů. A vádám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, během dne potom bude mírný západní směr do 20 km za hodinu.
1: Nahledněme ještě na pátek a začátek víkendu. Přivítáme, když naznačíte předpokládaný průběh. Jak to vypadá dál?
2: Tak v pátek ještě stále takové spíše oblačnější počasí, tam oblačno je zataženo, je tam možnost ještě stále deště nebo přehánek, ale čekáme tam i přechodně, že nám sluníčko vysvítne i nějaké polojasno. Ty nejnižší teploty od 9 do 5 stupňů, ty nejvyšší od 14 do 18 stupňů. Vítr nám k tomu bude vát slabý, proměnlivý, přes den severozápadní do 15 km za hodinu. No a v sobotu tam už by mělo být převážně slunečno, takže polojasno až jasno. Jen místy čekáme přechodně oblačno. Na Valašsku se úplně nedá vyloučit i nějaká možnost přehánky. Ráno se zase mohou vyskytnout ojedinělé mlhy, ty nejnižší teploty od 9 do 5 stupňů. A ty nejvyšší od 16 do 20 stupňů a vítr jenom slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
1: A ještě závěrečná zajímavost, to se vždycky ptám na rekordní teploty. Jaké jsou to hodnoty pro 23. září a Zlínský kraj?
2: Tak ta nejnižší hodnota minus 2 stupně je z roku 1931 a zaznamenali jsme ji na stanici Chvalčov-Hostýn na Kroměřížsku, a ta maximální hodnota je z roku 1920, kdy jsme na stanici Napajedla naměřili 30,4 stupně Celsia.
1: Všeho počasí nám řekla meteoroložka Andrea Kvapilová. Český rozhlas Zlín za podrobnou předpověď děkuje, přejeme hezké podzimní dny a těšíme se zase brzy naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den naslyšenou.
3: Rakovina prsu dokáže zasáhnout do života nečekaně. Přesto existuje něco, co máme všechny ve svých rukou. Prevence. Proč jsou pravidelná samovyšetření a mamografické kontroly tak důležité? Jak poznat varovné signály a co dnes nabízí moderní medicína? I na vaše otázky bude odpovídat vedoucí lékařka Mamodiagnostického centra Zlínské Baťovy nemocnice Ivana Vávrová. Už 23. září v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
4: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Za 8 minut bude 8:30. V našem vysílání teď zazní hned několik důvodů, proč si udělat výlet do Bystřice pod Hostýnem, konkrétně proč navštívit tamní zámek. Přednese nám je pravidelný host Jiří Tomáš, kterého uvítá kolega Pavel Vacek.
1: Nastává čas, kdyby si úroveň hlasitosti Českého rozhlasu Zlín měli upravit všichni, kteří touží po nějakém pěkném výletu, aby jim neunikl žádný detail z typu, který pro nás připravil Jiří Tomáš z Klubu českých turistů. Přeji hezký den.
2: Hezký den přeji vám i všem posluchačům.
1: A my už jsme všichni zvědaví, kam to dnes bude, pane Tomáši.
2: V dnešním typu na výlet vás pozvu do Bystřice pod Hostýnem. Objektem našeho zájmu bude zdejší zámek. Jeho dnešní podobu mu vtiskl šlechtický rod Rotalů. Renesanční základy se tu propojují s klasicistními liniemi a doplňuje je anglický park se zajímavými dřevinami. Bohužel je veřejnosti přístupný jen v rámci městských akcí. O park se zasloužil vášnivý botanik Olivier Laudon a modernizaci zámku provedl Ernest Olivier Laudon. V zámku se nachází expozice keramiky, historických cechů a pracovna spisovatele Františka Táborského. I expozice ohýbaného nábytku z místní světoznámé firmy Ton, který vyrábí již 165 let. V předzámčí je expozice napoleonských vojáků a ve druhém patře zámku na vás čeká prohlídková trasa, co se skrývá za tajnými dveřmi, věnovaná rodu Laudonu. Jejich hrobky najdete na místním hřbitově.
1: Park tedy navštívíme při nějaké městské akci v Bystřici pod Hostýnem. Do zámku se ale dostaneme snadněji. Vy určitě budete vědět, kdy.
2: Prohlídku zámku s průvodcem lze v září uskutečnit od úterý do neděle v 9, 10.30, 13, 14.30 a 16 hodin. V říjnu rovněž od úterý do pátku ve stejných časech. Kromě toho lze navštívit krátkodobé výstavy od úterý do neděle v době od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Zámecké sklepení ukrývá únikovou hru Odboj, která prověří vaši kuráž i bystrou hlavu. Tak neváhejte a vydejte se do Bystřice pod Hostýnem.
1: Ano, návštěva tamního zámku slibuje spoustu různorodých zážitků pro každého. Český rozhlas Zlín přeje, ať vás potěší. A s potěšením přivítám příště u mikrofonu také Jiřího Tomáše. Do té doby se mějte nádherně. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Pěkné ráno. Historickou roubenou dřevěnici ze Strží u Vlachovic a tradiční sušírnu ovoce z Loučky čeká záchrana a přesun do Muzea lidové kultury a tradic Vlachovska. Obě stavby jsou ve špatném technickém stavu a bez opravy by mohly zaniknout. Kraj na jejich odborné rozebrání, přesun a obnovu přispěje přes 2 miliony korun. Dalších více než 645 tisíc korun dá na opravu rybářského pavilonu v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Zubří na Vsetínsku dokončuje revitalizaci klidové zóny v centru města. Prostranství u pošty přestavuje dodavatelská firma za 32 milionů korun. Vzniká tam klidová zóna pro setkávání lidí s amfiteátrem a veřejnými toaletami. Astronomické léto skončilo, dnes začal podzim. Podzimní rovnodennost nastala 5 minut po 2 hodině ráno. Odteď se budou dny postupně zkracovat až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima. Meteorologové ale za začátek podzimu považují už 1. září a jeho konec stanovují na 30. listopadu. Karel Kuttwasser, nejúspěšnější český stíhač v britském královském letectvu, se narodil před 110 lety. V britských službách sestřelil 18 nepřátelských letadel a další 2 už předtím ve Francii. Nejvíc úspěchů měl při nočních solových akcích v roce 1942, kdy útočil na německá letadla v blízkosti jejich letišť. Ráno bude v regionu skoro jasno, místy mlhy, během dne postupně polojasno a oblačno a odpoledne se mohou objevit lokální přehánky, především na Valašsku. Nejvyšší teploty naměříme 14 až 19 stupňů. Aktuálně je na teploměru 6 až 9 stupňů. Ráno a večer povane slabý, přes den mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Nákladní a osobní auto se srazily v Kotojedech na Kroměřížsku. Autobus a osobní auto havarovali u Uherského Brodu na silnici 497/14. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má opět slovo Petr Uhřík.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Datum 23. září není jenom startovní čarou podzimu, ale taky svátkem pro ženy jménem Berta. Není náhodou, že známá bílá paní z hradu Pernštejn se jmenovala Perchta. Bílá totiž byla už podle významu svého jména. Jeho původ hledejme v němčině a jak vidím v domácí statistice, současných oslavenkyň máme v republice necelou 1000. Bertám posílám gratulaci a písničku.

0: Dnešní porci mlsání v hudební cukrárně nám zajistí skupina Druhá tráva, a to si někteří automaticky dosadí jméno Robert Křesťan. Po odchodu z Poutníků založil právě tuto sestavu společně s Lubošem Malinou. Rozhodně se nechci tvářit jako nějaký vrcholný odborník přes bluegrass, taky proto bych vynechal poměrně složité přestupy personální, kterých od roku vzniku 91 kapela zažila bezpočet. A bližší analýzu repertoáru přenechám taky nadšencům, pro které je bluegrass bezmála životním stylem. Druhá tráva je každopádně, nebo hraje kromě domácích koncertů poměrně pravidelně v Americe. Členové taky produkovali v minulosti desku Pavlu Bobkovi a spolupracují s Kateřinou Garciou. Když ještě žil Vaby Daněk s Honzou Vyčítalem, všichni se sešli k nahrávání alba předělávek Boba Dylana, a to je jenom pár náznaků, abych trošku víc napověděl. Nejlepší ale stejně bude, když si hned pustíme typický vzorek Druhé trávy, skupiny, která letos slaví 35 let na scéně. Před písničkou jenom pozvu na koncert, který se už za pár dnů odehraje docela nedaleko v Přerově, a to konkrétně 6. října. Zlín, jak jsem zjistil, přijde na řadu až v prosinci.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Je 8:45, pravidelný pohled na ranní stav Zlínského kraje otevírá další stručnou předpověď. Podívejme se na průběh 23. září, prvního podzimního dne.
1: Počasí.
0: Aktuální teploty se ve Zlínském kraji pohybují mezi 7 a 10 stupni. Ve zbytku rána bude většinou skoro jasno, jenom ve východní části kraje ještě někde převažuje větší oblačnost. V údolích se mohou vyskytnout ojedinělé mlhy. Během dne bude postupně polojasno až oblačno a hlavně odpoledne se mohou vyskytnout lokální přehánky, především na Valašsku. Večer ale začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 19, na severu kraje kolem 14 stupňů. Ráno a večer povane slabý, přes den mírný vítr severních směrů rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky teď ráno jsou většinou mírně nepříznivé. Zmíněný stav se pravděpodobně večer zopakuje, ale během dne by měly být dobré. S mírnou biozátěží na jedničce. Teď se ještě podíváme na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době chystá, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: Na frekventovaném tahu mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím pokračuje výstavba nové silnice první třídy číslo 57 Semetín-Bystřička. Ve druhé polovině září zprovozníme novou větev mimo úrovňové křižovatky za Jablunkou a převedeme na ní provoz ze silnice první třídy číslo 57. V tomto režimu budou řidiči jezdit až do zprovoznění hlavní trasy na podzim roku 2027. Zároveň pokračujeme ve výstavbě nové silnice do Pržna, kterou plánujeme zprovoznit v listopadu. Ve druhé polovině září tam kvůli napojování nové komunikace zavedeme kyvadlový provoz řízený semafory.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: V Horní Lhotě na Zlínsku je místo, které dýchá staletími. Kostel svatého Diviše. Tichý svědek lidských příběhů, víry i času. Obraz nad hlavním oltářem pochází z malířské dílny slavného výtvarníka Joži Úprky. Proč plátno děkan odmítl vysvětit? I to se dozvíte v cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v premiéře ve středu před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
4: Žiju příběh z Lepurella, skládám stránku ke stránce.

0: dáš mi.
1: Jak vypadala práce četníků za první republiky a nakolik odpovídá jejich obraz tomu, co známe ze seriálu Četnické humoresky? Tak právě to zjistí naše regionální stopařka Petra Sedláčková na výstavě z historie armády četnictva a policie v Kroměříži. Kromě četníků se výstava věnuje také historii vojáků a policistů a nabídne dobové fotografie, dokumenty, výstroj i výzbroj. Poslouchejte Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. To bude tak dopoledne v tom případě o 10:45 a dozvíte se víc. Za celý vysílací tým přeje hezký den Petr Uhřík. Mějte se, milí posluchači, fajn. A zítra zase brzy ráno přijdu podpořit vaši náladu.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
3: She's crazy like a fool.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Aplikace Záchranka je nově napojená na dispečink zdravotnické záchranné služby ve Zlínském kraji. Otrokovická radnice hledá vandaly, kteří zničili dvě autobusové zastávky. Některé energetické společnosti zvyšují ceny elektřiny a plynu. Týká se to nových zákazníků. Dnes bude slunečno, na teploměru až 19 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Aplikace Záchranka je nově propojena s dispečinkem zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Obyvatelé tak mají k dispozici plný rozsah funkcí. Tísňové tlačítko při stisknutí odesílá na dispečink přesnou polohu uživatele i jeho zdravotní profil přímo z telefonu. Rozšířené fungování aplikace představuje také kampaň zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Máte nás v kapse. Otrokovická radnice hledá svědky vandalského útoku. Ze soboty na neděli minulý týden neznámí pachatelé poničili zastávky MHD u Dřevnice. Jejich řádění odnesly přístřešky v obou směrech. Město se teď obrací na veřejnost s žádostí o spolupráci. Případem se zabývá policie České republiky. Pokračuje mluvčí radnice Lenka Vaculová.
2: Skleněné výplně přístřešku někdo rozbil a doslova vymlátil na střepy, které pokryly prostor nástupišť. Řádění vandalů muselo být tedy slyšet, proto prosíme svědky, kteří by mohli pomoct s objasněním, ať se přihlásí na městské nebo státní policii.
0: Společnosti E.ON a Pražská plynárenská zdražily některé fixované produkty elektřiny a plynu. Noví zákazníci si za megawatt hodinu elektřiny připlatí stovky korun. U E.ONu vzrostly ceny elektřiny v průměru zhruba o 200 korun, u Pražské plynárenské až o 600 korun. Ceny plynu rostly výrazně méně. Za megawatt hodinu si lidé připlatí od 50 do 160 korun.
1: Sport.
3: No, není vůbec rychlej. Já jsem myslela, že se to teda zrychlí už po pár dnech, kdy tam budeme trénovat, nebo i ostatní týmy, takže velká změna to zatím není. Uvidíme, možná za dva dny to bude, doufujeme, něco jiného. Každopádně míče tomu taky moc nepomáhají, takže to není úplně nejrychlejší kombinace.
0: České tenistky postoupily do semifinále Billie Jean Cupu. První bod zajistila česká Marie Bousková, druhý Linda Nosková. Právě wimbledonská šampionka Nosková by v čínském Shenzhenu uvítala ještě rychlejší povrch.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu skoro jasno, během dne polojasno až oblačno a odpoledne se mohou objevit lokální přehánky, především na Valašsku. Nejvyšší teploty budou 14 až 19 stupňů. Aktuálně na teploměru máme 6 až 9. Ráno a večer povane slabý, přes den mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dvě osobní auta se srazila v ulici Palackého náměstí ve Vizovicích a dodávka a osobní auto havarovaly u Valašského Meziříčí na silnici 3561. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín jsou na řadě srdcovky Zdeňka Junáka. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: S rachotem jak na koncertě utíkejte s přáním k Bertě. Možná stačí SMS-ka. Svátek slaví právě dneska. Též rychlostí silných větrů přeju na pár kilometrů. Stejnou cestou v tom též směru pošlu i dar do éteru. Radost z něj ať přímo čiší pro každého, kdo teď slyší. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme středu, 23. září 2026 a prý nám začíná astronomický podzim. No, uvidíme, když to říkají, asi to bude pravda. Pomalunku se nám vždycky ráno ochladí, ale přes den se to vybere a dokonce se říká, že má být i nádherné babí léto. Dneska, když jsem se podíval do kalendáře, tak jsem zjistil, že mají svátek Berty, děvčata, dívky, dámy, honosící se tímto křestním jménem Berta. Takže všem Bertičkám, Bertám vinčujeme všecko nejlepší. Musím se vám přiznat, moji milí, že včera bylo úterý a já už od rána jsem se těšil na večer. Protože večer připravil pro nás úžasný večer náš dobrý kamarád, jazzman tělem i duší Sava Klimeš. Savovi patří obrovský hlubokosklon, že si dá tu práci, všechno zorganizuje, zajistí a pak je

0: večer, jak se říká, jako lusk. A včera pro nás měl úžasné překvapení, protože pravidelně, vy to víte, hrává band, který si říká Breeze Band, hraje ve složení na klávesi Láďa Káňa Oswald, na kontrabas Vincent Skumr, na bicí Petr Maceček, zpívá Jarda Zvoník a na saxofon Jirka Suchý. Ale včera jsme měli obrovské překvapení. Savovi Klimešovi se podařilo získat dva úžasné hráče, a to na trumpetu, až z Prahy přijel vynikající Richard Hora, a na trombon, nebo chcete-li na pozoun, Petr Petóza Bláha. Takže zněl sálem úžasný Dixieland. Jirka Suchý vyměnil svůj saxofon samozřejmě za klarinet, který patří do Dixielandu, takže všichni jsme byli objati úžasnou Dixielandovou muzikou, úžasným jazzem, zazněly všechny známé pecky a dokonce Richard Hora se projevil, nebo tedy ukázal, nejen jako excelentní trumpetista, ale taky jako skvělý zpěvák. A zazněly v jeho podání písničky, které za sebe se přiznám, ani jsem, jak se říká, moc neznal, ale byl úžasný. No a nakonec jsem si nechal Jirku Suchýho. Jirko, dnešek je pro tebe velkým dnem a já ti vinšu za nás a za všechny. Pevné zdraví, přeji ti spoustu čarokrásných dnů. Přeji ti, ať nás ještě dlouho, tedy respektive my si přejeme, ať nás ještě dlouho těšíš svojí přítomností, svým talentem a tím, jak je tě plno, jak prostě úžasně zvládáš, ty jsi vlastně instrumentalista, jak vlastně zvládáš své nástroje a taky nejen, že jsi úžasný hráč, ale taky jako Richard Hora jsi bezvadný zpěvák. Takže, moji milí, promiňte mi tento malý odskok, ale včera to byl pro mě úžasný zážitek a musím říci, že při té muzice, jak říká můj kolega herec Laďa Běhůnek, se člověk ani nemůže zlobit. A málem bych zapomněl na úžasného chlapíka, který taky chodí pravidelně, a to je Mirek Hanoj Hanák, který také sedl na chvilku za varhany a zahrál úžasných pár věcí. Takže, moji milí, ať žije jazz, swing a prostě všechno nejlepší. Tož, já už tady nebudu kecat a už vám pouštím první přáníčko, které mi dorazilo na záznamník.
1: Příroda začíná hrát pestrými barvami a ukazuje nám svoji krásu. Dnes začal astronomický podzim, zkracují se dny, které bývají mnohdy i pochmurné. Ptáci už na drátě s námi se loučí, něco teď začíná a jiné končí. Chtěli bychom poslat písničku od Boba Friedla, Když kvetou odsuny, pro radost. Rodině Evičky Ocáskové do Niklovic, rodině Dáši Vlasákové do Doubravníka, rodině Petra Menčíka do Bíkovic, manželům Emilce a Laďovi Hemzalovým do Ráječka, rodině Antonína Nedomy do Vrtěžíře, paní Helence Menčíkové do Ráječka, rodině Karla Kříže do Mikulovic u Znojma a rodinám našich třech dětí. Ať vám podzimní dny přinesou klid do srdce, úsměv na tvář a radost každého krásného okamžiku. Užívejte si úžasné barvy podzimu, teplo domova a pohodu, která každý den zahřeje. Krásné podzimní dny vám přejí Zdena s manželem Jirkou.
0: Moji milí, tak to bylo, paní Zdeno, krásné přáníčko. Rád splním a rád taky zahraji. Vybrali jste si písničku, takže už je tady Bob Friedl a Když kvetou ocůny.
2: Když louky nastydly od prvních studených rán, dům voněl po vidlích,

0: Dnes máme podzimní rovnodennost a začíná astronomický podzim. Dny se nám už nějakou dobu krátí, rána jsou tmavší a vstávání z postele, no, možná zase o něco těžší. A právě při raním vstávání má většina z nás jednoho pravidelného pomocníka. Budík. Budík je zvláštní vynález. Člověk si ho večer úplně dobrovolně nastaví, ráno ho štve, že zvoní. A přitom přesně to po něm chtěl. Dřív to bylo jednoduché. Budík stál na nočním stolku, večer se natáhl a ráno spustil takový rachot, že klidně mohl budit i sousedy. Dneska máme mobil. A můžeme si dokonce vybrat, čím se necháme vzbudit. Příjemnou melodií, zpěvem ptáků nebo zvukem, který připomíná, no třeba, požární poplach. Jenže s tím přišla i jedna nebezpečná možnost. Tlačítko odložit. Ještě 5 minut. A za chvíli znovu ještě 5 minut. A těch 5 minut, to je snad nejkrásnější spánek celého života. Jenže pak otevřete oči a zjistíte, že z 5 minut bylo 20 a začne ranní závod. Někde můžou fungovat i budíky živé. To když kočičí nebo psí kamarádi usoudí, že už je čas na snídani nebo na procházku. A na těch je jedna výhoda. Tlačítko odložit u nich většinou nefunguje. Víte, já tedy používám budík, ale budík používám jako kdyby náhodou něco. Já se budím pravidelně v 6 hodin ráno plus minus 3 minutky a večer uléhám o 11:30 plus minus 3 minutky. Nemám problém s usnutím, nemám problém s probouzením. Je pravda ta, když je léto a už za oknem svítí sluníčko, tak to vstávání je takové svěží a pohodové. Když už je jako zima a je tmavo za oknem, řekl bych téměř tma, tak to se vstává těžší, ale nevadí mi to, protože jsem rád, že jsem se probudil. Jednou jsem dostal otázku, co je podle mě dokonalé probuzení. No, v tomto věku je pro mě dokonalé probuzení, že se probudím. Ono se taky jednou může stát, že se neprobudím. A to bych byl smuten. A jeden vynikající brněnský silák, František Kocourek, ten říkal, když dáš ruky od těla, je to dobré. Když je nedáš, jsi v dřevěným pyžamě. Tož pro mě dokonalé probuzení je, když dám ruce od těla a po levé ruce našmátrám moji Irenku. Tož tak, moji milí, doufám, že všichni chlapi máte nějakou tu svoji Irenku. A já už vám co? Pouštím skupinu Poutníci.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Hořely, padaly hvězdy, zpíval Michal Šindelář a já už mám pro vás připraveny dvě přáníčka. Obě jsou ze záznamníku, tak si pojďme nejdříve poslechnout to první.
1: Chtěla bych vás moc poprosit o písničku pro moji milou kamarádku Ivu Horáčkovou z Brna. Přeji jí hlavně zdraví a spokojenost a taky toho štěstíčka trochu. Mám jí moc ráda. Zahrejte jí to prosím 23. září ve středu. Nevím, která písnička by jí udělala radost, tak jsem vybrala Zvonky štěstí. Vám moc děkuji a přeji krásný den. Helča.
0: Paní Helčo, já myslím, že vaší kamarádce duo Dara Rollinsová a Karel Gott Zvonky štěstí určitě udělá radost. Ale mám tady ještě jedno přání, to si taky pojďme poslechnout.
2: Máme tu podzim a já bych chtěla pozdravit spolužáky z Lisické ZDŠ. Vyšli jsme roku 1964. Přeju všem zdraví a pohodu i vám v Rádiu Brno, které tak ráda poslouchám. Písničku bych prosila od pana Nohavici Kometa, a to dne 23. září v Srdcovkách. Moc vám děkuje Pavla Střeště.
0: Paní Pavlo, bohužel s nesplním zcela vaše přání, protože paní Helča volala před vámi a objednala si písničku Zvonky štěstí a protože byla první, tak jí dávám přednost. Není to nic proti vám, paní Pavlo, ale i vaše přáníčko rád splním a věřím, že vaše spolužáky potěší i Zvonky štěstí. Tady jsou.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byl Elvis Presley, doufám, že vás písnička potěšila. A protože máme středu, no, mám pro vás středeční indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhle tu hádánku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, prošpekulujete, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka, Její pastorkyňa. Je to opera o třech jednáních, Janůfu zpívá Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a uslyšíte řadu dalších předních operních solistů. Tak, středeční indicie tedy zní: pokud je něco rozhodně součástí naší vlasti, tak toto. Opakuji středeční indicii. Pokud je něco rozhodně součástí naší vlasti, tak toto. Tak to byla středeční indicie a už vám pouštím Marii Rotrovou.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byla skupina brontosauři a jejich zrnka, dívám se na hodiny. Máme 3 minuty po 9:45, mám tu ještě jedno přáníčko z mailové adresy. Hezké dopoledne. Ráda bych touto cestou poslala přáníčko k výročí svatby pro moje přátele Petru a Zdeňka Horákovi. Není to číslo, které definuje lásku, kterou k sobě chováte. Je to štěstí, které vás obklopuje po celou tu dobu. Vše nejlepší ke společným 30 letům. Děkuji za odvysílání 23. září a přeji vám hezký den. Ivana Kvasničková. Milá paní Ivano, rád splním vaše přáníčko, taky vinšuji vašim kamarádům ještě dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. No a už posílám písničku.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.
2: Ty moje lásko pobledla, ty ses mi příliš nevyvedla, jenže se ti to bojím rovnou říct, někdy i málo bývá víc.

0: Jaroslav Vikrent zdárně dovedl dnešní srdcovky do svého cíle. Dnes píšeme 23. září, začíná astronomický podzim a já, než se s vámi rozloučím, vám ještě zopakuji středeční indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Pokud je něco rozhodně součástí naší vlasti, tak toto. Tak to byla středeční indicie, ještě bude čtvrteční, páteční a pak už to bude jasné. No a ještě než se úplně rozloučím, tak vám také připomínám, že rád plním vaše přáníčka, rád vám hrají písničky na přání, ale to mě musíte dát vědět. Pokud se vám nechce psát, máte tuto možnost. Namluvte mi to svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. A pro vás, který vám nevadí psaní, tak mám pro vás připravenou e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo můžete mi to dát vědět přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den, prosím, volejte a pište s dostatečným předstihem. Tak to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra ve čtvrtek po 9. hodině se na vás opět budu těšit. Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Strážníci v Rožnově pod Radoštěm si na řidiče, kteří po nocích jezdí rychle, pořídili nový radar. Kvůli ochlazení začaly některé teplárny vytápět domácnosti. Čeští vědci mají novou šetrnou metodu na odhalování problémů s trávením. Dnes bude oblačno na teploměru až 19 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré dopoledne. Strážníci v Rožnově pod Radoštěm cílí na řidiče, kteří po nocích jezdí rychle po centru města i okolních silnicích. Hlídky si proto mezi sebou půjčí jeden mobilní radar. Kde jsou problémy, popisuje ředitel městské policie Aleš Pilař.
4: Oni tihleti řidiči se baví tím, že ten úsek, jak je v těch zatáčkách, jak se tak jako vyne od Rožnova směrem na ty Vigantice, tak ono je baví tady prostě jezdit, co to dá. Ti lidi, kteří žijou kolem té cesty, tak to samozřejmě vnímají, jo, je to rachot, je to hvízdání gum a ty poznatky dostáváme, když to řeknu tak průběžně celé léto.
2: Některé teplárny ve Zlínském kraji začaly kvůli chladnému počasí vytápět nebo se k tomu chystají. Dodávky tepla včera zahájila společnost zásobování teplem Vsetín. Ve Zlíně by radiátory měly začít hřát dnes. Teplárna Otrokovice zatím teplo dodávat nezačala. Podmínky stanovené vyhláškou pro zahájení vytápění ještě podle společnosti nebyly splněny. Čeští vědci vymysleli novou metodu odhalování problémů s trávením. Základem je magnetická rezonance, která je pro pacienty šetrnější než současné rentgenové vyšetření. Účinnost metody si experti ověřili v preklinických testech na zvířatech.
5: Tak jsme vyvinuli metodu, která nepoužívá žádné ionizující záření, které má nežadoucí účinky.
6: Přibližuje Ondřej Groboř z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. I v případě magnetické rezonance ale musí pro odhalení problémů v trávicí soustavě pacient nejprve vypít kontrastní látku.
5: My můžeme sledovat, jak dlouho zůstává v žaludku, ve střevu, jestli tam nejsou nějaké anatomické změny toho žaludku. My to přesně na té magnetické rezonanci vidíme.
6: Čeští akademici teď chtějí látky patentovat a hledají partnery pro klinickou studii. Zájem už projevila jedna farmaceutická firma. Eva Kézrová, Český rozhlas.
2: Společnost Škoda JS ze skupiny ČES dnes uzavřela smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce SMR na dodávku pohonů pro malé modulární reaktory. Informoval o tom dnes ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Smlouva zajišťuje, že plzeňská společnost Škoda JS bude výhradním projektantem a dodavatelem pohonů pro reaktory. V jednotlivých případech půjde o dodávku v hodnotě kolem 1 miliardy korun. První reaktor v Česku má vzniknout v polovině 30. let v Temelíně.
3: Počasí.
2: Dnes bude v regionu polojasno až oblačno. Odpoledne se mohou objevit lokální přehánky, především na Valašsku. Nejvyšší teploty budou 14 až 19 stupňů. Povane mírný vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Aktuálně se Zlínským krajem jezdí bez hlášených dopravních nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a začíná dobré dopoledne se Silvií Pospíšilovou.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Ano, je to tak, je tady dobré dopoledne. A při pohledu z okna musím konstatovat, že i krásné dopoledne. Také byste si přáli, aby takové počasí bylo až do Vánoc? Žádné podzimní plískanice, žádné pošmourné dny. To by bylo fajn. No, realita bude nejspíš jiná, tak si pojďme vychutnat přítomný okamžik. A třeba k vaší dobré náladě přispějeme i my. Co vás v první hodině dobrého dopoledne čeká? Už za malou chvíli budeme vařit. A pro recept se vydáme do slunné Itálie. Tak nikam neodcházejte. Za celý tým Českého rozhlasu Zlín vás zdraví Silvie Pospíšilová. A teď už Karel Gott a jeho trezor.
3: Český rozhlas Zlín.

Věra Špinarová závidí a my jdeme vařit. 9:50 je ten pravý čas na recept. Jsme rádi, že vám společnost dělá dobré dopoledne Českého rozhlasu Zlín. Doufám, že máte připravenou tušku a papír, protože jdeme na to. Už jste vyzkoušeli minestrone? Tato známá zeleninovo-těstovinová polévka z Itálie se připravuje na mnoho způsobů. Náš recept je jednoduchý, ale chutný. Podává-li se s chlebem, je možné ji považovat za hlavní jídlo. Budete potřebovat 50 ml olivového oleje, jednu středně velkou cibuli, dva nasekané stroužky česneku, dvě střední na kostky pokrájené brambory, tři na kostky pokrájené mrkve, dva stonky nasekaného řapíkatého celeru, 200 gramů nakrouhaného zelí, 5 nasekaných oloupaných nebo sterilizovaných rajčat, 1 litr vody nebo zeleninového vývaru, svazek čerstvých bylin, které se po uvaření z polévky výjmou, nejčastěji petržel, tymián, bobkový list, prostě použijte, co máte po ruce. Dále 200 gramů čerstvého nebo mraženého hrášku, 50 gramů uvařených bílých fazolí, 100 gramů těstovin libovolného tvaru, sůl a čerstvý mletý pepř na dochucení a navrch ještě 50 gramů strouhaného parmezánu. Ingrediencí je spousta, tak ještě jednou zopakuji. 50 ml olivového oleje, jednu středně velkou cibuli, dva stroužky česneku, dvě brambory, tři mrkve, dva stonky řapíkatého celeru, 200 gramů nakrouhaného zelí, 5 nasekaných oloupaných nebo sterilizovaných rajčat, 1 litr vody nebo zeleninového vývaru, svazek čerstvých bylin podle chuti, 200 gramů čerstvého nebo mraženého hrášku, 50 gramů uvařených bílých fazolí, 100 gramů těstovin libovolného tvaru, sůl, pepř a strouhaný parmezán. Jdeme na to. Na olivovém oleji orestujeme cibuli a česnek. Přidáme brambory, mrkev a celer a smažíme 3 minuty, dokud se zelenina nerozvoní. Potom přidáme zelí a rajčata. Vaříme dál asi 6 minut. Vlijeme vodu nebo vývar a svazek bylin. Dále přidáme hrášek,

fazole a těstoviny a přikryté dusíme přibližně 15 minut, dokud těstoviny nezměknou. Dochutíme solí a pepřem. Na talířích hojně posypeme strouhaným parmazánem a podáváme s opečeným chlebem. Dobrou chuť!

0: Tušíte, jak vypadala služba strážců zákona v Kroměříži v minulosti? To ukazuje výstava z historie armády, četnictva a policie v Kroměříži. K vidění jsou historické dokumenty, fotografie, dobová výstroj a výzbroj i další předměty spojené s historií ozbrojených sborů. Do Kroměříže se vydala naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Podívá se také na to, jak se skuteční prvorepublikoví četníci lišili od těch, které známe například ze seriálu Četnické humoresky. Už za malou chvíli. V Horní Lhotě na Zlínsku je místo, které dýchá staletími. Kostel svatého Diviše. Tichý svědek lidských příběhů, víry i času. Obraz nad hlavním oltářem pochází z malířské dílny slavného výtvarníka Joži Úprky. Proč plátno děkan odmítl vysvětit? I to se dozvíte v cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje se Silvií Pospíšilovou. Poslouchejte v premiéře ve středu před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
1: Aktuální informace z vašeho bezprostředního okolí. Detailní pohled na nejdůležitější témata. Názory odborníků. Zajímaví hosté se vztahem k regionu. Užitečné rady. Tipy na výlety a kulturní akce. Písničky, které nestárnou. Pohodová nálada. Všechno máme. A o všechno se s vámi rádi podělíme v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín. Úhledný balíček vám vždy s úsměvem z této pestré nabídky udělá každý všední den mezi 14. a 16. hodinou Pavel Vacek.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Na historii armády, četnictva a policie v Kroměříži se teď podíváme přímo do státního okresního archivu. Výstava tam mapuje vývoj těchto ozbrojených sborů od jejich počátku až do současnosti. Nechybí historické písemnosti, fotografie ani trojrozměrné exponáty, včetně dobové výstroje a výzbroje. Přímo na místě je naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Petro, přeji krásné dopoledne.
2: Krásné dopoledne z Kroměříže. Nacházím se ve státním okresním archivu Kroměříž, který se nachází kousek od místního hřbitova. A zde si právě prohlížím výstavu věnovanou historii armády, četnictva a policie. A je se mnou také zaměstnanec archivu Jiří Švec, kterému přeji dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Vy jste se výstavou zabýval, vy jste jí pomáhal připravovat. Mapuje historii těchto ozbrojených sborů od jejich počátku až do současnosti. Co všechno tady návštěvníci najdou a podle čeho jste jednotlivé exponáty vybírali?
3: Tak návštěvníci se zde mohou dozvědět o historii armády, četnictva a městské a státní policie v Kroměříži, ale je zde také krátce uvedeno o knížecí arcibiskupské gardě, ostrostřelcích a obecně o některých lidech, kteří v těchto sborech sloužili. A exponáty k této výstavě byly vybírány tak, aby souvisely s tím tématem a samozřejmě to, co se nám podařilo získat z našich archivních fondů nebo případně ze soukromých sbírek.
2: Výstava je především panelová, je tady vlastně popsaná ta historie, takže návštěvník si může přečíst o tom, co, kdy, kde a jak fungovalo. Jsou tady ale také dobové fotografie, písemnosti, výstroj a výzbroj. Máte tady nějaký exponát, který byste návštěvníkům doporučil nepřehlédnout?
3: Máme zde například repliky uniform, ta taková nejzajímavější za mě je ta z období Marie Terezie. Dále zde máme také repliku plakátu k mým národům, není to ten z roku 1914, ale naopak z roku 1859, což si myslím, že taková perlička, nebo například tankistickou kuklu právě tady od kroměřížského tankisty.
2: To je moc zajímavé, já už jsem měla možnost se na uniformu podívat, opravdu je nádherná, je krásná. Pojďme ale k četníkům, kteří mě zajímají dnes opravdu nejvíc. První republiku si totiž řada lidí, včetně mě, spojuje se seriálem Četnické humoresky, který vlastně na přelomu tisíciletí běžel v televizi. Jak moc odpovídá obraz prvorepublikového četníka, který známe ze seriálu Skutečnosti?
3: Tak případy odpovídají díky konzultaci v tehdejší době s odborníky, tak odpovídají opravdu tomu dobovému, co se v té době dělo, ale ten soukromý život už je samozřejmě upravený více pro televizi a pro televizní diváky.
2: Takže pokud tedy život, který zobrazuje seriál, není toho četníka, není takový, jaký ve skutečnosti byl, jak tedy vypadal v té době první republiky?
3: Tak ta služba byla mnohem náročnější, neměli takovou svobodu. Četník například potřeboval povolení pro to, aby se vůbec mohl oženit. Například ve 30. letech poté mu dokonce bylo sebráno volební právo, aby nemohl být ovlivňován. A například ty jejich pochůzky mohly trvat od 6 do rána až třeba do 2 do rána. Ta služba byla opravdu náročná, vycházela z vojenských základů a nebylo to jednoduché.
2: To si nedokážu úplně dobře představit, že bych byla na nohou opravdu celý den až do časných raných hodin. A pojďme se ale podívat na Kroměřížsko, protože Kroměříž je vlastně alfou a omegou základem tady té výstavy. Máte nějaké konkrétní příběhy či případy místních četníků, které stojí za připomenutí?
3: Tak přímo u nás v archivu se dá nalézt fond o četnických stanicích právě tady na Kroměřížsku. Jsou tam takzvané četnické památníky, kde si zapisovali ty nejvýznamnější události. Já bych mohl vypíchnout například vrchního strážmistra Stloukala, který hned po první světové válce měl doopravdy dobrou úspěšnost v řešení případů. Nebo například v roce 1927 tady u nás v Kvasicích, kdy strážmistr Leopold Malanta překazil vyloupení tam tehdejší záložny, kde se dokonce strhla přestřelka, padlo okolo 20 ran a byla to opravdu velká událost.
2: Tak to zní opravdu ostře. Doufám, že nebyl teda nikdo zraněný z těch strážců zákona. Víte o tom něco?
3: Nikdo ze strážců zákona nebyl zraněný. Prý jeden z pachatelů byl postřelen, ale to se jim nepodařilo ověřit, protože pachatele bohužel v noci se jim podařilo utéct.
2: To je zajímavé, i o tomto případu se tady dozví návštěvníci a státního okresního archivu tady u vás v Kroměříži. Výstava ale není jenom o složkách první republiky. Co dalšího se návštěvníci dozvědí o vývoji armády, četnictva a policie v dalších desetiletích?
3: Tak je to doopravdy jakože obecné téma a snažili jsme se pokryt všechny staletí, takže v Kroměříži armáda skončila kolem roku 2004, aktivní zálohy až v roce 2005. Je to doopravdy do moderní doby, tady ta naše výstava i o policii, o městské policii, protože obnovená ta byla v roce 92. A snažili jsme se zahrnout i právě třeba Československou lidovou armádu, kdy jsme komunikovali s pamětníky. Samozřejmě ne všichni se nám ozvali, někteří jsou ostýchaví, ale chtěl bych tímto i vyzvat pamětníky k tomu, ať si za námi klidně přijdou popovídat. My si na ně uděláme s radostí čas, protože ne všechny tady ty utajované informace se dají získat. A je to občas trošku problém vůbec tady ty informace získat a vyzkoumat právě tady toto téma.
2: Tak já věřím, že některý z našich posluchačů, který slyšel tady tuhle vaši výzvu, se za vámi zastaví nejenom na výstavu o armádě, policii a četnících, ale také sdílet nějaké své osobní příběhy. Pane Švec, já vám děkuji za pozvání i za povídání. A pro naše posluchače doplním, že výstava z historie armády, četnictva a policie v Kroměříži je k vidění ve státním okresním archivu Kroměříž v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 14, no a potom v pátek od 8 do 13. A to až do 31. srpna příštího roku. Tak si ji nenechte ujít. Teď už se ale loučím a přeji krásný den. Naslyšenou.
1: Petro, díky. To byla regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín, redaktorka Petra Sedláčková. Každý všední den vyráží za vašimi příběhy po celém Zlínském kraji. Chcete, aby přijela i k vám? Napište jí tip na zajímavost, akci nebo příběh z vašeho okolí na mail stopař.zlin@rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Už za malou chvíli bude čas na kulturní pozvánku. Dnes ale nebudu zvát na koncert, divadelní představení ani festival. Pozvu vás na soutěž, tak nikam neodcházejte.

0: Město Holešov ve spolupráci se střediskem volného času Tymi a Zlínským krajem připravuje už po osmé příležitost pro nadané, šikovné a úspěšné děti z celého Zlínského kraje. Termín uzavření přihlášek do krajského kola soutěže Zlatý oříšek se kvapem blíží a my teď prostřednictvím rozhlasových vln nabídneme všem pedagogům, rodičům či prarodičům, kteří mají doma nebo ve škole malé šikuly, aby je do soutěže vyslali. A já už mám na telefonu ředitelku Holešovského střediska volného času Jarmilu Vaclachovou. Hezké dopoledne do Holešova.
1: Také zdravím z Holešova, zdravím všichni posluchače, krásné dopoledne.
0: Paní ředitelko, náš kraj se může pochlubit dětmi, které v minulých ročnících uspěly v celorepublikovém kole. Pojďte některé zmínit, prosím.
1: Určitě ano, právě to je na Zlatém oříšku to krásné, že za dobu, kdy krajské kolo ve Zlínském kraji pořádáme, jsme měli možnost představit opravdu řadu výjimečných dětí. Některé z nich získaly jak v kraji, tak i na celostátní úrovni ocenění. A byly to děti jednak ze sportu, z hudby, z tance, v oblasti vědy se byly velmi úspěšní. Takže řekla bych některá jména. Úspěšní z toho prvního ročníku byla například Krištof Vaněk, to byl všestranný chlapec, zabýval se fotografií a také sportoval. Martin Novák, Natálka Vališová, úspěšně byly třeba lentilky, majoretky lentilky, které mají úspěchy jak tady u nás v České republice, ale také na světových úrovních. Monika Železníková, atletka, výborný byl v loňském roce Jošek Hanuš, který soutěžil v kvantové nauce světla. Nikl Viktor v oblasti hudby, Škubalová Sára ve sportu. Nás takovým nejvýraznějším byl Alex Fever, který se v roce 2023 zúčastnil. U něho je takový zajímavý příběh, že první rok se nedostal, nezískal Zlatý oříšek, nevzdal to, šel do soutěže i další rok. Tam byl velmi úspěšný i na celostátní úrovni a Alex nám dělal velkou radost, protože je nejen vítězem krajského kola, a také celostátního kola. Svou činnost ale rozvíjí, aktuálně má na svém kontě další velký úspěch. V květnu 26 se zúčastnil Evropské olympiády experimentálních věd dokonce, kde získal stříbro. Loni zvítězil na mezinárodní olympiádě v astronomii a tak dále, tak dále. Takže je to opravdu spoustu šikovných dětí z různých oborů zájmové činnosti.
0: Řekněte, co děti účastí v soutěži mohou získat?
1: Takže pro děti myslím si, že nejde jenom o samostatné ocenění. Získají především možnost představit svůj talent, setkat se s jinými dětmi z různých dalších oborů, což je určitě velmi pro ně zajímavé. Ve finále budou vybráni tři krajští vítězové, kteří získají Zlatý oříšek Zlínského kraje a samozřejmě postup do celostátního kola. Dále jsou to nezapomenutelné zážitky pro děti, je tam šance vyhrát prestižní ocenění, také finanční podporu, můžou se účastnit slavnostního televizního finále na Nový rok v České televizi, a je tam také mediální trénink pro děti, zkušenosti napříč médií, mají šanci spolupracovat s experty ve svém oboru, posunout svou činnost o jinou o další vyšší úroveň a také mají možnost čerpat všestrannou podporu z nadačního fondu Zlatý oříšek. Opravdu myslím si, že těch bonusů je hodně.
0: Je jich spousta, máte pravdu. Řekněte, pro jakou věkovou skupinu je Zlatý oříšek určený?
1: Takže to soutěž je určená pro děti ve věku 6 až 14 let. Děti nesmí dovršit 15 let teď na podzim, jo? Takže 6 až 14 let. A je to nejenom pro jednotlivce, ale také pro dětské kolektivy. A co je důležité, tak Zlatý oříšek nemá žádné pevně stanovené kategorie. Nezáleží tedy na tom, jestli je dítě úspěšné ve sportu, umění, přírodě, technice, chovatelství nebo třeba v nějaké úplně jiné oblasti. Každý do nás vždycky překvapí nějaká další oblast, která se prostě na Zlatém oříšku objeví. Takže opravdu, kdo máte kolem sebe šikovné děti, neváhejte a může to být jakákoliv oblast, která je pro vás zajímavá. Hledáme děti, které v uplynulém období dokázaly něco mimořádného, zaslouží si, aby si jich někdo prostě všiml a může to být cokoliv, co dělají ve svém volném čase.
0: A jak se mohou zájemci nebo jejich zástupci přihlásit?
1: Takže přihlášení je velmi jednoduché. Nominaci je možné podat prostřednictvím webových stránek Zlatého oříšku na adrese www.zlatyoříšek.cz/zlínský-kraj. Přihlásit děti mohou rodiče, jednotlivce přihlašují rodiče a kolektivy pedagogové nebo také jejich trenéři, vedoucí kroužku a podobně. Takže určitě, kdybyste si měli problém, zavolejte do Střediska volného času do tým, poradíme vám, ale já myslím, že to přihlášení je opravdu velmi jednoduché a hlavně neváhejte, protože blíží se uzávěrka tím, že 11. října krajské kolo, takže potřebujeme do konce září, bychom byli moc rádi, kdyby se nám všichni zájemci ozvali, nominovali, abychom mohli udělat výběr té 12 člené finálové skupiny.
0: Kdy a kde chystáte velké krajské finále?
1: Krajské finále se tradičně koná v Holešovském zámku ve velkém sále, takže je to krásné prostředí. Myslím si, že všichni, kteří se účastní, tak vždycky jsou z toho hodně tak jsou spokojení s tím prostředím a váží si toho. Byla tam velká porota a dokonce už druhým rokem budeme mít dětskou porotu, která je vybraná z dětí ze základních škol v Holešově a také z gymnázia, takže ti volí také svou Zlatého oříška dětské poroty. Byla to vždycky velká slavnost na zámku, takže moc se těšíme.
0: Tak ještě jednou pojďme na závěr zopakovat, jakým způsobem a dokdy se mohou šikovné děti přihlásit do krajského kola soutěže Zlatý oříšek.
1: Takže ještě jednou vyzývám všechny rodiče, pedagogy, trenéry, vedoucí kroužku a vás všechny, kteří máte kolem sebe šikovné děti, neváhejte a do konce září přihlaste své děti do krajského kola Zlatého oříšku. Toto krajské kolo je pod záštitou hejtmana Zlínského kraje, také starosty města Holešova, takže věříme, že opět i v letošním roce prožijeme krásné nedělní odpoledne. Přihlášky je možno posílat prostřednictvím webu www.zlatyoříšek.cz/zlínský/kraj. Budeme moc rádi, když se nám podaří i letos objevit nové talentované děti Zlínského kraje a dáme jim příležitost ukázat, co umí, a určitě tady máme spoustu takových šikovných dětí, takže už teď se těšíme.
0: Říká ředitelka Holešovského střediska volného času Jarmila Vaclachová. Ať se vám letošní ročník vydaří.
1: Já moc děkuji. Vám také krásný den.
2: To bylo tak.

0: vydržela. Ale pan praskla, z čehož plyne, že mužný boj má stránky stinné a že i dva jsou příliš mnoho, tam je místo pro jednoho. Čemuž se ještě často pěje, dva se tu berou, třetí směje. Čemuž se ještě často pěje, dva se tu berou, třetí směje. Čemuž se ještě často pěje.
1: Jsme rádi, že trávíte dobré dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Zlín. Ať chceme nebo ne, k podzimu prostě patří nachlazení a různé virózy. Proto je ten správný čas myslet na posílení imunity. Jak k tomu využít sílu bylinek, připomenou dnešní babské rady.
2: Babské rady.
3: Imunita je schopnost bránit se vůči působení nepříznivých vnějších faktorů. Pomoci nám k tomu mohou i bylinky. Začneme lípou. Obsahuje rutin, to je významný antioxidant. Další v tomto ohledu velmi užitečná bylinka je echinacea. Známá pro své imunostimulační účinky. Pro boj s prvními příznaky nachlazení je tady nezastupitelná. Nemůžeme zapomenout ani na šípky. Tyto plody růže vedle vitamínu C obsahují látky, které aktivně přispívají k přirozené obrany schopnosti. To šalvěj lékařská z čeledí hluchavkovitých je pomocníkem pro profese, které namáhají hlasivky. Sáhněte po ní v případě škrábání v krku. Imunitu velmi ovlivňuje také kondice našich střev. Tady funguje jednoduché pravidlo pro stravování. Pravidelnost a teplo, teplé snídaně, polévky, vývary, klidnější tempo u jídla a méně studených věcí na talíři, obzvlášť v chladnější části roku.
2: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Blíží se 11. Po zprávách máme pro vás připravenou poradnu pro zdraví. Už rok je v provozu ve Zlínské Baťově nemocnici Mamodiagnostické centrum. Co všechno pacientkám nabízí? I o tom si budu povídat s vedoucí lékařkou Ivanou Vávrovou. A bude tu hlavně pro vaše dotazy. Tak toho využijte.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zlín vybral firmu, která má za zhruba 192 milionů korun postavit novou část radnice na náměstí Míru. V Rožnově pod Radoštěm můžou lidé poprvé darovat krev. Poslanci znovu projednávají dětský certifikát. Dnes bude oblačno na teploměru až 19 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hitmánková. Dobré dopoledne. Zlínští radní schválili výsledek veřejné zakázky na první etapu dostavby radnice, která je na náměstí Míru. Ze 6 nabídek vybralo město tu od společnosti Metrostav za zhruba 192 milionů korun bez DPH. Podle webu města první etapa počítá s demolicí 2 domů a stavbou nového objektu, který se propojí se současnou historickou radnicí. Vzniknou v něm kanceláře, přepážková pracoviště pro veřejnost nebo jednací sál. Práce mají začít na začátku příštího roku a potrvají přibližně 2 roky. Lidé v Rožnově pod Radhoštěm můžou zítra poprvé společně darovat krev. Zítra ráno tam přijede mobilní odběrový tým společnosti Agel. Krev bude odebírat ve společenském domě od 8 do 11 hodin dopoledne. Co musí dárci splnit, vysvětluje mluvčí města Petra Graclíková.
3: Pokud někdo v životě chtěl darovat krev, ale třeba neměl možnost dojet do toho odběrového centra, nebo to pro něj byla překážka, nebo komplikace, nebo výmluva, tak to teďka odpadává a může přijít a darovat krev. Jsou tam jenom podmínky, které musí splnit, což je nad 18 let, nad 50 kilo musí vážit a mít dobrý zdravotní stav.
2: Dětský certifikát čekají před jeho zavedením změny. Fungovat má od začátku příštího roku plně funkční technický systém, k němu ale bude pravděpodobně až od poloviny roku. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO, poslanci v minulém volebním období schválili zavedení záznamu o násilných a sexuálních trestných činech pro lidi pracujícími s dětmi. Bez digitalizace by to ale znamenalo pro instituce spoustu byrokracie.
4: Ten návrh, tak jak byl schválen v minulém volebním období, nepočítal s žádným přechodným obdobím a v podstatě, kdybychom teď neprovedli úpravu, tak to znamená, že ti, kteří potřebují pro výkon povolání prokázat se dětským certifikátem, by je museli předložit 2. ledna, jinak by teoreticky mohli přijít o práci.
2: Zaměstnanci francouzské veřejnoprávní televize budou dnes stávkovat. Kritizují škrty a výpadky z příjmu z reklamy, kvůli kterým by televize měla příští rok přijít v přepočtu o více než 2 miliardy korun. To jsou asi 3% jejího rozpočtu. Odbory varují před propouštěním nebo omezením regionálního zpravodajství. Vláda tvrdí, že kvůli vysokému deficitu musí šetřit.
5: Zaměstnanci France Television přeruší vysílání od 14 hodin do půlnoci. Odpoledne budou protestovat před ministerstvem kultury. Podle ředitelky televize Delphine Ernotové by škrty dopadly například na původní tvorbu. Řekla Ernotová rozhlasové stanici RTL. Podle ředitelky hrozí, že zahraniční streamovací platformy nahradí francouzské seriály a filmy. Odbory taky varují před dalším propouštěním. Už letos televize zrušila 250 pracovních míst. Vláda před 4 lety zrušila televizní poplatek. Od té doby o rozpočtu televize každý rok rozhoduje parlament. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Dnes bude v regionu polojasno až oblačno a odpoledne se mohou objevit lokální přehánky, především na Valašsku. Nejvyšší teploty naměříme 14 až 19 stupňů. Povane mírný vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V tuto chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje dobré dopoledne se Silvií Pospíšilovou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je to rok, co se v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně otevřelo nové mamodiagnostické centrum. Za tu dobu tam vyšetřili na 6 000 žen a téměř u stovky z nich přístroj odhalil karcinom prsu. Jsem ráda, že do dnešní poradny pro zdraví přijala pozvání vedoucí lékařka centra Ivana Vávrová. Vítejte.
7: Dobrý den.
6: I vy se můžete ptát našeho hosta. Číslo do zlínského studia je 221 555 210. Nebo můžete napsat na mail studio.zlin@rozhlas.cz. Od mikrofonu Českého rozhlasu Zlín vás zdraví Silvie Pospíšilová. Teď je čas na písničku.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Z druhé strany stolu se na mne usmívá vedoucí lékařka mamodiagnostického centra Zlínské Baťovy nemocnice Ivana Vávrová. Ještě jednou dobré dopoledne, paní doktorko.
1: Dobré dopoledne.
0: Když jsme se viděli loni v listopadu, centrum ještě vonělo novotou, doslova a do písmene. Teď po roce už můžete hodnotit. Zmínila jsem v úvodu, že jste vyšetřili za ten rok na 6 000 žen. Když toto číslo vidím pracovními dny, tak mi vychází v průměru 24 pacientek denně. Přijímáte ještě nové, nebo už máte plný stav?
1: Ano, přijímáme nové ženy, nové pacientky, protože to centrum stále ještě má rezervy. Má nějakou kapacitu, jak samozřejmě limitovanou personálně a prostorově, ale toho času jsou stále ještě rezervy pro další klientky.
0: Jaký ten rok byl?
1: No, rok byl hektický hodně, protože to centrum začínalo prakticky z nuly, jak jste říkala, vonělo novotou, ale bylo v podstatě nutné vytvořit nějaký systém práce, dovybavit to centrum tím, co je potřeba k řádné diagnostice. Všechny jsme si tak nějak jako zvykali, podstupovali různá školení, takže opravdu to byl hektický rok. A musel si nemocnice zvyknout na nás, takže a pacientky.
0: Takže máte za sebou hektické období. Jaká je u vás objednací doba, když k vám zavolám, kdy se dostanu na řadu?
1: Tak to záleží taky na tom, zda jste preventivní pacientka a jdete do screeningu. Pokud jste preventivní a máte uplynuli už 2 roky od vašeho posledního vyšetření, tak v podstatě stále máme termíny kolem těch 4 dnů. Jo. Pokud jste pacientka, která má problém, tak se stále snažíme, aby to bylo mnohem dřív, aby to bylo třeba do 3 dnů, do 2, do 3 dnů s těmi problémy, nebo nejlépe do 2. dne, protože prostě víme, co ty ženy, které si hmatají, které mají problém, prožívají, takže se snažíme vyjít vstříc v tomto punktu.
0: I tak je to úžasný čas. Dozví se pacientky u vás výsledky okamžitě, když odejdou z té místnosti, kde jsou vyšetřeny mamografem?
1: Taky musím říct, snažíme se. Řekněme, že 90% žen, které k nám přichází do screeningu a jdou na mamograf, se dozví výsledky okamžitě. Diagnostické pacientky, které přichází s problémem, taktéž se dozví výsledky okamžitě. Teď jsme mimořádně pro zájem pacientek otevřeli odpolední termíny, ty jsou ale bez lékaře, takže bych teď lhala, kdybych řekla, že pacientky se dozvěděly výsledek okamžitě, ale ráno jsem sedla, udělala jsem první čtení těch žen, které přišly v podstatě do toho večera, během toho odpoledne a kolegyně taktéž, takže oni už ten výsledek mají také. Jo, nedozvěděli se ho hned, ale dozvěděli se ho druhý den.
0: Řekněte, co ženu čeká, když vyšetření na mamografu ukáže nějaké abnormality? Jakým tím procesem musí projít?
1: Tak určitě jsou to další doplňující vyšetření, a to jak mamografická, to znamená zvětšené snímky, rotované snímky, doplňování, to znamená další projekce, doplňování 3D tomografie, pokud už nebyla provedena, potom ultrazvukové dohledávání a biopsie. To jsou asi takové věci, kdy je ten výsledek nejasný, protože pak jsou ještě doplňující vyšetření, když už bohužel výsledek je jasný a to je třeba rezonance.
0: A tady ta vyšetření od okamžiku, kdy se žena dozví, že něco není v pořádku, jsou v jakém časovém horizontu?
1: Snaha a filozofie oddělení je, aby byly co nejdřív. Jo, aby se to neprotahovalo ty časy pro tu ženu. Ono samozřejmě to úplně pak nezávisí jenom na nás, protože když provádíme biopsie, tak ty výsledky se odesílají a odečítají.

0: odečítají prostě někde jinde, odečítají se na pracovišti, které je pro celou Baťovu nemocnici, včetně operativy, ale musím říct, že teda i naše patologie v Baťově nemocnici nám maximálně vychází vstříc a že jsem velmi spokojená s termíny.
1: Takže je to třeba týden? Nebo...
0: Takže je to týden, protože to není jenom, že ten lékař na té patologii prostě si prohlédne vzorky pod mikroskopem, to jsou různé testy, které mají svoje limity časové, v jakých se provádějí, takže řekla bych, že jsem velmi spokojená, že je to opravdu do týdne.
1: Hostem poradny pro zdraví je vedoucí lékařka zlínského mamocentra Ivana Vávrova. A samozřejmě i vy můžete volat na číslo 221 555 210 a ptát se našeho hosta. A můžete zavolat třeba během písničky, kterou právě pouštím.

0: Pozvání do studia přijala vedoucí lékařka Zlínského mamografického centra Ivana Vávrova. Povídáme si spolu o nejnovějším mamografickém přístroji, který je doslova Mercedesem mezi ostatními mamografy. Během písničky nám volala starší posluchačka, která má pohybové potíže, a ptala se paní doktorky, jestli je možné spojit vyšetření, které má naplánované v Baťově nemocnici, dohromady s vyšetřením na mamografu. Paní doktorko?
1: Určitě vycházíme, že nám vstříc. V tomto případě paní má omezenou mobilitu a je pro ní každá návštěva zdravotnického zařízení problémem, takže vycházíme vstříc, vychází sestřičky vstříc, i když paní zavolá, nebo když se přijde zeptat přímo na recepci, tak se snažíme vyhovět.
0: Můžete zmínit ještě jednou číslo k vám na recepci, kde se mohou ženy objednávat?
1: Ano, takže číslo na recepci je 605 22 11 09.
0: Paní doktorko, kdyby každá žena měla začít se samovyšetřením prsu a v jaké fázi svého menstruačního cyklu?
1: Tak žena by měla začít vyšetřovat svá prsa v momentě, kdy je má, že? Takže v podstatě už tato otázka se týká i teenagerů. A co se týká fáze menstruačního cyklu, tak jednoznačně je to takovéto klidové období po menstruaci. To znamená, v tom týdnu po menstruaci si vzpomenout, že by bylo dobré zjistit, jaký je stav.
0: Já vím, že v rozhlase to bude náročné, ale můžete popsat, jak takové samovyšetření správně provedené má vypadat?
1: Ano, takže určitě to můžu popsat. Jsem zvyklá jako pacientky informovat během vyšetření, ty, které samovyšetření neprovozují. Takže jde o pohled na ta prsa, to znamená stoupnout si před zrcadlo, samozřejmě bez prádla, natočit se ze všech stran a dívat se, zda není nějaká tvarová abnormita, to znamená, jestli se mi někde nevtahuje kůže, jestli se nevtahuje bradavka, která vtažená nikdy nebyla, jestli se prs nezvětšil nebo nezmenšil nebo se nějakým způsobem prostě nezdeformoval. Potom obvykle následuje pohmat, který se provádí nejlépe třemi prsty na plocho, nejdřív povrchově a potom víc do hloubky od klíčních kostí po podprsní rýhu a od středové čáry až do podpaždí. Vždycky je takové roztomilé, že ženy mi řeknou, že tam mají spoustu bulek a hrček a že by určitě nic nepoznali. Takže pokud už je nádor prsu hmatný, dámy, tak byste určitě poznali, protože to je obvykle úplně jiný pohmat než ten normální, cizí, je to jako pecka střešně nebo jako ořech nebo jako zrnko pepře, a takových žen, které opravdu ten cizí nález v tom prsu poznají, takových žen máme opravdu mnoho, které přijdou s abnormitou, kterou si hmatají, která není ze zobrazovací metody. Je to prostě dáno tím, že někdy start nádoru prsu může být opravdu překotný a pak je to i o pohotovosti té ženy. Jo, aby ona prostě si všimla, že se něco děje jinak a udělala poplach.
0: To samovyšetření mají ženy provádět ve stoje nebo v leže?
1: Jsou těch návodů na samovyšetření je celá řada na internetu, jsou i psané. V podstatě jde o to, aby si těch prsou všímali. To znamená, někdo to učí v stoje i v leže, někdo říká, že v stoje stačí. Jo, záleží na té ženě, kolik tomu chce věnovat času. Pro mě je prostě důležité, aby si těch prsou jednou za měsíc všimla, aby odpověď nebyla na otázku, jak dlouho to tam máte, nevím. Já se tam nedívám a já si tam nesahám.
0: Rozumím. Od 45. roku mají ženy, všechny ženy, nárok jedenkrát za dva roky na mamografické vyšetření. Využívají toho třeba i starší ročníky, nebo prevenci už nepovažují za důležitou? Jak to vnímáte?
1: Že to je velmi individuální, že jsou ženy, které chodí skutečně velmi pravidelně a jsou i ve vyšším věku a jsou to dámy, které jsou i po 80 nebo dokonce i 90 leté dámy a jsou mladší ženy, které prostě nechodí. Takže to není jednoznačně dané věkem, to je dané prostě asi mentalitou té ženy individuálně, ale chodí celé rodiny, chodí, je to takové roztomilé, chodí matka s dcerou, jako ještě sebou vezmou dceru té dcery, to znamená vnučku na ultrazvuk, takže jako to věkové spektrum je u nás velice jako takové široké.
0: Doktorka Ivana Vávrová z Mamodiagnostického centra Zlínské nemocnice je naším hostem. A já znovu zopakuji číslo k nám do studia, je to 221 555 210. Můžete se ozvat třeba během písničky.
2: Je to pár dní, co Bohumil Galásek ze Zlína získal za dlouholetý přínos k rozvoji vzdělávání medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 2. stupně. Ze zasloužilého pedagoga gymnázia Lesní čtvrť však stále vyzařuje skromnost. S člověkem s obrovským rozhledem, pedagogem a zlínským kronikářem Bohumilem Galáskem si budu povídat už 24. září. K poslechu zvem Markéta Macháčková.
3: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Zlín,

0: S lékařkou Ivanou Vávrovou si povídám o mamografickém vyšetření. Teď nám tady blikal telefon, ale už zhasnul, takže posluchač může nebo posluchačka může zavolat znovu. Paní doktorko, už jsme si řekli, že samovyšetření prsu by měla žena provádět krátce po skončení menstruace. Měla by podle svého cyklu plánovat i vyšetření na mamografu, nebo to není nutné?
1: Ne, to určitě není nutné pro nás. A pro tu ženu snad, pokud má velmi citlivá prsa, tak je dobré zase dodržovat ten interval po té menstruaci zhruba toho týdne, dvou maximálně, kdy ty prsa jsou opravdu méně citlivé.
0: Nám během písničky volal nečekaně muž, proto jsem zmínila posluchače. Chtěl zopakovat znova číslo k vám na recepci, tak můžete ještě jednou pro ty, co si nestihli poznačit?
1: Ano, je to 605 22 11 09.
0: Stále to funguje tak, že se k vám žena objedná a nemusí už nic řešit? Vy si vyžádáte dokumentaci ze zařízení, které navštěvovala předtím?
1: Ano. Sestřičky jsou velice pečlivé, takže ano, funguje to takto.
0: Jednu dobu běželo médií, že ženy na mamograf nepotřebují žádanku. Jak to je?
1: Takže chvilku bylo docela nejasno, ale nyní už jsme dostali pokyny i z pojišťovny, i z naší odborné společnosti. A ano, je vhodná žádanka od gynekologa, který zároveň si sleduje i ty kontroly. Pokud ale žena nemá gynekologa, přestěhuje se, nebo ho prostě nemá, nebo obvodního lékaře, nikoho, kdo by tu žádanku napsal, přijde k nám a my žádanku dáme.
0: Areál Baťovy nemocnice je velký, tam se člověk lehce ztratí. Kde vás pacientky najdou?
1: Takže pacientky nás najdou na 21. pavilonu v Baťově nemocnici. Pro mladší ročníky je to místo, kde je onkologie, jsme vlastně patro pod onkologií, pro starší ročníky je to to místo, kde stále je a bývalo dětské oddělení a stále bývalo a je zubní oddělení.
0: Pro mnoho žen je při vyšetření na mamografu nepříjemné to ono stlačení prsu. To se u vás prý ale úplně neděje. Jak to je?
1: Nedá se říct, že se neděje. To prostě patří k té technice, ale ten přístroj má ergonomickou desku, která do jisté míry se přizpůsobí tomu prsu. Takže a samozřejmě děvčata jsou erudovaná a snaží se, aby žena to vyšetření nevnímala nepříjemně.
0: Ještě nějaké bonusy přináší pacientkám vaše centrum, kromě milých úsměvů sestřiček a lékaře?
1: No, ona je ta celková filozofie toho oddělení. To znamená, aby jsme ženám zmírnili co nejvíc ten stres z toho vyšetření. Jak z průběhu vyšetření, tak samozřejmě potom z toho výsledku. O to se snažíme teda ze všech sil.
0: Říká vedoucí lékařka Mamocentra Ivana Vávrová. Zpět budeme za chviličku.

0: Ivana Vávrová, vedoucí lékařka Mamodiagnostického centra Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, je hostem středeční poradny pro zdraví. A máme na telefonu posluchačku. Dobrý den, můžete se ptát.
1: Tady je posluchačka Dana ze Zlína. Já bych měla prosím dotaz na paní doktorku, jestli je možné objednat si vyšetření jako samopláce. Jde o případ, kdy je snacha v zahraničí a poprosila bych teda odpovědět na tu otázku a kdyby chtěla vyšetření tady v tomto centru, jestli je to možné a zhruba i o jakou finanční částku by se jednalo. Děkuji mnohokrát.
0: Děkujeme, paní doktorko.
2: Ano, určitě vyšetřujeme pacientky v režimu samoplácu a tak jak ženy v České republice, které chtějí vyšetření navíc, jako tak ženy, které žijí, Češky, které žijí v zahraničí nebo cizinky. Volá se na číslo, které jsem uvedla, 605 22 11. Vše se domluví se sestřičkami, sestřičky informují o cenových relacích vyšetření, záleží vyšetření, jaký typ vyšetření podle věku pacientky a to se všechno domluví se sestrou. Potom si paní vlastně vyšetření zaplatí u nás, tam je komfort, že vlastně kasa je kousek od nás na pavilonu a nebo lze platit QR kódem.
0: Během písničky nám také volala posluchačka, která nám sdělila, že z různých důvodů se nedostala na vyšetření a má žádanku už z března. Ptala se, zda je pořád platná.
2: Určitě žádanka nemá žádnou záruční dobu, takže žádanka je určitě platná. Naše děvčata říkají zhruba půl rok, ale určitě vyšetříme. Pokud má žena nárok na screeningové vyšetření, vyšetříme i se starší žádankou. To bych řekla, že je nejmenší problém.
0: Paní doktorko, řekněte, jaké jsou nejčastější příčiny rakoviny prsu?
2: To je velmi těžká otázka a až ji někdo zodpoví jako a poradí, že nám co mají dělat, tak dostane Nobelovu cenu. Rakovina prsu, jako většina nádorových onemocnění, přichází vlastně nejvíc věkem. Opotřebováním imunitního systému organismu, který má za úkol hlídat buněčné dělení, takže prostě nebo je tento systém zaměstnaný nějakým jiným problémem, infektem nebo nějakým nárazovým velkým stresem, který ho oslabuje a v té chvíli vlastně se rozjíždí nádorové onemocnění prsní žlázy.
0: Vy už jste popisovala, že jsou to vlastně změny na prsu jako takovém, v páčená bradavka, různé změny na kůži. Projevuje se třeba i únavou?
2: Zcela jistě, nebo hodně často bývá takové období, kdy třeba žena, která moc nebývá nemocná, tak najednou trpí opakovanými infekty, anebo se cítí hodně unavená.
0: Do jaké míry hraje u této diagnózy roli genetika?
2: Tak zhruba asi 5%, 5 až 10% nádorových onemocnění prsu je hereditárních. To znamená, že se na něm podílí nějakým způsobem genetická mutace a to, jak získaná od předků, anebo ta, která se stane jako v našem těle a my pak předáváme svým potomkům. Zbytek, 90% nádorů prsu jsou skutečně hloupé náhody. Jo, že se sejdou ty faktory, jak jsem říkala, to znamená nějaké oslabení toho imunitního systému, nějaká prostě crash, nárazová situace, anebo prostě u těch žen ve vyšším věku opotřebování toho imunitního systému.
0: Vyhnout se stresu v dnešní uspěchané době je téměř nemožné, Na tom se asi shodneme. Dokáže i stres odstartovat zhoubné bujení?
2: Zcela určitě, tím už se zabývali nositelé Nobelovy ceny někdy v 70. letech, ale nemyslíme tím úplně takový ten stres, který máme běžně, někam spěcháme, máme nějaké uzávěrky, zažíváme nepříjemnou situaci. Jde spíš o situace, které jsou dlouhodobě stresující, jako třeba do opatrovávání těžce nemocného člena rodiny nebo nezaměstnanost, jo, a hledání vlastně místa, které ten člověk jako těžce nese tu situaci a pak i takové ty velké stresy úmrtí blízkého člověka.
0: Já mám ve svém okolí pár lidí, u kterých zažívali nějaké špatné období v životě, jeli, pak to špatné období pominulo a v tom okamžiku onemocněli.
2: Ano, to platí i pro ten nádor prsu, že přijde paní do prevence a říká, jako měla jsem teď náročné období v rodině a teď konečně mám na sebe čas, jako a je tam nález. Jo, protože ten dlouhodobý vyčerpávající, to je asi správná, nejsprávnější formulace, že to vyčerpávající období potom může přinést i tento následek.
0: Lékařka Ivana Vávrová je stále ještě hostem středeční poradny pro zdraví. V závěrečném vstupu si zopakujeme pár zásadních faktů.

0: Lucie Bílá dospívala a my jsme zpět. S vedoucí lékařkou Zlínského mamocentra Ivanou Vávrovou jsem si dnes povídala o rakovině prsu. Paní doktorko, co všechno my ženy pro sebe můžeme udělat, abychom minimalizovali hrozbu rakoviny prsu?
1: Tak to je opravdu otázka na tělo. Určitě takové ty věci, které se propagují, to znamená zdravý životní styl, pohyb, nekouřit, nepít alkohol, zdravě jíst, ale já k tomu dodávám hlavně dělat si radost a mít se ráda a pečovat o sebe.
0: My jsme si tady během písničky spolu povídali a vy jste mi prozradila, že ve vašem oboru se toho strašně moc změnilo a máte spoustu novinek. Pojďte se o ně podělit s posluchači.
1: Tak v podstatě jako se mění ten obor a ta onkologie neustále a teď v poslední době opravdu mílovými kroky, takže se objevilo mnoho nových preparátů, mnoho nových druhů léčby, imunoléčba, cílená onkologická léčba. Takže v podstatě já se věnuju tady tomuto oboru 25 let a když jsem začínala, tak 80% žen s karcinomem prsu umíralo a pro ženy do 30 let věku ta léčba byla taková jako chabá, kdežto v dnešní době je to přesně naopak. Dnes v podstatě 80% žen rakovinu prsu přežije, je v remisi a jako jsme schopni nabídnout léčbu i mladým ženám, které jsou těhotné a zvládnou během těhotenství vlastně léčbu a porodit zdravé dítě. To jsou úplně převratné věci.
0: To je krásný optimistický závěr, ale ještě než naše povídání úplně ukončíme, vaše centrum samozřejmě není jediné, ani ve Zlínském kraji, ani v republice. Kde se ženy o mamocentrech dozví víc?
1: Jsem moc ráda, že tuto otázku jste položila. V České republice existuje systém zhruba asi 72 center. Seznam těch center je i s telefonními čísly a s mapou na www.mamo.cz a nejsou tam jenom kontakty na centra, takže každá žena, když se přestěhuje nebo někde studuje, tak to akreditované centrum si může najít na těchto webových stránkách, to nejbližší. A všechny ty centra jsou propojené, mají podobný způsob práce a mohou si předávat informace o pacientce, ale zároveň jako je tam pro pacientky spousta zajímavých informací a je tam i online poradna, na kterou můžou psát své dotazy, na které odpovídají odborníci. Takže je to opravdu dobrá věc.
0: Takže www.mamo.cz. A pojďme ještě na závěr jednou zopakovat číslo na recepci do vašeho centra.
1: Ano, takže číslo na recepci do našeho centra je 605 22 11 09.
0: Milým hostem poradny pro zdraví byla vedoucí lékařka Mamodiagnostického centra Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Ivana Vávrová. Moc děkuji za váš čas a cenné informace a já věřím, že se nevidíme naposled.
1: No hlavně doufám, že se uvidíme jenom na prevencích.
0: A od mikrofonu se loučí Silvie Pospíšilová.

Já doufám, že vám nic neschází. To byla Anna K. a její bezvětří. Za chvilku už bude 12 a naše dobré dopoledne končí. Zítra se na vás těší moje milá kolegyně Markéta Macháčková. Díky, že jste byli s Českým rozhlasem Zlín. Od mikrofonu se pro dnešek loučí a krásnou středu vám přeje Silvie Pospíšilová.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Do nové podmořské herny v mateřské škole na Zlínském Kudlově mohou dnes odpoledne zamířit také rodiče s dětmi. Strážníci v Rožnově pod Radhoštěm si na řidiče, kteří po nocích jezdí rychle, pořídili nový radar. Na nádraží ve Veselí nad Moravou začalo cvičení hasičů a policistů. Dnes očekáváme v regionu polojasno až oblačno a na teploměru nejvýše až 19 stupňů. Matěj Neradělek, polední zprávy Českého rozhlasu Zlín. Mateřská škola ve zlínské místní části Kudlov otevřela novou podmořskou hernu. Odpoledne do ní mohou přijít rodiče s dětmi a využívat ji budou také další mateřské školy ve městě. Na děti čeká 16 úkolů a aktivit, při kterých si procvičí například rovnováhu, koordinaci nebo jemnou motoriku a zároveň se dozvědí víc o životě pod mořskou hladinou. Součástí herny je také velký model interaktivní ponorky a čtenářský a relaxační koutek s tematickými knihami. V Rožnově pod Radhoštěm si někteří řidiči silných aut dělají ze zatáček nad městem závodní dráhu. Strážníci proto zpřísňují kontroly. Nově si s policisty mezi sebou půjčují jeden mobilní radar. Řidiči tak nevědí, od které hlídky mohou měření rychlosti čekat.
4: Auta s vyladěnými motory jezdí nejčastěji přes Tylovice. Po úzké silnici plné zatáček roší to i obyvatele Tylovic, kteří nebydlí hned u silnice.
5: Bydlíme až tam na kopci vlastně a slyším to i jako v noci, třeba i přes sklo nebo ráno, nebo když mám teď otevřené okno, tak nás to ruší.
4: Strážníci ty řidiče znají jménem, chytit je ale není jednoduché. Auta mají přes 300 koní, říká ředitel Aleš Pilař.
6: Tak ono je baví tady prostě jezdit, co to dá, je to hvízdání gum.
4: Poslední naměřená rychlost v obci byla 114 km v hodině. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
2: Hasiči, policisté a záchranáři nacvičují ve Veselí nad Moravou spolupráci pro případ aktivního útočníka ve vlaku. Cvičení se účastní drážní hasiči. Akce začala po 10. hodině a potrvá zhruba do 13 hodin. Provoz na nádraží je kvůli tomu částečně omezený. Vlaky ale jezdí podle jízdního řádu. Policie na sociálních sítích ubezpečila, že lidem nehrozí žádné nebezpečí. V okolí nádraží se ale bude pohybovat větší množství jednotek integrovaného záchranného systému. Italskou premiérku Giorgiu Meloniovou přijme v úterý premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Potvrdil to úřad vlády, podle kterého mají politici příští týden jednat například o konkurenceschopnosti a víceletém rozpočtu Evropské unie. Jedním z hlavních témat schůzky pak může být také bezpečnost. Vláda už v souvislosti s plánovanou návštěvou projednala plán strategické a unijní spolupráce právě mezi Českem a Itálií na dalších 5 let.
3: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji převládat polojasno až oblačno, mohou se vyskytovat také lokální přehánky, a to především na Valašsku. Večer pak začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty dnes 14 až 19 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici 1/58 v Rožnově pod Radhoštěm v ulici Ostravská dnes provádí čištění propustků pod silnicí. A ze zpráv bylo vše.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Tak krásný den, přátelé. Třeba zrovna nyní při Moravě krásné zemi vám přeje Jiřina Ostrá. V úvodu zazněla polka Vladimíra Fefra Kdože ti má milá, hrála Sokolka ze Šakvic. No a kdože má dnes svátek, jsou to Berty, to u nás, na Slovensku pak Zdenky. Přeji jen vše dobré. Ještě připomenu telefonní číslo 726465200. No a protože jsme se dnes probudili do prvního podzimního dne, tak si poslechneme přímo píseň podzimu.

0: Tak to byla píseň Podzimu Ladislava Hrdličky v podání Láceranky. A už tady mám první telefonáty. Tak dobrý den, pane Gajdošíku. Teď už můžete přát.
1: Děkuju, dobrý den vám přeju. Já bych chtěl nechat zahrát manželce. Dneska má narození 75. Tak bych to chtěl za celou rodinu, za vnučky, za dcery, za vnuka.
0: Tak určitě.
1: Děkuju.
0: No popřejeme vaší milé manželce jen to nejlepší, hlavně to zdraví, to je důležité. A ještě mě řekněte, pane Gajdošíku, jak ona se jmenuje křestním jménem?
1: Jarmila.
0: Jarmila, a jak pak ji říkáte?
1: No. Jarka, no.
0: Jarka, no tak teď se bude hrát Jarce, tak já také přeji jen to dobré. Tak jo, tak teď už můžete si za chviličku poslechnout pěkné písničky. Naschledanou.
1: Děkuji vám moc. Naschledanou
0: vám také. A už paní Milada z Chvalkovic. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych dneska chtěla popřát mojí mamince. Má Boženka, jmenuje se Boženka Valentová z Chvalkovic. Dnes slaví krásné 92. narozeniny. V plné svěžesti. Nedávno teda byla polámaná, ale pěkně se uzdravila. Tak ji přeju hlavně zdravíčko, ať se všecko jí zdaří, ať je šťastná, zdravá, veselá, prostě ať si ještě užívá života. Ona má ráda kvitečka, má velikajznou skálku na dvoře, tak kdyby se jí aspoň trošičku mohla ještě pověnovat. A to jí teda přeju já, jako Milada. A říkám to teda, máme dvě čtyři dcery, a za ty vnuky a pravnuky, nebudu to všechno jmenovat, bylo by to na dlouho.
0: Tak určitě jí přeje celá velká rodina, paní Milado. No a podle vašeho hlasu soudím, že vy jste asi po mamince, stále svěží.
2: Ano, já jsem maminčina, ano.
0: Tak jo, tak se držte obě dvě, písničky
2: děkuju.
0: Budou. Děkuju.
2: A ještě ano? můžu říct ano? jednu větu. Mami, já tě mám strašně moc ráda a přeju ti to z celého srdce a miluju tě. Ano?
0: Tak to byla krásná slova na závěr, paní Milado. K tomu už nelze co dodat. Naschledanou.
2: Ano, naschledanou.
0: No a teď už Moravanka.

0: Moravanka dohrála další telefonáty. Dávám slovo do Štěpánova, paní Zdeně. Dobrý den.
1: Dobrý den. Chtěli bychom poslat hudební dárek k narozeninám paní Helence Menšíkové do Ráječka, která se do svátečního narozeninového dne provodí v pátek 25. září. Naše milá maminko, babičko a prababičko, přejeme ti jen samé slunné dny a vše, co přináší radost. Užívej si každý okamžik a měj kolem sebe ty, které máš ráda. Ať je tvůj narozeninový den plný krásných chvil, úsměvů a pohody. Všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví do dalších let ti přejí synové Petr, Pavel a Zdeněk s rodinami, manželé Hemzalovi a Vávrovi. Pravnoučata posílají velkou pusu. Paní Ostrá, děkuji, přeji vám pěkné odpoledne a také krásné pohodové podzimní dny.
0: Děkuji moc i vám to stejné. Naschledanou a už paní Kozelková z Kunovic. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Kozelková z Kunovic. Já bych se chtěla nechat zahrát moji švagrové Bertě Kaňovské z Topolné, která má dneska svátek. A přeju jí všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví. A ať ji poslouchají Medinka a Valérka. To jí přeje švagrová Mírka s rodinou.
0: A kdo pak jsou Medinka a Valérka?
2: To jsou její vnučky.
0: Vnučky, no tak ty přinášejí babičce jenom samou radost. A já jsem si paní Kozelková právě říkala, když jsem tedy naznala, teda se podívala, že dneska mají svátek ty Berty, jestli pak zazní nějaké přání pro nositelku tohoto jména, docela nezvyklého, dá se říct. Tak
2: no,
0: ano.
2: Ona to zdědila po své tetě, no ale to chci jako říct, tak byli tady v sobotu, takže já jsem ji osobně popřála.
0: Ano,
2: no,
0: tak teď zbývá...
2: Ona je strašně hodná.
0: Tak já jsem ráda, že mohu této hodné Bertě zahrát písničku a bude to krásná moravská lidová, paní Kozelková.
2: Ano,
0: někdy zase
2: naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Tak to byla krásná moravská lidová šohaju šohaju v podání brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. No a další telefonáty ze starého Svojanova se dovolal pan Karel. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás hezky v Českém rozhlase Brno a chtěl bych popřát panu Miroslavu Zbytovskému do Poličky k jeho narozeninám všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, který teda potřebuje. No a...
0: Pěkný život určitě, že jo, pane Karle?
1: Jo, určitě, no.
0: Tak jo.
1: Já už nevím, jak bych mu to všecko popřál. No a tomu přeje teda Karel ze starého Svojanova a jeho sestřenice Laděnka z Bělenocvitavou.
0: Tak pan Miroslav určitě ví, že mu přejete jenom to dobré, jak jinak.
1: Jenom všecko nejlepší.
0: Dobrý, tak jo, nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou. Paní Marie, jste na řadě, dobrý den.
2: Dobrý den, já bych chtěla nechat popřát mojímu bratrovi Josefu Skřičkovi z Těšan, který má dneska 78 roku, tak mu přejeme oba s manželem hodně zdraví, štěstí, lásky a aby mu to zdravíčko dlouho vydrželo, což teda jako kolena ho bolí, nohy ho bolí, no prostě už jsme staří, není na to sám. Teď v srpnu, ke konci srpna, měli oba s manželkou, měli 55. výročí svatby, žijí si krásným životem, vzorem a tak to jim taky přeju ještě hodně dlouhá léta a v neposlední řadě bych chtěla popřát švagrové, která bude mít 28. září na Václava, bude mít 77 roku, jestli to můžu říct teda.
0: A ta se jmenuje jak švagrová?
2: Jarmila Skřičková, taky Těšan. A taky přeji taky hodně zdraví, štěstí, lásky, tu má z každé strany. A no, aby prostě ty nožičky pomohly, jako špatně se jí chodí, ale jde to. Ale jde to.
0: Tak jo.
2: Takže mám je oba ráda, i jako s manželem Pavlem. No a přejím hlavně hodně zdravíčka teda obou dvou.
0: To je tak jasné. Jo. Takže tak zdravíme. Ano, paní Marii, nashledanou. Nashledanou. Není záčno. Písnička a přání i pro paní Emílii Mikšíkovou z Bystřice pod Hostýnem. Dnes slaví krásných 90 let. Naše drahá maminko, babičko, tchýně a drahá přítelkyně. Přejeme ti k tvým narozeninám jen samou radost a žádnou starost. Ať se ti splní vše, co si přeješ a ať si pořád tak vitální a energická jako doposud. Jsi pro nás příkladem nezdolné energie a pracovitosti. Přejeme si, aby jsi s námi byla ještě dlouho. Těšíme se na společnou oslavu tvých narozenin a na setkání s naší rodinou. Za všechny syn Pavel s přítelkyní Blankou a teď už podzimní polka.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
2: No ale teď už opět Morava krásná zem, já se vrátím k minulé písničce, byla to podzimní polka Karla Waldaufa v podání Krajanky. No ale teď už dávám slovo panu Martinovi. Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Ostrá. Já jsem rád, že jsem se dovolal vůbec.
2: Tak co máte na srdci, na tě teď povězte.
3: Chtěl bych popsat moje manželce, dneska má 65 roků.
2: A jmenuje se?
3: Miroslava.
2: No a dál už neprozradíte tedy?
3: Tak můžu.
2: No tak. Představte si, že někdo řekne, ej hele, Mirka, tu já znám, ta má dnes narozeniny.
3: No znám, tak možná František Černobyl z Hrubé Vrtky.
2: No vidíte, no. Tak a co jí popřejete hezkého?
3: Co, tož zdraví, štěstí. No. To jí přeju já s pejskem.
2: No, pejsek jí podá packu určitě, pěkně štěkne.
3: On nepodá packu, on si vyžebrá píškot nebo něco.
2: Tak to si zaslouží v den narozenin paničky, pane Martine. Tak jo, tak popřejte milé manželce.
3: No a ještě bych chtěla, aby jí dětské jako syn, dcera, vnučku. Určitě si to poslouchá, protože tam má rádio pustěné i mrvére.
2: Tak jo.
3: Tak je to poslouchá.
2: Tak je všechny.
3: Posloucháme vás od rána do večera.
2: Takže děkujeme za vaši pozornost, pane Martine. No
3: děkuju.
2: A zdravím tu vaši milou manželku Mirku. Písnička bude za chviličku. Naschledanou.
3: Děkuju vám a mějte se.
2: Vy také. A už paní Lidka z Polichna. Dobrý den.
4: Dobrý den vám přeju a všem posluchačům. Prosím vás o zahrátí k dnešním narozeninám Jožince Grebeňové do Traplic. Přeju jí štěstí, zdraví, pohodu a spokojenost. A ještě bych chtěla nechat zahrát pro radost a pro potěšení pro všechny účastníky včerejšího zájezdu Zemědělského družstva Zálesí Luhačovice. Bylo to perfektní a moc vám děkuju. Nashledanou.
2: Nashledanou. No a dnes se dožívá 81 let drahý tatínek, dědeček a manžel pan Miroslav Uhýrek z Nechvalína. Mnoho zdraví do dalších let přejí manželka Marie, dcera Jana a syn Miroslav s rodinami. No a vinařinka přichází s pěknou písničkou.

0: Tak to byla písnička Stanislava Žůrka Pod zadníma horama. No a teď už to bude paní Eva z Bojkovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Dnes má narozeniny paní Marie Jančová z Komně. Já jí přeju všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, ale hlavně nejvíc toho zdraví. To jí přeje Eva z Bojkovic. Děkuju vám moc krát.
0: Prosím, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Paní Frištáková, už jste na řadě. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás i všechny, kdo poslouchají Rádio Brno. A chtěla bych mojí mamince Marine Sklebové z Luclavic popřát k dnešním 81. narozeninám. To jí přeje celá rodina.
0: No ale co jí přeje?
2: No hlavně zdraví a štěstí.
0: No tak, to je jasné. Tak jo, tak paní Frištáková většinou se přává... Tak jako podvědomě, co přejete sama sobě, tak to přejete tomu druhému.
2: Je?
0: Tak, vidíte. Tak jo, tak přáníčko bylo, bude písnička, naschledanou.
2: Naschledanou.
0: No a dnes slaví kulaté životní jubileum 80. narozeniny paní Jarmila Rysová z Břeclavy. A přání, milá Jaruško, přejeme ti mnoho dalších krásných let v kruhu nejbližších. Žádný dárek se nikdy nevyrovná lásce a náklonosti, kterou po celá léta věnuješ svým blízkým. Báječné narozeniny, hodně štěstí, pohody a hlavně zdraví do dalších let ti přejí Zdeňka a Toník, Boženka a Viktor, Jaruška a Toník, Miluška a Růženka z Břeclavy. Písničku předává Stříbrňanka.

0: si moje děvčátko, to byla Polka Antonína Perničky. No a mám tady telefonát, je tam paní Marie. Paní Marie, dobrý den.
1: Dobrý den, říkala jsem to Kovce, abych byla dát kvůli rádiu. Já jsem chtěla u vás, já vás všichni zdravím a to posluchače. A my tady sbíráme hrozně ve Vinohradě přímo pod Palavou, tady krásně. A děvčatů, Helenka, Helence a těm ostatním, Kájovi, Petrovi, aby se mi ještě lepší sbíralo, než se sbírá.
0: No tak to je krásný telefonát přímo z Vinohradu. Tak ano, paní Marie, přímo. Ať vám tam jde ta práce pěkně od ruky. Vínečko určitě bude výborné. Tak jo, děkujeme. Jsem ráda, že jste se dovolala. Nashledanou.
1: Nashledanou.
0: No a dnes oslavuje narozeniny i slečna Renátka Šimková, rodačka z Kůtu. Dnes ale žije v domově sociálních služeb Senic. Všechno nejlepší, hodně zdraví a ochranu paní Marie Šaštínské, ke které utíká, ti vyprošuje bratranec Ján z Moravského svatého Jána. Moravěnka pak potěší pěknou písničkou.
2: Český rozhlas Zlín.

Tak to doufám, že je dobře. V podání Moravěnky zazněla lidová Před naším za naším. No a ještě poslední tady mám, paní Zdenka Sousedíková píše. Zdravím tímto bývalé spolužáky a spolužačky ze základní školy v Želechovicích nad Dřevnicí, kterou jsme ukončili v roce 1965 a v pátek 18. jsme se opět po roce setkali. Děkuji Miloslavovi Juříkovi z Veselé, který toto setkání organizuje. Opožděně prosím o pěknou písničku našim milým spolužačkám k svátku Mariím a Liduškám. Jedná se o Marie Mentlíkovou ze Slavičína, Spurnou z Provodova, Masaříkovou a Havlíčkovou z Luškovic u Zlína, Dolanskou a Krůťovou ze Želechovic u Zlína a dále jsou tady Ludmile Bednaříkové z Veselé u Zlína, která měla koncem srpna 29. i narozeniny a ještě paní Ludmile Bobálové z Ostraty. Všem jmenovaným přeji všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, pohodu, lásku blízkých a boží požehnání. Ze srdce spolužačka Zdenka Sousedíková. Hudební dárek ten také nechybí. Je to láska hodová.

Tak, to byla Láska hodová Pavla Svobody a Pavla Karlíka v podání Legrútu a ještě pozvánka na tradiční podolské hody. Podolští starci, obec Podolí a sbor dobrovolných hasičů Podolí vás srdečně zvou na tradiční podolské hody, které se uskuteční v sobotu 26. září. No ale začínají už pátek 25. ve 14 hodin stavění máje. Dále v sobotu je tady samozřejmě všechno to, co se na hodech děje, co můžete prožít, a ve 20 hodin pak je průvod stárků, hodová zábava ve 20:30. Posechu a k tanci hrají dechová hudba Miločanka, cymbalová muzika z Milotic. A ještě tady taková pozvánka, doporučujeme společenský oděv. No, já vám samozřejmě ještě přidám k tomuto všemu pěknou písničku Hore dědinu v podání Lipovjanky.

Tak Lipovianka dohrála, no a polední část Moravy krásné země končí, je 12 hodin 56 minut. Nekončí však naše vysílání. Třeba zrovna krátce po 18. hodině opět Morava krásná zem. Pohodový den vám přeje Jiřina Ostráno a na závěr Žváčková muzika Konice v jejím podání už zní Milá Antonína Žváčka.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka a dabérka Stanislava Jachnická.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi. ČT1. Herec a zpěvák Jan Cina hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Putování po Portugalsku zahájí Ivana Jirešová a Martin Písařík v Lisabonu. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea herce a spoluzakladatele divadla Járy Cimrmana dokumentární portrét Štace Miloně Čepelky. Středeční večer s Českou televizí.
3: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Aplikace Záchranka je nově napojená na dispečink zdravotnické záchranné služby ve Zlínském kraji. V Horní Bečvě na Vsetínsku začíná stavba nového víceúčelového centra Zbyty. Náhrada za benzin při pracovních cestách by se měla od října zvýšit. Dnes očekáváme v regionu polojasno až oblačno a na teploměru nejvýše 19 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín má Matěj Neradilek. Aplikace Záchranka je nově propojena s dispečinkem zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Ten je 11. partnerským regionem aplikace. Obyvatelé tak mají k dispozici plný rozsah funkcí. Tísňové tlačítko při stisknutí odesílá na dispečink přesnou polohu uživatele i jeho zdravotní profil přímo z telefonu. Rozšířené fungování aplikace představuje také kampaň zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje s názvem Máte nás v kapse. Horní Bečva na Vsetínsku začíná stavět nové víceúčelové centrum. V lokalitě za Pilou vyrostou nové byty, obec upraví i okolní veřejné prostranství a mnoho dalšího. Stavební firma včera převzala staveniště a místní musí počítat s omezeními.
4: Za Pilou vyroste víceúčelové centrum s 50 novými byty a upraví se i celé okolní prostranství. Kvůli stavbě se ale kompletně uzavře prostor mezi restaurací Staré časy a školní jídelnou. Ubude taky hodně parkovacích míst v celém areálu Za Pilou. O objízdných trasách i dalších omezeních bude obec průběžně informovat. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
3: Zaměstnancům, kteří na služební cesty jezdí soukromým autem, se od října zvýší náhrady za benzin. Dosud byly výrazně nižší než skutečné ceny na čerpacích stanicích, v některých případech až o 10 korun na litr.
5: Ministerstvo práce a sociálních věcí proto připravilo úpravu vyhlášky. Podle ní by měla náhrada od října vzrůst o více než 7 korun na litr, potvrzuje mluvčí Jakub Slavík.
6: Ministerstvo připravilo novelu vyhlášky, v níž navrhuje výši průměrné ceny automobilového benzínu 95 oktanů pro účely poskytování cestovních náhrad navýšit na 41 korun a 80 haléřů za litr.
5: Tento způsob úhrady se používá jen v některých případech, vysvětluje daňový poradce společnosti Bradford Consulting Jan Bonaventura.
6: Cena stanovená vyhláškou se používá pouze tehdy, pokud zaměstnanec skutečnou cenu nedoloží.
5: Podle Hospodářské komory tuto náhradu uplatňuje jen malá část zaměstnanců. Dominik Hron, Český rozhlas.
3: Česká společnost Škoda JS bude jediným dodavatelem pohonů do malých modulárních reaktorů britské firmy Rolls-Royce SMR. Zakázka pro jeden reaktor by měla vyjít na více než 1 miliardu korun. První takový reaktor má vzniknout ve Velké Británii, v Česku pak v Temelíně v polovině 30. let.
0: Počasí.
3: Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno až oblačno, mohou se vyskytovat také lokální přehánky, a to především na Valašsku. Večer pak začne oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 16 až 19, na severu kraje kolem 14 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zelená Zlín. Vlna. Známe lepší cestu.
3: V Litenčicích na Kroměřížsku je prováděna oprava povrchu vozovky, no a takové byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Další v našem vysílání uslyšíte zase v příští hodině. Do té doby vám hezký poslech přeje a od mikrofonu zdraví Matěj Neradilek.
0: Alex a host.
1: Se střeštěnou Phoebe ze seriálu Přátelé je neodmyslitelně spjatá, hlas jí propůjčovala 15 let. Vídat ji ale můžete ve filmech, seriálech i v divadle. Ostatně teď zkouší novou hru Gala a když se ona sama hodí do gala, tak jí to pekelně sluší. Stanislava Jechnická, vítám vás, dobrý den.
7: Děkuju, krásný úvod. Jenom bych opravila, že hra se jmenuje, alespoň teda zatím, v gala.
1: Děkuji, bude ještě na upřesnění a vůbec odhalení toho, co to vlastně v gala bude ve vašem podání znamenat, to prozradíte za malou chvíli.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítala v první podzimní den herečka a dabérka Stanislava Jachnická. Prodloužila byste si léto, nebo už jste ráda za tu změnu, která přijde s podzimem?
1: Já bych si ho prodloužila. Já jsem teplomilný člověk. Sice podzim je krásný, krásný v té podobě, jako třeba máme dneska, že je tam sluníčko, ještě jsem mohla jít na kole, začnou už barvit se listy, to je prostě krásný, ale léto je léto. Já se prostě neumím na ten podzim oblíknout. Ráno je zima, v poledne vám je teplo a já si většinou musím oblíknout na celý den, že jo? Protože prostě jedu do divadla na zkoušku, pak na dabing a večer třeba představení, takže já musím mít ty vrstvy na sobě a mně se to prostě nechce celý den tahat.
0: No, nebojte, brzy se to vyrovná a bude jenom zima.
1: No, tak to si pak zase zvyknu, no.
0: Vy jste zmínila, že jste dneska přijela na kole. Jezdíte často na kole?
1: Pokud pracuju někde v centru, nerada jezdím do kopců, protože nejezdím na elektrokolu, já si vlastně půjčuju kolo. A tak pokud jedu po rovině a já bydlím v Libni, kde cyklostezka je, tak ráda. Tak ráda a pokud je hezký počasí, protože za prvé mám pocit, že si trošku utřídím myšlenky, za druhé jedu hezkou krajinou, za třetí pravděpodobně nechytnu nic v MHD. No, prostě nejedu na výkon, takže někdo může říct, že se spotíš, tak já nejedu na výkon. Já si jedu na takovou pohodu, takže se ani moc jako nezapotím. No, jezdím ráda, no.
0: No, o vás je známo, že se udržujete v kondici, že sport je vám blízký, obecně pohyb, tak máte dneska splněno, nebo ještě se budete
1: ještě hýbat? Budu možná po schodech pěšky do 6. patra domů.
0: Ale vy tak tam jinak máte.
1: Máme.
0: A využíváte ho někdy?
1: Já samozřejmě, často. Já většinou jsem tak unavená, že se mi nechce jít po těch

0: Tentokrát bylo víc pracovní. Měla jsem roztočených pár jakoby seriálů dabinkových. Pak jsem hrála na Kampě, letní scéna Kampa, představení Forman. No pak jsme byli s manželem na týden v Turecku a pak jsem si troufla jet se svojí malou vnučkou 3,5letou do Bulharska. A to bylo teda, musím říct, opravdu troufalý, protože jsem jela ještě s kamarádkou, která měla stejně starou vnučku, takže jsme si říkali, že si vzájemně pomůžeme, ale letěli jsme v noci a děti samozřejmě usnuli a když se probudili a nevěděli, kde jsou, takže hledali maminku. Bylo to trošku náročnější, než jsem si myslela, že bude, ale ve výsledku se tam naučila plavat skoro, potápět úplně, tak vlastně jsme si to hezky užili.
1: Tak vidíte, a dcera nebo syn, teď nevím, od které?
0: Od dcery.
1: Od dcery, vnučka, tak vás pochválila, babička to zvládla, osvědčila se, pojede zase?
0: No, asi určitě, no. Já si myslím ale, že tentokrát spíš babička si vezme sebou tu dceru nebo alespoň manžela, protože ten další prvek, který by mi pomohl se zavazadlama, nebo měla jsem sebou i kočárek pro případ právě, že by usnula vnučka, tak jako mám jenom dvě ruce, jo. A když ona spí a já ji držím a mám držet kočárek a kufr, a tak je to trošku komplikovaný.
1: Připomněla jste si tu dobu, kdy vy jste byla maminka?
0: Úplně. A u toho moře jsem si připadala jako maminka a vlastně já jsem se trošku bála, protože jako maminka jsem byla nervózní vždycky, aby ty děti přesně, aby jedli, aby nezlobili. A najednou u té vnučky, jak jsem na ní měla čas a měla jsem v hlavě nastaveno, že tam jedu kvůli ní, ne kvůli sobě, tak to bylo strašně fajn. A ona je jedlík, ona ráda jí. Takže já jsem jí posadila v té jídelně u stolu a ona vůbec mě nehledala. Já jsem si šla zatím vybrat svoje jídlo. Samozřejmě, že byla bez iPadu a bez mobilu. To úplně jsem na to alergická, když ty děti sedějí u toho jídla s tím mobilem. Takže ona si hezky jedla, opravdu jí to chutnalo, prostě vybírala si, co si všecko dá, taky dobroty a vůbec nehledala ani mě, ani maminku. Takže já jsem s ní vlastně neměla vůbec žádný konflikt.
1: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám se Stanislavou Jachnickou. Vy jste se nedávno na svém Instagramu objevila v krátké sukínce, v paruce. Vypadala jste jako Julia Roberts v Pretty Woman, ale z kraje toho filmu, ze začátku, ne později. A byl tam hashtag u toho napsaný, něco se chystá, už můžete prozradit, co
1: já
0: se
1: myslím,
0: chystá?
1: Že ne, protože nemůžete. To teprve mělo dotočnou.
0: Takže to byl
1: ještě
0: film.
1: Nebyla tisková, je to seriál, ale ještě nebyla tisková asi konference, na který oni to představí, takže mohla jsem dát fotografie, ale nevím ani, jestli ten název, který oni používali, byl pracovní nebo bude.
0: Tak nám aspoň prozradte, jestli vás ta role bavila.
1: No strašně, mě baví každá role, kde se můžu změnit v někoho úplně totálně jinýho. A tady vlastně jako za tu prostitutku, to si asi jako každý den nevyzkouším, s parukou a s krátkou sukinkou a vlastně v reálném prostředí, kde jsem stála u silnice a jezdili tam úplně neznámí lidé a já jsem prostě je zastavovala. V podstatě, jako, tak oni nevěděli, co se děje, než se zorientovali, že se tam točí. Tak vlastně mě to bavilo pozorovat ty reakce těch řidičů, jestli bych náhodou se ještě v uvozovkách chytla.
0: A chytla, že?
1: A jako, musím říct, že jako přibržovali, pánové. Tak mě to potěšilo.
0: Tak a je to nějaká větší role, nebo?
1: Je to role v jedné epizodě, ale vlastně ta role je důležitá, tahne se přes celou tu epizodu, takže vlastně jakoby velká role v té epizodě, no.
0: Jaké scény, nebo jaká role, scéna spíš, se herečce točí nejhůř?
1: No,
0: prostitutka to očividně není?
1: Ne, tak já jsem tam neměla žádný sexuální scény. Já si myslím, že asi zrovna ty erotické scény můžou být problém. Přemýšlím, jestli jsem nějakou měla, jako vyloženě, jako i, že bych musela mít nějakýho, dneska je to moderní, že máte toho kouče na hoty, tak to jsem asi nikdy neměla. Nějaký postelový scény jsem měla, ale byla jsem vždycky oblečená. Já si myslím, že asi problém je s nahotou a s tou erotikou. To asi trošku myslím, že se herečkám netočí dobře, protože tam máte opravdu celý štáb, jako a toho partnera třeba někdy neznáte úplně tak dobře, že toho kolegu herce. No a pak teda jsou samozřejmě scény, toto jak, jako za sebe mluvím, soudce nebo někdo, kdo má obrovský špalky textu, který vlastně mluví před nějakým plenérem, takže oni to nemohou jet jako mnoho, nebo jede se to víckrát vlastně, jede se to víckrát, že nejdřív jsou záběry na vás, kdy vy čtete ten, nebo mluvíte na spaměť ten obrovský flák a pak jsou záběry do toho publika, takže to říkáte znova, no tak jako kde je takový jako vlastně nezáživný text, kde se nemáte od čeho odrazit, jenom se to musíte naučit na spaměť 2-3 stránky, no tak to já nemám ráda taky.
0: Vy jste říkala, že existuje nějaký kouč na hoty?
1: No, možná nebude kouč, ale je tam asi jiný slovo, teď si nespomenu. Ale ano, jako máte vlastně hereckého kouče, když dostanete nějakou těžkou roli, kde jsou těžké emocionální scény, tak si můžete vzít kouče, který to s vámi tu scénu jako probírá, zkouší, říká vám, co funguje na tu kameru, co nefunguje. A to není věc toho, že byste byl začátečník herec, to mají i američtí herci, ale je to věc té přípravy na tu roli. A zrovna tak si myslím, že když se herec obává právě té nahoty a té intimity, kouč intimity se to jmenuje, ne nahoty, ale intimity. A tam vlastně probíráte tu scénu, tu situaci, do jaký míry chcete, co může být odhaleno, co může být vidět, jestli máte mít dubla, jak může na vás ten kolega sahat a tohle všecko se tam vlastně jako upřesní.
0: Tak a to vy jste nezažila?
1: Ne, nezažila.
0: Zatím?
1: No, nevím, jestli ještě někdy zažiju, pane bože, teď možná, když mě bude poslouchat nějaký režisér, tak si řekne, ha, možná bychom to mohli u té holky dospělý zkusit.
0: Pozveme kouče intimity a jdem na to. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je dabérka postavy Phoebe ze seriálu Přátelé Stanislava Jachnická. Ono, tato role vám vynesla velkou popularitu, ale neměla na tu hereckou kariéru jen pozitivní vliv. Vy jste si trochu postěžovala, že, a proto se ptám, jestli jste přišla třeba o nějaké role, nabídky, právě proto, že váš hlas je tak charakteristický a má svoji hollywoodskou hvězdu.
1: Tak určitě kvůli hlasu jsem o role nepřišla. Já si pořád myslím, že spíš mi víc přinesla, než odnesla. Protože se mi naopak stalo většinou spíš jakoby u těch audio, u té audio práce, u těch mluvených rolí, že byly třeba producenti zvědaví, jak vypadá, nebo režiseři, jak vypadá ta, která dabovala Phoebe, a chtěli ten hlas té Phoebe a chtěli dokonce, abych to řekla jako Phoebe, což samozřejmě u reklamy je třeba trošku těžký, propagovat ledničku a dělat u toho humor, jako to je trošku těžký, ale no, takže ale jako filmový role nebo televizní role, to vlastně mě nic takového nepřineslo, ale ani, jak říkám, neodneslo.
0: Tak a když se ještě vrátíme, nebo budeme mluvit o dabingu, tak zmiňovala jste, že v létě jste měla dabingové příležitosti, tak co jste třeba dabovala?
1: Tak to byla taková dlouhá portugalská telenovela, ale musím říct, že slovo telenovela zní tak jako pejorativně. A já jsem nadabovala spoustu mexických a jihoamerických telenovel, tak to je úplně prostě z jiného soudku. Ta portugalská je vlastně taková jakoby natahovaný seriál o vztazích a ano, samozřejmě je to dramatický, vždycky někoho unesou, někdo umře, pak zase objeví, že vlastně obživne. Je to takový jako, je to taková pohádka, ale herci hráli dobře, a bylo to v podstatě v některých částech i uvěřitelný a docela i napínavý, že jsem byla i já zvědavá, jak to dopadne.
0: Tak ale vy mnohdy nevíte, jak to dopadne.
1: Nevím, ale já jsem vždycky zvědavá, takže já když dabuju něco, kde končím třeba uprostřed, tak já si pak sednu a ještě si dočítám třeba ten scénář, nebo teď vlastně už ho nemám bohužel v papírové podobě, už máme všechno na iPadu, tak se ptám režiséra, jak to dopadlo. Mě to prostě, já jakmile jdu s tou postavou, tak já prostě nemůžu odejít, aniž bych věděla, jak dopadla.
0: A dá se říci, která národnost se vám lépe dabuje, nebo je snadná na dabing, a která naopak je náročná a složitá?
1: Helejte se, samozřejmě asi nejlíp se mi dabuje angličtina. A paradoxně špatně se dabuje čeština. Teď to zní divně, ale já jsem nadabovala i vlastně pár jakoby českých třeba nehereček, kdy vlastně potřebovali jiný hlas, protože na obraze ta modelka třeba to prostě model, většinou to byly modelky nebo prostě jak říkám neherečky, tak oni splňovali to, co si ten režisér představoval, ale hlas to úplně jako schodil. Najednou vypadali hloupě nebo skřehotavě, tak potřeboval prostě jiný druh hlasu, který by k ní seděl, k té postavě, no a použil mě. A najednou v té češtině je to prostě těžší, nebo když dabuju sama sebe jako na postsynchronech, když něco natočím a potřebuju prostě dodělat ten zvuk jako v postsynchronech, tak najednou je to těžký, protože já si říkám, jak to, že jsem mohla mluvit tak rychle, já to nestihnu sama sebe.
0: Poznávají vás lidé po hlase?
1: Poznávají.
0: Spíš po hlase, nebo i tu vizuální, jenom stačí vidět?
1: Ku podivu, teď už i obličej, což mě vždycky překvapí, a překvapí mě, když vědí i jméno, protože dost často mě poznají po hlase, otočí se a řeknou, vy jste dabovala, vy jste, řekněte mi co, já ten hlas znám, já si nemůžu vzpomenout, tak samozřejmě řeknu Phoebe, tak si hned vzpomenou. A obličej, to mě překvapí teda, ale dost často třeba nevědí, řeknou, vy pracujete v televizi, vy jste asi herečka, že jo, my vás známe od někud, a nevědí. Tak když vědí i hlas, i jméno, já, tak obličej, prostě tak jako to jsem překvapená. No.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: blízku.
1: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Stanislava Jachnická, známá dabérka. Ještě když zůstaneme u dabingu. Jak se třeba dabuje, nebo jak obtížné je dabovat někoho, kdo třeba jí a má plnou pusu? Představujete si to ve chvíli, kdy dabujete?
2: Představuju si to a obtížný, tak já nevím, jestli je to uvěřitelný, ale obtížný, z mýho pohledu to obtížný není, ale pak samozřejmě záleží na tom, jestli režisér řekne, že to je uvěřitelný. Prostě si dám něco do pusy, jakože mám něco v puse a mlasknu to a musí to prostě mluvit přes to.
1: Jde to.
2: Udělat tam ty zvuky a už jsem to asi dojedla.
1: Dobrý, dojedla. Tak dobře, tak to vám problémy nedělá, tak je něco, co vám problémy dělá, i když tak zkušená dabérka asi takové nevnímá.
2: Ale jako vlastně jsme se tady i bavili o tom rozmlouvání nebo o tom, že člověk čte jako vlastně z listu, že dřív jsem se mnohem víc připravovala, že jsem si všechno podtrhávala, taky jsem dostala ten scénář, takže já jsem si ho mohla předtím přečíst, podívat se, jestli jsou tam nějaký složitý slova a ty se naučit jakoby říkat, jako omluvit si je, nebo pomáhá, když je to dlouhý slovo, si vlastně vizuálně tam tuškou udělat čárky a rozdělit si to slovo třeba na 3 díly a pak to vlastně přečtete dohromady, ale opticky to oko vidí ty 3, takže jako kdyby to byly 3 slova a vy to přečtete v kuse. No to dneska nejde, protože dneska to máme všechno na iPadu, elektronicky, takže vy si tam žádný poznámky udělat nemůžete a text dostanete až v tu chvíli, no dostanete, vidíte ho prostě až v tu chvíli, kdy přijdete. Takže samozřejmě může se stát, že mi problém dělají právě jakoby cizí názvy, názvy léků nebo nějaké diagnózy, to je vždycky těžký. A pak mám teda problémy s německýma názvama ulic třeba, jo, prostě nějaký. A nebo i hodnosti, já vím, že jsem nějaký Sturmbannführer, něco, že jsem neuměla přečíst prostě. Tak to si musím jako několikrát odčíst, jako omluvit.
1: Mám tady poznámku, dabovala Pamelu Anderson.
2: Ano.
1: To se stalo?
2: To se stalo.
1: To mi jak nesedí.
2: No, mě taky ne, a to už je teda, to už je třeba 20, možná i 30 let, ale já už dneska musím na ty desítky počítat. Tak to byl úlet, nevím, proč si vybrali mě, protože ani typově jsem nikdy nebyla blondýna s modrýma očima, ani prostě žádná sexbomba. A ještě navíc ona tenkrát, to byla komedie Blondětá blondětější, nebo tak nějak se to jmenovalo, bylo to opravdu takový hodně nablblý. A ona tam pískala, má takový ten pisklavý, vysoký americký hlas. A já říkám, podívejte se, to já vlastně nedám, jako já, mě to nebaví, nejde mi to. No, nějak jsem to nadabovala, musím říct, že jsem to asi před 5 lety viděla a vlastně to nebylo tak jako úplně, a obsahově ano, ale jako můj dabing nebyl tak strašný, jak jsem si myslela. A teď jenom, že se vrátím ještě k té Pamele, vlastně jsem o ní nadabovala, no tak nadabovala, to už není dabing, dokument. Teď vlastně vyšel na Netflixu dokument o jejím životě a já jsem k tomu dělala voiceover, jako vlastně ten hlas, který to provázel. Takže jsem se s ní setkala podruhý. Ale teď si myslím, že už to tam sedělo daleko víc, než když byla mladá a já jsem byla mladá a můj hlas k ní úplně vůbec nepatřil.
1: Váš hlas k ní nepatřil, je to pro ty hlasivky náročnější, když musíte jít nahoru s tím hlasem?
2: No, tak určitě, určitě, jako není to přirozený, takže já vlastně v té vejšce, jako mně se to prostě nedělá dobře. Nemůžu tam dát tolik tu emoci, kterou bych chtěla dát, když nemusím myslet na to, jak ten hlas mám položený. Já ho třeba někdy taky, aniž bych to tušila, dám vejš a jdu vlastně s tou postavou, když ona má taky nějakou emocionální výlev, tak já prostě taky jsem jakoby tím hlasem třeba výš. Ale nemyslím na to, takže je to přirozený. A tady jsem to musela jakoby trošku uměle modulovat a to, no, není to dobrý.
1: Stanislava Jachnická zůstává naším hostem.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám se Stanislavou Jachnickou nejen o dabingu. Pojďme do divadla, protože vy jezdíte zájezdové představení, také chystáte premiéru nebo zkoušíte premiéru, tak čím začneme?
1: Tak já nejdřív zrekapituluju, s čím jezdím, protože jezdíme po celých Čechách.
0: Ano, včera jste byli v Králíkách.
1: Ano, to jsem říkala, včera jsme byli v Králíkách. To jsem byla s představením Urna na prázdném jevišti, což je taková černá komedie, ono ten název vypadá děsuplně, ale není. Je to opravdu komedie, ale chytrá, černá. Je to o čtyřech herečkách a o tom hereckém světě, o tom zákulisí, který vlastně si jdou rozloučit se svým režisérem, který je v té urně. A teď vlastně si tam tak různě jako mezi sebou a s ním vyřizujou účty. Nebudu víc prozrazovat, protože to má takovou zajímavou jakoby poentu. No takže Urna na prázdném jevišti. A s tím budeme teď jezdit v listopadu, tam máme spoustu představení po celé republice. A druhý představení, s kterým budu hodně jezdit a jezdím, je s Danem Rousem, mým kolegou, z dabinku a s přáteli, jak jsme se o tom bavili. Tak s tím jezdím s komedií Hledání ráje, kde jsme jenom teda ve dvou, ale obsahneme tam prostě širokou škálu vztahovou, kdy my začínáme jako 80-letí a postupně mládneme. A divák se dozvídá, jak tyhle ty dva lidé se dali dohromady, proč spolu nebyli nebo byli v životě, jak se potkávali, taky nechci prozrazovat. Ale to je vyloženě jakoby čistá komedie. No a pak mám ještě jedno představení, ale s tím jezdím minimálně, jak je důležité být s Filipem, to je tak jednou, dvakrát do roka. No a jinak hraju v divadle Mana ve Vršovicích v Praze a tam mám představení, s kterýma občas jezdíme, Čapek a Ve dvě na Kodaňský. No a teď to nový představení, abych to teda všechno uvedla na pravou míru, tak nový představení, který chystám v Praze v divadle v Řeznické a je to představení, které se jmenuje V gala. A je volně inspirované Galou Dalí, což byla taková zvláštní, vlivná, velmi vlivná žena, manipulativní, která ovlivnila spoustu mužů a vlastně vždycky ty muže jakoby vytvořila. Ona, její první manžel byl Paul Éluard, kterému vlastně dala i to jméno Paul Éluard. A když už vlastně pak zjistila, že už jako ho nikam dál, jakoby ona ho uvedla do té surrealistické společnosti a pak už vlastně si říkala, jako dál už na něm nemám jak pracovat, tak postupně pracovala na dalších mužích, až zakotvila u toho Dalího a s tím už vlastně pak strávila celý život. Ale my to představení nechceme koncipovat vlastně jako její životopis, spíš jsme se nechali inspirovat nějakou jakoby svobodomyslností, svobodou a tím surrealismem. Jmenuje se to V gala, protože to má jakoby značit, že my se jakoby hodíme do gala, bude se to odhrávat jakoby na surrealistickém večírku, kde se promítne spousta ještě dalších postav a vlastně nějakým způsobem si chceme trošku jakoby v sobě najít něco z té gali a nějak se s ní konfrontovat a konfrontovat se s různýma tématama, jako je právě, jak jsem říkala, ta svoboda toho, že my si teď můžeme vytvořit autorské představení, tím jsem vlastně měla začít. Autorské představení, což je jakoby specifický druh divadla, který já jsem vlastně nikdy, pokud si pamatuju, možná na škole, nedělala. Vždycky jsem v divadle měla pevně daný scénář a ten se prostě dodržoval. A teď najednou my scénář nemáme. Máme jakou kostru. Víme přibližně, o čem, kudy bychom chtěli jakoby jít, ale vzniká to. Takže my se vždycky sejdeme. Sejdeme se pan režisér Jirka Hájek, já, tanečnice a choreografka Kvaša Kvasnicová, hudebnice, performerka Gábina Vermeliu a kolega herec Honza Zadražil. Takže my jsme takhle vlastně z velmi zvláštní skvadra, což už tomu právě dává takovou jakoby zvláštní nádech a poetiku, protože to bude tanečně, hudebně, herecký představení. No a to teďkon vzniká, takže je těžký o tom vlastně jakoby nějak mluvit o tom ději, protože máme samozřejmě i rozdělených spoustu postav, který hrajeme a snažíme se i nějak jako vnést tam náš vlastní vhled, náš vlastní, jako naší vlastní životní moudrost, situaci. Všichni jsme přes 50, tak už máme nějaký jakoby pohled na život a chceme se nějak vlastně konfrontovat s tím jejím světem. Proto jsme si vybrali jí, protože ona je vlastně velmi zvláštní Vlastně nikdo neví, čím ty lidi upoutala, protože ona, jako nikdo neví, co vlastně ona dělala. Ona pracovala na těch mužích, jako vlastně na jejich slávu, že ona sama žádný jako povolání neměla. Ale byla tak jakoby charismatická a tak manipulativně zvláštní, že prostě byla na těch večírcích vždycky vítaná. No a my se snažíme skonfrontovat, prostě jak jsem říkala, s těma různýma tématama. Jedno z nich je třeba i to stárnutí. A stárnutí je téma asi pro nás 50+ všechny stejné, pro muže trošku jiné než pro ženy, si myslím, každý to máme jinak. A pak je tam i téma vztahu, každý už jsme nějaký vztahy prožili, a téma rodičovství a vztahu k dětem, protože ona měla jednu dceru a tu dceru vlastně zapudila, protože ona nechtěla, aby ta dcera připomínala, že ona sama je stará a stárne. Rozbíjela zrcadla a vlastně to stárnutí je fakt velký téma.
0: Tak a premiéra se, no ne, ještě blíží, ještě máte dost času.
1: Máme dost času, 30. listopadu.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte pořad Alex a host a tím hostem je dnes tabérka a herečka Stanislava Jachnická, která se věnuje nejenom herectví a dabingu, ale také jste vycestovala, jste mi tady teďka prozradila, jo. I když to bude mít vlastně spojitost s vaší prací.
1: Ano, tak zřejmě narážíte na to, že jsme se tady bavili o tom, že vznikl krátký dokument pro Českou televizi, budou ho vysílat někdy před Vánocema a teď vlastně pracujeme na postprodukci. Vyjeli jsme za gorilama, což nebylo poprvé, ale spolek Gorilla Cafe jezdí v podstatě každý rok podporovat parky v Rwandě, v Ugandě, kdysi to bylo i v Kongu, teď to vlastně situace není příznivá. Vlastně přiváží tam nějakou finanční částku, která pomáhá strážcům, kteří se starají vlastně o ty gorily. Je to na podporu vlastně jako goril. No a my jsme nejenom o gorilách, ale vlastně o celé té cestě natočili takový dokument formou deníků. Já si píšu deníky, já si je píšu i normálně, vlastně kamkoliv cestuju, tak si píšu deníky. Takže je napadlo, jako vlastně ten Gorilla Cafe, celý ten spolek, že bychom to mohli udělat touhletou formou. A České televizi se to líbilo, tak já si tam píšu jakoby deníky a pak vlastně vždycky jdeme nějakou třeba i túru za Diane Fossey, jsme byli se podívat, protože samozřejmě Diane Fossey se velmi zasloužila o výzkum goril a o výzkum chování goril a byli jsme i vlastně se podívat u jejího hrobu, bohužel zemřela tragicky a vlastně i u její vesnice, nebo vesnice, teď nejmem to slovo, prostě kde pracovala vlastně, tak jsme se byli podívat v osadě. Jak se řekne, když tam pracuje? Ten se úplně blbá.
0: Chci říct, pojďme dál.
1: Pojďme dál, ano, pojďme dál. Nebudem se na tom zdržovat, protože už asi nemáme tolik času. Tak to jsem jenom chtěla vlastně dodat, že doufám, že se nám ten film poved, mně se moc líbí a že se bude dokument líbit i lidem, no.
0: Tak a vy budete průvodce tím dokumentem?
1: Já ten boys jsem over, spolu s Vladimírem Čechem a Markem Ždánským, chovatelem goril, vlastně průvodce.
0: Jak na vás působí gorily? Máte nějakou humornou zkušenost, zážitek s nimi?
1: Ne, humornou ne, ale spíš jako fascinující. Vy prostě jste blízko, máte růžku, abyste samozřejmě nějak nenakazili a jste blízko, jste na 8 metrů, ale ty gorily si neumějí vypočítat 8 metrů, takže se může stát, že jste i na metr a musíte se rychle jakoby klidit a pustit je, protože oni mají svoji trajektorii. Oni se vás nebojí, oni jsou tam doma, takže oni můžou kdykoliv odejít, ale je to velký respekt a je to prostě fascinace toho, že opravdu jste tam s nima, že jste součástí toho uskupení a že se na ně můžete takhle dívat a pozorovat je.
0: Takže práce na dokumentu vás čeká, premiéra v divadle pražském.
1: Divadle Řeznická.
0: Řeznická, tak a co
1: v
0: ještě?
1: Gala.
0: Gala, ano, v gala.
1: Ano.
0: O gale dalí.
1: Ano, o gale dalí. Vlastně téma Řeznické, jako toho divadla, je letos, teď mluvím já, takže proto jsme si vlastně vybrali i tohleto téma, že vlastně my tam se zároveň projektujeme v té gale a mluvíme, teď mluvíme my.
0: Tak a teď jsme mluvili my, teda převážně vy, a to je moc dobře. A já děkuju, že jste tu byla. Stanislava Jachnická.
1: Děkuju taky, děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Kvůli ochlazení začaly některé teplárny vytápět domácnosti. Obyvatelé Bystřice pod Hostýnem budou rozhodovat o vítězi participativního rozpočtu za 1 000 000 korun. Ceny dálničních známek v příštím roce zřejmě neporestou, schválili to poslanci. Dnes očekáváme v regionu polojasno až oblačno a na teploměru nejvýše 19 stupňů. Matěj Neradiléka, zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pěknou středu. Některé teplárny ve Zlínském kraji začaly kvůli chladnému počasí vytápět, nebo se k tomu chystají. Dodávky tepla včera zahájila společnost zásobování teplem v Setín. Ve Zlíně by radiátory měly začít hřát během dneška. Loni začaly dodávky tepla o den později, tedy 24. září. V roce 2024 to bylo o 2 týdny dříve než letos. Teplárna Otrokovice zatím teplo dodávat nezačala. Podmínky stanovené vyhláškou pro zahájení vytápění ještě podle společnosti nebyly splněny. Obyvatelé Bystřice pod Hostýnem mohou rozhodnout, který z navržených projektů v rámci participativního rozpočtu město v příštím roce realizuje. Hlasovat budou do konce října o 7 návrzích. Vedení města pro vítěznou variantu vyčlenilo rovný 1 000 000 korun z městského rozpočtu. Lidé navrhují vybudovat bystřické přírodní lázně, místo na bezpečné hašení baterií z elektrokol a koloběžek, lanový park nebo obnovu hřiště.
4: Mezi návrhy je i vybudování muzea a komunitního centra rodáka Františka Sušila nebo kryté pódium na fotbalovém stadionu či bezbariérový přístup do kostela svatého Jilí. Z Bystřice pod Hostýnem Blanka Kovandová, Český rozhlas.
2: Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Hlasy vládní koalice to schválili poslanci. Opozice návrh kritizuje. Podle nich jde o populismus a ve státním fondu dopravní infrastruktury kvůli tomu budou chybět peníze. Známka by podle vládní novely taky měla platit 24 hodin od jejího zakoupení a ne do půlnoci daného dne. Novelu teď dostane k posouzení Senát. Slovensko kvůli drahým pohonným hmotám dočasně omezí marže čerpacích stanic a zlevní cestování vlakem. Oznámil to dnes premiér Robert Fico po jednání vlády. Od října bude moct marže prodejců dosáhnout maximálně 10 centů na litr benzinu nebo nafty. Jízdenky ve druhé třídě zároveň zlevní o polovinu.
5: Slovenská vláda odmítá kvůli drahým pohonným hmotám zasahovat do jejich zdanění. Premiér Fico tvrdí, že taková opatření se v zahraničí neosvědčila.
6: Některé krajiny zkoušaly v minulosti jisté ze sníženie spotřebné daně alebo DPH. Vyhodili stovky milionů eur, možná miliardy do luftu a nemalo to vůbec žádný efekt.
5: Ceny benzínu a nafty jsou na Slovensku nejvyšší za více než 4 roky. Stále ale zůstávají pod průměrem Evropské unie a ve střední Evropě patří k těm nižším. Vláda chce navíc jednat se samosprávami o zlevnění další veřejné dopravy, regionálních autobusů o 30% a MHD v krajských městech o polovinu. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno až oblačno, mohou se vyskytovat i lokální přehánky, ale to především na Valašsku. Večer začne oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, na severu kraje kolem 14 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici mezi Slušovicemi a Neubuzí na Zlínsku se pohybuje kůň na vozovce. A takový byl zpravodajský přehled Českého rozhlasu Zlín.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Tak jak jste vstoupili do podzimu? Ano, už téměř přesně 12 hodin tu máme astronomický podzim. Máte rádi toto roční období? Pro spoustu lidí je to nejkrásnější část roku, jak vím. Teploty bývají ještě příjemné. Dnes tedy nevím, jak je posuzujete, ale takové to babí léto spousta lidí má rádo. Navíc bývá toto roční období plné barev, takže i oko si přijde na své. Tak věřím, že jste rádi přesně tak, jak to ve středu 23. září je v našem kraji. Ani s koncem léta v něm život samozřejmě neutichl a vy ho s námi můžete dále sledovat. V Rožnově pod Radhoštěm například řeší problémy s řidiči, kteří si ze zatáček nad městem udělali především v noci závodní dráhu. Jak se snaží policie situaci řešit, to od nás uslyšíte už za chvíli. Stačí si počkat během písně Marty Kubišové. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín přeje Pavel Vacek.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Já věřím, že vy jste rádi s Českým rozhlasem Zlín i teď 8,5 minuty po 14. hodině, kdy pro vás máme další aktuální téma, a to z Rožnova pod Radhoštěm, kde řeší problémy s neukázněnými řidiči. Vysokou rychlostí projíždějí po hlavním tahu městem i zatáčkami v místní části Tylovice. Strážníci městské policie nyní zkoušejí nový způsob, jak je kontrolovat.
1: Ruší mě to, my bydlíme až tam na kopci vlastně a slyším to i jako v noci, třeba i přes sklo nebo ráno, nebo když mám teď otevřené okno, tak nás to ruší.
2: Tak někdy to je trošičku neúnosné, ale o víkendech nebo v pátek večer.
3: Vy jste tady přímo v domě, který je velmi blízko té frekventované silnice.
4: Jo, jako mě to přijde docela často.
3: Říkají místní lidé, kterých se ptám v místní části Tylovice. Právě tuhle trasu si piráti silnic vybírají nejčastěji. Silnice se tady vyne v zatáčkách od Rožnova pod Radhoštěm směrem na Vigantice. Stížnosti na noční rachot chodí na městskou policii celé léto, potvrzuje její ředitel Aleš Pilař.
5: Oni tihleti řidiči se baví tím, že ten úsek, jak je v těch zatáčkách, jak se tak jako vyne od Rožnova směrem na ty Vigantice, tak ono je baví tady prostě jezdit, co to dá. Ti lidi, kteří žijou kolem té cesty, tak to samozřejmě vnímají, jo, je to rachot, a je to hvízdání gum.
3: Strážníci řidiče znají, vědí, kdo to je, znají jejich jména i auta. Chytit je ale není jednoduché. Silné vozy mají přes 300 koní, často jsou půjčené a jejich řidiči si dávají dobrý pozor.
5: Ono je to spíš takový jako nový druh zábavy, jo, to je prostě generace mladých mužů, kteří dorostli teďka do toho věku, pořídili si ty auta, začali se tím letím

0: To není žádné tajemství, je to o tom, že vypadá to jako větší kamera, taková ta starší do ruky, zapnu, nastavím a okamžitě můžu měřit. Ten radar, my si ho za tu noc jsme schopni několikrát vyměnit. Jo, je to o tom, že oni nebudou vidět, které auto zrovna právě je může změřit. A v tom je právě ta síla té spolupráce. A další věc, že ty ostatní auta budou fungovat jako auta, které pomáhají zastavovat tady tyhle ty řidiče.
1: Mladíci se silnými auty přitom nejezdí vysokými rychlostmi jen v Rožnově, ale v celém vsetínském okrese. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
2: A Český rozhlas Zlín vás nejen informuje o podobných událostech, ale je vám také na blízku, když to nejvíc potřebujete. Povodně, požáry, i kybernetické a bezpečnostní hrozby. Na víc než 20 krizových scénářů se Český rozhlas připravuje společně s hasiči, policisty a záchranáři. Nachystali už podklady pro krizové vysílání, školí reportéry v první pomoci a pracují třeba na speciálním webu. Víc k tomu zjistíte dalším poslechem už za chvíli.
3: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: První ověřená informace ve vysílání do 13 minut po oznámení. Tak má vypadat posílená spolupráce Českého rozhlasu s hasiči, policisty a záchranáři. Společně připravují podrobné scénáře krizové komunikace pro 22 typů mimořádných situací, včetně třeba blackoutu, chemické a radiační havárie nebo rozsáhlého výpadku komunikačních sítí.
1: Při krizové komunikaci může být často problém nefunkční infrastruktura, jako je internet,

0: elektřina a podobně. V takových případech je pak rádiové vysílání ze všech možných komunikačních kanálů nejjednodušší, jak říká ředitel hasičů Petr Ošlejšek.
1: Rozhlasové vysílání vlastně má ten jeden obrovský benefit, že pokud je ten vysílač napájen elektrickou energií a pokud obyvatelé mají radiový přijímač, což je dneska vlastně každé vozidlo, tak vlastně mohou ty zprávy dostávat i tehdy, jestliže třeba dojde k výpadku infrastruktury mobilního operátoru nebo vůbec jakoby internetu a komunikačního prostředí.
0: Zároveň se testuje i technologie ASA, která u digitálních přijímačů umí probudit vypnuté rádio a přepnout třeba na stanici Českého rozhlasu. Podle složek integrovaného záchranného systému je klíčové třeba taky to, aby lidé v okolí zásahu o situaci měli pravdivé a spolehlivé informace, popisuje ředitel Národního operačního centra policejního prezidia František Habada.
2: Protože sociální sítě, tam se vyrojí najednou spousta informací, které jsou fejkové, které vůbec neodpovídají a právě potom nám komplikují trošku ten samotný zásah i na tom místě všem těm složkám IZS.
0: Záchranáři proškolili už zhruba 20 reportérů v první pomoci a pomáhali tvořit takzvané zásahové kufry pro redaktory v terénu a v krizových situacích. K čemu slouží, říká koordinátor projektu a šéf vědecké redakce Českého rozhlasu Martin Pařízek.
3: Ten člověk má 24 hodin opravdu sebou všechno, co potřebuje. Od základních léků je tam i zdroj elektrické energie, multifunkční nůž, náhradní baterie, speciální vesta, FFP filtry, filtr na vodu a zásob jídla, pití.
0: Kromě toho obsahuje třeba taky další možnosti připojení, aby se redaktor mohl spojit s centrálou i při výpadku systému. Kufry pomáhali dávat dohromady záchranáři, říká náměstek ředitele Pražské záchranné služby Zdeněk Křivánek.
4: My jsme při jeho koncepci vycházeli ze zkušeností našeho MSC týmu, což je tým, který je právě určen pro nasazení při mimořádných událostech, živelných katastrofách a podobně.
0: Tuto spolupráci už záchranné složky vyzkoušeli třeba při požáru haly 34 ve Zlíně, kde Český rozhlas informoval obyvatele obcí a měst v okolí třeba o splodinách ve vzduchu a nebo o proletajících dronech. Už teď existují taky kontaktní seznamy a síť odborníků, kteří se na krizovém vysílání budou v dané situaci podílet. Vznikly taky podklady pro první minuty a hodiny vysílání a připravená je i varianta, kdyby nebylo možné vysílat ze sídla v pražské budově na Vinohradské 12. V budoucnu vznikne taky třeba speciální web pod značkou iRozhlasu, kde lidé najdou, jak se na krize nejlépe připravit a bude sloužit hlavně jako prevence. Podle ředitele zpravodajství Českého rozhlasu Ondřeje Suchana začal celý projekt spolupráce vznikat zhruba před rokem.
5: Často jsme připraveni na událost, která už nastala. Povodně nastaly několikrát, tak víme asi, jak se v danou chvíli chovat, ale ve chvíli, kdy přišla například pandemie nebo jiné události, které jsme nezažili, nebo ten blackout loni v červenci, tak jsme se rozhodli, že musíme být připraveni na věci, které ještě nenastaly.
0: Podobnou spolupráci začínají složky IZS budovat třeba i s Českou televizí. Tam je situace například s přenosem obrazu ale složitější. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
6: Další důkaz, že Český rozhlas je váš spolehlivý partner, který je vám neustále na blízku a umí vám účinně pomoct. A vy si pravdivosti a spolehlivosti jeho informací můžete být jistí. A umíme vás připravit i na rozmary počasí. To uděláme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín už za pár minut. Také užitečné.
7: Sepsat závěť vlastní rukou může být jednoduché. Přesto se v ní mohou objevit chyby, které později způsobí problémy. Co v závěti nesmí chybět, jak funguje uložení u notáře a co když nemáme nikoho, komu majetek připadne. Poradí advokát Jakub Suchý ze zlínské společnosti Petráš a Rezek už 25. září. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
8: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas

0: rozverné písni Václava Neckáře, který zpíval o doktoru Dam Dam, tu nebudeme mít doktorku, ale meteoroložku Báru Kučerovou, která nám prozradí, jak to bude s vývojem počasí na podzim.
1: Počasí.
0: První podzimní den vás zdravím do brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Slečno Kučerová, hezký den.
2: Pěkné odpoledne.
0: A vy určitě máte dokonalý přehled o tom, s jakým počasím vtrhl do našeho kraje ten astronomický tedy podzim, musíme říct. Tak prozraďte.
2: A momentálně je většinou oblačno nebo zataženo, teploty se pohybují nejčastěji mezi 12 a 15 stupni Celsia a k tomu teď z Olomouckého kraje na Zlínský kraj připutovaly přehánky, a to konkrétně na Vsetínsko a Valašsko a Rožnovsko, takže tam i nějaká první podzimní dešťová kapka.
0: Vida, a rozprší se ještě víc v našem kraji?
2: Nemělo by ty srážky by dneska měly zůstat toho lokálního přeháňkovitého charakteru, takže pokud se trefí, tak se trefí, ale většinou by pršet opravdu nemělo.
0: V minulé předpovědi už jsme zaslechli i zmínky o nějakých přízemních mrazících lokálně tedy, tak jak to bude v rámci noci, tedy té nadcházející?
2: Ano, mohou se objevit, protože noc očekáváme s malou oblačností. Sice k ránu začne od západu oblačnost přibývat, ale předtím by ta teplota hlavně v údolích s malou oblačností a bez větru, ta teplota územně opravdu mohla klesnout hodně nízko. Ona, ta teplota ve 2 metrech, kde se měří, bude 7 až 4 stupně Celsia, takže u té země to může být ještě trošku níž.
0: Vida. A ráno bylo dnes takové, alespoň tady v rámci Zlína, opravdu podzimní, lehké mlhy, už byl cítit takový ten ranní chlad, teploty celkem nízko, tak jak bude vypadat zítřejší ráno?
2: A to může vypadat podobně, krom té oblačnosti, která bude přibývat během druhé části noci, tak se opravdu znovu zítra ráno mohou vytvořit mlhy, případně může být zataženo nízkou oblačností a ty ranní teploty tedy mezi 7 a 4 a v údolích, pokud tam zůstane bez oblačnosti déle a navíc v nich nebude foukat, tak tam ty přízemní mrazíky.
0: Mm-hmm. A kam až zítra vystoupají teploty a bude i nějaká ta podzimní kapka na obloze?
2: Moc zítra nevyšplhají, budou mezi 13 a 16 stupni Celsia na Vsetínsku, kolem 12 stupňů Celsia, a to proto, že zítřek očekáváme s velkou oblačností. Ráno ještě může být někde polojasno, ale během už dopoledne a odpoledne se začnou od západu vlastně zatahovat celkově a budou postupovat přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i nějaká bouřka, takže první pořádnější podzimní kapky na sebe nenechají dlouho čekat a večer a později večer začnou srážky ustávat a oblačnost a místy ubývat.
0: A jaká bude zítra biozátěž, prosím?
2: Ta bude na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž.
0: Probrali jsme čtvrtek, pojďme k pátku.
2: Pátek bude stále oblačnější, bude buď oblačno nebo až zataženo ve východní části kraje, stále s možností deště nebo přeháněk, občas ale v rámci celého kraje může být i polojasno, páteční maximální teploty mezi 14 a 18 stupni Celsia a ty ranní v pátek mezi 8 a 4.
0: A jaký je výhled na víkend? Jenom pár slovy prosím popsat, jestli se třeba ještě bude dařit výletníkům za pěkného počasí, nebo už se musíme pořádně obléci na výlet?
2: Myslím si, že ten prodloužený víkend vyjde pěkně, nebo měl by vyjít pěkně, v sobotu převážně slunečno, v neděli také, a ta sobota možná trošičku méně oblačnosti. A znovu se ráno můžeme potkat s mlhami, a to také v neděli, sobotní maximální teploty 16 až 20 a ty nedělní 18 až 22 a pondělí, to se zatím zdá, že by mohlo vypadat podobně, ta teplota by se mohla nebo měla pohybovat okolo těch 22 stupňů, 20 stupňů, takže tento prodloužený víkend docela vyjde.
0: Vida, tak děkujeme i za tyto informace, které jistě spoustu posluchačů potěšily a potěší je jistě i statistické údaje k 23. září. Jak vypadaly teploty, tedy ty rekordní?
2: A to maximum je z roku 1920 z Napajedel 30 stupňů a 4 desetiny a minimum z roku 1931 z Hostýna minus 2 rovné stupně Celsia.
0: Připraveni jsme na počasí dokonale, a to díky meteoroložce Báře Kučerové, které děkuji za všechny informace, a pro tuto chvíli se ze studia Českého rozhlasu Zlín loučím, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Při návštěvě Pusteven si naplánujte výlet na stezku Valaška. To je naše další pozvánka, či možná i upozornění ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Zvláště pokud sebou máte děti, se to hodí. Součástí stezky Valaška je totiž třeba takové třípatrové hřiště, ozvučené ptačí budky, či velice legrační zkreslující zrcadla. Více k tomu se dozvíte už za chviličku.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Po schodech jsme vystoupali s kapelou Banket ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. My teď půjdeme hodně vysoko. Pozveme vás na stezku Valaška na Pustevnách v Beskydech. Je to místo, kde se snoubí čerstvý vzduch s pohybem a poznáním. A to ve výšce mezi korunami stromů. Na nadzemní stezce je přitom několik atrakcí, které jsou zaměřené přímo na malé návštěvníky. Třeba nejvýše položené trampolínové hřiště v Česku. Se spolumajitelem stezky Zdeňkem Kořistkou se u atrakcí zastavila redaktorka Iva Havlíčková.
1: Tady přibyly atrakce pro děti, tady jsou takové závěsné houpačky.
2: Tu jsou takové ty různé ty křivící zrcadla.
1: Křivící zrcadla jako na Petříně.
2: Samozřejmě to je něco pro ty děcka, že když tady jsou zdeformované, mají krátké nohy nebo jsou zase dlouzí. No a pak tady máme pro ně různé houpačky, jak vidíte, jsou tady ty dřevěné sochy, které jsme si nechali jako vyrobit. A tady jsme přímo u těch trampolín, to znamená, že ty děcka tak nic jiného nedělají, že tady prostě najednou skáče desítky děcek a mají jich tady těch trampolín 9.
1: Tak já si taky skočím, hop. No, paráda. Zastavení. Na stezce Valaška. Můžou i dospělí skákat?
2: Můžou, samozřejmě. Je tam provozní řád, je tam nějaké váhové omezení, jo, aby nám prostě pro ty děti nezničili, řekněme, tlouštíci. Teď se blížíme k takové části stezky Valaška. Máme tady takovou atrakci. Oslovila nás partička holek. Dělají projekt Srdce ve tvé dlaní. Ti lidé si můžou zámek koupit na pokladně. A tady si vlastně na to srdíčko, kde tady ten příběh je vlastně napsaný na tom, co to znamená, tak ti lidé na ty srdce, ty svoje zámečky věší, tím pádem nám je nevěší na ty různé ploty a tak dále. A těch srdíček tady máme více, jo, zrovna teď jsem objednával další, protože už je plné.
1: Je to oblíbené u mladých, že, ty zámečky.
2: Nechceme to cvakat, takže jsme koupili další velké srdce, které tady prostě dáme a někde možná tady do toho prostoru a ti lidé budou mít zase prostor to tam věšet.
1: Taková vzpomínka, že tady byli na stezce. Nová atrakce, další.
2: Teď už jsou ptačí budky a budou tady slyšet opravdu ptáci, kteří tady v té oblasti jako někde fungují. Máme krásné sošky různých ptáků, které jako docela umělecké díla a oni budou v těch budkách a zároveň ty budky budou ozvučené, takže to tady bude taková jako docela, myslím si, že to bude hezké, jak to tady bude jako švítořit všechno možné.
1: Další zajímavost na stezce. Ptačí budky.
2: Tak, tu už vidíte, že jsou.
1: Aha, nějaké... tady už vidíme budky první. Uh-huh. A tady je budka, kde opravdu se může zabydlet nějaký ptáček,
2: jo,
1: asi.
2: No, jo, tady jsou taky další 3 nebo 4.
1: Tu jsou tady další jsou hodně barevné.
2: No a to jsme vlastně úplně tak ležerně minuli. Tady jsme udělali pro ty děti doopravdy takové 3-patrové hřiště.
1: Aha, pojďme nahlédnout tady.
2: Tady tunelem nějakým lanovým, dostanou se do té obrovské skakací sítě, tak tam je najednou 10 dětí, jo, prostě si tady vyblbnou a pak pokračují ještě další 2 patra nahoru a tam si na ně počkají rodiče a oni tam vylezou jako přímo na tu stezku, takže to je taky taková atrakce pro ty děcka, která není zcela běžná. Jako, jo.
1: Tak to s dovolením vynechám.
2: Tak. Jo, tam nesmí dospělí. To tady
1: tam nesmím ani,
2: ale
1: tak to je v pořádku.
2: Ale už se nám to několikrát, že se nám tam někdo zamotal a ještě měl batoh na zádech a zapletl se v tom tunelu a nemohl ani nahoru, ani dolů.
1: Se Zdeňkem Kořistkou, spolumajitelem stezky Valaška. Ještě si užijeme ty krásné výhledy tady. Z Pusteven Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín.

kdysi. To už je hodně dávno. Vrazili mi tohle veslo. Předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, prostě vůbec nelákají.

0: Za chvíli pro vás budeme mít ve vysílání Českého rozhlasu Zlín další díl řidičské abecedy. Tentokrát ovšem trochu výjimečný, nebude to o pravidlech silničního provozu, ale o vozovém parku policie proti silničním pirátům. Jistě zajímavé i pro vás všechny vzorné řidiče. Tak poslouchejte hned po kapele Monkees.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Celé září si s Českým rozhlasem Zlín můžete osvěžovat pravidla silničního provozu. V dnešním vydání řidičské abecedy ale dáme poctivě znamení o změně směru jízdy a uděláme takovou malou odbočku. A povíme si, jaké nejrychlejší auto má ve svém vozovém parku naše dopravní policie. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dopravní policie má na starosti nejrychlejší úseky našich silnic a dálnic a tomu odpovídá i jejich vozový park. Kromě běžných hlídkových aut používají i speciální vozy, které dokážou držet krok s těmi nejrychlejšími řidiči. Posluchače zajímalo, jaké auto je vlastně to nejrychlejší, které dopravní policie používá a co dalšího se v jejich flotile nachází. Vy víte? Jak je to s vozovým parkem, už popíše plukovník Jan Straka.
3: Dopravní policie má velmi moderní park vozidel v současné době. Superby, bavoráky, nejrychlejší Ferrari. A zároveň naše nejpomalejší, což je naše dodávka Iveco, která ale má zase oproti Ferrari 360 stupňů kamerový systém a je schopná kontrolovat i za jízdy chování například řidičů kamionů na dálnicích nebo řidičů i osobních vozidel.
2: Jak to funguje v praxi? Jak vypadá posádka této dodávky?
3: Je tam řidič, je tam zároveň operátor a ten operátor v podstatě je schopen sledovat situaci kolem celého vozu za jízdy a zároveň i ten řidič vidí, na co v tu chvíli ten operátor kouká tou kamerou a je schopen přizpůsobit rychlost toho vozidla tomu, co je potřeba řešit.
2: A co dál, když hlídka zjistí problém, nahlásí ho dalším kolegům a ty ho pak budou řešit?
3: Může být, neznamená, že když je to dodávka, ale že nejsme schopni tou dodávkou zastavovat vozidla. Ona má normálně klasické majáky, má zároveň zařízení pro zastavování vozidel, klasickou stopku. To znamená, i s tou dodávkou jsme schopni to vozidlo zastavit.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si v řidičské abecedě povíme o tom, jestli na parkovištích platí pravidlo pravé ruky. Můžete o tom přemýšlet, určitě zítra poslouchejte. Teď jedeme dál, a to i se stejnojmenou písní Petr Janů a Petra Jandy. Příjemné středeční odpoledne s námi.

Pochází ze západu Čech, po konci profesionální kariéry se ale fotbalista Michal Krmenčík usadil na východě Moravy. Co ho k tomu vedlo, to uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Zlín za okamžik.

0: Když fotbalista Michal Krmenčík oznámil po konci minulé sezóny ve 30 letech konec profesionální kariéry, mohlo se zdát, že končí poměrně brzy. Sám ale zpětně vysvětluje, že původně chtěl vrcholový fotbal opustit ještě dřív. Závěrečné angažmá ve Slovácku už tak bylo trochu navíc a přemluvil ho k němu bývalý spoluhráč z úspěšných let v Plzni.
1: Na Slovácku mě dostal Milan Petržela a už já, jako možná to bude znít blbě, ale já už jsem asi chtěl končit ve 30 letech, no, takže Milánek mě malinko přemluvil a říkám, že možná ještě ty dva roky dám, ale to už bylo fakt jako strop, to už já víc bych nedal.
2: Přibližuje fotbalista Michal Krmenčík závěr kariéry, kterou završil 2 roky v Uherském Hradišti. V dresu Slovácka už ale nepatřil k nejlepším ligovým útočníkům, dal jen 3 góly. Klesající výkonnost podle něj byla spojená i se zdravotním stavem.
1: Kvůli zranění, no, tak jako vlastně mám operovaný obě 2 kolena, začala mě bolet achilovka a už jsem to nechtěl přepínat, prostě chtěl bych, nebo chci být prostě zdravý a chci se věnovat rodině a kdybych ještě ten jeden rok dal, tak už si myslím, že už by to nebylo dobrý.
2: Poslední profesionální zápas tak Krmenčík odehrál nakonec v úspěšné baráži proti Artisu Brno, ve které Slovácko na konci minulé sezóny udrželo prvoligovou příslušnost.
1: Já ten tlak jsem vnímal za mě úplně stejně, jak když hraješ o titul, anebo jestli se to Slovácko udrží v lize, ale já jsem takový prostě splachovací, já jsem si jako z toho snažil nic nedělat, netahat si to domů a nějak jsem se s tím snažil pracovat.
2: Zmíněné tituly získal Krmenčík 3 a všechny z Plzní, která je mateřským klubem rodáka z Kraslic na Sokolovsku. Po konci kariéry ale bývalý reprezentant zůstal na Slovácku.
1: Třeba Petěj Hráček se taky vlastně přestěhoval do Zlína. Nevím, našli jsme tam nějaký svůj klid a líbí se nám tam, lidi jsou tam milí a nejsou tam tolik zácpy jako tady v Praze.
2: Rozesmál Krmenčík fotbalového experta Českého rozhlasu Pavla Horváta v pořadu Desítka Pavla Horváta. Promluvil taky o tom, že na amatérské úrovni fotbal stále hraje. S bývalými spoluhráči ze Slovácka Petrem Reinberkem a Stanislavem Hofmanem působí v Boršicích, tedy v týmu z 6. ligy.
1: Máme kluky, kteří vlastně hrajou za reprezentaci plážový fotbal, takže to jsou hráči, který jako, se kterými si můžeš přihrát. Já chci jenom, aby jako, že jsem našel takový to, že mi to zase baví jako malýho kluka. Už to nehraju vlastně pro peníze, ale hraju to pro zábavu a opravdu jsem zase spokojený.
2: Popisuje Michal Krmenčík, kterého ale fotbal dál živí. Po konci kariéry nastoupil do agentury, která se stará o hráče. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: se vždycky pomodlíš. Možná ze strachu, možná jen tak ze zvyku, zaplatím útratu, dokud jsem v balíku.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zlínský kraj dá přes 2 miliony korun na záchranu historické dřevěnice a sušírny ovoce. Strážníci v Rožnově pod Radhoštěm si na řidiče, kteří po nocích jezdí rychle, pořídili nový radar. Poslanci schválili zmrazení cen dálničních známek. Dnes očekáváme v regionu polojasno až oblačno a na teploměru nejvýše až 19 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Radilkem. Historickou roubenou dřevěnici ze Strží u Vlachovic a tradiční sušírnu ovoce z Loučky čeká záchrana a přesun do Muzea lidové kultury a tradic Vlachovska. Obě stavby jsou ve špatném technickém stavu a bez opravy by mohly zaniknout. Kraj na jejich odborné rozebrání, přesun a obnovu přispěje přes 2 miliony korun. Dalších více než 645 tisíc korun dá na opravu rybářského pavilonu v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Co se bude opravovat, popisuje mluvčí kraje Soňa Ličková.
3: U rybářského pavilonu práce naváží na letošní obnovu terasy. Při jejím rozebrání se totiž ukázalo, že opravu potřebuje také západní průčelí a letinová konstrukce. Obnova tohoto průčelí má být hotová letos v listopadu.
2: Strážníci v Rožnově pod Radhoštěm cílí na řidiče, kteří po nocích jezdí rychle po centru města i okolních silnicích. Hlídky si proto mezi sebou půjčují jeden mobilní radar, kde jsou problémy, popisuje ředitel městské policie Aleš Pilař.
4: Oni tihleti řidiči se baví tím, že ten úsek je v těch zatáčkách, jak se tak jako vyne od Rožnova směrem na ty Vigantice, tak ono je baví tady prostě jezdit, co to dá. Ti lidi, kteří žijou kolem té cesty, tak to samozřejmě vnímají, jo, je to rachot, je to hvízdání gum a ty poznatky dostáváme, když to řeknu tak průběžně celé léto.
2: Ceny dálničních známek v příštím roce zřejmě neporostou. Poslanci hlasy vládní koalice schválili rušení jejich pravidelné valorizace. Řidiči by tak na dálnicích zaplatili od ledna stejně jako letos. Roční známka bude nadále stát 2570 korun, měsíční pak 480 korun. Proti novele vystupovali opoziční poslanci. Peníze ze známek jdou podle nich do Státního fondu dopravní infrastruktury na výstavbu a údržbu silnic a dálnic. Na jejich financování se mají podílet i řidiči, kteří je využívají. Peníze tak budou fondu chybět, pokračuje poslanec TOP 09 Michal Kučera.
5: Z čeho se budou dálnice opravovat, z čeho se budou opravovat silnice, protože ta částka bude v příštích letech narůstat a prostě bude jednoznačně chybět, takže se bude muset vzít od někud, zajímalo by mě odkud. Dospěje to do stavu, že nějaká příští vláda bude prostě muset opět dálniční známku navýšit.
2: Sněmovna podpořila také změnu v platnosti jednodenních dálničních známek. Místo do půlnoci by od nového roku platili 24 hodin od zakoupení. Novelu teď posoudí Senát. Začal astronomický podzim. Přesně 5 minut po 2 hodině ráno nastala podzimní rovnodennost. Její přesný čas se každý rok liší o několik hodin. Země totiž slunce neoběhne přesně za rok, ale za 365 dní, 5 hodin a 49 minut. Dny se tak postupně krátí, a to až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima. Podle meteorologů ale podzim začal už 1. září a skončí 30. listopadu.
0: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno až oblačno a mohou se vyskytnout lokální přehánky, a to především na Valašsku. Večer začne oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, na severu kraje kolem 14 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V Uherském Hradišti na třídě maršála Malinovského je z důvodu údržby mimo provoz světelná signalizace. A to už byla poslední informace z těchto zpráv Českého rozhlasu Zlín.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Téměř 5 minut po 15. hodině mám pro vás v první podzimní den ve středu 23. září jednu takovou hypotetickou situaci. Představte si, že jedete autobusem, ale zapomenete zapnout jízdu v aplikaci nebo načíst kartu a následně vás chytne revizor, že jedete na černo. Takovým situacím má zamezit nová technologie. Stačit bude jen stažená aplikace v mobilu, na nic víc nebudete muset myslet. Pro celou Evropu to teď bude testovat právě Zlínský kraj. A my vám k tomu víc řekneme za chviličku. Tak si počkejte na detaily, určitě to je věc, na kterou můžete být také hrdí, jako na všechno, co se děje v našem kraji. A věřím, že k dobré náladě přispívá i Český rozhlas Zlín a jeho písničky, které nestárnou. Ta následující bude od Pavla Nováka. A jiný Pavel, Pavel Vacek, vám přeje příjemný poslech a krásný den.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Zlínský kraj a Frankfurt nad Mohanem. Tato dvě místa budou jako jediná pro celou Evropu zkoušet novou technologii, která má cestujícím usnadnit cestování hromadnou dopravou. Zavádí ji švýcarská společnost Fertig. Podrobnosti zná reportér David Jabůrek a já jsem na ně zvědavý, věřím stejně jako vy. Tady ve studiu. Hezký den, Davide.
1: Dobré odpoledne.
0: V čem ta technologie spočívá?
1: Jde o to, aby cestující při nastupování vůbec nemuseli myslet na nákup jízdenek a mohli jen pohodlně nasednout do autobusu či do vlaku. Stačit bude stažená aplikace, která poběží v mobilu na pozadí. Lidé tak nebudou muset zahajovat cestu přejetím prstu jako dosud ani přikládat při nástupu platební kartu. Že člověk zrovna dopravním prostředkem cestuje, mají rozeznat speciální vysílače.
0: Jak bude to testování vypadat?
1: Společnost Fertig získala na projekt podporu z Evropského programu inovací do městské mobility a jeho cílem je nyní ověřit připravenost pro nasazení technologie v celé Evropě. Jak si Pavle zmínil v úvodu, Zlínský kraj je spolu s Frankfurtem nad Mohanem jediný, kde se bude technologie testovat. Důvodem je hlavně hustá autobusová síť propojující venkovské obce s městy, zatímco ve Frankfurtu se testuje využití ve velké aglomeraci. Zkoumat se mají mimo jiné očekávání cestujících v oblasti ochrany soukromí a přístupnosti, tak aby se aplikace případně upravila, no a odpovídala potřebám lidí i dopravců v různých podmínkách. Samotná technologie má pak podle společnosti Fertig za cíl úplně odstranit proces odbavování cestujících, tedy aby lidé zkrátka už do budoucna nemuseli myslet na kupování jízdenek. Doplním, že jde o dvouletý projekt, který se spustí na podzim letošního roku a skončit by měl v srpnu 2028.
0: Davide, připomeň ještě, kde a jak dosud funguje cestování s aplikací Fertig ve Zlínském kraji.
1: Jde o mobilní aplikaci, kterou Zlínský kraj zavedl v červenci 2024 a je dosud jediný v Česku. Využívají různé dopravní společnosti napříč Evropou, aby usnadnili cestování. Uživatel dosud musel v aplikaci zahájit cestu přejetím prstu a při výstupu stejně tak ukončit. Fertig dokáže díky sledování polohy rozpoznat, jakým spojem člověk jede a strhnout mu za cestu odpovídající jízdné. No a využití aplikace se vyplatí zejména při přestupování nebo dojíždění do měst, kde člověk kombinuje linkovou a městskou dopravu. Využívat aplikaci lze pro cestování po celém Zlínském kraji, včetně právě spojů městské hromadné dopravy ve všech okresních městech.
0: Dodává reportér David Jabůrek, mluvili jsme o nové technologii pro cestování veřejnou dopravou, která se pro celou Evropu bude zkoušet pouze ve Zlínském kraji a v německém Frankfurtu. Cestujícím bude stačit stažená aplikace v mobilu, abych to tak všechno shrnul. Já děkuji za všechny informace i za naše posluchače. Davide, těšíme se na cestování, které bude snad snadnější. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou. Český rozhlas

0: Svoje duše můžete nejen spasit, jak zpívala kapela Mňága až Džorb ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, ale také potěšit příjemným kulturním zážitkem, třeba v Městském divadle Zlín dnes od 19 hodin ve velkém sále při zhlédnutí komedie Volpone. Na ocet je zase svižná divadelní komedie o dvou smolařích a nepřízní osudu, ale s docela slibným koncem, kterou dnes můžete zhlédnout ve Valašském Meziříčí. Na jevišti vystoupí Lenka Vlasáková a Jan Dolanský. Začátek představení je ve velkém sále KZK ve Valašském Meziříčí v 19 hodin. Bavit se při divadle můžete i v Hulíně, kde dnes Veronika Frajmanová a Dana Batulková budou řešit, zda jít po hlavě na bláznivé rande nebo raději zůstat v bezpečí domova. Komedie Mimo mísu začne v sále Městského kulturního centra v Hulíně v 19 hodin. A do Uherského Brodu zase míří Lukáš Vaculík, aby toho divadla nebylo málo, a to v hlavní roli komedie Zamilovaný sukničkář. I v Domě kultury v Uherském Brodě je začátek dnes v 19 hodin. V Uherském Hradišti se dnes koná komentovaná prohlídka výstavy Anny Kodrlové Portrét folkloru. Fotografka na ní zachycuje živé lidové tradice a především lidi, kteří je na Slovácku udržují a předávají dalším generacím. Začátek komentované prohlídky výstavy v Uhersko-Hradištské redutě je v 17 hodin. A v Rožnově pod Radhoštěm dnes můžete navštívit také přednášku o psychické pohodě či nepohodě dětí, dospívajících a také dospělých v kontextu dnešní doby. Zaměří se hlavně na fenomén děti v digitálním světě. Co se děje s psychikou dětí a dospívajících v době sociálních sítí, neustálého připojení a rychlého životního tempa? Kde hledat příčiny rostoucí úzkosti, osamělosti nebo nespokojenosti a jak můžeme dětem i sobě pomoci? Besedu povede Věra Facová a Miroslav Orel. Přednáška začíná dnes v 17 hodin v prostorách Janíkovy stodoly v Rožnově pod Radhoštěm. Teď si poslechněte Lenku Filipovou a také se podívejte na naše webové stránky zlín.rozhlas.cz, kde jsou nejen další kulturní tipy. Příjemné odpoledne s námi.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: pohodu, kterou ve vysílání Českého rozhlasu Zlín nastolila Lenka Filipová svojí písní, podpoříme i naším dalším tématem. V Horní Lhotě na Zlínsku je místo, které dýchá staletími. Barokní kostel svatého Diviše. Postaven byl na místě původního dřevěného kostelíka. Jádro sakrální památky pochází z roku 1700. Věž ale byla přistavěna až v roce 1746. Do Horní Lhoty se vydáme hned po písničce v dalším díle cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje.
1: Je to pár dní, co Bohumil Galásek ze Zlína získal za dlouholetý přínos k rozvoji vzdělávání medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 2. stupně. Ze zasloužilého pedagoga gymnázia Lesní čtvrť však stále vyzařuje skromnost. S člověkem s obrovským rozhledem, pedagogem a zlínským kronikářem Bohumilem Galáskem si budu povídat už 24. září. K poslechu zve Markéta Macháčková.
2: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín. Vás teď zavedeme do Horní Lhoty na Zlínsku. Její dominantou je kostel svatého Diviše. Už víc než 300 století v něm lidé odevzdávají Bohu své starosti i radosti. Do Horní Lhoty se vydala i redaktorka Silvie Pospíšilová. Provázel ji pracovník Národního památkového ústavu Radim Vrla.
1: Mezi kopci a loukami Zlínského kraje.
2: Kostel je zasvěcený svatému Diviši. Ví se, proč si hornolhočtí vybrali právě tohoto světce?
3: Tak to se vůbec neví a je to jediné zasvěcení na Moravě. Je to záhada. Svatý Diviš byl pařížský biskup a někdy ve 3. století našeho letopočtu byl umučen. Byla mu sťata hlava. Je to jeden z národních světců Francie, ale na našem území se neví, že by byl nějakým oblíbeným světcem. Takže to asi zůstane navždycky záhadou.
2: Tak se pojďme podívat dovnitř.
3: Jdeme na to.
2: Tak a my už jsme uvnitř kostela.
3: Romantický kostelíček vesnický, jak kdyby vypadl z obrázku od Josefa Lady. Má obdélnou loď chrámovou a takový nižší presbytář. V západní části tady máme takovou podklenutou tribunu, krásnou, s kamennými sloupy. Na východní stěně presbytáře máme oltář se starým obětním stolem a s velice vzácným obrazem, kde je vyobrazen svatý Diviš. A je to dílo velice slavného moravského malíře Joži Úprky, který tady vlastně zanechal svoji stopu.
2: Jaká je jeho historie?
3: Tady byl obraz starý a byl už ve velice špatném stavu a v roce 1900 si ho Joža Úprka přišel prohlédnout a doporučil, aby byl v podstatě nahrazený novým obrazem. Farníci i otec Doležel se ale domluvili, že jsou na něj zvyklí a že je potřeba ho jenom opravit. Joža Úprka tenkrát pobýval na faře ve Velkém Ořechově, kde maloval. Obraz naložili na vůz a vezli ho do Velkého Ořechova. Obraz jim několikrát spadnul, že ta cesta byla hrbatá a ten žebříňák jako nějak se nadhazoval. A údajně, když ho dovezli na faru, takže tam zůstalo jenom drť nějakých olejových zlomků. Domluvili se, že namaluje nový, ale takový, jak byl ten starý. Úprka začal malovat. Páter Doležel s Hornolhočany tam jezdil na kontrolu. Nikdy nejel s prázdnou, vždycky tam nějaká slivovica se vezla, takže to bylo, bych řekl, takové veselé rokování a obraz se přivezl zpátky do Horní Lhoty a právě náhody měl být vysvěcen. A teď se vyskytl velký problém, protože děkan obraz odmítl vysvětit, protože jsou na něm vyobrazeni dosud žijící lidé a že při jeho malování se žilo nevázaně.
2: Jak to vyřešili?
3: Naštěstí pozdovský děkan onemocněl a přijel jiný kněz vysvětit ten obraz, který vůbec nevěděl, co zatím je, takže tak přišel Hornolhotský kostel k dílu slavného malíře.
2: Já mám tady k tomu kostelu osobní vazby a od dneška mi bude ještě milejší, než byl doposud.
3: Tak já jsem na tom stejně, tady jsme byli asi oba pokřtění a vlastně ten kostel, chvála Bohu, že je živý, že je plný na mších, vlastně, že je využívaný a myslím si, že i pro ty děcka, které teďka tady půjdou ke křtu a přejeme si, aby pro ně to byl kus domova, kus světa, který kolem sebe máme, toho dobrého světa.
2: Z Horní Lhoty Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
0: A já navážu ještě na ten zvuk, protože kostel svatého Diviše má kromě obrazu Joži Úprky ještě jednu vzácnost. Zvon, který byl ulitý už v roce 1649 pro původní dřevěný kostel. Jsou na něm dva reliéfy svatého Diviše. Přežil válečná drancování, přežil celá staletí a dodnes s dalšími 3 zvony zvolává věřící kemši.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Víte, že lidské světlušky ve čtvrtek rozsvítí centrum Zlína? Ano, běžci a chodci s čelovkami tak podpoří lidi s těžkým zrakovým postižením. Více detailů právě k tomuto dodáme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín už za chviličku.
1: Český rozhlas Zlín.

0: se zítra poprvé přidá k nočnímu běhu pro světlušku. Běžci i chodci vyrazí večer s rozsvícenými čelovkami do ulic města, aby podpořili lidi s těžkým zrakovým postižením. Další informace řekl kolegyni Kristýně Fuchsové, ředitel nadačního fondu Českého rozhlasu Jiří Váňa. Ptala se také, jak celý nápad uspořádat nadační běh poprvé ve Zlíně vznikl.
1: Ta běžecká série má docela dlouhou tradici. My vlastně běháme už 15 let a já, když jsem ve Světlušce poprvé ten běh zažil, tak jsem si říkal, že je to tak hezké, že nemůžeme zůstat omezení na těch 7 měst, kde běháme na jaře a postupně vlastně přidáváme další krajská města. Loni jsme přidali Liberec a letos se dostáváme vlastně poprvé do Zlína.
2: Startovní čára bude na náměstí Míru ve Zlíně a trať povede ve dvou variantách, delší a kratší. Je tedy akce vhodná opravdu pro širokou veřejnost?
1: Určitě a já jsem toho živým důkazem. Vlastně máme dva okruhy, jeden má zhruba 2 kilometry, druhý má něco málo přes 4 kilometry a tu trať můžete projít s kočárkem, s pejskem, s malými dětmi. Nejde o sportovní výkon primárně.
2: Světluška pomáhá lidem s těžkým zrakovým postižením. Kam konkrétně peníze ze zlínského běhu poputují?
1: To se nedá úplně takhle jednoduše říct, protože my rozdělujeme peníze v průběhu celého roku a podporujeme jak lidi s těžkým zrakovým postižením, tak organizace, které jim pomáhají, ale můžu vlastně posluchačům přiblížit, že v loni jsme přímo ve Zlínském kraji rozdělili zhruba 5 milionů korun vlastně na pomoc jak organizacím, tak konkrétním lidem.
2: Ve čtvrtek tedy nemusí jít jen o běh, ale i prakticky o chůzi, jak jste sám zmínil, ale na náměstí Míru večer lidé mohou prožít celou akci i trochu jinak.
1: Mm-hmm. My 2 hodiny před startem, to znamená v 6 hodin odpoledne vlastně otvíráme to naše stanové městečko a najdete tady různé aktivity, které se pojí s tím zrakovým handicapem nebo vůbec se zrakem. Můžete se nechat třeba namasírovat od nevědomých masérů nebo si můžete vyzkoušet různé sportovní aktivity, které jsou přizpůsobené lidem s handicapem. Takže i když přímo třeba neběžíte, můžete se u nás určitě zastavit a vlastně vidět, jak se tam ty dva světy, svět nevědomých a svět vidících propojují.
2: Důležitá bude také atmosféra, co podle vás dělá noční běh pro světlušku výjimečným?
1: To je docela těžká otázka, ale myslím si, že ono nočních běhů je víc, ale určitě je to ten kontrast světlo a tma. To, že běžíme vlastně ve tmě s rozsvícenými čelovkami, je určitě jedna velká součást té atmosféry. A za mě je to i to, co jsem už zmiňoval, je to propojování toho světa vidících a nevidomých. Vy se tam potkáte s lidmi, kteří mají třeba zrakový handicap a kteří dokáží tu trasu uběhnout stejně rychle nebo někdy i rychleji než vy. Zároveň se dozvíte něco o tom zraku, o zrakovém postižení, zároveň máte možnost přispět na dobrou věc. Takže za nás, já trošku s nadsázkou říkám, že to není sportovní akce, ale spíš společenská akce. A vlastně pro mě je to i setkání, když to trošku nadnesu z lidmi dobré vůle, kteří mají světlušku rádi a kteří nás přijdou podpořit.
2: A na závěr prakticky, kdy se ve Zlíně startuje, kde se lidé registrují a kde najdou všechny potřebné informace?
1: Mm-hmm. Registrovat se můžete na našem webu www.běhprosvětlušku.cz, případně se můžete registrovat i na místě od těch 6 hodin a startujeme v 8 hodin teď ve čtvrtek ve Zlíně na náměstí Míru.
2: Tolik o nočním běhu pro světlušku, který poprvé ve Zlíně pořádá nadační fond Českého rozhlasu od jeho ředitele Jiřího Váni.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Možná si přesně 3 minutky po 3:15 dopřáváte k poslechu Českého rozhlasu Zlín šálek dobré kávy. Dnes se bude servírovat i v naší hudební cukrárně, a to přímo v písni, která jí bude znít. Jaká píseň to bude, to už prozradí můj milý kolega Petr Uhřík.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Dnešní porci mlsání v hudební cukrárně nám zajistí skupina Druhá tráva, to si někteří automaticky dosadí jméno Robert Křesťan. Po odchodu z Poutníků založil právě tuto sestavu společně s Lubošem Malinou. Rozhodně se nechci tvářit jako nějaký vrcholný odborník přes bluegrass, taky proto bych vynechal poměrně složité přestupy personální, kterých od roku vzniku 91 kapela zažila bezpočet. A bližší analýzu repertoáru přenechám taky nadšencům, pro které je bluegrass bezmála životním stylem. Druhá tráva každopádně hraje kromě domácích koncertů poměrně pravidelně v Americe. Členové taky produkovali v minulosti desku Pavlu Bobkovi, spolupracují například s Kateřinou Garciou. Nejlepší ale stejně bude, když si hned pustíme typický vzorek Druhé trávy skupiny, která letos slaví 35 let na scéně. Před písničkou jenom pozvu na koncert, který se už za pár dnů odehraje docela nedaleko v Přerově, a to konkrétně 6. října. Zlín, jak jsem zjistil, přijde na řadu až v prosinci.

Znívá píseň s názvem Ještě jedno kafe. Já na ní svým způsobem navážu, ale vezmu to trošku oklikou. V závěru dnešního dobrého odpoledne totiž ještě rád vzpomenu na jednu výjimečnou osobnost. Právě dnes je to století a čtvrt ode dne, kdy se narodil básník, novinář, překladatel, jeden ze dvou českých nositelů Nobelovy ceny, v tomto případě konkrétně za literaturu. A jménou jste si určitě dosadili sami. Ano. Jaroslav Seifert se narodil právě před 125 lety a z té spousty nádherných slov, které nám po sobě zanechal, vybírám ta, která odkazují na kávu, jak jsem slíbil před chvílí, ale především oslavují i všechny posluchačky Českého rozhlasu Zlín. Ženy jsou běloučký cukr v tom hořkém kafi života. Pavel Vacek vám od mikrofonu přeje, ať je vám nadále s Českým rozhlasem Zlín jen a jen sladce.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Otrokovická radnice hledá vandaly, kteří zničili dvě autobusové zastávky. V Zubří na Vsetínsku finišují práce na nové podobě klidové zóny u pošty. Dnešek je na českých silnicích nejtragičtějším dnem letoška. Při dopravních nehodách zemřelo 6 lidí. Večera v noci bude v regionu převládat polojasná obloha a na teploměru nejníže až 4 stupně. Zprávy Českého rozhlasu Zlín má Matěj Neradilek. Otrokovická radnice hledá svědky vandalského útoku. Ze soboty na neděli minulý týden neznámí pachatelé poničili zastávky městské hromadné dopravy u Dřevnice. Jejich řádění odnesly přístřešky v obou směrech. Město se teď obrací na veřejnost žádostí o spolupráci. Případem se zabývá policie České republiky. Pokračuje mluvčí radnice Lenka Vaculová.
2: Skleněné výplně přístřešku někdo rozbil a doslova vymlátil na střepy, které pokryly prostor nástupišť. Řádění vandalů muselo být tedy slyšet, proto prosíme svědky, kteří by mohli pomoct s objasněním, ať se přihlásí na městské nebo státní policii.
0: Zubří na Vsetínsku dokončuje revitalizaci klidové zóny v centru města. Prostranství u pošty přestavuje dodavatelská firma za 32 milionů korun. Vzniká tam klidová zóna pro setkávání lidí s amfiteátrem a veřejnými toaletami.
3: Stavbaři teď dokončují tribuny, které už jsou zapuštěné přímo do svahu a připravují finální povrch střech, které budou zelené. Hotové jsou už přívody vody a další inženýrské sítě. Hotovo má být do konce letošního roku. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: V Česku od rána při dopravních nehodách zemřelo 6 lidí. Spolu s 27. červencem je také dnešek nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Vyplývá to z dat policie. Oběti měly dnešní nehody na Pardubicku, v Kolíně, na Blanensku a na Rychnovsku. Tragické byly na českých silnicích i prázdniny. V červenci a v srpnu zemřelo při nehodách celkem 100 lidí, což je o 12 víc než loni. Počet obětí se tak vrátil na úroveň roku 2021. Krajský soud v Hradci Králové osvobodil všechny 4 ženy obžalované v kauze falešné závěti po továrníkovi Františku Řípovi. Mezi nimi je i vdova po podnikateli Alena Řípová. Podle obžaloby ženy vytvořily falešnou závěť, díky které se měla Řípová stát jedinou dědičkou. Tím mohla ostatním dědicům způsobit škodu skoro 120 milionů korun. Hradecký soud nakonec řízení zastavil mimo jiné proto, že ostatní příbuzní vzali své souhlasy se stíháním Řípové zpět. Rozsudek není pravomocný. František Řípa byl vlastníkem jaroměřské průmyslové skupiny Karsit. Zemřel v březnu 2021.
1: Počasí.
0: Večera v noci na zítřek očekáváme ve Zlínském kraji polojasno až skoro jasno. Hlavně k ránu začne od západu oblačnosti ubývat. Ojedinělé se začnou vytvářet mlhy, případně nízká oblačnost. Povane slabý proměnlivý vítr a nejnižší teploty naměříme mezi 7 a 4 stupni Celsia. V údolích je možnost přízemních mrazíků.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D1 na 260. kilometru ve směru na Brno je odstavená dodávka s defektem. A to už bylo ze zpráv Českého rozhlasu Zlín všechno. Další v našem vysílání uslyšíte zase za hodinu. A následujících necelých 60 minut bude patřit humoriádě.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Krásné odpoledne, vítej Pavle a vítám všechny.
4: I dnes je tu s námi lady, se kterou se chcete smát co nejdýl.
1: Humoriáda.

0: Kateřina Macháčková je naším dnešním hostem. Ještě jednou připomínám, usrkla lahodnou kávu, věřím, že je lahodná.
1: Ano, báječnou.
0: Jinou neděláme, nemáme.
1: Ne, to už je tady takový rituál a já, i kdybych už za den vypila 10 káv, tady musím s tebou nebo s Patrikem popít kávu.
0: A připravuje ji Kateřina, naše baristka, děkujeme. Tak no. A teď se tě zeptám, dozvěděl jsem se, že trénuješ baletky.
1: Ano, zkoušíme hru baletky, kde jsme trénovány jako nějaký drobný mikrovýstupy, trénujeme Labotí jezero a tak. No a je tam pestrá sestava, zkoušíme v divadle u hasičů, já hraju takovou jako postarší baletku, která už to moc nemusí umět, za to by to mohlo být vtipné.
0: Mně to
1: ku podivu docela jde.
0: Odhalila si v sobě svou skrytou stránku?
1: Ne, já jsem
0: nebo zapomenutou?
1: Já jsem vyrůstala v Budějovicích a tam jsme bydleli v hereckých domech u divadla, tam byl baletní soubor a já jsem tam jednou v popelnici našla jednu špičku. A jako já jsem si ji vylovila a bohužel druhou jsem neměla a měla jsem takovou bačkůrku s gumovou špičkou a já jsem tam na besíce tančila a já jsem to milovala, pak jsem bohužel strašně stloustla ve třetí třídě, tak jsem se tomu nemohla už věnovat. No a já jsem tehdy byla, já nevím, takový sovětský balet, takový, že to teď teda říkám, Kalina Ulanovová, takový úžasný a filmy byly, já jsem to milovala, takže já jsem jako tančila.
0: Ty jsi vlastně původně skoro baletka,
1: když
0: s jednou špičkou a teď se k tomu vrátila a jde ti to zas.
1: Ano, ne, na damu jsem neudělala kotou dozadu, vždycky jsem
0: dopředu,
1: zůstala stát před kozou. Já nevím, jestli to znáš. Jednou v životě jsem vyšplála do 3/4 tyče, na provaz jsem se vůbec netroufla, takhle. No
0: prostě pohybově nadaná.
1: No já jsem velmi nadaná, no. Ale já to dovedu maskovat.
0: Ještě napověsme, kdy ty baletky uvidíme?
1: Baletky budou jezdit po Vlastech českých. Je to jako takový tým, který se jmenuje Nejlepší komedie a premiéru budeme mít 20. října v divadle u hasičů.
0: A kdo dělá teda choreografa?
1: Choreografa máme takového slavného.
0: A Hugo se jmenuje, já ho viděl v Básnicích, ne?
1: Ne, to je úplně jiný. Režíruje to Pavel Šimák a hraje tam Vanda Hibnerová, její dcera tam hraje Antonie, Jana Holcová, se mnou to hraje Zuzana Slavíková, kdybych jako dokonala, abych jako to mohli hrát dál. No a tak jako Míša Tomešová, Míša Dittrichová, takový zajímavý perfektní jako složení.
0: Ano, no. Těšíme se na baletky a teď se těšíme na to, co nám vybereš z našeho archivu.
1: No já bych vybrala Miroslava Horníčka. On měl různé stupně v různých etapách hovorů, tak tady jsou hovory přes rampu, o víně a Voskovcovi.
2: Ptejte se na cokoliv, co by vás zajímalo na herecké práci. Na divadle, ve filmu, v televizi, v rozhlase, v kinoautomatu, ve všem, co mohu, nechci říct, umím dělat. Ptejte se opravdu na cokoliv, já vím všecko. No ne, co nevím, tak si vymyslím. A protože první otázka dává na sebe čekat, tak

0: není nejlepší francouzský. Ono prý nepatří mezi takzvaná velká vína. Ale člověk nemůže mít rád jenom nejlepší věci. Tak jsem se smířil s tím Šatonevským, tohle to není. Takže já jezdím s lacinějším vínem. A taky neříkám ty nejlepší věci, víte, to já... Tak prosím, ať to nemusí prostřihávat. Ano, sešel jsem se s Voskovcem. Já jsem dokonce kvůli němu podnikl takovou zajížďku do New Yorku, protože New York neležel ani v mém plánu, ani v mém příkazu. Takže jsem odbočil a přistáli jsme v New Yorku hlavně proto, abychom viděli Voskovce. A byl to skutečně vrcholný zážitek z toho New Yorku, protože samo město za ty 3 dny, co jsem tam byl, na mě leželo jak horečka, jako mrak, jak podivný těžký sen. Je to deprimující město, ale patrně je-li tam člověk díl, tak si zvykne nebo dokonce ho shledá krásným. Ale musí tam být díl. A Voskovce jsem volal hned z hotelu, těšil jsem se moc na to setkání, pochopitelně, protože tím, že jsem hrál jeho role a tím, že jsme si potom psali a tak, tak je mezi námi takové nějaké, bych řekl, jako spojenectví, nechci říct si kamarádství nebo přátelství. A těšil jsem se na ně. Já byl jsem v Londýně upozorněn českou herečkou Silvou Langovou, která tam žije léta. Je to ještě ke všemu moje kamarádka z doby našich 6, no, mých 6, 2 let, asi tak. Nebo jsme byli starší nic. Tak tam mě říkala, že když v New Yorku zavolám Voskovce a zvedne to paní Voskovcová, že už má domluvenou takovou hru s Voskovcem, když zaslechne československé volání Here is ten a ten, takže volá do bytu George, Here is ten a ten, pa, pa, pa, to je taková speciální fanfára, přijel někdo z Československa. A tak tuto zbraň se mi vyrazil z ruky tím, že jsem do telefonu řekl Here is Horníček, pa, pa, pa, už jsem to za ní odtroubil. Tak potom přišel Voskovec osobně a přiznávám se, že se mi rozbušilo srdce, protože jsem po letech slyšel ten kouzelný, nenapodobitelný hlas, který se mi ozval s tou pregnantní voskovcovskou výslovností, jak on všecko tak přehnaně artikuluje, i na jevišti, i v civilu, on tak hovoří přehnaně, že vyslovuje přepečlivě. To mě Verich vždycky říkal, on tak musí vyslovovat, protože taky nemá hlas jako ty. Tak aby ho slyšeli, aby mu rozuměli, tak musí aspoň artikulovat.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak my budeme se snažit také artikulovat.
3: Ano, nebudeme se
2: přirozeně
3: smát.
2: Budeme Vesele. Se smát, ale ještě nevíme, čemu Smutně. Se budeme smát. Miroslav Horníček, Ačko, Bčko, Karel Gott a spol.
3: Ano.
2: Pozor, scénka Bezdomovci, korektně řečeno Lidé bez domova. Ze Silvestra, televize Nova 2003. Vyberte si SMS-kou Humor mezera a...
3: Bezdomovci, Gott a... Ne.
2: No počkej, Novotný. Tebe to tak zaujalo, že nedopovím
3: no ne,
2: ty SMSky.
3: To by mě taky zajímalo.
2: No, jak vypadají bezdomovci Karel Gott a Petr Novotný a po případě i Helena Vondráčková. Bude to určitě Tutový. Hezké, ale ještě nevíme, ne, koho ne, ne. zvolí Horníček. Posluchači. Humor mezera A, pan Horníček, Humor mezera B, pan Gott a spol. 90 011 04, to je číslo pro SMS. Telefon ano. máme 731 800 900. A teď je tu písnička o Kateřině Macháčkové. Děvče z krásných začátků.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: A speciálně pro vás je tu Kateřina Macháčková v dnešní humor.
3: Ráda bych.
2: Možná tě posluchači zahlédli v seriálu Ve znamení Merkura, jede repríza jako novou mladou pilnou
3: začínající celnici.
2: A slušela ti ta uniforma?
3: Jo, no měla jsem takový čerstvej nakrátko jako účes.
2: Navíc si byla úspěšná v odhalování pašeráků.
3: Ano, pán pašoval, ve švestkách,
2: ano, v datých a ve fících prsteny. No. A ty jsi to potěžkala a odhalila si
3: ho. Ano, a Jan Skopeček tam zase v pneumatikách odhalil kalkulačky.
2: No tak, co se tehdy všechno nepašovalo, že?
3: Teď je na to jenom aplikace a tam jsme měli 10-kilový jako přístroje.
2: No, ale hezké vzpomínky máš na ten seriál.
3: Mám.
2: Začátek 80. let, tuším, to byl.
3: No, já si myslím, že to byl tak rok 78, možná.
2: Ještě dál.
3: A s Vencou Postráneckým a s Rudolfem Rušickým, jako ten byl báječnej. Jako na jakýkoliv jako roli opravdu nesmyslný, on zářil. Nebo on si vymyslel, on tak najednou tam začal vytáčet jako na starých telefonech takhle tuškou. A takový jako
2: není
3: kravinky.
2: Není malých rolí.
3: Není to by byla docela velká role, no. Ale není blbých rolí.
2: Tak, kdo bude v naší roli teď v roli hlasujících posluchačů? Dobré odpoledne, dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás oba dva, hlavně paní Kateřinu.
3: Ano, dobrý den.
4: A přeji hodně úspěchů a hodně zdraví a ať ještě dlouho vydáme na obrazovkách.
2: Výborně.
3: Děkuji moc, děkujeme.
2: A vybrala jste si A nebo B?
4: Ano, Kaju Gota.
2: Kaju Gota, děkujeme.
3: Karla Gota, že jo, bezdomovce.
2: Děkuji.
3: Ano, děkujeme.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy.
2: Ano.
5: Zdravím srdečně vašeho dnešního hosta, paní Macháčkovou.
3: Děkuji moc.
5: Taky vás, pane Kučera.
2: Zdravíme.
5: A chtěl bych pokračování.
2: Máme zapsáno. A díky. Dobrý den.
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
6: Zemník vás, Pavle, zdraví.
2: Já vás.
6: Zdravím vynikající baletku, paní Macháčko.
3: Ano, no to teprve se musíte
2: to
3: přijít
2: se
3: podívat.
2: Hinca ukáže.
6: Jo.
2: Ano.
6: A chtěl bych taky pokračování. Pokračování s Ačkem, s panem Horníčkem.
3: Ano, dobře, děkujeme.
2: Máme zapsáno.
6: Zdravím vás oba dva ještě jednou.
2: Díky moc.
3: Děkujeme moc.
2: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady je Líba, já bych chtěla pana Gota.
2: Máme zapsáno.
3: Ano, děkujeme paní Líba.
7: Nashledanou.
2: I za váš hlas a ptáme se dalšího, kdo pak to bude. Dobrý den. Haló.
8: Podne, dámy a pane.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
8: A je vás Petr Zoloty. A já bych si psal též božskýho Káju.
2: Ano, zapsáno. Mějte
3: jako
2: si.
3: Bezdomovce.
2: No, tak se jmenuje ta Stenka, ano.
3: Ano.
2: Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
9: Krásné odpoledne, přátelé, moc vás zdraví, Jirka Strutnovská. No tak, já bych si taky poprosil Zlatýho Káju, tuhle tu Stenku, jak se právě teďka říkala, bezdomovec, to už jsem hrozně dlouho neslyšel a člověk se aspoň zase dobře zasměje a pobaví.
2: Tak jste tomu udělal pěknou reklamu.
3: Ano, děkujeme, já jsem to neslyšel nikdy.
2: Jirko, mějte se.
9: Mějte se krásně, děkuji za vaše pořady. A co vám daří, nashledanou.
2: Vládo se stalo, bezdomovci nastupují. Silvestr 2003 na televizi Nova.
10: Díky. No víte, mám spoustu dětí, mají hlad a sám jsem týden už nejet.
11: Tak se musíš nutit, hele, no. Hele, vypadni odsud, hele. Tohle je můj rajon, tyhle kavky jsou moje. To je god, je to god? Hele, ty musíš mít vždycky něco extra, vole.
10: A nejseš ty Novotný? Bezdomovecká mafie.
11: No co kecáš? Jaká mafie?
10: Nedělej se, nedělej se. Ten tvůj nejstarší včera na mě naběh a ukradl mi boty.
11: Jestli si mu vlez do rajonu jako mě, tak se nedivím.
10: A to bylo na Vilzoňáku. Jsem se tam šel jen projít.
11: Projít se šel, jo? Jsi tam byl somrovat, já tě znám.
10: Podlej, zvohřát. No, pravda, trošku pokecat s Bobkem.
11: Máš chodit do Brlohu. Tam je taky teplo a nekrade se tam.
10: Kde to je, to neznám.
11: A znáš, to je ten vybydlený barák, jak se tam teď nastěhovali nedvědi do něj.
10: Prosím tě, tam to nejde. Tam už se jim naspali Maxim Turbulence a není tam hnutí.
11: Taky tam nezavadíš o volný jídlo, kamaráde.
10: Jo, takový to byly bagančata, až z Vídně.
11: Když seš blbej a chodíš v nových botech po nádraží. Co, Iva, ještě žije?
10: Šla do supermarketu se povohlídnout po nějakých nových krabicích. Těch starých už se nedá spát. Člověče, člověk se tam trošičku jen tak víc zavrtí a rozpadnou se, no znáš to, ne?
11: Já jsem v pořádný krabici nespal, ani nepamatuju. Já mám lavičku v rigráku, víš? Vystuženou, víš?
10: Na tebe vyrobit papírovou krabici, to by přišel Schwarzenberg vo všechny lesy. Stejně ti řeknu, jsou to věci, co? Hmm. Jeden den seš slavnej a druhý den tě vyhazuju z baráku. Víš, co na mě křičeli, když mě vyrazili?
11: No co asi? Hledej si ptáčku nový hnízdo.
10: Ne. Táhni včelko májo.
11: Víš, co zvala ta lůza na mě? Když mě vynášeli z baráku.
10: Uf, uf, to je tíha.
11: Prej, dneska letíš bez gumy, srandisto.
10: Stejně jsou to mizerný časy, člověče.
11: Ti řeknu, nikdo nás už nechce. Si vem takového Michala Davida, hele. Sedal na drogy.
10: Ale kde na to bere?
11: Nikde. Čuchá výfukový plyny. A... On do toho zatáhl málem i tuhle, jak se jmenovala. Lucku Bílou. Jenom, že ona trubka si léla pod autobus, který byl předělaný na plyn.
10: Ona potom lítala po Václaváku polonaha a každý mu zpívala plyn, už si číst trouby ven.
11: Čověče, tobě to ještě zpívá pěkně, viď?
10: No, tobě to taky kecá dobře.
11: Já kecám furt, ale už se tomu nikdo nesměje.
10: Ani ty sám ne?
11: Já jo, já furt ještě.
10: Ty tvoje historky o té tvojí ledničce plný žrádla. No na to ti řeknu, musíš mít taky dneska dobrou paměť na dobu, kdy ty si měl lednici plnou jídla. Hele, a ještě tě baví ty tvoje veselý příhody?
11: Nebaví.
10: Mě zas nebaví ty moje mozkový příhody. Jinak jsem zdravý.
11: Jo.
10: Až na tu kyčel, klouby, ty kolena, bolesti hlavy, krční páteř, chronická bronchitída. Hele, jak 20 let. A co ty? Svoje zuby pořád?
11: Teď mám šípovi. On si u mě skoval, pač se bojí, aby o ně nepřišel u rozvodového soudu. Taky jsem měl 2 dny zuby na Álovskýho, ale nevešli se mi do huby.
10: Co dělají?
11: Co by dělali, tak jsou zpátky u Náhlovskýho a koušou, ne?
10: Ne, já myslím, co dělají Šíp a Náhlovský.
11: Ty, já jsem neviděl od Náhlovskýho pohřbu.
10: Ale to já vůbec nevím, že Pepa už to má za sebou.
11: Ale nemá, prosím tě, teď simuloval jako vždycky. Ten nás všecky přežije, ale to ti říkám.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Zajímavou nabídku v tuto chvíli máme pro naše posluchače. Za A bezdomovci, za B slepičí salon krásy. Tak si vyberte.
3: Ano, Josef Skupa.
2: Ano, s Hurvínkem samozřejmě, že jo?
3: Ano.
2: No, tak Ačko nebo Bčko, zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď tu máme jednu hudební vzpomínku na vaša patejdla. Spolu s Heidi Jankou naspívali Ztracený ráj.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, aktuální souboj Karel Gott a spol., tedy Petr Novotný, možná i Helena Vondráčková přijde do jejich společnosti bezdomovců, anebo Josef Skupa se slepčím salonem krásy. Kateřina Macháčková je zvědavá, jak
2: ano,
1: to dopadne.
2: Já totiž Josefa Skupu a jeho Hurvínka a Špejbla jsem milovala, mám první desky, opravdu to bylo jako, to bylo něco.
1: No. Jo, takže tě nezajímají ti
2: jako masáci? Bezdomovci. No tak jako
1: jak
2: Helena Vondráčková by mě zajímala jako bezdomovky.
1: Možná bychom to chtěli vidět, ale v rozhlase to bohužel nejde.
2: A to poznáme.
1: Tak si to aspoň možná poslechneme. Ano. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý
3: já
1: den.
3: Pro bezdomovce.
1: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně, naslyšenou.
2: Děkujeme.
1: Zdravíme do Karviné. Kdo pak je s námi teď? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady moc vám zdravím, tady Zdena ze Sadské. Kačenko, já jsem vás obdivovala mohutně při čtení vaší knížky. Mě by hodně zajímalo, jestli jste někdy ještě udělala takovou odvážnou, dobrodružnou věc a vydala se takhle sama někam takhle nebezpečně daleko. Děkuju a bezdomovce, prosím.
1: Dobře.
2: Ano, děkujeme.
1: Odpovíme?
2: Ano, byla jsem na Bora Bora. Sama neumím žádnou řeč, bojím se létat. Letěla jsem ve Vichřici, prošli věli jsme letadlo a byla bouře Kyril.
1: No dokonce, tak a celá je
2: úžasný.
1: Tady s námi potom všem, Kateřina Macháčková.
2: Bylo to úžasný, protože jsem si uvědomila, no. Že nechodíme po parketách a po linu, ale že chodíme po živý zemi.
1: No paráda. No. A já jsem si teď uvědomil, že ti bezdomovci jsou scénka ze Silvestra a
2: ano.
1: Ty jsi v Silvestrech účinkovala jako divačka, jak tam seděli všechny významné naše hvězdy slavné, tleskali a bavili se. Jaké to bylo?
2: No nejlepší byl první Menšíkův Silvestr, ten byl tuším v roce 77, možná se o rok tak mýlím. A to jsme byli všichni nadšení, protože tam jsme byli pozvaní jako všichni herci, jako publikum a nevěděli jsme, co nás čeká a to bylo jako úchvatný. A byli jsme tam další rok a to už všichni byli natěšení, jakože to bude slavný, ale tam se potom všichni předháněli, kdo bude vtipnější. Neměl to ten takovej ten pel toho.
1: No,
2: toho
1: ale
2: prvního.
1: Ty jsi seděla i s panem Gottem.
2: Ano, seděla jsem v roce 88 Silvestre. Mezi Bartoškou a Gottem.
1: No, kdo to měl? Jak jsi to vydobila, tohle místo?
2: Já nevím, tak nevím.
1: Tě tam chtěli oni dva.
2: No,
1: sebou.
2: Oni dva mě vůbec ignorovali, jo.
1: A teď Bartoška byl tvůj manžel ve filmu Katapult,
2: no,
1: pana Páral.
2: Ten měl manželek a milenek v různých, jako, no a partnerek v různých seriálech, ale Jirka Bartoška byl báječný.
1: Ano.
2: Jo, prýma. No.
1: V tom Katapultu ti měl přivést ten bílý plyš, ale vždycky ano. Díky jiným, že nám zapomněl.
2: Ne, ano, právě. Nedostala jsem a pak jsem ve výsledku vystupovala v takovým béžovým. Smetanovým, no, nebyl bílej.
1: Jo, já myslím, že to bylo jako potah na pohovku a to, z toho měl být obleček, z toho plyše.
2: Já jsem z toho měla vestičku takovou.
1: Výborně,
2: při
1: tak.
2: Při té večeři, hám mňam.
1: A už víme všechno. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honzo Klukavin, vás Pavle i paní Kateřinu.
2: Ano, děkuji moc.
5: A já bych tež pokračoval s panem Gottem, Novotným a paní Vondráčkovou.
1: Děkujeme
2: ano,
1: krásně.
2: Ano, to bude napínavý.
1: No, ještě budeme napínat chvilku. Dobré
2: ano.
1: Odpoledne.
6: Dobrý den, tady Eva Schodová. Zdravím vás oba a chtěla bys bezdomovce.
1: Děkujeme.
2: Bezdomovce, to by jednomyslný.
1: Naslyšenou. Tak jo, krásně jsme odhlasovali, sečítáme. Doslova jednoznačně nám vyhrál Karel Gott, Petr Novotný. A možná, že přijde i Helena Vondráčková.
7: Počkej, co tě to tam cinká?
8: No co mi to tam asi cinká, no. Karle? Prázdný láve, ne? Vracím. Jsem našel dobrý zdroj, člověče, popelnice před sněmovnou. Co tam máš ty, že ti to tam necínká?
7: Ale prosím tě, já tady mám nějaký ptákoviny, tadyhle to se snažím prodat. No.
8: Zlatý slavík? To je fakt zlatý, jo? Ty vole, a máš toho víc?
7: Mám toho plnou tašku.
8: Já jsem ty svoje zrcátka už taky prodal. Víš, že ty nejsou zlatý? Jsem si myslel, že si za to koupím nový život a koupil jsem si za ně akorát housku a páry.
7: Kámo, ty jsi nějaký roztrpčený.
8: Ty bys nebyl, ale víš, já jsem jen naposled před týdnem. Sunar, co vypadl jednomu kojenci na můstku z kočárku. Ale. Mimochodem, ten tvůj pes nevypadá špatně, Karle. No ale, kdybys měl rohlík, bychom měli dobrý hot dog.
7: Podívej se, já si myslím, že my bychom to měli zlomit.
8: Co jako zlomit? Myslíš zámek uspořitelný, nebo co chceš zlomit?
7: Zlomit osud, změnit život a hned...
8: Opustit to tady, jo? Přesunout se do Vršovic?
7: My máme navíc.
8: Hele, na Bertramku s tebou nejdu, ale... Tam nám nic nedaj, tam už máš provařený ksicht, kamaráde.
7: To jsem nemyslel. Bude konec roku, lidi by si měli dávat na nový rok předsevzetí.
8: Víš co? Lidi by si měli na nový rok dávat všecko. Dej mi korunu. Dej mi korunu. Ukážu ti kota na mizině.
7: Ne, těl, pojď sem. Já si myslím, že my dva bysme měli začít úplně od začátku.
8: Jo? To jako půjdeš zpátky do ČKD, jo?
7: To ČKD už tam není. Tam teďko staví stadion a má být větší než Strahov. Tam uděláme super show a ta nás znovu vynese na výsluň.
8: Že bychom vystupovali spolu, Karle? Jak se budeme jmenovat?
7: Slavík a Tajterlík.
8: Hele, to by chtělo nějakou mladou babu, ne?
7: Korunu, na housku. Heleno, Heleno, pojď sem.
9: Co chcete? Vokenu nedám. To mám na novoroční přípitek.
8: Pojď sem, on má výborný nápad, Karel.
9: Já vás znám.
8: Ne, Karel vymyslel, člověče, co bychom mohli dělat spolu. Ve třech.
9: Vy sprostuci dva. Já vám dám ve třech, že jste to v životě neviděli.
7: Tak dobře, jak můžeme ve čtyřech, no.
9: Ty šupáku! Kdybych včera neprodala Leošovi Marešovi svoje lodičky, tak tě tou špičkou ostrou kopnu do...
8: Hele, pobočkej!
7: Zadrž, já už takhle zpívám dost vysoko.
8: Show ve třech, Heleno. Znova začít. První by byla Praha. A potom Heleno Berlin.
7: A možná i zas staré, dobré Las Vegas.
9: No to je úžasný. Pojďte si o tom pokecat ke mně domů.
7: No počkej, nevykládej nám, že máš střechu nad hlavou.
8: Karle, kam nás to vezou? Já už to vím! Do Las Vegas, Karle!
7: Hurá! Ukážu ti cestu ráje!
9: Teď a tady bude patřit jenom mě. Hello.
0: Humoriáda.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.
1: A Humoriáda, pořad, který vzniká ve spolupráci s Kateřinou Macháčkovou, ano, pokračuje jejím výběrem. Co to
2: ano,
1: bude?
2: Já mám moc ráda Bolka Polívku, měla jsem moc ráda jeho kolegu Pechu, mm-hmm, a on nám tady v té scénce bude vyprávět o Pechových problémech s textem.
3: Já mám kamaráda celoživotního, že vy ho znáte všichni, Jirku Pechu, a on má někdy problém s textem. Já říkám, že má někdy v sobě až 1,8 kodeta. Teď je to nádherný, pojď. On má říct takovou normální větu s zapomenutým světlem, on má říct: dobrý den, pane náměstku, tam je v Plískanice, no, obrovský zima prostě v závě a tady a teď jede prostě Jeep a tam je ten náměstek a ten vede toho mě jako toho faráře a má říct: dobrý den, dobrý večer, pane náměstku, my se známe, vy jste mi zakázal dvě výstavy, pojď, tam hraje výtvarníka, dobrý den, dobrý večer, pane náměstku, my se známe, vy jste mi zakázal dvě výpravy. A já říkám: polární? Prostě Bogu, fakt to mě, ty vždycky mě tak pleteš, ty jsi kamoš na hovno. Teď v tom posledním filmu hraje nádherně souseda Šimáčka, jako. A pojde po válce a on mluví o té pojemné postavě, tam se kapitán nějaký jako osvoboditel se ptá, nebo revolucionář se ptá: znáte toho muže? A on má říct: samozřejmě, pane kapitáne, spolupracoval s kolaboranty, rekvíroval židovský majetek a teď to s něho lezlo. Znáte toho muže? Samozřejmě, soudruhu kapitáne. Ne, soudruhu, pane, já jsem řekl pane, ne, ty jsi řekl soudruhu, já jsem řekl soudruhu, tak soudruhu. Ne, musí říct pane, jo, tak dobře. Akce, ano, pane, nebo soudruhu? Pane, můžeme, můžeme. Akce, ano, pane kapitáne, přáteli se s těma svěma. Jirko, s kolaborantama, vy to byli svině, ne? No jo, vy jste s kolaborantama, no tak jo, ježi, mají úplně nadělá. Ano, pane kapitáne, přátel se s kolaboranty, ale byli to fakt svině. Potom ještě rekvíroval židovský majetek, já vím, já jsem to, tak boli, bolku, nedívej se tak na mě. Akce, ano, pane kapitáne, přátel se s kolaboranty, rekvíroval židovský nábytek. Jirko, už to skoro bylo, ty jsi řekl nábytek. No co jsem měl říct? No majetek. Ježíšmarja, já jsem hňub, no nic dobrý. Majetek, to je jasné. Ano, pane kapitáne, přátel s kolaboranty, režíroval židovský majetek, teda nábytek, ne, majetek. Říká, zrežíroval, jsi říká, režíroval, ne, to ježíšmarja. Teď mu dají ty slova, jasně. A potom to skočilo tak, že on říká: ano, pane kapitáne, přátel se s kolaboranty, režíroval žižkovský dobytek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: No jo, problémy s textem a přebrepty, to je věčné téma. Máš
2: ne,
1: něco?
2: Ne, ano, ne, já jich mám moc. Mám dva takový, jako od mého kolegy Rostu Čtvrtlíka, který s námi už mnoho let není. A jedna byla v Králi Oidipovi, přijde za králem Oidipem a řekl mu, Rostě mu řekl, a přepadla nás lupa tlumičů. Místo, jo, takže to bylo strašný. Ano. Langoš úplně zmrtvil. Ale hlavně na premiéře Gazdiny Roby, on měl jako tak jako opravdu zásadní odchod a on řekl s pádem Bobem. A zůstali jsme tam, Jitka Čvančarová a tak a dusili jsme se jako takovým jako pláčosmíchem, jo. Ale představ si na premiéře s pádem Bobem.
1: Režisér asi skameněl
2: no ne,
1: někde vzadu.
2: To všichni. Aha.
1: Dobře, tak hlavně, že jste tady, že jste to dohráli. Hrajte, stvárňujte dál. Tak co my budeme dělat dál? Tady, přátelé, Bolek Polívka nebo Jitka Molavcová? Otázka na vás. Hlasujte Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04 731 800 900 náš telefon.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Korn to má málem hotový, my taky v dnešní humoriádě, ale ještě nevíme, jaká bude závěrečná scénka. Ptáme se vás, Bolek Polívka nebo Jitka Molavcová. Hlasujte i teď na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
2: Dobré humoriádnické odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
3: Moc dobrý děkuji.
2: Den, Katko.
3: Ano, vám také dobrý den.
2: Přeju vám pěkný podzim, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem přeju první krásný podzimní večer či příjemné čtvrteční ráno a pohodový celý den. Posluchačka Růža z Rychnovska, nashledanou.
3: No to jste nám to krásně řekla, nashledanou.
1: Dobré odpoledne. Haló, my vás slyšíme, jste tam?
3: Slyšíte nás?
1: Tak měl by tam být posluchač nebo posluchačka, ale nehlásí se. Pojďte vy dál, dobrý den.
4: Dobrý den, Míla z Prahy, pardon, ze Přerovozdí, volám kousek od Limburka, to paní Macháčková bude
3: je,
4: znát.
3: Ano, to znám, to znám.
4: Teď jsem tam dělal také opravdu, že jo, dávno. A tím pádem bych byl asi pro pokračování.
1: Mm-hmm.
4: Ano. Člověk má doposlouchnout to, co načal, že?
1: Mhm.
4: Tak a pod palmovkou, taky jsme se viděli, je to už ještě díl s kamerou. Já. Mějte se nádherně oba.
1: I vy,
3: děkujeme moc, vy se mějte taky nádherně.
1: Dobrý den, kdo je s námi?
5: Vladislav Kurtej Šumperk.
1: Vladislave, koho jste si vybral?
5: No, já si vybírám vždycky toho, který vyhrává.
1: Takže Ačko.
5: Ačko.
1: Dobře,
3: dobře,
1: děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky.
5: Mohl by přidat přáníčko?
1: No, ano. Když to bude rychle.
5: Ano, nejkrásnější kadeřnici z Kyjova.
1: Aha.
5: Jmenuje se Simonka.
1: Aha, já myslím, ano. Že nám dáte nějaký přáníčko nebo ne, posluchačům, ne. Tak Simonka
3: tak
1: má
3: ano.
1: Vaše slova i určitě
3: ano, v závěru humoriády dnešní.
1: Ano.
3: Ano.
1: Náš dům je jedna rodina.
3: Ano.
1: To je téma, které si dáme s Jitkou Molavcovou, protože SMSkáři a další přehlasovali.
3: Opravdu?
1: Ačko, no jistě.
3: No to je, no,
1: tleskám.
6: Náš dům je jedna rodina. Zrovna tady soused pan Lébr hrává na čelo. Hraje krásně. Dovede prý na čelo plakat, jásat, vyprávět i zpívat. No on dovede dokonce i líbat na čelo. Jenže to si dovolil jenom jednou. Ale docela ráda ho poslouchám. Hraje vždycky, když manželka odejde večer trhat lístky do biografu. Ona totiž nesnáší hudbu. Pan Lébr hraje jenom tajně od té doby, co ho manželka udeřila čelem vzad. A stejně si myslím, že čelo je nakonec příjemnější než ten vysavač paní Laubové. Je to přístroj z roku Fimf. Její babička už ho kdysi chtěla dát zmodernizovat, ale už tenkrát jí to Křižík rozmluvil, že to nestojí za to. A tak paní Laubová obden víří prach svých peršanů s pocitem, že luxuje. A každý rok 12. září ve 4 hodiny ráno zapíná ten aparát, protože toho dne má pan Laube schůzku s kamarádama z vojny a domů se vrací právě po zvuku. Takže Laubovi... Takže Laubovi mají nejen lux, ale i maják. No a další zvuky, na které jsme si v našem domě museli zvyknout, vyluzuje Helenka na piano. Když něco provede, musí za trest cvičit. A proto my nájemníci stále apelujeme na Helenku, aby byla hodná. Helenka se mi nedávno svěřila. Když bude zlobit, bude z ní klavírní virtuos. Ale když bude hodná, bude z ní ficka. No její tetička je právě ficka a nosí domů moučníky. Ptala jsem se Helenky, co má radši, jestli hudbu, anebo moučníky. Řekla mi, že má nejradši, když jí moučník a někdo k tomu hraje. No a to, že má právě ta tetička ficka, jí moučník a slyší z dálky dámskou kapelu. Jednou za čas volává paní Millerová o pomoc. Manželí totiž škrtívá skrz nevěru. A paní Millerová potom chodí a ukazuje na krku 9 modřin, protože panu Millerovi chybí prst. Teda, kdybych měla víc času, sepsala bych paměti holky z paneláku. A to by měla být povinná četba budoucích architektů.
7: Víc
1: času bohužel nemáme, je tu čas loučení. Kateřina Macháčková byla s námi.
3: Ano.
1: Stylově se loučíme.
3: S pádem bobem.
1: Ano, už jsme to tu vysvětlovali, takže se mějte krásně. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů.
3: Mějte se moc krásně. Pa, pa, pa, pa.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Obyvatelé Bystřice pod Hostýnem budou rozhodovat o vítězi participativního rozpočtu za 1 000 000 korun. V Horní Bečvě na Vsetínsku začíná stavba nového víceúčelového centra s byty. Náhrada za benzin při pracovních cestách by se měla od října zvýšit. Večera v noci bude v regionu převládat polojasná obloha a na teploměru nejníže až 4 stupně. Matěj Neradělek a zprávy Českého rozhlasu Zlín. Vítejte u nich. Obyvatelé Bystřice pod Hostýnem rozhodnou, který z navržených projektů v rámci participativního rozpočtu město v příštím roce realizuje. Hlasovat budou do konce října o 7 návrzích. Vedení města pro vítěznou variantu vyčlenilo rovný 1 000 000 korun z městského rozpočtu. Lidé navrhují vybudování bystřické přírodní lázně, místo na bezpečné hašení baterií z elektrokol, anebo třeba taky lanový park nebo obnovu hřiště.
4: Mezi návrhy je i vybudování muzea a komunitního centra rodáka Františka Sušila nebo kryté pódium na fotbalovém stadionu či bezbariérový přístup do kostela svatého Jilí. Z Bystřice pod Hostýnem Blanka Kovandová, Český rozhlas.
2: Horní Bečva na Vsetínsku začíná stavět nové víceúčelové centrum. V lokalitě za Pilou vyrostou nové byty. Obec upraví i okolní veřejné prostranství. Stavební firma včera převzala staveniště. Místní musí počítat s omezením.
5: Za Pilou vyroste víceúčelové centrum s 50 novými byty a upraví se i celé okolní prostranství. Kvůli stavbě se ale kompletně uzavře prostor mezi restaurací Staré časy a školní jídelnou. Ubude taky hodně parkovacích míst v celém areálu za Pilou. O objízdných trasách i dalších omezeních bude obec průběžně informovat. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
2: Zaměstnancům, kteří na služební cesty jezdí soukromým autem, se od října zvýší náhrady na benzin. Dosud byly výrazně nižší než skutečné ceny na čerpacích stanicích, v některých případech až o 10 korun na litr.
6: Ministerstvo práce a sociálních věcí proto připravilo úpravu vyhlášky. Podle ní by měla náhrada od října vzrůst o více než 7 korun na litr, potvrzuje mluvčí Jakub Slavík.
7: Ministerstvo připravilo novelu vyhlášky, v níž navrhuje výši průměrné ceny automobilového benzínu 95 oktanů pro účely poskytování cestovních náhrad navýšit na 41 korun a 80 haléřů za litr.
6: Tento způsob úhrady se používá jen v některých případech, vysvětluje daňový poradce společnosti Bradford Consulting Jan Bonaventura.
7: Cena stanovená vyhláškou se používá pouze tehdy, pokud zaměstnanec skutečnou cenu nedoloží.
6: Podle Hospodářské komory tuto náhradu uplatňuje jen malá část zaměstnanců. Dominik Hron, Český rozhlas.
2: U nejzávažnějších trestných činů by se hranice trestní odpovědnosti mohla snížit z 15 na 13 let, zvažuje to ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Podle něj roste agresivita a brutalita i u lidí mladších 15 let. Tejc by chtěl návrh předložit nejdřív v létě příštího roku. Výbor pro práva obětí Rady vlády pro lidská práva kabinet vyzval, aby hranici neměnil. Místo toho je podle nich potřeba zaměřit se na prevenci.
8: Počasí.
2: Večera v noci na zítřek očekáváme ve Zlínském kraji polojasno až skoro jasno. Hlavně k ránu začne od západu oblačnost ubývat. Ojediněle se začnou vytvářet mlhy a případně nízká oblačnost. Povane slabý proměnlivý vítr a nejnižší teploty naměříme mezi 7 a 4 stupni. V údolích je možnost přízemních mrazíků.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na dálnici D1 na 260. kilometru ve směru na Brno je odstavená dodávka s defektem. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou za námi a teď už se dozvíte, co přinesl dnešní den v našem kraji.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
10: Je 17 hodin a 4 minuty. Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín nastal čas pro pravidelný přehled aktuálních témat nebo zajímavostí z našeho regionu. Všude, kde se něco děje, jsou i naši redaktoři a podávají vám spolehlivé informace, kterými vás ve středu 23. září provede Kristýna Fuchsová. Dobrý podvečer. Také dnes společně navštívíme celý kraj. Podíváme se například do Kroměříže, kde je otevřená výstava o historii tamních strážců zákona, nebo do Rožnova pod Radhoštěm, kde řeší problémy s řidiči, kteří si ze zatáček nad městem udělali závodní dráhu. To vše uslyšíte v průběhu této hodiny. Příjemný poslech.
9: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Nejdůležitější zprávy Českého rozhlasu Zlín teď shrne Matěj Neradilek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Aplikace Záchranka je nově propojena s dispečinkem zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Ten je 11. partnerským regionem aplikace. Obyvatelé tak mají k dispozici plný rozsah funkcí. Tísňové tlačítko při stisknutí odesílá na dispečink přesnou polohu uživatele i jeho zdravotní profil přímo z telefonu. Rozšířené fungování aplikace představuje také kampaň zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje nazvaná Máte nás v kapse. Historickou roubenou dřevěnici ze Strží u Vlachovic a tradiční sušírnu ovoce z Loučky čeká záchrana a přesun do Muzea lidové kultury a tradic Vlachovska. Obě stavby jsou ve špatném technickém stavu a bez opravy by mohly zaniknout. Kraj na jejich odborné rozebrání, přesun a obnovu přispěje přes 2 miliony korun. Dalších více než 645 tisíc korun dá na opravu rybářského pavilonu v podzámecké zahradě v Kroměříži. Co se tady bude opravovat? Popisuje mluvčí kraje Soňa Ličková.
3: U rybářského pavilonu práce naváží na letošní obnovu terasy.
2: Mateřská škola ve zlínské místní části Kudlov otevřela novou podmořskou hernu. Odpoledne do ní mohou přijít rodiče s dětmi a využívat ji budou také další mateřské školy ve městě. Na děti čeká 16 úkolů a aktivit, při kterých si procvičí například rovnováhu, koordinaci nebo jemnou motoriku a zároveň se dozvědí víc o životě pod mořskou hladinou. Součástí herny je také velký model interaktivní ponorky a čtenářský a relaxační koutek s tematickými knihami. Zubřína v Vsetínsku dokončuje revitalizaci klidové zóny v centru města. Prostranství u pošty představuje dodavatelská firma za 32 milionů korun. Vzniká tam klidová zóna pro setkávání lidí s amfiteátrem a veřejnými toaletami. Jak to na místě vypadá, zjišťovala naše reportérka Gabriela Hickl.
4: Stavbaři teď dokončují tribuny, které už jsou zapuštěné přímo do svahu a připravují finální povrch střech, které budou zelené. Hotové jsou už přívody vody a další inženýrské sítě.
2: Některé teplárny ve Zlínském kraji začaly kvůli chladnému počasí vytápět, nebo se k tomu chystají. Dodávky tepla včera zahájila společnost zásobování teplem Vsetín. Ve Zlíně by radiátory měly začít hřát během dneška. Loni začaly dodávky tepla o den později, tedy až 24. září. V roce 2024 to bylo o 2 týdny dříve než letos. Teplárna Otrokovice zatím teplo dodávat nezačala. Podmínky stanovené vyhláškou pro zahájení vytápění ještě podle společnosti nebyly splněny. A vy jste poslouchali zpravodajský souhrn Českého rozhlasu Zlín pro dnešní den.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: projíždějí po hlavním tahu městem i zatáčkami v místní části Tylovice. Strážníci městské policie nyní zkoušejí nový způsob, jak je kontrolovat.
1: Ruší mě to. My bydlíme až tam na kopci vlastně a slyším to i jako v noci, třeba i přes sklo nebo ráno, nebo když mám teď otevřené okno, tak nás to ruší.
2: Tak někdy to je trošičku neúnosné, ale o víkendech nebo v pátek večer.
3: Vy jste tady přímo v domě, který je velmi blízko té frekventované silnice.
4: Jo, jako mě to přijde docela často.
3: Říkají místní lidé, kterých se ptám v místní části Tylovice. Právě tuhle trasu si piráti silnic vybírají nejčastěji. Silnice se tady vyne v zatáčkách od Rožnova pod Radoštěm směrem na Vigantice. Stížnosti na noční rachot chodí na městskou policii celé léto, potvrzuje její ředitel Aleš Pilař.
5: Oni tihleti řidiči se baví tím, že ten úsek, jak je v těch zatáčkách, jak se tak jako vyne od Rožnova směrem na ty Vigantice, tak ono je baví tady prostě jezdit, co to dá. Ti lidi, kteří žijou kolem té cesty, tak to samozřejmě vnímají, jo, je to rachot, a je to hvízdání gum.
3: Strážníci řidiče znají, vědí, kdo to je, znají jejich jména i auta. Chytit je ale není jednoduché. Silné vozy mají přes 300 koní, často jsou půjčené a jejich řidiči si dávají dobrý pozor.
5: Ono je to spíš takový jako nový druh zábavy, jo, to je prostě generace mladých mužů, kteří dorostli teďka do toho věku, pořídili si ty auta, začali se tímhletím způsobem bavit.
3: A baví se i podle ředitele městské policie tím, že monitorují policejní auta.
5: Oni se večer projedou, podívají se, kde jsou policejní auta, jaké policejní auta slouží. Podle toho, protože už samozřejmě jsme tady jako v malém městě, tak oni jako vědí, kolik je tady hlídek, kdo slouží, kde slouží, oni znají některé i nás osobně. A tím, jak si potom zmonitorují to prostředí, rozjedou se po tom městě a začnou prostě vyvádět tímhletím způsobem.
3: Co se děje potom na služební městské policie v Rožnově pod Radoštěm?
5: Je třeba pracovat jako systematicky, to znamená souhra hlídek, navzájem si vyměňovat informace, informovat se, domlouvat se, nadjíždět si, nějakým způsobem připravit na ně způsob, jak je zastavit, aby bylo možné je vyblokovat a zastavit, aby neujeli.
3: Strážníci začali velmi intenzivně spolupracovat s policií České republiky. Půjčují si mezi sebou mobilní radar.
5: Jo, to už není žádné tajemství, je to o tom, že vypadá to jako větší kamera, taková ta starší do ruky. Zapnu, nastavím a okamžitě můžu měřit. Ten radar, my si ho za tu noc jsme schopni několikrát vyměnit. Jo, je to o tom, že oni nebudou vidět, které auto zrovna právě je může změřit. A v tom je právě ta síla té spolupráce. A další věc, že ty ostatní auta budou fungovat jako auta, které pomáhají zastavovat tady tyhle ty řidiče.
3: Mladíci se silnými auty přitom nejezdí vysokými rychlostmi jen v Rožnově, ale v celém vsetínském okrese. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Sepsat závěť vlastní rukou může být jednoduché. Přesto se v ní mohou objevit chyby, které později způsobí problémy. Co v závěti nesmí chybět, jak funguje uložení u notáře a co když nemáme nikoho, komu majetek připadne? Poradí advokát Jakub Suchý ze zlínské společnosti Petráš a Rezek. Už 25. září. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: počasí.
1: Je první podzimní den a s ním mě teď bude zajímat předpověď počasí. Proto po telefonu zdravím Báru Kučerovou z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Dobrý podvečer.
2: Pěkný podvečer.
1: Povězte, jaká je aktuální situace v kraji?
2: Tak stále je na obloze oblačnosti poměrně dosti, byť se teď už někde začíná trošku protrhávat a tím pádem začíná trochu víc svítit sluníčko. Teploty se teď pohybují nejčastěji mezi 11 a 14 stupni Celsia.
1: Jaké počasí můžeme čekat večer a v noci?
2: A měla by být polojasná až skoro jasná postupně a potom k ránu v druhé polovině noci začne od západu oblačnosti přibývat. Ojediněle se budou tvořit mlhy a případně nízká oblačnost a zítřejší ranní teploty klesnou mezi 7 až 4 stupně Celsia a v údolích s možností přízemních mrazíků.
1: A co říká předpověď na zítřek?
2: A ten bude s velkou oblačností, ráno se ještě chviličku může udržet polojasno a během dopoledne a odpoledne začnou od západu postupovat přehánky nebo občasný déšť. Odpoledne se mohou výjimečně nebo se může výjimečně objevit i nějaká bouřka a potom zase večer začnou srážky ustávat a oblačnost místy ubývat. K tomu budou odpovídat i zítřejší teploty mezi 12 a 15 stupňů Celsia při déle trvajících srážkách, které těch míst může být ve Zlínském kraji více, kde těch srážek bude poměrově trošku míň, tak tam by bylo těch 12-15, ale když bude srážek víc, tak zhruba 10 až 13 stupňů Celsia a zítra bude vát mírný vítr západních směrů.
1: A protože středa je malý pátek, povězte, jak zatím vypadá předpověď na prodloužený víkend?
2: Pátek ještě bude oblačnější, ale to se potom o víkendu změní a z pátečních 14 až 18 stupňů se v sobotu stane 16 až 20 a převážně slunečno. Mělo by být jasno až skoro jasno ráno s nějakými ojedinělými mlhami a stejně tak také neděle a slunečno, jasno, polojasno, ráno mlhy a neděle už 18 až 22 stupňů Celsia.
1: Říká meteoroložka Bára Kučerová. Díky za předpověď počasí a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Dospíval Petr Bende a vy dál posloucháte Český rozhlas Zlín. Některé staré valašské písně málem zmizely, jiné přežily jen v archivech anebo ve vzpomínkách. Hudebnice Marie Hrnčiříková ze Štítné nad Vláří na Zlínsku jim dává novou podobu v projektu Laštověnka a byla mým hostem ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Zajímalo mě, co ji přivedlo k tomu začít sbírat a oživovat staré valašské písně.
1: No, byla to vlastně skoro taková náhoda, bych řekla, protože jsem k té lidové písni nějak tíhla, hlavně když jsem studovala v Praze, tak najednou pro mě ta valašská píseň byla velmi vzácná. Takže jsem narazila na ty rukopisy Jaroslava Smutného, kde tam právě nad těmi noty bylo napsané Vaněk, což je moje rodné příjmení. Vaněk 86, což bylo zase číslo domu babičky a dědy. A já jsem si to nějak spojila, jak nám taťka od malička říkal, že náš praděda zpíval, že sbíral písničky. A teď mi najednou došlo, kolik toho dědictví ten praděda zanechal, František Vaněk. A všude v těch sbírkách jsem viděla do kolečka to jeho jméno a úplně to ve mně zarezonovalo, že jsem si říkala, tyjo, to bych chtělo dotáhnout nějak do konce, aby ta jeho práce, to, že on si ty písničky pamatoval a že je zpíval, tak abych to nějak dotáhla dál, ať se ty písničky prostě uchovají.
0: V ruce máš kytaru, takže můžu našim posluchačům, kteří tě nemůžou vidět, prozradit, že tady bude takové menší vystoupení. Jakou píseň nám teď zaspíváš? Alespoň ukázku.
1: Zaspívám píseň Létala Laštověnka. Ta je speciální tím, že tam má krásný dorský mot, který se právě v těch valašských písních objevuje a to byl tak jeden z důvodů, proč jsem chtěla oživit právě tyto valašské písně, které jsou opravdu zajímavé, zajímavější možná, než některé lidovky, jaké známe.
0: Tak pojď do toho.

0: vydala si zpěvník s názvem Vstávaj náš Valášku a nahrála CD Vesele. Některé písně z jeho seznamu se dochovaly jen díky tomu, že si je lidé pamatovali a ty si je slýchala ve své rodné obci.
1: Ano, je to tak. Bylo to vlastně především při dužinkových slavnostech, kdy jsme právě zpívali tím způsobem, že přišly ty tety, donesly nám papír, napsali tam nějaký text a zaspívali nám to. My jsme to po nich zopakovali a ty písně jsme si zapamatovali, protože byly moc krásné a zrovna tyto písně jsem do toho zpěvníku taky zařadila, protože je to prostě nezapomenutelné. Když vám to někdo takto zaspívá a vy víte, že mu to taky někdo zaspíval a tak se ta píseň prostě nese dál.
0: Nahrané písně si vydala na albu Vesele a potkávají se tradiční písně se současnými hudebními nástroji. Proč jsi zvolila právě tuto cestu?
1: Já jsem chtěla, aby to bylo co nejvíc přirozené. Tím nechci nějak znehodnocovat práci folklorních souborů, které ty písně uchovávají tak, jak opravdu zněly a myslím si, že je to velmi důležité, ale já jsem chtěla tu píseň zaspívat co nejvíc přirozeně pro mě. Takže jelikož my už jsme doma si opravdu hráli na ty kytary, na ty housle a na to piano a zpívali jsme si ty písně tak nějak po svojem přirozeně, jak jsme to cítili, tak přesně tak jsem chtěla, aby to vyznělo na tom CDčku. Takže jsem použila ty nástroje především, které ovládám, na které hrají a doplnila jsem to o nástroje, na které hrají moji sourozenci nebo známí a doplnila to o ten jejich
0: Důležitou součástí projektu je dětský sbor nebo soubor Laštověnka. Proč jsi chtěla, aby tyto staré písně zpívaly právě děti?
1: Protože taky jedna z těch motivací bylo to, když jsem studovala sbormistrovství v Praze a procházela jsem ty materiály a viděla jsem, že ve většině učebnic a ve většině zpěvníků jsou ty písně české a přišlo mi hrozně líto, že děti od nás Valašska, které po generace si předávali tu moravskou lidovou píseň, tu valašskou, tak se ve škole najednou učí písně české, které jsou úplně jiné a přišlo mi škoda je ochudit právě o tu pestrost valašských písní, které třeba mají ty jiné módy a které jsou možná, troufám si říct, trošku složitější.
0: Celý rozhovor s hudebnicí a sbormistryní Marií Hrnčiříkovou ze Štítné nad Vláří na Zlínsku o oživování starých valašských písní si můžete poslechnout na našem webu v audioarchivu, konkrétně v záznamu úterní 11. hodiny.
2: Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín. Na historii armády, četnictva a policie v Kroměříži se teď podíváme přímo do státního okresního archivu. Výstava tam mapuje vývoj těchto ozbrojených sborů od jejich počátků až do současnosti. Nechybí historické písemnosti, fotografie ani trojrozměrné exponáty, včetně bojové výstroje a výzbroje. Přímo na místo se dnes vydala i naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Pojďme si poslechnout, co o výstavě zaznělo v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Kostel je zasvěcený svatému Diviši.
2: Český rozhlas Zlín, den v kraji.
3: Nacházím se ve státním okresním archivu Kroměříž, který se nachází kousek od místního hřbitova. A zde si právě prohlížím výstavu věnovanou historii armády, četnictva a policie. A je se mnou také zaměstnanec archivu Jiří Švec, kterému přeji dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy jste se výstavou zabýval, vy jste ji pomáhal připravovat. Mapuje historii těchto ozbrojených sborů od jejich počátku až do současnosti. Co všechno tady návštěvníci najdou a podle čeho jste jednotlivé exponáty vybírali?
4: Tak návštěvníci se zde mohou dozvědět o historii armády, četnictva a městské a státní policie v Kroměříži, ale je zde také krátce uvedeno o knížecí arcibiskupské gardě, o ostrostřelcích a obecně o některých lidech, kteří v těchto sborech sloužili. A exponáty k této výstavě byly vybírány tak, aby souvisely s tím tématem a samozřejmě to, co se nám podařilo získat z našich archivních fondů nebo případně ze soukromých sbírek.
3: Výstava je především panelová, je tady vlastně popsaná ta historie, takže návštěvník si může přečíst o tom, co, kdy, kde a jak fungovalo. Jsou tady ale také dobové fotografie, písemnosti, výstroj a výzbroj. Máte tady nějaký exponát, který byste návštěvníkům doporučil nepřehlédnout?
4: Máme zde například repliky uniform, ta taková nejzajímavější za mě je ta z období Marie Terezie. Dále zde máme také repliku plakátu k mým národům, není to ten z roku 1914, ale naopak z roku 1859, což si myslím, že taková perlička, nebo například tankistickou kuklu právě tady od kroměřížského tankisty.
3: To je moc zajímavé, já už jsem měla možnost se na uniformu podívat, opravdu je nádherná, je krásná. Pojďme ale k četníkům, kteří mě zajímají dnes opravdu nejvíc. První republiku si totiž řada lidí, včetně mě, spojuje se seriálem Četnické humoresky, který vlastně na přelomu tisíciletí běžel v televizi. Jak moc odpovídá obraz prvorepublikového četníka, který známe ze seriálu Skutečnosti?
4: Tak případy odpovídají díky konzultaci v tehdejší době s odborníky, tak odpovídají opravdu tomu dobovému, co se v té době dělo. Ale ten soukromý život už je samozřejmě upravený více pro televizi a pro televizní diváky.
3: Takže pokud tedy život, který zobrazuje seriál, není toho četníka, není takový, jaký ve skutečnosti byl, jak tedy vypadal v té době první republiky?
4: Tak ta služba byla mnohem náročnější, neměli takovou svobodu. Četník například potřeboval povolení pro to, aby se vůbec mohl oženit. Například ve 30. letech poté mu dokonce bylo sebráno volební právo, aby nemohl být ovlivňován. A například ty jejich pochůzky mohly trvat od 6 do rána až třeba do 2 do rána. Ta služba byla opravdu náročná, vycházela z vojenských základů a nebylo to jednoduché.
3: To si nedokážu úplně dobře představit, že bych byla na nohou opravdu celý den až do časných raných hodin. A pojďme se ale podívat na Kroměřížsko, protože Kroměříž je vlastně alfou a omegou základem tady té výstavy. Máte nějaké konkrétní příběhy či případy místních četníků, které stojí za připomenutí?
4: Tak přímo u nás v archivu se dá nalézt fond o četnických stanicích právě tady na Kroměřížsku. Jsou tam takzvané četnické památníky, kde si zapisovali ty nejvýznamnější události. Já bych mohl vypíchnout například vrchního strážmistra Stloukala, který hned po první světové válce měl doopravdy dobrou úspěšnost v řešení případů. Nebo například v roce 1927 tady u nás v Kvasicích, kdy strážmistr Leopold Malanta překazil vyloupení tehdejší záložny, kde se dokonce strhla přestřelka, padlo okolo 20 ran a byla to opravdu velká událost.
3: Tak to zní opravdu ostře. Doufám, že nebyl teda nikdo zraněný z těch strážců zákona. Víte o tom něco?
4: Nikdo ze strážců zákona nebyl zraněný. Prý jeden z pachatelů byl postřelen, ale to se jim nepodařilo ověřit, protože pachatelé bohužel v noci se jim podařilo utéct.
3: To je zajímavé, i o tomto případu se tady dozví návštěvníci státního okresního archivu tady u vás v Kroměříži. Výstava ale není jenom o složkách první republiky. Co dalšího se návštěvníci dozvědí o vývoji armády, četnictva a policie v dalších desetiletích?
4: Tak je to doopravdy jakože obecné téma a snažili jsme se pokryt všechny staletí, takže v Kroměříži armáda skončila kolem roku 2004, aktivní zálohy až v roce 2005. Je to doopravdy do moderní doby, tady ta naše výstava i o policii, o městské policii, protože obnovená ta byla v roce 92. A snažili jsme se zahrnout i právě třeba Československou lidovou armádu, kdy jsme komunikovali s pamětníky. Samozřejmě ne všichni se nám ozvali, někteří jsou ostýchaví, ale chtěl bych tímto i vyzvat pamětníky k tomu, ať si za námi klidně přijdou popovídat. My si na ně uděláme s radostí čas, protože ne všechny tady ty utajované informace se dají získat a je to občas trošku problém vůbec tady ty informace získat a vyzkoumat právě tady toto téma.
3: Tak já věřím, že některý z našich posluchačů, který slyšel tady tuhle vaši výzvu, se za vámi zastaví nejenom na výstavu o armádě, policii a četnících, ale také sdílet nějaké své osobní příběhy. Pane Šveci, já vám děkuji za pozvání i za povídání. A pro naše posluchače doplním, že výstava z historie armády, četnictva a policie v Kroměříži je k vidění ve státním okresním archivu Kroměříž v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 14, no a potom v pátek od 8 do 13. A to až do 31. srpna příštího roku. Tak si ji nenechte ujít. Teď už se ale loučím a přeji krásný den. Naslyšenou.
0: To byla regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín, redaktorka Petra Sedláčková. Ta každý všední den vyráží za vašimi příběhy po celém Zlínském kraji. Pokud chcete, aby přijela i k vám, napište jí tip na zajímavost, akci nebo příběh z vašeho okolí na e-mailovou adresu stopar.zlin@rozhlas.cz.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Celou galaxii přání, co do počtu, už určitě slyšel i kostel svatého Diviše v Horní Lhotě na Zlínsku. Už víc než 300 let v něm lidé odevzdávají Bohu své radosti i trápení. Do Horní Lhoty se vydala i redaktorka Silvie Pospíšilová. Provázel ji pracovník Národního památkového ústavu Radim Vrla.
1: Kostel je zasvěcený svatému Diviši. Ví se, proč si hornolhočtí vybrali právě tohoto světce?
2: Tak to se vůbec neví a je to jediné zasvěcení na Moravě. Je to záhada. Svatý Diviš byl pařížský biskup a někdy ve 3. století našeho letopočtu byl umučen. Byla mu sťata hlava. Je to jeden z národních světců Francie, ale na našem území se neví, že by byl nějakým oblíbeným světcem. Takže to asi zůstane navždycky záhadou.
1: Tak se pojďme podívat dovnitř.
2: Jdeme na to.
1: Tak a my už jsme uvnitř kostela.
2: Romantický kostelíček vesnický, jak kdyby vypadl z obrázku od Josefa Lady. Má obdélnou loď chrámovou a takový nižší presbytář. V západní části tady máme takovou podklenutou tribunu, krásnou, s kamennými sloupy. Na východní stěně presbytáře máme oltář se starým obětním stolem a s velice vzácným obrazem, kde je vyobrazen svatý Diviš. A je to dílo velice slavného moravského malíře Joži Úprky, který tady vlastně zanechal svoji stopu.
1: Jaká je jeho historie?
2: Tady byl obraz starý a byl už ve velice špatném stavu a v roce 1900 si ho Joža Úprka přišel prohlédnout a doporučil, aby byl v podstatě nahrazený novým obrazem. Farníci i otec Doležel se ale domluvili, že jsou na něj zvyklí a že je potřeba ho jenom opravit. Joža Úprka tenkrát pobýval na faře ve Velkém Ořechově, kde maloval. Obraz naložili na vůz a vezli ho do Velkého Ořechova. Obraz jim několikrát spadnul, že ta cesta byla hrbatá a ten žebříňák jako nějak se nadhazoval. A údajně, když ho dovezli na faru, takže tam zůstalo jenom drť nějakých olejových zlomků. Domluvili se, že namaluje nový, ale takový, jak byl ten starý. Úprka začal malovat. Páter Doležel s Hornolhočany tam jezdil na kontrolu. Nikdy nejel s prázdnou, vždycky tam nějaká slivovica se vezla, takže to bylo, bych řekl, takové veselé rokování a obraz se přivezl zpátky do Horní Lhoty a právě nahody měl být vysvěcen. A teď se vyskytl velký problém, protože děkan obraz odmítl vysvětit, protože jsou na něm vyobrazeni dosud žijící lidé a že při jeho malování se žilo nevázaně.
1: Jak to vyřešili?
2: Naštěstí pozdovský děkan onemocněl a přijel jiný kněz vysvětit ten obraz, který vůbec nevěděl, co zatím je, takže tak přišel Hornolhotský kostel k dílu slavného malíře.
1: Já mám tady k tomu kostelu osobní vazby a od dneška mi bude ještě milejší, než byl doposud.
2: Tak já jsem na tom stejně, tady jsme byli asi oba pokřtění a vlastně ten kostel, chvála Bohu, že je živý, že je plný na mších, vlastně, že je využívaný a myslím si, že i pro ty děcka, které teďka tady půjdou ke křtu a přejeme si, aby pro ně to byl kus domova, kus světa, který kolem sebe máme, toho dobrého světa.
1: Z Horní Lhoty Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
0: Kostel svatého Diviše má kromě obrazu Joži Úprky ještě jednu vzácnost. Zvon, který byl ulitý už v roce 1649 pro původní dřevěný kostel. Jsou na něm dva reliéfy svatého Diviše. Přežil válečná drancování a dodnes s dalšími 3 zvony svolává věřící ke mši. A to už je z dnešního vydání pořadu Den ve Zlínském kraji vše. Dnes se od mikrofonu Českého rozhlasu Zlín loučí Kristýna Fuchsová. Díky, že jste s námi.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Rožnově pod Radhoštěm mohou lidé poprvé darovat krev. Zlín vybral firmu, která má za zhruba 192 milionů korun bez DPH postavit novou část radnice na náměstí Míru. Dnešek je jedním z nejtragičtějších dnů na českých silnicích. Zemřelo 6 lidí. Večera v noci bude v regionu převážně polojasná obloha a na teploměru nejníže 4 stupně. Zprávy Českého rozhlasu Zlín připravil Matěj Neradilek. Lidé v Rožnově pod Radhoštěm mohou zítra ve Společenském domě darovat krev. Ráno tam přijede mobilní odběrový tým společnosti Agel. Co musí dárci splnit, vysvětluje mluvčí města Petra Graclíková.
2: Pokud někdo v životě chtěl darovat krev, ale třeba neměl možnost dojet do toho odběrového centra, nebo to pro něj byla překážka, nebo komplikace, nebo výmluva, tak to teďka odpadává a může přijít a darovat krev. Jsou tam jenom podmínky, které musí splnit, což je nad 18 let, nad 50 kg. Musí vážit a mít dobrý zdravotní stav.
0: Zlínští radní schválili výsledek veřejné zakázky na první etapu dostavby radnice, která je na náměstí Míru. Ze 6 nabídek vybralo město tu od společnosti Metrostav za zhruba 192 milionů korun bez DPH. Podle webu města první etapa počítá s demolicí dvou domů a stavbou nového objektu, který se propojí se současnou historickou radnicí. Od rána na českých silnicích zemřelo 6 lidí. Dnešek je tak spolu s 27. červencem nejtragičtějším dnem roku. Na to, že řadu nehod způsobí řidiči nepozorností nebo třeba únavou, upozorňuje v nové kampani Česká asociace pojišťoven.
3: Řízení, které řidičům už přijde běžné, jen loni stálo za 346 úmrtími, říká výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.
4: Jezdíme unavení a riskujeme mikrospánek, nezastavujeme na stop. Nedáváme blinker, když odbočujeme, lepíme se na to auto před nám, nedodržujeme bezpečnou vzdálenost.
3: Že řidiči svou jízdu přeceňují a přestupky banalizují, potvrdil šéf dopravní policie Michal Hodboť.
5: Jsou ty výmluvy toho typu, a to bylo znamená jenom teď náhodou, nikdy jsem to neudělal, anebo takováhle hloupost, proč to řešíte?
3: Součástí kampaně jsou i vraky aut na několika místech v Praze a dokument režiséra Víta Klusáka Jediná vteřina. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Města a obce by nově mohly od řidičů taxislužeb požadovat zkoušku z češtiny a místopisu. Schválila to sněmovna. Každá obec si rozsah znalostí bude moct stanovit sama. Podle překladatelů změny mohou být dnes cesty s taxislužbou nebezpečné, protože někteří cizinci neznají pravidla na českých silnicích. Změnu podpořili kromě vládních stran taky Piráti. Zbytek opozice je proti. Třeba podle Michala Kučery z TOP 09 se kvůli tomu taxislužby výrazně zdraží. Novelu teď posoudí Senát.
1: Počasí.
0: Večera v noci na zítřek očekáváme ve Zlínském kraji polojasno až skoro jasno. Nejnižší teploty se mají pohybovat mezi 7 a 4 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se aktuálně jede bez nehod. A vy jste slyšeli zprávy Českého rozhlasu Zlín. Další tady pro vás budeme mít zase v příští hodině. A následující minuty našeho vysílání budou patřit večerní části pořadu Morava krásná zem. Hezký poslech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

a je tady opět Morava krásná zem. No a pokud nevíte, je to pořad, ve kterém zní písničky v podání dechových kapel a cymbálových muzik a také, a to je hlavní, zní vaše milá, laskavá slova, která adresujete blízkým. Věřím, že dnes tomu nebude jinak. Pěkný večer přeje Jiřina Ostrá. Písničkou vás přivítali i Štvánci, byla to polka Františka Kotázka a Vladimíra Salčáka ze Šardic. No a jaké budou písničky ze srdce? Myslím, že bude překvapena. Jedna milá spolužačka, paní spolužačka, posluchačka, paní Josefka Stehlíková. Ano, paní Josefko, je přece první podzimní den a to by bylo, aby nezazněla ta vaše podzimní v podání Vacenovjáků. No a Marek Verbík mě poprosil o píseň Vy Petrovské vinohrady. Naposledy v našem vysílání zazněla před rokem. A ještě tady mám pro pana Františka Paláta z Valče Vlaštovičky. A ještě tady mám pro vás, pro všechny, další pěkné písničky. No a svátek mají Berty, na Slovensku Zdenky. A během pořadu písničkou vzpomeneme na textaře Václava Babulu. Dnes by se dožil 88 let. Blahopřeji všem, kteří dnes slaví, ať už svátek, narozeniny, nebo vůbec, že další krásný den. A teď už telefonní číslo 726 465 200 a hrát bude cymbálová muzika Gajcar.

0: telefonáty. Volala paní Josefka ze Silůvek, jsem ráda, že napříjmu paní Josefka. Popřáli jsme si hezký večer. Paní Josefka si ještě chviličku počká na tu svoji podzimní, protože za maličkou chvilku bude hrát Moravská osma. Ale předtím nám ještě něco málo poví paní Lída ze Šlapanic. Dobrý večer.
1: Dobrý podvečer, paní Ostra. Já mám takovou prozbu. Můj otec František Konvalina bude mít 1. října narozeniny a pak 4. svátek. A narodil se roku 1904. Pracoval JZD s koňma, potom zas doma měl koně, pak zase mě pomohá s vinohradem, ve Šlapanici zakládali jsme. Tak bych mu chtěla potom nechat vzpomínku některý den v tom říjnu a chtěla bych tam dát toho tatínkovi, od toho Antonína Koníčka tu písničku, kdyby to bylo možné.
0: Antonín Koníček tatínkovi.
1: Tatínkovi, ano.
0: Tak Marku Verbíku, posloucháte? Možná, že se mě ozvete a pomůžete mě, Koníček tatínkovi. Dobře, takže ano, to bude vzpomínka. To bude vzpomínka, paní Lído. No, teď už jste ve vysílání, dnes je sice 23. září, ale každopádně můžeme vzpomenout na vašeho tatínka, pana Františka Konvalinu. No už nyní určitě ho mnozí z nás.
1: Jo, nebo znali ho.
0: No a můžou vzpomínat. Vy jste říkala, že zemřel kdy přesně?
1: Zemřel v roce 88.
0: 88?
1: Ano. Maminka byla 1917 a on se narodil 1904. Byl od sebe 13 roku.
0: Ano, tak. Já jenom, že jste zmiňovala ten říjen, tak jsem si říkala, to bylo...
1: To bylo 1. října, by měl narozeniny.
0: Tak, takže by měl narozeniny, ano. Takže ano, 1. Ano. října by měl narozeniny.
1: Ano.
0: Dobrý, takže dnes můžeme zazpomínat na vašeho milého tatínka, který měl skutečně bohatý život, jak jste říkala.
1: Ano, měl ještě, koně měl i v důchodě, vytahoval na Branově koněm z lesa dřevo.
0: No tak určitě, určitě si zaslouží tam nahoru i velké poděkování za všechno to, co vlastně vykonal v tom svém požehnaném životě, paní Lído. Dobře, já jsem si písničku napsala.
1: Ano.
0: A teď budeme vzpomínat při jiných písničkách na vašeho milého tatínka. Naschledanou, někdy
1: zase. A tady
0: zase
1: tu písničku, teď co budou hrát, posílám vám, ano.
0: No vy jste hodná, paní Lído.
1: A gratuluji vám.
0: A já se musím s vámi rozdělit, protože těch písniček bude několik, takže se rozdělíme, ano. Jo, paní Lído.
1: Tak vám moc rád děkuji.
0: Není
1: a zase někdy naslyšenou.
0: Zase někdy naslyšenou. A připraven v Opatovicích je pan Pepča Viktorin. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, paní Ostrá. Já bych sem chtěl zahrát tady tuto písničku, první písnička, která poletí éterem. A bylo by to pro mýho kolegy, který je se mnou právě teďka na noční ve Slatině na MHD, tak jemu. A nám to rychle utíká, potom by jsem to poslal.
0: No jak, jak se jmenuje kolega?
2: Jmenuje se Karel.
0: Karel. Kájovi, dobrý.
2: Kájovi na MHD do Slatiny, na MHD na depo, do dopravního podniku, všem dispečerům od nás, hlavně na Novobránskou, potom do Slatiny na Pisárky, Medlánky a na vozovnu Husovice. A potom by jsem to zahrál ještě písničku mému kamarádovi Petrovi Veselýmu a dědečkovi, Slávečkovi a babičce, že mám strašně moc rád, protože na ně moc vzpomínám. Jsou to strašně příjemní lidi a babičce posíláme s mojí družkou Pavlinkou Fialovou velikánskou pusinku a se jim krásně spínká.
0: No ale pane Pepčo, já tedy teď opravdu si říkám, naštěstí teda je těch písniček hned několik, bylo to slovácké polky, protože těch jmen padlo tady hodně, jak od paní Lídy, tak od vás. No já vám tam všem přeji, ať se během noci nenaskytnou žádné problémy v dopravě a ať vám ta směna uteče rychle. Jo, tak jo. Není za všechny vás tam zdravím, nashledanou. No a jak už jsem naznačila, písniček bude několik, jsou to přímo slovácké polky.
3: Český rozhlas

0: Tak to byla Moravská osma. A já jsem tady měla telefonát, Marek Verbík mě volal, děkuji Marku, no paní Lído ze Šlapanic. Můžete být v klidu, samozřejmě písnička Antonína Koníčka tatínkovi je na světě, hraje Boršičanka Antonína Koníčka, je to taková fakt hodně smutná písnička, ale vy chcete vzpomínat na svého tatínka Františka Konvalinu, tak se určitě bude hodit. Tak já Markovi moc děkuji, ale teď už tedy zdravím a krásný večer přeji Jasené paní Zrníkové. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Tady je Zrníková z Jasené a mám švagrovou Zdenu Jirčákovou a kamarádku Zdenu Sušňovou z Jasené, obě dvě. Mm-hmm. Tak jim přeju hodně, hodně, hodně zdravíčka, čestička, lásky, spokojenost. A co by se jiného mohlo přát? Že jo.
0: No tak jistě.
1: A vám to samé. Jenom zdravíčko, zdravíčko, zdravíčko.
0: A já vám jo? Taky to samé, paní Zrníková.
1: A zdravím.
0: Popřejeme si navzájem. Kdyby to zdravíčko občas nezlobilo, co? To by bylo dobré, no?
1: No, ale to už musí být, ne? Tak aj to nezdraví.
0: Nedá se nic
1: dělat. Zdraví, aj nezdraví.
0: Tak no. Jo. No, no ještě jste chtěla něco dodat?
1: Ano, zdravím ještě do Litela, sestřičky a na přílok taky Aničku Pichovu.
0: Mm-hmm. Jo? Tak pozdraví, už letím po našich vlnách.
1: Ano.
0: Paní Zrníková, někdy zase naschledanou.
1: Ano, taky ano, naschledanou. Děkuji moc, naschle.
0: Tak a teď už po druhé dnes zdravím paní Josefku Stehlíkovou ze Silůvek, tak paní Josefko, krásný podzimní večer vám přeji. No a z toho jste určitě správně usoudila, že teď už je na řadě první písnička ze srdce, je pro vás a je to podzimní.

0: Tak to byla písnička ze srdce pro paní Josefku Stehlíkovou ze Silůve, kterou do třetice zdravím, přeji krásný večer. Hráli Vacenoviáci, byla to písnička Václava Maňase mladšího a Stanislava Pěnčíka. No a mám tady jeden telefonát, ale nevím, kdo je na té druhé straně. Každopádně přeji hezký večer.
1: Tady je Dvořáková Dana z Mokré u Brna. Moc vás pozdravuji. Prosím pěkně, mám takovou zvláštní prosbu. Zítra, 24.9., mi se dožil můj nezapomenutelný manžel František Dvořák z Mokré u Brna. 100 roků. Prosím, pošlete mu hezkou písničku tam do nadhvězdných výšin. Jako krásnou i bolestnou vzpomínku. Miluju tě, lásko, i když se mě usmít své vrací. Děkuji vám.
0: To byla krásná slova. Paní Dvořáková, no jak už jsem tady několikrát říkala, člověk vůbec neví, jak to potom je.
1: Ano,
0: ale
1: ano.
0: To zjistíme každý. To je samozřejmě spravedlnost jediná na světě.
1: Tak,
0: každopádně
1: ano.
0: My dvě si můžeme myslet, že pan František Dvořák, váš milý, jak jste říkala, nezapomenutelný manžel, který se zítra dožije, by dožil 100 roku, určitě nás teď slyší a určitě bude slyšet i tu písničku, kterou mu teď věnujete.
1: Určitě, protože on je takový muzikant, tak určitě ano.
0: Krásné, tak krásné vzpomínání. Naschledanou.
1: Děkuji vám, naschledanou.
0: No a dnes oslavuje krásné životní jubileum milý Zdenko Jančařík ze Staré Bystrice. A přání, milý Zdenko, pamatuj, že 60 není žádný věk, ale 30 roků zkušeností krát 2. K tvému svátku ti ze srdce přejeme pevné zdraví, pohodu, štěstí, pevné nervy, kopec energie a dny plné úsměvu v kruhu těch, které máš rád. Tomuto krásnému přání se připojují a všechno nejlepší přejí syn Tomáš s rodinou, manželka Iveta a Zdeněk Jančařík z Pitína s rodinou. A já už teď zdravím, dnes po druhé, Marka Verbíka z Lanžhota, který mě vždy pomůže. Marku, teď přišla na řadu ta písnička, o kterou jste mě poprosil. Musím říct, že naposledy se u nás hrála 16. září 2025, což je tedy rok, takže teď si ji poslechneme díky díky Markovi Verbíkovi z Lanžhota znovu a je to krásná píseň Vy Petrovské vinohrady.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
2: No ale teď už Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou, telefonní číslo 726-465-200. Před maličkou chvilkou jsme si vyslechli písničku ze srdce pro Marka Verbíka z Lanžhota. Byla to písnička Jiřího Vrány a Vladimíra Salčáka v Petrovské Vinohrady. Hrála Podhoranka, krásná to písnička zazněla, no ale teď zazní hlas paní Marie. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, já vás zdravím, paní Ostrá, a všechny posluchače, a chtěla bych dneska popřát, zítra bude mít narozeniny můj bratr Pepa Jurák ze Zlína. Já mu za celou rodinu Jurákovu, Janíkovu a Maňáskovu přeju všecko jenom to nejlepší, hlavně, aby mu sloužilo zdraví a ať se majou aj s manželkou Hankou velice dobře. Děkuji vám pěkně, paní Ostrá.
2: No, já jsem myslela, že budete říkat, ať se mají s manželkou velice rádi, ale to předpokládám, že se mají, paní Marie, no a ať se mají hodně dobře, jak jste říkala. Dobrý, tak věřím, že písnička se bude líbit. Hudební dárek je na místě. Nashledanou.
3: Děkuji pěkně. Nashledanou.
2: No, jak už jsem říkala v úvodu, dnes budeme vzpomínat na textaře Václava Babulu. Narodil se 23. září 1938 ve Zlíně, zemřel 1. února 2008 v Praze. Byl to lékař, textař, básník a literát. Napsal stovky textů i pro dechové kapely, zejména pak ty moravské. Ovšem spolupracoval také s interprety populární hudby a je autorem, určitě znáte, známý hit Olympikus slzy tvý mámy. Ovšem nyní si poslechneme a zazpomínáme se při písničce Stříbrnice. Hudbu napsal Václav Maňas mladší, text Václav Babula, takže vzpomínka, podání Stříbrňanky.

0: Tak to byla Stříbrňanka, muzika Stříbrná. Hrála písničku Václava Maňase mladšího a Václava Babuly, na kterého jsme dnes vzpomínali, protože se narodil 23. září 1938. Tak to byla vlastně vzpomínka, pěkná to písnička, ale mám tady také milý dopis od paní Helči Jurčíkové. Společně s Fankem přeje k zítřejšímu svátku mému manželovi Jaromírovi Ostrému. Přeje hodně zdraví, lásky, pohody, ať se dožije 100 let. No já děkuji paní Helčo za manžela, za milý dárek a děkuji i za dárek pro mě. Ovšem nesmím zapomenout, že paní Helča zase děkuje taxikáři Pepíkovi Máčalovi z Uherského Hradiště. Cituji, děkuji za ochotu, byl velice příjemný a ochotný mě pomoci. Tak mu zahrajte písničku, no tak to je jasné, taková pomoc se vždycky cení. No ale beru si Klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože dneska má narozeniny paní Zdena Liková z Uherského Brodu a také má narozeniny pan Jiří Kuželka z Padochova. Takže, drazí naši posluchači, milí přátelé, děkujeme vám za vaši pozornost, jsme rádi, že nás posloucháte. No a přejeme vám zdraví, štěstí, pohodu, mnoho úsměvů a radosti. Mějte se moc pěkně. No a teď už si možná říkal pan František Palác Valče, že jsem asi na něho zapomněla, že jsem mu v úvodu slíbila také jeho písničku Ze srdce. Ale není tomu tak, pane Františku Paláte. Teď vám přeji krásný večer a právě teď vám přeji příjemný poslech té vaší písničky Ze srdce a jsou to Vlaštovičky.
1: Český rozhlas z

0: Tak to byla písnička ze srdce pro pana Františka Paláta z Valče. Byly to Vlaštovičky v podání Veselky. No a teď už poslední telefonát, vypadá to tak. Je to paní Mirka Zemanová z Kojátek. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostra, ještě jedno. Já vám moc a moc děkuju a těm chlapcom, co nechali hrát tady ty Vlaštovičky. Ani to prostřední napřání o ten tatíčkovi, to bylo tak krásný. Já jenom chci poděkovat za takový krásný, překrásný písničky. Já mám tak ráda zvířátka. A mně je to tak líto, že už zase uletí, jo.
0: No ale oni taky přiletí, jo, paní Zemanová.
1: Oni přiletí,
0: to
1: jo,
0: se nemusíme že... bát, samozřejmě.
1: Já už mám 84 roku.
0: No tak co, to bude 85, ale dočkáte. Teď se budete radovat třeba z vrabečku nebo z dalších síkorek, třeba jiný ptáčku, to je jasné. No byl to ten chlapec,
1: no,
0: pan František,
1: volám,
0: no to jste hodná, to jste moc hodná. Byl to pan František Palác Valček, který si přál tuto písničku.
1: Valče,
0: byl
1: no,
0: to chlapec, ano. Pan František Palác Valče, on je amatér.
1: A moc jim děkuju všem třem za ty pěkný písničky ze srdce, co nechali dneska hrát.
0: No tak to
1: nádhera.
0: Jsem moc ráda.
1: Nádhera.
0: Moc ráda. Takže byla to paní Stehlíková, která potěšila další milé posluchače.
1: Ano.
0: I Marek Verbík potěšil.
1: Ano.
0: I pan František Palác.
1: Počkejte, to byla děvčička. Ano, ta prostřední.
0: To byla děvčička, no,
1: no
0: jo.
1: No,
0: to byla děvčička,
1: no,
0: paní Josefka.
1: No,
0: no já jsem ráda, vy jste taky milá děvčička, paní Mirko, takže
1: no,
0: doufám, že se budeme tady na vlnách Českého rozhlasu Brno stýkat i nadále.
1: Ano,
0: a doufám, že se budou líbit.
1: Já
0: i ty...
1: volám, co? Já jsem hodně volávala paní Slabákové, protože ale včílka nemá momentálně kemu přát, ale moja vnučka Andrejka Zemanová z Bohdalic bude mě v sobotu bude mě svátek a 29. září narozeninky. Tak i taky přeju, teda, když už jsem se dovolila hodně
0: zdravíčka,
1: úspěchu ve škole a přeju to ani její cestice Viktorce, která by mě 10. prosince.
0: No vidíte, vždycky se najde no, někdo, komu byste mohla udělat radost.
1: Potom, když tak zase zavolám, a už vás nebudu
0: otravovat. A teď jste udělala vy radost i mě, paní Zemanová, a doufám, že mám udělá radost i následující písnička.
1: Ano,
0: a někdy zase
1: určitě.
0: Nashledanou. Nashledanou.
1: Děkuju vám moc, paní Ostra.
0: Není zač. Nashledanou. Tak to byl moc milý telefonát, ale mám tady ještě jeden dopis. Milá paní Jiřínko, moc vás pozdravuji a děkuji za píseň, co jste mě minule poslala. Moc se mi líbila. Chtěl bych nechat zahrát píseň vašemu manželovi Jaromírovi k zítřejšímu svátku. Hodně štěstí a radosti, žádné starosti a hlavně mnoho moc lásky. Opatrujte se, paní Jiřínko, a mějte hezký den. Pepa z Hané Macík z Přerova, no a já tu písničku, pane Pepo, jako obvykle posílám všem těm klientům domova Alfreda Skeného v Pavlovicích u Přerova, kde pan Pepa žije. Tak pane Pepo, krásný večer a moc děkuji. A tady mám ještě mail od Jardy Wolfa, ano, tak ten mě také říká, jak se jmenuje ta písnička, o kterou si dnes poprosila, o kterou poprosila paní Lída ze Šlapanic. Ano, už víme, je to tatínkovi, takže Boršičanka Antonína Koníčka bude hrát samozřejmě někdy příště ve večerní části Moravy krásné země. A ještě jsem tady měla jeden mail a tady bych upozornila na jednu věc. Tady dotyční to poslali na studiový mail, ovšem mají napsáno, že by to chtěli vysílat v neděli 27. září poledním vysílání, tak prosím vás, když to chcete v nějakém pořadu, vy nemůžete to poslat tady na ten studiový mail. To by zapadlo mezi ty další zprávy a maily, takže já jsem to přeposlala na tu správnou adresu, na adresu pořadu Blahopřání s písničkou, takže to bude určitě všechno v pořádku, takže pokud byste chtěli třeba i do Moravy a nebylo by to třeba zrovna jakoby na dnešek, jo, tak můžete to poslat na adresu morava@brno.cz. No ale je čas ještě, abychom zahráli poslední písničku a vidím, že už je připravena tu faranka, takže obuť na milá.

0: Tu Faranka dohrála písničku Bohumíra Kameníka a Vladimíra Salčáka Obutňa Miláno. Je 18 hodin 54 minut, 55 minut, takže za maličkou chvilku už Morava krásná zem skončí, ale mám tady ještě pozvánku pro příznivce dobré zábavy od spolku zahrádkářů Hračovice na košť vína a burčáku. Koná se v sobotu 26. září od 18 hodin v sále polifunkčního domu v Drslavicích. Občerstvení, včetně medových specialit, je připraveno. V poslechu i k tanci bude hrát cymbalová muzika Litera. Nám však nyní už hraje Stříbrňanka, určitě slyšíte, takže Morava krásná zem opravdu končí, následují zprávy a na pěknou notečku. Poslední díl zářijového cyklu věnovaného horňáckým výročím připomene legendárního vypravěče, ale také klarinetistu a herce Vaška Mlýnka. Pořad připravili Marie Hvozdecká a Petr Mička. Pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostrá. Nashledanou v pátek, přátelé. No ale teď už Hrabovský valčík Stanislava Orechovského.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Aplikace Záchranka je nově napojená na dispečink zdravotnické záchranné služby ve Zlínském kraji. Ta dostane při stisknutí tísňového tlačítka přesnou polohu i zdravotní profil volajícího. Strážníci v Rožnově pod Radhoštěm si na řidiče, kteří po nocích jezdí rychle, pořídili nový radar. Poslanci schválili zmrazení dálničních známek. Zítra čekáme ve Zlínském kraji převažující oblačno a na teploměru až 16 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a u mikrofonu je s nimi Matěj Neradilek. Dobrý večer. Aplikace Záchranka je nově propojena s dispečinkem zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Ten je 11. partnerským regionem aplikace. Obyvatelé tak mají k dispozici plný rozsah funkcí. Tísňové tlačítko při stisknutí odesílá na dispečink přesnou polohu uživatele, ale i jeho zdravotní profil přímo z telefonu. Rozšířené fungování aplikace představuje také kampaň zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje nazvaná Máte nás v kapse. V Rožnově pod Radhoštěm si někteří řidiči silních aut dělají ze zatáček nad městem závodní dráhu. Strážníci tak proto zpřísňují kontroly. Novici s policisty mohou mezi sebou půjčovat i mobilní radar. Řidiči tak nevědí, od které hlídky mají měření rychlosti očekávat.
4: Auta s vyladěnými motory jezdí nejčastěji přes Tylovice. Po úzké silnici plné zatáček roší to i obyvatele Tylovic, kteří nebydlí hned u silnice.
5: Bydlíme až tam na kopci. Vlastně a slyším to i jako v noci, třeba i přes sklo nebo ráno, nebo když mám teď otevřené okno, tak nás to ruší.
4: Strážníci ty řidiče znají jménem, chytit je ale není jednoduché. Auta mají přes 300 koní, říká ředitel Aleš Pilař.
6: Tak ono je baví tady prostě jezdit, co to dá, je to hvízdání gum.
4: Poslední naměřená rychlost v obci byla 114 km v hodině. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
2: Řidiči v příštím roce zřejmě zaplatí za dálnice stejně jako v roce letošním. Poslanci totiž schválili novelu, která ruší pravidelnou valorizaci dálničních známek. Ke zmrazení současných cen se kabinet zavázal v programovém prohlášení.
7: Část peněz z dálničních známek bude podle opozice chybět Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by šlo o zhruba 500 miliardy korun. Na dostavbu dálnic by tak podle poslankyně Pirátů Wendly Svobodové přispívali ze státního rozpočtu i ti, kteří dálnice nevyužívají.
8: Na třeba i zvyšující se počet kilometrů dálnic, tak budou přispívat všichni. Takže i třeba nějaká vaše babička, která vůbec dálnice nevyužívá.
7: Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD se ceny známek můžou změnit.
9: Každá vláda, každý minister dopravy bude mít možnost přistoupit ke zvýšení cen dálničních známek, pokud si vyhodnotí tento krok jako žádoucí.
7: Sněmovna podpořila taky změnu v platnosti jednodenních dálničních známek. Místo do půlnoci by od nového roku platili 24 hodin od zakoupení. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Ruská agrese podle českého prezidenta Petra Pavla představuje přímou hrozbu pro bezpečnost celé Evropy a důsledky sahají i za evropské hranice. Řekl to v národním projevu na zasedání valného shromáždění OSN. Dodal, že rizika rostou každým dnem. Naléhavost situace podle Pavla ilustroval nedávný pokus o útok ruského dronu na letiště v Německu, které leží v blízkosti českých hranic. Vyzval taky Čínu, aby využila svého vlivu k ukončení ruské agrese na Ukrajině.
10: Počasí.
2: Zítra očekáváme ve Zlínském kraji velkou oblačnost, jen ráno ještě může být místy polojasno. Během dopoledne a odpoledne však začnou od západu postupovat přehánky nebo občasný déšť. Výjimečně to může být i bouřka. Večer pak začnou srážky ustávat a oblačnosti místy ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 16, na Vsetínsku lokálně jen kolem 12 stupňů Celsia.
10: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Zlíně na třídě Tomáše Bati v křižovatce s ulicí Přímá je světelná signalizace mimo provoz. A to byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
10: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Je krátce po 19. hodině a to je jako obvykle čas na lidovou písničku. U pořadu na pěknou notečku vás vítá a zdraví Marie Hvozdecká. A dnes, stejně jako předešlé zářijové středy, u speciálního dílu věnovaného letošním horňáckým výročím. Podle ohlasu se vám série líbila, tak si s námi pojďte užít i ten dnešní úplně poslední díl. Stejně jako u těch předchozích, tady se mnou sedí i spoluautor pořadu Petr Mička z Horňáckého regionálního centra. Ahoj Petře.
2: Dobrý večer.
1: A rovnou na úvod nám prozraď, na koho vzpomeneme dnes. Dnešní díl bude totiž trochu jiný než ty ostatní.
2: Ano, dnešní pořad bude trochu speciální, protože víc než na muziku a zpěv je naše vzpomínaná osobnost orientovaná na mluvené slovo. A není nikdo jiný než legendární lidový vypravěč Vašek Mlýnek z Kuželova, který by se v tomto roce, přesněji v těchto dnech, dožil rovných 100 let. Narodil se 27. září roku 1926 v Kuželově. Byl to výjimečně nadaný vypravěč a svérázný bavič. Jeho síla spočívala v mimořádném improvizačním talentu a v kreativní práci s publikem. Jeho repertoár vycházel z každodenního života a vznikal v prostředí, které důvěrně znal. Patřičně využíval mimiku, výrazná gesta a široký hlasový rejstřík. Dokázal mimo jiné imitovat lidské i zvířecí hlasy. A když byl v ráži, lidé vřískali radostí. Mnozí ti, kdo ho zažili, vzpomínají, že při jeho výstupech smíchem plakali.
3: Jak jsme se vám tam, víte, presovali, tak jsem jim šuškal, povdám, bože, teti, vy máte tak krásné oči. No chlapi, nemohu honem nic napadnout, víte. Tak jsem začínal tak formálně, pravda. Povídám tak, jak lesní studánka. A velice se za tetičce zavděčil, povídám mě, vážně Vašku, ale vy lichotníku. A tak mě na ten, víte, na ten brůžku, tak mě podvihli.
1: To byla krátká ukázka vyprávění Vaška Mlýnka, ale on nebyl nadaný jenom vypravěčsky, je to tak?
2: Ano, Vašek Mlýnek byl vůbec tvůrčí osobností. Od dětství u něj bylo patrné hudební i výtvarné nadání. Studium na umělecké škole mu však rodinné poměry neumožňovaly. Vyrůstal pouze s maminkou Anou, protože otec odjel v jeho prvním roce života za prací do Ameriky a už se nevrátil. Vyučil se malířem ornamentu v Hroznové Lhotě a této profesi se také zprvu věnoval. Později se živil jako malíř pokojů a lepič podlah. Své výtvarné nadání uplatnil ve Velické kordárně, kde tvořil propagační materiály, nebo třeba skrze svatební oznámení. Čili to, co dnes v tomto oboru dělají grafické softwary, dělal ve své době na Horňácku Vašek Mlýnek. Vedle toho ale maloval též obrazy a nástěnné malby. A byl činný také jako muzikant. Hrával na housle, ale především na klarinet. A to jak v dechovce, v takzvaném jazzu, což byl takový dobový šraml, a také v cymbálové muzice. Nejčastěji hrával s muzikou vrbeckého primáše Jošky Kubíka. A díky tomuto spojení se vlastně také začal prosazovat jako vypravěč. Účinkoval na folklorních slavnostech, v pořadech a vypravěčských soutěžích. Později vystupoval po celé republice v nejrůznějších estrádách s brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů, s dechovkami, Joškou Severinem, ale také s hereckými bardy, jakým byl například Vladimír Menšík. Díky tomu se také dostal do televizních inscenací a filmů. Zemřel tragicky při autonehodě v roce 1978 ve věku pouhých 52 let. Jeho odkaz ale díky nahrávkám i vzpomínkách pamětníků žije dál.
1: Tak to byl Vašek Mlýnek a dřív než si pustíme další jeho vypravěčskou nahrávku, tak nám Petře prosím tě ještě prozraď, jak jsme vybírali muziku.
2: Vybrali jsme zpěváky z Mlýnkova rodného Kuželova. Po vyprávění Vaška Mlýnka to budou tři tenoři. Bratři Jan, František a Jura Prachařovi s horňáckou muzikou Martina Hrbáče v nahrávce z roku 1982.
3: Tak jsem si vzpomněl na to, když jsme hráli, jak muzikanti chodíváme, musíme obejít celou dědinu, je Fašanek. Hráli jsme a to ne kostelánský, tak po kostele ještě se držal jakž tak, jak prešel páru. Tam už nebylo vidět, tak to s ním, jak si začal žmírat, povřel, mně se zdá, že to nevydržím. To vidím aj po tebe. Jak mu začala špička nosa běla, to no mě ještě lepší vypracovaný nevěděl, ale
4: že zapravte ňa doma, dým se búfal. Do povleči, ja nechocholatý, že Vašku, vezneme ho dom, no. No tak když už ho držal, zalejeme s pám. Ale ty půjdeš první, ja som videl proč. Ja znám jeho marínu. Tam má, ne chlapi, opravdu, tam má také ruk, to sú paprče, to nejsú ruky. Když si Janek povedal, že za protektorátu to by ho pán Marino, ty môžeš aj na černo šrotovať s tým. A ja tak... Tak neste takého dom potom, ne, napite ho. Obyčajne to nedostane on, co je ožravý. Vy to dostanete za neho. Tak sme nesli. Janek šiel napredku a Janku, sme sa blížili k ním, pán, jak dorazíme k ním. Hoďme ho na divan, lebo co tam bude... pohrádka, lebo něco, a hned ven, kdyby to mělo být aj oknem, protože jak nás ona chytí s těma rukama, tak jsme nešťastní. Otrýská nás o sebe jak cimbura. Janek, pane, boj se, já vím, co mám dívat. Vlešli jsme tam, že chválem buď neseme Tonka, fuk s ním na postel, ale už jsme nestačili, ona hned privrela dvera, že děkujem vám velice pěkně a vítám vás. Tak nám úlehu, jak když nás sen zhodí. Marino, tak sem prešla po bavu, ako súr v pleváku, a ešte nám aj děkuješ pěkně. Ja sem, že aj dostaneme, priznám sa ti. To sem myslel. Ona povedá, ne, už sem si to rozmyslel, chlapci. Obyčajne, když niekto donese vám zabíjačku, tak sa mu pěkně děkuje. Ale ja vám velice pěkně děkuju, lebo vy ste dnes donesli celé prasa. Kde byl, povedám, ale děvči sa ani sa neptají. S náma, no, hrajeme po dedine, co kotil, povedám. Bože, všetko dohromady. Ja nevím už ani, co ja sem pil. Za chvíľku vyjdeme ven, co, moc sme sa tam neochúňali, ba, co budeme pri napitém chlapovi, nech spí. Ona za náma vyletí, povedá, chlapci, poďte zpátky. Mne sa zdá, že nedýchá, pán, to nám dušu. Toto nám ešte chybovalo. Vlezeme tam, Janek počúva mu u huby, a zdá sa nie, že dýchá. Ja neviem, Marina tvrdí, že nedýchá. Nehádajte sa, zdevajte zrcadlo, a co ho budeš hledat? Má očiska zavrené, zuby zaťaté. Ne, víš, co nám pán učitel povedali, vždycky nám ríkávali. Netrúfáte, li si dýchali človek, lebo ne, zdelejte zrcadlo, dejte mu kústum, když se zamlží, dýchá. Když se nezamlží, s pánem bojem jedinečku. Ja tak, ja nech vzdeval zrcadlo, chvíľku sa nad ním kváčil, potom mu to pritískajú Tonkovi na písky, povedám, mlží sa? Ročka, ešte nevím. Tak mlží sa, lebo ne? Ty mu to tlačíš na uši. Ja nech pritískajú trochu lepší Tonkovi na písky, ten vám ani oči neotvíra, veľa, ticho sa otrepajú, povedá, nahni, neteče.

0: Dohrála nám muzika Martina Hrbáče s bratry Prachařovými v naší dnešní pěkné notečce věnované horňáckým výročím. Naším posledním jubilantem je Vašek Mlýnek z Kuželova, od jehož narození za pár dní, tedy 27. září, uplyne 100 let. Právě i toto jeho zářijové kulaté výročí bylo důvodem k tomu, že jsme horňáckým rodákům nakonec věnovali 4 zářijové středy. Předchozí 3 díly najdete v našem archivu v aplikaci Můj rozhlas. Ale zpět k Vaškovi Mlýnkovi. I tentokrát jsme se s mikrofonem vydali do terénu a navštívili jsme jeho dům v Kuželově, kde dodnes žije jeho syn Vašek Mlýnek mladší. Ten zaspomínal na svého otce.
1: Říkám, většinou nebyl doma, když byl doma, tak maloval ty plakáty, nebo diplomy, nebo takové věci. A to si tady seděl, tady měl svůj televizu, měl tam rádio, si pustil si brněnský rozhlas na přání a u toho maloval. Toho nesměl nikdo rušit, až ho to přestalo bavit, tak teprve se věnoval nám, teda večer až. Takže tak, no a jináč jsme tak po dědině pochodili sem tam. Sem tam jsme v Humně něco dělali a tak. A když byl doma a měl dobrou náladu, tak jsme v nedělu sedli na motorku a jezdili jsme po hradoch tady okoličně. Mě vozíval, než si koupil auto teda, Fiata 500. To byl jeho sen. Tak jsme jezdívali na motorce, na branč, do Trnavy, do Trenčína a tak různě.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: po vzpomínce Vaška Mlýnka mladšího na svého otce nám zaspíval další kuželovský rodák. Petře, kdo to byl?
1: Zpíval horňácký bard Martin Čambal v nahrávce z alba Zpívání a vyprávění z Kuželova. A pojďme si poslechnout ještě další ukázku vyprávění z repertoáru Vaška Mlýnka.
2: Prvej chodívali ľudé, že našňa do Rakús. A na peko sa pagáču, na kúho sa kos, do mnecha. A valilo sa tady na príčky. Snadno je tam, ne? Z tri truman došli spieš než vlak dojev. Vídňa. A tak... Ale Juraj s Pavlem, nebudu vám ich menovať, ja to tajím všetko, však víte. Došli tam tiež na žňa a Jura povedala, Pavle, už nepochodíme, všetky ty lepší fleky už byli poobsaďované. No, házať hnúj tu nebudeme, povedala Pavel, poďme dom, ja vím, ale hladní sme už jak strepy. Všetko už pojedli, ty pagáči, víte, všetko. No, že však si vyptáme, povedá Jura. No, co vyptáme, ja vím, ale nemecky neumíme. No, však povedá Jura, když nemôže huba, pomôžu nám ruky, však mu to ukážu, co sú, ne? Tak vlezli do toho prvního baráku tam, taký gazda vyšiel, teda obsáhují. Še vazis? Jura povedá, co? No, trochu niečoho by sme potrebovali pojesť, ukazoval furt do huby. Ten povedá, ja, komenzier. Pavel povedá, to co je? Jura povedá, no poďme za ním, kam si nás vede. On je, myslím, starý mladenec, nemá mu to uvariť, myslím, nás vede k súsedovi naproti ich vedev. To on ich vedev k zubnímu, když Jura furt ukazoval na hubu, si povedal, že sú vytrhnúť zub. Vlezli tam teda... Ten povedá, a uvidrzen, a zebral sa a šel preč. Jura povedal, ja vím, a uvidrven, však půjdeme. No. Sovči prešlapovali tam, víte, na ten gánku. V tej už sa ten zubní teda vyšel, jak taký venkovský zubní, teda moc tam nejakú ordinaci tam neměl. Brá. Pristrčil mu tam legátku, povedal, sicnzi. Co? Pavel povedal, no ukazuje ti na stoličku, tak sedni. Jura tam lápe, že co bude? Já nevím. Za chvíľu Jura kričí, pa Pavle, poď sem, káže mi, abych otevrel hubu. On mě už ty kléště, víte, za chrbtem, aby sa moc nepolekal ten zákazník, pravda? Káže mi, abych otevrel hubu, co mám dělat? Otevri co najviec. On ti bude, myslím, brat míru na šišky. Tak. Jura jak rozglábil hubu, ten zubní už moc nečekal, porád kmás, co tam byl nakladný, mík jeden ven. Jura dráp sa za hubu, a toto nie ešte chybovalo, tam ten ven. Za ním letiel Pavel a za nema ten zubní. Kričí, povedá, halo, vy tam becal, becal. Pavel sa obrátil, povedá, na co by nebečal, když je hladný a ešte mu nekto zub vytrhne.
3: No. No, vypadá to, že to po někom musel podědit, protože že on měl všecko vlastně prakticky, na co šáhel, to uměl. No a tady to vyprávění, to šlo s něho tak, jak mamka říká už o dětství, když chodili do školy, že tam už byl s něho komediant, že tam vyváděl různé šelijaké kůzky, kterým se ty děcka smíli, ale pan řídící z toho šílel. Takže tak asi to mě už v krvi, asi se s tím narodil, ze všeckým. A i s tím malovaním, a i ze vším, jako obrazec jsou tady. Ho se vyučil v různé hotě, maloval truhly a takové ty kolébky a takové věci. Říkám, devět remesel, dělal všecko prostě.
0: Po Vaškovi Mlýnkovi starším jsme slyšeli vzpomínku Vaška Mlýnka mladšího v dnešním pořadu na pěknou notečku věnovaném stému výročí narození této osobnosti horňácka. Jde o poslední díl čtyřdílné série, ve které jsme připomněli Jana Šáchu, Emila Miškeříka, Jarka Miškeříka, Josefa Tomše, Vladimíra Klusáka a dnes i Vaška Mlýnka. Pevně věřím, že se vám pořady líbily a pokud máte i vy sami nějakou osobní vzpomínku na tyto osobnosti, podělte se s námi a pošlete ji na můj rozhlasový e-mail marie.hvozdecka@rozhlas.cz. A protože Petr Mička, kterému moc děkuju za spolupráci na těchto pořadech, je samozřejmě také výborný hornácký primáš, pustíme si na úplný závěr jeho muziku s dalším významným kuželovským rodákem. Petře, je to tak a kdo to bude?
1: Ano, bude to další z líhně kuželovských tenorů. Martin Zálešák, který letos v listopadu oslaví životní jubileum a já můžu prozradit, že mu při této příležitosti Hornácké regionální centrum připravuje vydání profilového alba.
0: A tak pomalu končí poslední pořad čtyřdílné série Hornácká výročí, který si můžete poslechnout v archivu. Pevně věřím, že se vám líbil, dozvěděli jste se něco nového a užili si hornácké písničky. Od mikrofonu se s vámi loučí a hezké dny přeje Maria Vozdecká a Petr Mička. Ohy!

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí.

horší. Mít ale tu, co máš, tu se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Na Chomutovsku začala topná sezóna. Další místa v kraji se přidají do konce září. Otrokovická radnice hledá vandaly, kteří zničili dvě autobusové zastávky. Počasí na zítra, oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty naměříme do 17 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. ČEZ Teplárenská včera zahájila topnou sezónu na Chomutovsku v Chomutově, Jirkově, Klášterci nad Ohří a Kadani. Dodávky tepla spustila kvůli poklesu venkovních teplot. V Ústí nad Labem začne ČEZ topit mezi 23. a 25. zářím. Podle vyhlášky mají teplárny začít topit tehdy, když průměrná denní teplota klesne dva dny po sobě pod 13 stupňů a není očekávané oteplení.
2: V Teplicích a Bíleně se zatím netopí právě proto, že teploty tuto podmínku nesplnily. Podle mluvčího ČEZu Oty Šnepa se letošní start topné sezóny na severu Čech prakticky shoduje s loňskem. Teplárna v Komořanech na Mostecku zahájila topnou sezónu pro Most, Litvínov a Meziboří na počátku tohoto týdne. Z Chomutovska Jakub Kalav, Český rozhlas.
1: Otrokovická radnice hledá svědky vandalského útoku. Ze soboty na neděli minulý týden neznámí pachatelé poničili zastávky MHD u Dřevnice. Jejich řádění odnesly přístřešky v obou směrech. Město se teď obrací na veřejnost se žádostí o spolupráci. Případem se zabývá policie České republiky, pokračuje mluvčí radnice Lenka Vaculová.
3: Skleněné výplně přístřešku někdo rozbil a doslova vymlátil na střepy, které pokryly prostor nástupišť. Řádění vandalů muselo být tedy slyšet, proto prosíme svědky, kteří by mohli pomoct s objasněním, ať se přihlásí na městské nebo státní policii.
1: Fakultní nemocnice v Plzni nabízí vyšetření rizik spojených s obezitou, a to v rámci preventivního projektu Zdraví začíná uvnitř. Jak uvedla nemocnice v tiskové zprávě, akce je určená pro muže i ženy od 18 do 65 let s indexem hmotnosti BMI 30 a výš. Kvůli navazujícímu výzkumu české populace se můžou zapojit pouze lidé narození v Česku.
4: Zájemce čeká jednoduché laboratorní vyšetření, které může odhalit riziko diabetu, rakoviny, ověří funkci ledvin, zjistí hladinu cholesterolu nebo například nedostatek vitamínu D. Vyšetření probíhá na Lačno ve všední den v areálu očkovacího centra Fakultní nemocnice na Borech, a to až do poloviny října. Z Plzně Jan Markup, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci čekejte polojasno až skoro jasno, od západu bude postupně přibývat oblačnosti a kránu se zejména v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť nebo přehánky. Nejnižší teploty klesnou na 4 stupně. A počasí na zítra oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera budou srážky částečně ubývat a místy se i vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 17 na horách kolem 8 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D11C za exitem na Chlumec nad Cidlinou na 63. kilometru ve směru na Jaroměř narazilo osobní auto do dopravního značení. Průjezd je tam možný se zvýšenou opatrností. S komplikacemi počítejte i na D1 v Brně mezi exity na Brno Centrum a Brno Jih ve směru na Ostravu. Kvůli stavebním pracím je provoz převedený do protisměru, počítejte tam se zdržením do 10 minut. Zůstáváme v Jihomoravském kraji, v Hrušovanech u Brna nefunguje světelná signalizace přes železniční přejezd. Na místě je i hustý provoz. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
0: Alex a host.
5: Se střeštěnou Phoebe ze seriálu Přátelé je neodmyslitelně spjatá, hlas jí propůjčovala 15 let. Vídat ji ale můžete ve filmech, seriálech i v divadle. Ostatně teď zkouší novou hru Gala, a když se ona sama hodí do gala, tak jí to pekelně sluší. Stanislava Jechnická, vítám vás, dobrý den.
6: Děkuju, krásný úvod. Jenom bych opravila, že hra se jmenuje, alespoň teda zatím, v Gala, v Gala.
5: Děkuji, bude ještě na upřesnění a vůbec odhalení toho, co to vlastně v Gala bude ve vašem podání znamenat, to prozradíte za malou chvíli.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítala v první podzimní den herečka a dabérka Stanislava Jachnická. Prodloužila byste si léto, nebo už jste ráda za tu změnu, která přijde s podzimem?
1: Já bych si ho prodloužila. Já jsem teplomilný člověk. Sice podzim je krásnej v té podobě, jako třeba máme dneska, že je tam sluníčko, ještě jsem mohla jít na kole. Začnou už barvit se listy, to je prostě krásný, ale léto je léto. Já se prostě neumím na ten podzim oblíknout. Ráno je zima, v poledne vám je teplo a já si většinou musím oblíknout na celý den, že jo? Protože prostě jedu do divadla na zkoušku, pak na dabing a večer třeba představení, takže já musím mít ty vrstvy na sobě a mně se to prostě nechce celý den tahat.
0: No, nebojte, brzy se to vyrovná a bude jenom zima.
1: No, tak to si pak zase zvyknu, no.
0: Vy jste zmínila, že jste dneska přijela na kole. Jezdíte často na kole?
1: Pokud pracuju někde v centru, nerada jezdím do kopců, protože nejezdím na elektrokolu, já si vlastně půjčuju kolo. A tak pokud jedu po rovině a já bydlím v Libni, kde cyklostezka je, tak ráda. Tak ráda a pokud je hezký počasí, protože za prvé mám pocit, že si trošku utřídím myšlenky, za druhý jedu hezkou krajinou, za třetí pravděpodobně nechytnu nic v MHD. No, prostě nejedu na výkon, takže někdo může říct, že se spotíš, tak já nejedu na výkon, já si jedu na takovou pohodu, takže se ani moc jako nezapotím. No, jezdím ráda, no.
0: No, u vás je známo, že se udržujete v kondici, že sport je vám blízký, obecně pohyb, tak máte dneska splněno, nebo ještě se budete
1: ještě hýbat? Budu možná po schodech pěšky do 6. patra domů.
0: Ale vy tak tam jinak máte.
1: Máme.
0: A využíváte ho někdy?
1: Já samozřejmě často. Já většinou jsem tak unavená, že se mi nechce jít po těch schodech, ale když tu energii mám a nemám čas prostě dělat jiný cvičení, jít někam do fitka nebo prostě jít běhat, tak si jdu aspoň ty schody, no. To praktikuju i v metru teda.
0: A žádné eskalátory?
1: No já jdu po eskalátorech, ale po těch eskalátorech ještě jdu. A jako ta Národní nebo Náměstí míru, kde jsou prostě dlouhý, tak to už na konci opravdu nemůžu dýchat a teď zase je mi trapný, když ty všichni lidi viděli, že jdu zastavit, tak nahoře se mi už úplně klepou nohy. Ale snažím se to prostě vyjít.
0: Tak jak jste říkala, léto byste si nejradši prodloužila, jako byste nechtěla, aby skončilo, ale ono už skončilo. Jaké bylo vlastně vaše léto? Aspoň zavzpomínejte.
1: Tak moje léto tentokrát bylo víc pracovní. Měla jsem roztočených pár jakoby seriálů dabinkových. Pak jsem hrála na Kampě, letní scéna Kampa, představení Formán. No pak jsme byli s manželem na týden v Turecku a pak jsem si troufla jet se svojí malou vnučkou 3,5letou do Bulharska. A to bylo teda, musím říct, opravdu troufalý, protože jsem jela ještě s kamarádkou, která měla stejně starou vnučku, takže jsme si říkali, že si vzájemně pomůžeme, ale letěli jsme v noci a děti samozřejmě usnuli a když se probudili a nevěděli, kde jsou, takže hledali maminku. Bylo to trošku náročnější, než jsem si myslela, že bude, ale ve výsledku se tam naučila plavat skoro, potápět úplně, tak vlastně jsme si to hezky užili.
0: Tak vidíte, a dcera nebo syn, teď nevím, od které?
1: Od dcery.
0: Vnučka, tak vás pochválila, babička to zvládla, osvědčila se, pojede zase?
1: No, asi určitě, no. Já si myslím ale, že tentokrát spíš babička si vezme sebou tu dceru nebo alespoň manžela, protože ten další prvek, který by mi pomohl se zavazadlama, nebo měla jsem sebou i kočárek pro případ právě, že by usnula vnučka, tak jako mám jenom dvě ruce, jo. A když ona spí a já ji držím a mám držet kočárek a kufr, a tak je to trošku komplikovaný.
0: Připomněla jste si tu dobu, kdy vy jste byla maminka?
1: Úplně. A u toho moře jsem si připadala jako maminka a vlastně já jsem se trošku bála, protože jako maminka jsem byla nervózní vždycky, aby ty děti přesně, aby jedli, aby nezlobili. A najednou u té vnučky, jak jsem na ní měla čas a měla jsem v hlavě nastaveno, že tam jedu kvůli ní, ne kvůli sobě, tak to bylo strašně fajn. A ona je jedlík, ona ráda jí. Takže já jsem jí posadila v té jídelně u stolu a ona vůbec mě nehledala, já jsem si šla zatím vybrat svoje jídlo. Samozřejmě, že byla bez iPadu a bez mobilu. To úplně jsem na to alergická, když ty děti sedějí u toho jídla s tím mobilem. Takže ona si hezky jedla, opravdu jí to chutnalo, prostě vybírala si, co si všecko dá, taky dobroty a vůbec nehledala ani mě, ani maminku. Takže já jsem s ní vlastně neměla vůbec žádný konflikt.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Si povídám se Stanislavou Jachnickou. Vy jste se nedávno na svém Instagramu objevila v krátké sukince, v paruce. Vypadala jste jako Julia Roberts v Pretty Woman, ale z kraje toho filmu, ze začátku, ne později. A byl tam hashtag u toho napsaný, něco se chystá, už můžete prozradit, co
1: já
0: se
1: myslím,
0: chystá?
1: Že ne, protože nemůžete. To teprve mělo dotočnou.
0: Takže to byl
1: ještě nebyla
0: film.
1: Tisková, je to seriál, ale ještě nebyla tisková asi konference, na který oni to představí, takže mohla jsem dát fotografie, ale nevím ani, jestli ten název, který oni používali, byl pracovní nebo bude.
0: Tak nám aspoň prozradte, jestli vás ta role bavila.
1: No strašně, mě baví každá role, kde se můžu změnit v někoho úplně totálně jinýho. A tady vlastně jako za tu prostitutku, to si asi jako každý den nevyzkouším, s parukou a s krátkou sukinkou a vlastně v reálném prostředí, kde jsem stála u silnice a jezdili tam úplně neznámí lidé a já jsem prostě je zastavovala. V podstatě jako, tak oni nevěděli, co se děje, než se zorientovali, že se tam točí. Tak vlastně mě to bavilo pozorovat ty reakce těch řidičů, jestli bych náhodou se ještě v uvozovkách chytla.
0: A chytla, že?
1: A jako musím říct, že jako přibržďovali, pánové, přibržďovali. Tak mě to potěšilo.
0: Tak a je to nějaká větší role, nebo?
1: Je to role v jedné epizodě, ale vlastně ta role je důležitá, tahne se přes celou tu epizodu, takže vlastně jakoby velká role v té epizodě, no.
0: Jaké scény, nebo jaká role, scéna spíš, se herečce točí nejhůř?
1: No,
0: prostitutka to očividně není.
1: Ne, tak já jsem tam neměla žádný sexuální scény. Já si myslím, že asi zrovna ty erotické scény můžou být problém. Přemýšlím, jestli jsem nějakou měla, jako vyloženě, jako i že bych musela mít nějakého, dneska je to moderní, že máte toho kouče na hoty, tak to jsem asi nikdy neměla. Nějaký postelový scény jsem měla, ale byla jsem vždycky oblečená. Já si myslím, že asi problém je s nahotou a s tou erotikou. To asi trošku myslím, že se herečkám netočí dobře, protože tam máte opravdu celý štáb, jako a toho partnera třeba někdy neznáte úplně tak dobře, že toho kolegu herce. No a pak teda jsou samozřejmě scény, toto jak, jako za sebe mluvím, soudce nebo někdo, kdo má obrovský špalky textu, který vlastně mluví před nějakým plenérem, takže oni to nemohou jet jako mnoho, nebo jede se to víckrát vlastně, jede se to víckrát, že nejdřív jsou záběry na vás, kdy vy čtete ten, nebo mluvíte na spaměť ten obrovský flák a pak jsou záběry do toho publika, takže to říkáte znova, no tak jako kde je takový jako vlastně nezáživný text, kde se nemáte od čeho odrazit, jenom se to musíte naučit na spaměť 2-3 stránky, no tak to já nemám ráda taky.
0: Vy jste říkala, že existuje nějaký kouč na hoty?
1: No, možná nemene kouč, ale je tam asi jiný slovo, teď si nespomenu, ale ano, jako máte vlastně hereckého kouče, když dostanete nějakou těžkou roli, kde jsou těžké emocionální scény, tak si můžete vzít kouče, který to s vámi tu scénu jako probírá, zkouší, říká vám, co funguje na tu kameru, co nefunguje, a to není věc z toho, že byste byl začátečník herec, to mají i američtí herci, ale je to věc té přípravy na tu roli. A zrovna tak si myslím, že když se herec obává právě té nahoty a té intimity, coach intimity se to jmenuje, ne nahoty, ale intimity. A tam vlastně probíráte tu scénu, tu situaci, do jaký míry chcete, co může být odhaleno, co může být vidět, jestli máte mít dubla, jak může na vás ten kolega sahat, a tohle všecko se tam vlastně jako upřesní.
0: Tak, a to vy jste nezažila.
1: Ne, nezažila.
0: Zatím.
1: No, nevím, jestli ještě někdy zažiju, pane bože, teď možná, když mě bude poslouchat nějaký režisér, tak si řekne, ha, možná bychom to mohli u té holky dospělý zkusit.
0: Pozveme kouče intimity a jdem na to. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů

si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Naším hostem je dabérka postavy Phoebe ze seriálu Přátelé Stanislava Jachnická. Ono, tato role vám vynesla velkou popularitu, ale neměla na tu hereckou kariéru jen pozitivní vliv. Vy jste si trochu postěžovala, že, a proto se ptám, jestli jste přišla třeba o nějaké role, nabídky, právě proto, že váš hlas je tak charakteristický a má svoji hollywoodskou hvězdu.
1: Tak určitě kvůli hlasu jsem o role nepřišla. Já si pořád myslím, že spíš mi víc přinesla, než odnesla. Protože se mi naopak stalo většinou spíš jakoby u těch audio, u té audio práce, u těch mluvených rolí, že byly třeba producenti zvědaví, jak vypadá, nebo režiseři, jak vypadá ta, která dabovala Phoebe, a chtěli ten hlas té Phoebe a chtěli dokonce, abych to řekla jako Phoebe, což samozřejmě u reklamy je třeba trošku těžký, propagovat ledničku a dělat u toho humor, jako to je trošku těžký, ale no, takže, ale jako filmový role nebo televizní role, to vlastně mě nic takového nepřineslo, ale ani, jak říkám, neodneslo.
0: Tak a když se ještě vrátíme, nebo budeme mluvit o dabingu, tak zmiňovala jste, že v létě jste měla dabingové příležitosti, tak co jste třeba dabovala?
1: Tak to byla taková dlouhá portugalská telenovela, ale musím říct, že slovo telenovela zní tak jako pejorativně. A já jsem nadabovala spoustu mexických a jihoamerických telenovel, tak to je úplně prostě z jiného soudku. Ta portugalská je vlastně taková jakoby natahovaný seriál o vztazích a ano, samozřejmě je to dramatický, vždycky někoho unesou, někdo umře, pak zase objeví, že vlastně obživne. Je to takový jako, je to taková pohádka, ale herci hráli dobře, a bylo to v podstatě v některých částech i uvěřitelný a docela i napínavý, že jsem byla i já zvědavá, jak to dopadne.
0: Tak ale vy mnohdy nevíte, jak to dopadne.
1: Nevím, ale já jsem vždycky zvědavá, takže já když dabuju něco, kde končím třeba uprostřed, tak já si pak sednu a ještě si dočítám třeba ten scénář, nebo teď vlastně už ho nemám bohužel v papírové podobě, už máme všechno na iPadu, tak se ptám režiséra, jak to dopadlo. Mě to prostě, já jakmile jdu s tou postavou, tak já prostě nemůžu odejít, aniž bych věděla, jak dopadla.
0: Dá se říci, která národnost se vám lépe dabuje, nebo je snadná na dabing, a která naopak je náročná a složitá?
1: Helejte se, samozřejmě asi nejlíp se mi dabuje angličtina. A paradoxně špatně se dabuje čeština. Teď to zní divně, ale já jsem nadabovala i vlastně pár jakoby českých třeba nehereček, kdy vlastně potřebovali jiný hlas, protože na obraze ta modelka třeba, to prostě model, většinou to byly modelky, nebo prostě jak říkám neherečky, tak oni splňovali to, co si ten režisér představoval, ale hlas to úplně jako schodil. Najednou vypadali hloupě nebo skřehotavě, tak potřeboval prostě jiný druh hlasu, který by k ní seděl, k té postavě, no a použil mě. A najednou v té češtině je to prostě těžší, nebo když dabuju sama sebe jako na postsynchronech, když něco natočím a potřebuju prostě dodělat ten zvuk jako v postsynchronech, tak najednou je to těžký, protože já si říkám, jak to, že jsem mohla mluvit tak rychle, já to nestihnu sama sebe.
0: Poznávají vás lidé po hlase?
1: Poznávají.
0: Spíš po hlase, nebo i tu vizuální jenom stačí vidět?
1: Ku podivu i obličej, což mě vždycky překvapí, a překvapí mě, když vědí i jméno, protože dost často mě poznají po hlase, otočí se a řeknou, vy jste dabovala, řekněte mi co, já ten hlas znám, já si nemůžu vzpomenout, tak samozřejmě řeknu Phoebe, tak si hned vzpomenou. A obličej, to mě překvapí teda, ale dost často třeba nevědí, řeknou, vy pracujete v televizi, vy jste asi herečka, že jo, my vás známe od někud, a nevědí. Tak když vědí i hlas, i jméno, tak obličej, prostě tak jako to jsem překvapená, no.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: blízku. Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je Stanislava Jachnická, známá dabérka, ještě když zůstaneme u dabingu. Jak se třeba dabuje, nebo jak obtížné je dabovat někoho, kdo třeba jí a má plnou pusu? Představujete si to ve chvíli, kdy dabujete?
1: Představuju si to a obtížný, tak já nevím, jestli je to uvěřitelný, ale obtížný, z mýho pohledu to obtížný není, ale pak samozřejmě záleží na tom, jestli režisér řekl, že to je uvěřitelný. Prostě si dám něco do puse, jakože mám něco v puse a mlasknu to a musíte to prostě mluvit přes to, no.
0: Jde to.
1: Udělal tam ty zvuky a už jsem to asi dojedla.
0: Dobrý, dojedla. Tak dobře, tak to vám problémy nedělá, tak je něco, co vám problémy dělá, i když tak zkušená dabérka asi takové nevnímá.
1: Ale jako vlastně jsme se tady i bavili o tom rozmlouvání nebo o tom, že člověk čte jako vlastně z listu, že dřív jsem se mnohem víc připravovala, že jsem si všechno podtrhávala, taky jsem dostala ten scénář, takže já jsem si ho mohla předtím přečíst, podívat se, jestli jsou tam nějaký složitý slova a ty se naučit jakoby říkat, jako omluvit si je, nebo pomáhá, když je to dlouhý slovo, si vlastně vizuálně tam tuškou udělat čárky a rozdělit si to slovo třeba na tři díly a pak to vlastně přečtete dohromady, ale opticky to oko vidí ty tři, takže jako kdyby to byly tři slova a vy to přečtete v kuse. No to dneska nejde, protože dneska to máme všechno na iPadu, elektronicky, takže vy si tam žádný poznámky udělat nemůžete a text dostanete až v tu chvíli, no dostanete, vidíte ho prostě až v tu chvíli, kdy přijdete. Takže samozřejmě může se stát, že mi problém dělají právě jakoby cizí názvy, názvy léků nebo nějaké diagnózy, to je vždycky těžký. A pak mám teda problémy s německýma názvama ulic třeba, jo, prostě nějaký. A nebo i hodnosti, já vím, že jsem nějaký Stumbarführer, něco, že jsem to neuměla přečíst prostě. Tak to si musím jako několikrát odčíst, jako omluvit.
0: Mám tady poznámku, dabovala Pamelu Anderson.
1: Ano.
0: To se stalo?
1: To se stalo.
0: To mi jak nesedí.
1: No, mě taky ne, a to už je třeba 20, možná i 30 let, ale já už dneska musím na ty desítky počítat. Tak to byl úlet, nevím, proč si vybrali mě, protože ani typově jsem nikdy nebyla blondýna s modrýma očima, ani prostě žádná sexbomba. A ještě navíc ona tenkrát, to byla komedie Blondětá blondětější, nebo tak nějak se to jmenovalo, bylo to opravdu takový hodně nablblý. A ona tam pískala, má takový ten pisklavý vysoký americký hlas a já říkám, podívejte se, to já vlastně nedám, jako já, mě to nebaví, nejde mi to. No, nějak jsem to nadabovala, musím říct, že jsem to asi před 5 lety viděla a vlastně to nebylo tak jako úplně, obsahově ano, ale jako můj dabing nebyl tak strašný, jak jsem si myslela. A teď jenom, že se vrátím ještě k té Pamele, vlastně jsem o ní nadabovala, no tak nadabovala, to už není dabing, dokument. Teď vlastně vyšel na Netflixu dokument o jejím životě a já jsem k tomu dělala voiceover, jako vlastně ten hlas, který to provázel. Takže jsem se s ní setkala po druhý. Ale teď si myslím, že už to tam sedělo daleko víc, než když byla mladá a já jsem byla mladá a můj hlas k ní úplně vůbec nepatřil.
0: A váš hlas k ní nepatřil, je to pro ty hlasivky náročnější, když musíte jít nahoru s tím hlasem?
1: No, tak určitě, jako není to přirozený, takže já vlastně v té vejšce, jako mně se to prostě nedělá dobře. Nemůžu tam dát tolik tu emoci, kterou bych chtěla dát, když nemusím myslet na to, jak ten hlas mám položený. Já ho třeba někdy taky, aniž bych to tušila, dám vejš a jdu vlastně s tou postavou, když ona má taky nějakou emocionální výlev, tak já prostě taky jsem jakoby tím hlasem třeba výš. Ale nemyslím na to, takže je to přirozený. A tady jsem to musela jakoby trošku uměle modulovat a to, no, není to dobrý.
0: Stanislava Jachnická zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám se Stanislavou Jachnickou nejen o dabingu. Pojďme do divadla, protože vy jezdíte zájezdové představení, také chystáte premiéru nebo zkoušíte premiéru, tak čím začneme?
1: Tak já nejdřív zrekapituluju, s čím jezdím, protože jezdíme po celých Čechách.
0: Ano, včera jste byli v Králíkách.
1: Ano, to jsem říkala, včera jsme byli v Králíkách. To jsem byla s představením Urna na prázdném jevišti, což je taková černá komedie. Ono, ten název vypadá děsuplně, ale není. Je to opravdu komedie, ale chytrá, černá. Je to o čtyřech herečkách a o tom hereckém světě, o tom zákulisí, který vlastně se jdou rozloučit se svým režisérem, který je v té urně. A teď vlastně si tam tak různě jako mezi sebou a s ním vyřizujou účty. Nebudu víc prozrazovat, protože to má takovou zajímavou jakoby poentu. No takže Urna na prázdném jevišti. A s tím budeme teď jezdit v listopadu, tam máme spoustu představení po celé republice. A druhý představení, s kterým budu hodně jezdit a jezdím, je s Danem Rousem, mým kolegou, z dabinku a z přátel, jak jsme se o tom bavili. Tak s tím jezdím s komedií Hledání ráje, kde jsme jenom teda ve dvou, ale obsahneme tam prostě širokou škálu vztahovou, kdy my začínáme jako 80letí a postupně mládneme. A divák se dozvídá, jak tyhle ty dva lidé se dali dohromady, proč spolu nebyli nebo byli v životě, jak se potkávali, taky nechci prozrazovat. Ale to je vyloženě jakoby čistá komedie. No a pak mám ještě jedno představení, ale s tím jezdím minimálně, jak je důležité být i s Filipem, to je tak jednou, dvakrát do roka. No a jinak hraju v divadle Mana ve Vršovicích v Praze a tam mám představení, s kterýma občas jezdíme, Čapek a Ve dvě na Kodaňský. No a teď to nový představení, abych to teda všechno uvedla na pravou míru, tak nový představení, který chystám v Praze v divadle Vřeznické a je to představení, které se jmenuje V gala. A je volně inspirované Galou Dalí, což byla taková zvláštní, vlivná, velmi vlivná žena, manipulativní, která ovlivnila spoustu mužů a vlastně vždycky ty muže jakoby vytvořila. Ona, její první manžel byl Paul Éluard, kterému vlastně dala i to jméno Paul Éluard, a když už vlastně pak zjistila, že už jako ho nikam dál, jakoby ona ho uvedla do té surrealistické společnosti a pak už vlastně si říkala, jak dál už na něm nemám jak pracovat, tak postupně pracovala na dalších mužích, až zakotvila u toho Dalího a s tím už vlastně pak strávila celý život. Ale my to představení nechceme koncipovat vlastně jako její životopis, spíš jsme se nechali inspirovat nějakou jakoby svobodomyslností, svobodou a tím surrealismem. Jmenuje se to V gala, protože to má jakoby značit, že my se jakoby hodíme do gala, bude se to odhrávat jakoby na surrealistickém večírku, kde se promítne spousta ještě dalších postav a vlastně nějakým způsobem si chceme trošku jakoby v sobě najít něco z té gali a nějak se s ní konfrontovat a konfrontovat se s různýma tématama, jako je právě, jak jsem říkala, ta svoboda, svoboda toho, že my si teď můžeme vytvořit autorské představení, tím jsem vlastně měla začít. Autorské představení, což je jakoby specifický druh divadla, který já jsem vlastně nikdy, pokud si pamatuju, možná na škole, nedělala. Vždycky jsem v divadle měla pevně daný scénář a ten se prostě dodržoval. A teď najednou my scénář nemáme. Máme jakou kostru. Víme přibližně, o čem, kudy bychom chtěli jakoby jít, ale vzniká to. Takže my se vždycky sejdeme. Sejdeme se pan režisér Jirka Hájek, já, tanečnice a choreografka Kvaša Kvasnicová, hudebnice, performerka Gábina Vermelju a kolega herec Honza Zadražil. Takže my jsme takhle vlastně z velmi zvláštní skvadra, což už tomu právě dává takovou jakoby zvláštní nádech a poetiku, protože to bude tanečně, hudebně, herecký představení. No a to teďkon vzniká, takže je těžký o tom vlastně jakoby nějak mluvit o tom ději, protože máme samozřejmě i rozdělených spoustu postav, který hrajeme a snažíme se i nějak jako vnést tam náš vlastní vhled, náš vlastní, jako naší vlastní životní moudrost, situaci. Všichni jsme přes 50, tak už máme nějaký jakoby pohled na život a chceme se nějak vlastně konfrontovat s tím jejím světem. Proto jsme si vybrali jí, protože ona je vlastně velmi zvláštní vlastně nikdo neví, čím ty lidi upoutala, protože ona, jako nikdo neví, co vlastně ona dělala. Ona pracovala na těch mužích, jako vlastně na jejich slávu, že ona sama žádný jako povolání neměla. Ale byla tak jakoby charismatická a tak manipulativně zvláštní, že prostě byla na těch večírcích vždycky vítaná. No a my se snažíme skonfrontovat, prostě jak jsem říkala, s těma různýma tématama. Jedno z nich je třeba i to stárnutí. A stárnutí je téma asi pro nás 50+ všechny stejné, pro muže trošku jiné než pro ženy, si myslím, každý to máme jinak. A pak je tam i téma vztahu, každý už jsme nějaký vztahy prožili, a téma rodičovství a vztahu k dětem, protože ona měla jednu dceru a tu dceru vlastně zapudila, protože ona nechtěla, aby ta dcera připomínala, že ona sama je stará a stárne. Rozbíjela zrcadla a vlastně to stárnutí je fakt velký téma.
0: Tak a premiéra se, no ne, ještě blíží, ještě máte dost času.
1: Máme dost času, 30. listopadu.
0: 30. listopadu. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte pořad Alex a host a tím hostem je dnes dabérka a herečka Stanislava Jachnická, která se věnuje nejenom herectví a dabingu, ale také jste vycestovala, jste mi tady teďka prozradila, jo. I když to bude mít vlastně spojitost s vaší prací.
1: Ano, tak zřejmě narážíte na to, že jsme se tady bavili o tom, že vznikl krátký dokument pro Českou televizi, budou ho vysílat někdy před Vánocema a teď vlastně pracujeme na postprodukci. Vyjeli jsme za gorilama, což nebylo poprvé, ale spolek Gorilla Cafe jezdí v podstatě každý rok podporovat parky v Rwandě, v Ugandě, kdysi to bylo i v Kongu, teď to vlastně situace není příznivá. Vlastně přiváží tam nějakou finanční částku, která pomáhá strážcům, kteří se starají vlastně o ty gorily. Je to na podporu vlastně jako goril. No a my jsme nejenom o gorilách, ale vlastně o celé té cestě natočili takový dokument formou deníku. Já si píšu deníky, já si je píšu i normálně, vlastně kamkoliv cestuju, tak si píšu deníky. Takže je napadlo, jako vlastně ten Gorilla Cafe, celý ten spolek, že bychom to mohli udělat touhletou formou. A České televizi se to líbilo, tak já si tam píšu jakoby deníky a pak vlastně vždycky jdeme nějakou třeba i túru za Diane Fossey, jsme byli se podívat, protože samozřejmě Diane Fossey se velmi zasloužila o výzkum goril a o výzkum chování goril a byli jsme i vlastně se podívat u jejího hrobu, bohužel zemřela tragicky a vlastně i u její vesnice, nebo vesnice, teď nejmem to slovo, prostě kde pracovala vlastně, tak jsme se byli podívat v osadě. Jak se řekne, když tam pracuje? Ten se úplně blbá.
0: Říct, pojďme dál.
1: Pojďme dál, ano, pojďme dál. Nebudem se na tom zdržovat, protože už asi nemáme tolik času. Tak to jsem jenom chtěla vlastně dodat, že doufám, že se nám ten film poved, mně se moc líbí a že se bude dokument líbit i lidem, no.
0: Tak a vy budete průvodce tím dokumentem?
1: Já ten boj jsem spolu s Vladimírem Čechem a Markem Ždánským, chovatelem goril, vlastně průvodce.
0: Jak na vás působí gorily? Máte nějakou humornou zkušenost, zážitek s nimi?
1: Ne, humornou ne, ale spíš jako fascinující. Vy prostě jste blízko, máte růžku, abyste samozřejmě nějak nenakazili a jste blízko, jste na 8 metrů, ale ty gorily si neumějí vypočítat 8 metrů, takže se může stát, že jste i na metr a musíte se rychle jakoby klidit a pustit je, protože oni mají svoji trajektorii. Oni se vás nebojí, oni jsou tam doma, takže oni můžou kdykoliv odejít, ale je to velký respekt a je to prostě fascinace toho, že opravdu jste tam s nima, že jste součástí toho uskupení a že se na ně můžete takhle dívat a pozorovat je.
0: Takže práce na dokumentu vás čeká, premiéra v divadle pražském.
1: Divadle Řeznická.
0: Řeznická, tak a co ještě?
1: Gala.
0: Gala, ano, v Gala.
1: Ano.
0: O Gale Dalí.
1: Ano, o Gale Dalí. Vlastně téma Řeznické, jako toho divadla, je letos Teď mluvím já, takže proto jsme si vlastně vybrali i tohleto téma, že vlastně my tam se zároveň projektujeme v té gale a mluvíme, teď mluvíme my.
0: Tak a teď jsme mluvili my, teda převážně vy a to je moc dobře. A já děkuju, že jste tu byla, Stanislava Jachnická.
1: Děkuju taky, děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pěšecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Některé jihočeské obce přišly kvůli integrovanému systému dopravy o přímé spoje. Aplikace Záchranka je nově napojená na dispečing zdravotnické záchranné služby ve Zlínském kraji. A počasí na zítra oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty naměříme do 17 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Část jihočeských obcí se potýká se zhoršenou dostupností veřejné dopravy. Důvodem je nedávný přechod na nový systém integrované dopravy. Problémy se ve větší míře objevily se začátkem školního roku. Jihočeský koordinátor dopravy Jikort v posledních dnech zareagoval několika úpravami jízdních řádů.
3: Nemáme žádný přímý spoj do Budějovic. Valná většina trvá necelou hodinu. Zhoršila se nám dostupnost do Třeboně. Spoje směr Veselý Třeboň byly přesunuty na železnici.
4: Popisuje situaci v Lomnici na Dlužnici na Jindřichohradecku nezávislý starosta Petr Krejník, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách. Podle jednatele Jikordu Jiřího Kavky ještě nejsou změny jízdních řádů konečné.
5: Ty se samozřejmě dělají průběžně celoročně. Na základě těch podnětů od těch obcí, kde to je smysluplný a technicky možný, budeme zajišťovat i úpravy jízdních řádů.
4: Systém integrované dopravy začal na jihu Čech fungovat na začátku července. Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Aplikace Záchranka je nově napojená s dispečingem zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Ten je 11. partnerským regionem aplikace. Obyvatelé tak mají k dispozici plný rozsah funkcí. Tísňové tlačítko při stisknutí odesílá na dispečing přesnou polohu uživatele i jeho zdravotní profil přímo z telefonu. Rozšířené fungování aplikace představuje také kampaň zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Máte nás v kapse. Pokračují přípravy výstavby základní školy Rohan v pražském Karlíně. Vedení Prahy 8 podalo projekt na stavební úřad. Budova za téměř 1 000 000 000 korun by měla vzniknout v roce 2030.
6: Chystaná škola na Rohanském ostrově bude mít kapacitu přes 900 žáků, kteří budou moct využívat 27 kmenových tříd, 2 tělocvičny, multifunkční sál i venkovní sportoviště. Budova by zároveň měla sloužit pro místní obyvatele. Praha 8 také nechala připravit podrobný virtuální model, aby se školu mohli lidé prohlédnout ještě před začátkem stavby. Z Karlína, Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V noci čekejte polojasno až skoro jasno, od západu bude postupně přibývat oblačnosti a kránu, zejména v severozápadní polovině Čech se místy vyskytne déšť. Teploty klesnou na 4 stupně. A počasí na zítra, oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku se občas objeví déšť nebo přeháňky. Během odpoledne a večera budou srážky částečně ubývat, místy se i vyjasní. Teploty naměříme mezi 13 až 17 stupni, na horách kolem 8 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice číslo 50 z Brna do Uherského Hradiště je za Bučovicemi neprůjezdná. Srazilo se tam osobní auto s autobusem. Podle našeho zpravodaje na místě zasahoval vrtulník. Objíždíte to přes Bohdalice, Kozlany a Nesovice. Na silnici číslo 16 na 89. kilometru na trase Mladá Boleslav Jičín se u obchodního domu Olympia srazilo osobní auto s nákladním. Na místě je policie. A na dálnici D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Slavkov uzavřeli pravý jízdní pruh na 8. kilometru. Omezení je v úseku asi 400 metrů kvůli údržbě a potrvá až do rána. Kolony se zatím netvoří. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Solo zápalky. Předmět denní potřeby, zprvu vzácný, postupně více a více všední, v poslední době zřídka používaný.
1: Říkala mě to značka Solo sušice.
2: No to jsou sirky, ne?
3: Vím, sirky to byly.
4: To byly zápalky, že?
5: Tak vyráběly krbovky, všechny sirky a takový.
2: Ne, nevím, teď si nic neuvědomuji, jenom ty sirky.
1: Jak stará ta značka podle vás je?
2: Nevím, tak 50 let.
5: Já bych, jako co já si pamatuju, tak od narození, no.
1: Takže kolik let si myslíte, že ta značka už existuje, dejte nějaký typ?
5: 100.
4: Já podle toho je mi 84 a Solo sušice zašla jsem kořit 15 letek a to už bylo Solo sušice zápalky. Ale to byly v takových dřevěných lepší to balení.
0: Nejprve malé okénko do dějin zápalky. Začneme u skotského lékárníka a chemika Johna Walkera. S obchodníkem jehož jméno nese slavná whisky, ale nemá nic společného. Nemůžeme ho nazývat vynálezcem zápalky, protože historie téhle šikovné věcičky sahá až do pravěku, ale rozhodně přispěl k jejímu vývoji. Svou roli u toho hrála, jak už to bývá, náhoda. John míchal ve své laboratoři dřívkem potaž s antimonem. Směs už byla skoro jednolitá, ale ať dělal, co dělal, nemohl se zbavit hroudy na konci dřívka. Ze vzteku hodil dřívko na kamennou podlahu a ouha, z podlahy vyšlehl vysoký plamen. Když John uhasil své boty a vzpamatoval se ze šoku, řekl si, že to bude skvělá atrakce pro přátele. A tak návštěvám hrdě předvádí svůj ohňostroj, až mu jeden kamarád poradí, že by z toho mohlo být něco víc. Po sérii pokusů tak přicházejí na svět zápalky jménem Lucifer's Matches, které se zažehují protažením mezi dvěma skelnými papíry. Nedá se ale říct, že byly bezpečné a navíc po zapálení strašlivě zapáchaly. Nicméně 7. dubna roku 1827 John Walker poprvé prodal krabičku zápalek. Za 100 sirek chtěl jeden šiling. Svůj vynález si nechal patentovat, ale moc úspěchů s ním neslavil. K zápalkám, jak je známe dnes, byla ještě dlouhá cesta. Sušice, město nad Otavou, kolébka českého sirkařství. Ve 30. letech předminulého století žilo v Sušici kolem 3000 obyvatel. V městě se svítilo petrolejovými lampami, za radnicí stála zapáchající jatka a masné krámy, na náměstí nebyly chodníky, jen hrbolaté dláždění a rozbahněný prostor před hotelem Koruna. Tak vypadala Sušice v době, kdy svůj chudý domov opustili synové Sládka Jana Šajnosty, Jan, Vojtěch, Josef a František. Všichni vyvandrovali do Vídně, aby se tam vyučili nějakému řemeslu a našli práci, která by je uživila. Vojtěch, ten nás z bratrů zajímá nejvíc, se narodil v roce 1814 a ve Vídni se učil truhlářem. Když už uměl dost, sehnal si práci u vídeňského lékárníka maďarského původu Štefana Rémra, majitele továrny na zápalky. Tam si počase našel i svou budoucí manželku, Marii Urbancovou, která byla u Rémrových sluštičkou a občas pomáhala vařit hmotu na hlavičky sirek. S její pomocí získal poznatky o chemické přípravě zápalné fosforové směsi. Když se vrátil z Vídně domů do Sušice, svou Mařenku vzal sebou samozřejmě, požádal si o povolení zahájit vlastní domácí ruční výrobu fosforových zápalek. Na sušickém magistrátu mu ho přiklepli na podzim roku 1839. S výrobou zápalek začali manželé Šajnostovi prakticky s holýma rukama v pustém a vyhořelém domě bez oken a stropů uprostřed náměstí za radnicí. Zpočátku pracovali až 20 hodin denně. Domácí výroba vypadala takto. Šajnost nakoupil několik prken. Z nich speciálním hoblíkem hobloval asi metr dlouhé dřevěné dráty, které svazoval do svazků asi po 200 kusech. Ze svazků nařezal dřívka v délce zápalky a jejich konce máčel do síry, která se tavila na kuchyňské plotně. Když síra zatuhla, špičku dřívka namočil ještě do připravené zápalné hmoty. Po částečném zaschnutí se dřívka dosoušela nad kamny. Hotové zápalky svazoval po 50-60 kusech a prodával je na okolních poutích a trzích, nebo je posílal po formanských vozech do Horních Rakous a do Prahy. Výrobky šly dobře na odbyt a domácí výroba přestávala stačit poptávce. Bylo by škoda zůstat jen u malé dílny v domku na náměstí. V sirkách je budoucnost, ty půjdou na dračku. To se dalo čekat, pomyslel si pan Šajnost. Jenže na rozšíření výroby by to chtělo nějaký ten kapitál do začátku. Šajnost byl zručným řemeslníkem, leč špatným obchodníkem. Dobře to o sobě věděl a tak se obrátil na bohatého židovského obchodníka Bernarda Firta. Šajnost měl nápad, Firt peníze na stavbu továrny. Dali to dohromady. Firt si ale sehnal od městského magistrátu vlastní oprávnění k výrobě zápalek. Stal se majitelem továrny a Šajnost vzal za vděk funkcí ředitele a vedoucího výroby. Ruční výroba se brzy přeměnila na průmyslovou. Nakoupily se parní stroje, pronajal se objekt bývalé tuškárny v Krumlovském panství ve Zlaté koruně a sirky se začaly exportovat do mnoha zemí světa. Pár let na to postavil Firt další dva nové objekty sirkáren za Dolním Předměstím v Sušici.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Jak se dělá sirka, nebo dělala?
2: První sirky se vyráběly z takzvaného dřevěného drátu za pomoci speciálního hoblíku.
3: Poznamenává v rozhovoru se Světlanou Lavičkovou Zdeňka Řezníčková, ředitelka Muzea Šumavy.
1: To jsou takové jakoby tenčí špejle.
2: Ano, oni vypadaly jako tenké špejle. Ten hoblík měl speciální olůvko, kterým, když ten truhlář jel po tom kmeni, tak za ním zůstávaly ty špejle. Ty špejle se tehdy používaly i na řadu jiných výrobků, například na žaluzie a různé rolety. A dalším produktem, který z těch špejlí vznikal, byly právě ty zápalky. A tehdy ty zápalky vlastně byly kulaté, jako je ta špejle, tak byly kulaté.
1: Kdy přestala být výroba zápalek ruční záležitostí a přece jenom se přidal nějaký ten stroj?
2: Tak první továrna na zápalky v Sušici byla postavena v roce 1844 a pomalu tam začínala nabíhat ta strojní výroba a začaly se dělat zápalky z takzvané dřevěné blány, kdy se vzal špalek osikového nebo jiného měkkého dřeva, pomocí strojů se odkornil a dával se na takový speciální stroj. Jako když si vezmete roli papíru a odvíjíte ten papír, tak on z toho dřevěného špalku odvíjel tu takzvanou dřevěnou blánu.
1: Máte tady ten stroj k vidění?
2: Máme ho tady vystavený. Máme ho tady vystavený v expozici a je na něm jako ukázka právě nasazený ten špalek.
1: Ono to trošku připomíná jakoby tiskařský lis.
2: To připomíná. Je to stroj z doby, kdy vlastně vznikaly takové ty těžké litinové stroje, které byly pomocí nejrůznějších pásových převodů propojeny a fungovaly, takže i v tiskárnách to tak fungovalo, i v jiných továrnách. Ale tady vidíte tu blánu, která se pomocí speciálních nožů z toho špalku odvíjela. Ta dřevěná blána se potom pomocí dalších speciálních strojů sekala, takže už to nebylo kulaté, ale už to byla zápalka s tím čtvercovým průřezem.
1: Jak se tam pak dávala ta zápalková hmota? Zase ručně?
2: Ty zápalky se máčely ručně a potom se dávaly do takových zvláštních držáčků, kde ty zápalky schly. My tu máme malé držáčky pro tu ruční výrobu, ale pak už to bylo zase v rámci té tovární výroby, už na to byly speciální stroje, které dokázaly ty zápalky usadit do těch držáků a ve zvláštních vozících se to pak vozilo do sušárny, kde ta zápalná hmota proschla.
1: Také se nějak proměňovala ta, jak říkáte, zápalná hmota?
2: Přestal se používat nebezpečný bílý fosfor, tak myslím, že jinak to zložení zápalné hmoty se víceméně neměnilo. A navíc to bylo vždycky důležité výrobní tajemství.

0: dětství, aby ten poměr byl správný. Takže se tradovalo, že například, když v Sušici byla druhá továrna na zápalky, kterou si založil Vojtěch Šajnost, tak tu zápalnou hmotu mu míchali lidé, kteří byli třeba hluchoněmí, aby nemohli nikde, byť třeba jen náhodou, prozradit, jaké složky ta zápalná hmota obsahuje.
1: Jak dlouho tak asi ta zápalka mohla schnout?
0: Myslím si, že tak těch 24 hodin, že byl dostačující.
1: No, zápalka vyschla, dala se do krabičky a putovala do celého světa.
2: Všechno klapalo až do chvíle, kdy se Firt stal obětí epidemie cholery, která v Sušici vypukla. Po Firtově smrti se Šajnost dostal do sporu s jeho dědici. V dobré víře totiž kdysi na počátku uzavřel s Firtem smlouvu, že kromě něj nikdo jiný z rodiny nesmí v továrně pracovat. Před lety tato podmínka postihla Šajnostovu manželku Marii, která přinesla do Čech tajemství výroby zápalné směsi. Nyní chtěl Vojtěch začlenit do výrobního procesu svého 20-letého syna a doufal, že po tolika letech jeho věrných služeb by bylo možno nad tímto bodem smlouvy přivřít oko. Narazil ale na tvrdý odpor Firtovy rodiny. To Vojtěcha Šajnosta dohřálo natolik, že si sehnal potřebný kapitál, koupil objekty bývalé hospody v Ráji a založil vlastní výrobu zápalek, takzvanou hořejší továrnu. Začalo se mu dařit, sbíral ocenění na výstavách a našel odbytiště u nás i v cizině. Vyvážel dokonce i do Ameriky. Po jeho smrti v roce 1894 pokračovali ve výrobě jeho synové Ferdinand a František.

0: Tajemství výrobního postupu a složení vlastní zápalné hmoty se v obou sušických sirkárnách předávalo z otce na syna a hmotu míchal vždy sám majitel továrny. Výroba sirek nebyla lehká práce. Až do přelomu 19. a 20. století se pracovalo s bílým, velmi jedovatým fosforem, jehož škodlivé účinky byly kruté. Dělníci, máčeči dřívek a ti, kteří pracovali v sušárnách, trpěli obtížemi dýchacího ústrojí, kazily se jim zuby, hnisali dásně a měli příznaky zákeřné fosforové nekrózy. Snadná vznětlivost fosforu způsobovala časté požáry. Docházelo nejen ke škodám na majetku, ale i k tragickým obětem.
1: Podívejme se teď na tu vaši sbírku těch krabiček, nálepek a podobně.
2: My máme zastoupeno, kromě těch klasických krabiček, které znají dnešní ne návštěvníci, ale vlastně dnešní společnost, tak my máme zastoupeny i jedny z prvních výrobků. A kromě zápalek máme tady například takzvané trny, speciální přípravek, který vypadá jako kytička. Ten se zapíchnul do doutníku a ta hlavička byla právě z té zápalné hmoty, takže se potom škrtla a pomáhala rozhořet tomu doutníku. Nebo tady máme takzvané fidibusy, smotky papíru, které opět byly namočeny v zápalné hmotě a pomocí těch se třeba rozhořívala dýmka. Ale jinak tady máme pak samozřejmě první zápalky. Vidíte, že se dávaly původně do lepených papírových krabiček, které mnohdy měly aspoň natištěný znak výrobce. Máme tady zápalky, které se dělají jednak v Sušici, anebo Semliková továrna nedaleko Kašperských hor a řada dalších. Když se přecházelo z papírových krabiček na krabičky jiné, tak to byly jednak lepené z kartonu, kulaté, které měly na horním víčku škrtátko, nebo to byly krabičky dřevěné, soustružené, které měly zpravidla zase na dně škrtátko, nebo to byly krabičky dělané z takzvaných loupků, to znamená ze dřeva a lepeno dohromady na karton. Pak to byly krabičky různých velikostí, standardní formáty, anebo velké takzvané domácnostní zápalky. Ale byly i hezké krabičky, například tady vidíte krásný kufříček. Dál v expozici máme třeba i domeček takzvaného toho volarského typu, což byla taky krabička na zápalky. Pirtové poměrně brzy zjistili, že i ta krabička je dobrým zdrojem reklamy.
1: Což pak krabičky, ale ty nálepky na těch krabičkách, no to jsou umělecká díla, historické postavy, dámy v kolobouku, dokonce i dámy v takových trochu lechtivých pózách.
2: To je známá série Solo Girls, velmi oblíbená, ale pak samozřejmě, protože firtové se orientovali dost na vývoz do Asie, tak tam jsou indičtí panovníci, postavy oblečené v národních krojích, ale měli třeba série evropských panovníků a řadu dalších.
1: Tady jsou různá razítka.
2: To jsou takzvané registrační štočky, protože vždycky, když se udělal nový motiv nálepky na krabičku, tak se ten motiv musel zaregistrovat, tak se dělal takzvaný registrační štoček, který pak byl základem pro tisk té nálepky a my je tady vystavujeme, máme jich v depozitáři ještě několik desítek.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Na počátku minulého století se Firtova i Šajnostova továrna staly součástí rakousko-uherské akciové společnosti Solo se sídlem ve Vídni, ve které se spojilo 6 největších rakousko-uherských sirkáren. Se zrodem československého státu vzniká nová firma Solo, spojené akciové československé sirkárny a lučební továrny. Hlavní závod měl sídlo v Praze. Vedení, v němž na čelních místech seděli bratři Bernard a Ernst Firtové, vnuci jednoho ze zakladatelů, postupně skupovalo akcie slovenských, polských, maďarských i jugoslávských sirkáren. A tak byl dán základ průmyslovému impériu Solo.

Kvůli nemocím z povolání zavedli Firtovi u sušické sirkárny snad první závodní lázně u nás. Dali vystavět na svou dobu velmi moderní objekt, sociální zařízení pro zaměstnance. Závodní kuchyně, velký společenský sál, ordinace závodních lékařů pro horní i dolní továrnu s rentgenovým přístrojem, fyzikální léčbou a vodoléčbou, vanové lázně sloužící i pro veřejnost, byt domovníka. Vzor si brali v Baťových závodech ve Zlíně. A ještě jedna nikde jinde nevídaná vymoženost tu byla. Ženy si totiž do té doby brávaly malé děti sebou do práce. Dítka si hrála pod pracovním stolem, zdržovala maminky, navíc to pro ně zrovna při tomhle druhu výroby bylo silně riskantní, požáry v sirkárně nebyly ničím mimořádným. Všechno vyřešilo otevření jeslí a mateřské školky. Matky mohly pracovat s vědomím, že o jejich potomky je dobře postaráno. Kojícím matkám, pracovnicím sola, bylo umožněno kojení nemluvňat i v průběhu pracovní doby. Obě sušické sirkárny po celé generace dávaly živobytí nejchudším vrstvám obyvatelstva Sušice a okolních vesnic. Syn Vojtěcha Šajnosta, František, byl ve 20. letech jmenován čestným občanem města Sušice. V zápise stojí, návrh přijat byl sympaticky, jež to dobře jest známa štědrost pana Františka Šajnosta vůči zdejší chudině a humánním ústavům místním. Obdobně bylo v roce 1938 uděleno čestné občanství vnukovi spoluzakladatele Ernstu Firtovi. Výpis z jednání městské rady praví: generální ředitel dr. Ernst Firt zasloužil se o rozvoj sušických sirkáren, jimž stál v čele. Sušický sirkařský průmysl jest za svůj výrobní primát a rozsah zavázán generálnímu řediteli doktoru Ernstu Firtovi, stejně tak za své uchování v místě, které bylo pramátí veškerého sirkařství v republice. Lokální láska k rodnému městu, vděčnost za osobní úspěch a radost z činů, které docílilo jeho rodiště. Všechny tyto okolnosti byly mu lidským příkazem, aby ve své funkci vedoucího činitele průmyslového koncernu československého sola působil k tomu, aby Sušici trvale byla zajištěna výroba sirek, již zde byl dán základ před 100 lety. Z čestného občanství města Sušice se netěšil dlouho. V roce 1940 mu bylo zrušeno. Důvod se v zápise z jednání obecního zastupitelstva neuvádí, ale je na snadě. Doktor Ernst Firt byl Žid. V té době už byl na útěku před nacisty. Neměl takové štěstí jako zbývající členové rodiny. Byl zatčen ve Francii a internován v nacistickém lágru. Zemřel v lednu 1943 v Paříži. Potomci rodiny Firtů dodnes žijí v USA.

0: Po druhé světové válce byl ustaven národní podnik Solo Sušice a začíná další éra sola. Název Solo se objevil ve výrobcích sololit, dřevovláknité desky, vyráběné mokrou cestou, přibyl další závod na povrchové úpravy, vznikl sololak, lakované desky, laminované desky solodur, voštinové desky. Továrna měla vlastní strojírnu, která zajišťovala velké opravy, vyráběla vlastní stroje. Zaměstnávala i s pobočnými závody přes 2000 lidí.
1: Vyšli jsme ze Sušického muzea Šumavy, rozhlížím se po náměstí a říkám si, kde pak tady najdu stopy právě po tom sirkařství, po třeba rodině Firtů.
2: Rodina Firtů žila na náměstí v domě číslo 135. My stojíme přímo proti němu, ale dnes už to není dům, ve kterém by žili lidé, ale je to dům, ve kterém sídlí centrum jednoty ZKD a je tam i prodejna.
1: A další památky nebo další místa, která pamatují to Solo Sušice?
2: Tady na náměstí je ještě jeden dům. Tam pro změnu žila rodina Vojtěcha Šajnosta v době, kdy Vojtěch Šajnost si založil a provozoval druhou sirkárnu v Sušici. Je to dům číslo 6 na náměstí a na tom domě je umístěna i pamětní deska na Vojtěcha Šajnosta.
1: No a teď bychom se asi měli vydat z toho malebného náměstí, hledat ty méně malebné pohledy a to jsou pohledy na vlastně už teď opuštěnou sirkárnu tady v Sušici. Tak jsme došli k tomu Solo Sušice a řeknu vám, není to radostný pohled.
2: Celý ten areál je z valné části už zdemolovaný. Nám se podařilo iniciovat alespoň prohlášení dvou objektů za kulturní památku. Památkově chráněný je objekt bývalého ředitelství, což je spíš symbolická záležitost, protože tam v těch místech stála ta úplně nejstarší první původní sirkárna. A na ní navazuje takový ten červený domeček, který stojí hned vedle, kde byly kanceláře a později byty. Jedině tyhle dva objekty jednou tady z celé sirkárny Solo zůstanou.
1: Abychom ale tu procházku Sušicí po stopách toho Sola zakončili přece jenom trochu radostněji, optimističtěji, dají se tady najít ještě další stavby, které naši předkové nezničili, které to Solo také pamatují?
2: Pokud se podíváme ještě nalevo od toho červeného domečku, tak tam vidíte takovou krásnou stavbu, kterou sušičtí nazývají pro ty kulaté věžičky Daliborkou. Tam byly byty úředníků ze Sola. Dodnes slouží jako byty pro obyvatele Sušice, kdysi dávno mezi Solem a tou Daliborkou byl poměrně hezký zelený park. Pokud se otočíme na druhou stranu, proti Solu je taková sice omšelá budova, nicméně také už je památkově chráněná a současný majitel má snahu ji udržovat. Je to dům zdravotní péče a ten byl postaven právě ve 30. letech, v době, kdy ředitelem Sola byl doktor Ernst Firt a byla ta budova, která sloužila zaměstnancům Sola, ale i ostatním lidem ze Sušice. Pro zaměstnance Sola tam byly jesle a mateřská školka, byly tam závodní lékaři. I další obyvatelé Sušice. Na tehdejší dobu to byl nebývale velkoryse postavený a vybavený objekt. Znamená to, že prostě to vedení Sola si velice dobře uvědomovalo, že ta péče o ty dělníky, která nebyla v té době vůbec obvyklá, takže to je velice důležitá věc a že spokojený dělník je dobrý dělník. To je taky taková památka na období, kdy to sirkařství v Sušici bylo v největším rozkvětu.
0: Po roce 1989 se podnik rozdělil na několik akciových společností a většina z nich zkrachovala. Sirkárna ještě v roce 2006 vyrobila 400 milionů krabiček zápalek, které z více než 3/4 exportovala, ale 2 roky na to byla nucena zastavit výrobu po 170 letech. Důvody? Zvyšující se cena práce, surovin a také klesající spotřeba sirek. Solo tak potkal smutný osud. V budovách sirkárny dnes nezbylo nic. Při Při rušení firmy majitelé vše převezli do Indie. Právě tam skončily stroje kdysi chrlící miliony malých krabiček s litografiemi, které sbírají filumenisté z celého světa. Město Sušice tak může na svou slávu výrobce zápalek už jen vzpomínat.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Vedení Olomouckého kraje přislíbilo pomoc obcím, které připravují žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Po výbuchu ve zbrojovce ve Vlašimi na Benešovsku jsou dva zranění a počasí na zítra oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty naměříme do 17 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Vedení několika obcí z Přerovska chystá žalobu na stát kvůli akceleračním zónám, které vláda vymezila v jejich katastru. Pomoc samosprávám přislíbilo vedení olomouckého hejtmanství. Chce vytvořit pracovní skupinu pro koordinaci postupu samospráv. Říká starosta Všechovic Radovan Mikuš, který v nastávajících komunálních volbách kandiduje za nezávislé.
2: Příslib hejtmana je takový, že vlastně bude utvořena pracovní skupina, která bude složena jak z právníků Olomouckého kraje, tak i z vedoucích odborů krajského úřadu a budeme hledat tedy cesty, jakým způsobem by se dalo v rámci Olomouckého kraje dále pokračovat.
0: Akcelerační zóny, tedy oblasti pro zrychlené povolování staveb fotovoltaických nebo větrných elektráren, vláda schválila na konci července. Na stipendijní programy pro vybrané středoškolské obory přidá Liberecký kraj letos ještě přes 4 miliony korun. Rozhodla o tom rada kraje. Peníze půjdou na 14 škol zapojených do projektu. Stipendia jsou pro studenty oborů, o které je mezi uchazeči malý zájem, ale na trhu práce je po nich poptávka.
3: Podle náměstkyně hejtmana Jitky Skalické ze starostů pro Liberecký kraj jde především o technické a řemeslné obory, které je potřeba podpořit, například svářeč, elektrikář, lakírník, ale také pekař, řezník nebo ošetřovatele ve zdravotnictví. Celkem je ve stipendijním programu 27 oborů. Studenti mohou přitom získat jak motivační, tak prospěchové stipendium. Ve tříletém učebním oboru to je 27 tisíc korun, v maturitním pak 40 tisíc za celou dobu studia. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: Středočeští kriminalisté zasahovali ve Vlašimské zbrojovce na Benešovsku. Výbuch tam zranil jednoho člověka. Další pracovník má potíže se sluchem. Podle předběžných informací se jednalo o špatnou manipulaci se zápalkami, říká policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
4: Nehrozí tam žádná eskalace nebo další výbuch. Měly být zraněny dvě osoby, ty byly přivědomí a jsou v péči zdravotnické záchranné služby. My se samozřejmě budeme tímto případem zabývat a prověřovat jej jako pracovní úraz. Sport.
0: Česko má poprvé v historii vítěze profesionálního hodnoceného turnaje v šipkách. Karel Sedláček získal titul na jednom z podniků Players Championships v organizaci Professional Darts Corporation. Nad Američanem Scottem Williamsem vyhrál ve finále v nizozemském Hertogenbosch 8-7. Sedláček se triumfem posunul na 53. místo světového žebříčku, což je jeho nejlepší postavení v kariéře. Počasí. V noci čekejte polojasno až skoro jasno, od západu bude postupně přibývat oblačnosti a kránu se zejména v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť nebo přeháňky. Nejnižší teploty klesnou na 4 stupně. Počasí na zítra oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přeháňky. Během odpoledne a večera budou srážky částečně ubývat a místy se i vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 17 stupni, na horách kolem 8 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 na 177. kilometru před exitem na Ostrovačice ve směru na Brno dejte pozor, porouchalo se tam nákladní auto, počítejte tam se zdržením. V Praze ve Strahovském tunelu ve směru na Troju je hlášená nehoda, je tam uzavřený levý jízdní pruh, vypadá to, že i provoz v tunelu houstne. A stále dejte pozor v Hrušovanech u Brna, na železničním přejezdu nefunguje světelná signalizace. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Ano, já vím, že Miloni Čepelkovi jsme už kdysi dávno jedno naše divadlo věnovali, ale když on vám je, Miloň, taková muzická osobnost, herec, spisovatel, básník a textař, pokaždé je z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V lese voní jehličí, melodie Ivana Štědrého na text Milně Čepelky. Oba pánové se svého času potkávali často a tak je tenhle společný rozverný kousek pro Jiřího Korna docela pěkným důkazem jejich vzájemné spolupráce. Ostatně dnes budu vybírat právě a jenom písničky s Miloňovými texty. To jsem vám tak v archivu hledal, jak vám Miloně Čepelku co nejlépe přiblížit nebo představit. A to byste nevěřili, co člověk při tom hledání najde. Píše se rok 1996 a tohle je sobotní pořad Přišel po večeři. No a je pravda, že se nám oběma ty hlasy po letech přece jenom trochu změnily.
2: Abeceda lásky, třetí a zatím poslední sbírka poezie Miloně Čepelky. Ta je, řekl bych, nejhravější.
3: Řekněte sbírečka.
2: Sbírečka.
3: Bude to pravdivější.
2: Co písmenko, to vyznání lásky od A až do Ž.
3: Měl jsem chuť, hrál jsem si, byl jsem zamilovaný.
2: Kolik vám tehdy bylo?
3: To vznikalo v tak velkém časovém rozpětí, že se to nedá.
2: Já to totiž bral tak, že vznikla v roce 95, ale to byla jenom vydána.
3: Jenom vydána.
2: I když proč by člověk nemohl být ještě před rokem zamilovaný?
3: Jistě.
2: Tato sbírka je podle mě nejhravější. Nejvíc mi připomíná písničkové texty. Jsem dalek pravdy?
3: No, asi ne. Ačkoliv jako písničkové texty to myšleno samozřejmě nebylo.
2: Rytmus, melodie, cítím v nich tu svázanost.
3: Je tam jistá hudba, že?
2: Ano, daleko víc než v básničkách, které jste psal předtím.
3: Je to možná proto, že jsem mezi tím, asi abych si nějak suploval tu poezii, která vznikala jenom sporadicky a vlastně jenom do zásuvky, tak abych s ní úplně nestratil kontakt, tak možná, že právě proto jsem napsal mezi tím, dá se říct, několik stovek písňových textů.
2: V jakých chvílích jste se v těch 70. a 80. letech vracel ke psaní básní?
3: Vždycky, když mě bylo nedobře.
2: Je to na tom znát? Já jsem si to myslel. Pomáhalo vám to nějakým způsobem?
3: Pomáhalo mi to vyrovnat se buď se situací, nebo sám se sebou. Určité věci si buď ujasnit, nebo aspoň pomenovat.
2: Ta doba velmi nepříjemná pro vztahy mezi lidmi, anebo naopak možná tyto vztahy utužující, přinesla vám hodně přátelství?
3: Ztratil jsem málo přátel, protože většina byla tak říkajíc na stejné lodi jako já a přítel je ten, kdo vám... Nechci říct, kdo vám rozumí, ale kdo vás pochopí, když potřebujete, aby vás někdo pochopil, kdo vás vyslechne, kdo vás neodsoudí, ale přitom vás může kritizovat.
2: Je asi krásné, můžete-li toto říct i po letech o své ženě?
3: To řeknu velice rád. Dokonce mám pocit, a není to jen pocit, je to vědomí, že... S lety náš vztah je čím dál hlubší, čím dál hezčí.
4: Jetelem bílým ve slunečním žáru jít vedle tebe chtěl jsem od mládí. Já vím, že je to směšné nyní k stáru, jenže mě vlastní směšnost nevadí. Bledost mých tváří není bezdůvodná. Bděli jsme přes noc až k té slze raní. Bolestnou rozkoš vypili jsme do dna.

0: irská balada, zpívaná Martou Kubišovou. Nevím, ale osobně bych asi mohl říci, že tohle byl váš hit.
1: Ano, to byl můj největší hit, ovšem díky také Martě Kubišové.
0: A díky tomu, že ta deska tehdy...
1: A díky tomu, že to přišlo v tu pravou chvíli, kdy ona už na tom nebyla dobře v očích mocných. A proto se toho taky hodně prodalo.
0: Jak člověka napadá, to je velmi plytká otázka, jak člověka napadá podobný text, hitový text?
1: A víte, že těžko říct, jak mě to napadá, ale přesto si pamatuju, jak to vzniklo. Já jsem to dostal od Jindřicha Brabce, ty noty tehdy. Věděl jsem, že to bude pro Martu Kubišovou. Lehl jsem si na koberec, to já vždycky si lehnu na koberec, když mám psát něco takového. No, vždycky.
0: Proč tahle poloha?
1: Nevím, v leže na boku. Vyhovuje mi.
0: U stolu se vám nesedí dobře?
1: Ne, u stolu jsem toho nikdy mnoho nenapsal.
0: Tuším, že už jsem tu otázku tady nadhodil, anebo nepadla tak přímo. Jaká je spojitost mezi básníkem Čepelkou a autorem písničkových textů, tedy textařem? Je tam rovnítko?
1: Rovnítko tam určitě není, protože písňový text často vyžaduje něco mnohem jiného než poezie. U poezie nemusíte myslet tolik na srozumitelnost, tam vám jde o vyjádření sebe sama, dá se říct. Zatímco v tom písňovém textu, také ho často člověk píše na objednávku, tak tam jaksi dokonce musí občas jít až směrem k banalitě nebo až do banality. A já si myslím, že se za to ani nemusí stydět, protože tak jako jsou lidé, kteří se dokáží

Někdy to je i výzva. To mě připomíná jednu písničku, o které jsme spolu ještě nemluvili. Kdysi v těch 60. letech v polovině objevil Václav Holzknecht zápisník Jaroslava Ježka a dal z něho dokupy pár ucelených melodií. A tehdy v nakladatelství Panton chtěli ty melodie otextovat. Já jsem se k tomu dostal společně s Jiřím Suchým. Jiří Suchý udělal pár, já jsem jich udělal pár a myslím, že jsem tehdy napsal docela pěkný text, který se jmenoval Velký vůz a blues. Naspíval ho Josef Zíma s Karlem Vlachem a tam se, myslím, poezie stýkala s tou textařinou.

miluje ten svůj vůz, nikdy nepochopí.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Rozhlas v životě Miluně Čepelky sehrál důležitou nebo veledůležitou roli, protože v rozhlase Miloň vlastně začínal jako redaktor společně se Zdeňkem Svěrákem. Uváděl tu pak dechovkové pořady nebo výběr z repertoáru orchestru Karla Vlacha. Pro rozhlas Miloň napsal několik seriálů a mikrokomedií. No prostě Miloň je osobnost bytostně rozhlasová a to platí dnes stejně jako před lety.
2: Vy sám jste, pane Čepelko, zmiňoval strach z televizních kamer. To už samo o sobě napovídá, že rozhlas svou intimitou vám musí být blízký.
3: Je mi blízký, mikrofonu se nebojím. Kdysi jsem se ho samozřejmě také trochu bál. Když jsem jel na svou první reportáž s reportážním magnetofonem a mikrofonem, tak jsem přímo pajtloval.
2: To znamená pajtlovat?
3: Pajtlovat znamená klepat se.
2: Aha, krásné slovo.
3: Neznáte?
2: Ne.
3: To je zajímavé. Já jsem měl rád vždycky rozhlasové hry, rozhlasové pohádky. Měl jsem rád vždycky písničky. A už jsem řekl, měl jsem rád kabarety Vladimíra Dvořáka.
2: Proč jste se sám rozhodl, onoho proč už dnes večer padlo mnoho, proč jste se sám rozhodl psát rozhlasové hry? Je to určitý druh vám blízkého autorského vyjádření?
3: No, to nějak souvisí s tím, že jsem odjakživa měl rád divadlo a když už jsem k tomu rozhlasu přičichl, tak jsem přišel na to, že divadlo v rozhlase je ohromná věc, protože ten prostor pro fantazii, ten je v rozhlase nekonečný a tak mě to lákalo něco v tomto směru zkusit. Tuhle mě dokonce napadlo, že by možná rozhlas mohl mít nebo měl usilovat zase o svůj vlastní herecký soubor. A víte proč? Protože ta fantazie v tom rozhlase by měla ještě víc zelenou, ve chvíli, kdyby posluchač za známým hlasem neznal obličej.
2: To se mně stalo například u, řekl bych, křížovkářského rozhlasového herce na tři písmena. Zíp.
3: Ano,
2: Antonín Zíp.
3: Antonín Zíp.
2: Já nevím, jak vypadal. Dodnes nevím, jak vypadal, ale znám detailně hlas.
3: Já jsem ho velmi dlouho neznal, jeho podobu. Pak kdysi v týdeníku rozhlas byla očištěna fotografie. Bylo to nesmírné zklamání, dá se říct. Ale to byla chyba, že vůbec tu fotografii otiskli.
2: Asi ano.
3: A já si myslím, že by aspoň malý rozhlasový herecký soubor měl být. Protože, jak říkám, ta fantazie posluchače by nebyla svazována obličejem za známým hlasem.
2: Možná by právě tito herci mohli účinkovat v některé z dalších vašich rozhlasových her, kterou byste vybral teď pro dnešní večer?
3: No, já bych vybral něco z těch posledních. To já nechám na vás.
2: Podle Poláčka, titul vaší rozhlasové hry, který mě nabádá k otázce na motivy povídek Karla Poláčka?
3: Dá se to tak říct, protože já jsem před 2 lety v létě přišel v Opočně ke své knihovně. Koukl jsem se, co bych si tak vzal přečíst. Vytáhl jsem Karla Poláčka, jeho povídky. Podíval jsem se do obsahu, kterou bych si tak měl chuť přečíst. Napadlo mě Ze života dlužníkova. Přečetl jsem si ji a v zápětí jsem šel do prvního patra k psacímu stroji a napsal jsem tu hru.
2: Co pak, vy jste nepsal V leže na boku?
3: Ne, to pozor, V leže na boku píšu jenom verše.
4: Co takhle jablko nedal bys jíst?
5: Co? Jo, a jablko. No, když není od Evy, proč ne? Kdykoliv mi někdo nabídne ovoce, vytane mi jakýsi štuček. Štuček, ten byl Střeboně.
6: Pasou se tam koně.
5: To byl tvrdý chlapík. Řekl jsem mu, Štučku, nemohl byste mi půjčit nějaký peníze? Řekněme 500? A on, že ne. Proč? Ptám se ho. A on na to, že je chudý. A já zas, jaký chudý? Dědil jste po tetě, to se o vás ví. Tak přece mě nenecháte v rejži, když jsem na dně. A myslíš, že půjčil?
7: Nepůjčil.
5: Nepůjčil. Ani vindru. A místo toho mi dal jablko. Prý kousejte a dejte pokoj. Já peníze nepůjčuju. Podivín, fakt. Ale tohle je dobrý. To je šampion?
4: Já nevím. A nač ty si, prosím tě, pořád půjčuješ peníze?
5: Já ti říkám, že trochu podnikám. Podnikám, koupím, prodám. A když neprodám, musím si půjčit, abych mohl koupit nějakou jinou sortu.
4: Ty se zdal na obchod bez počátečního kapitálu.
5: A já byl tak zvyklý už dřív. A na stará kolena se přece nebudu měnit.
4: Moc se v tom nevyznám, ale to bych řekl, že žít pořád na dluh, no to musí být hrozná fuška. Líp je asi věřiteli než dlužníkovi, ne?
5: Ale blázne. Dlužit je to nejsnazší pod sluncem. Zaplať pánbu, mistru Poláčkovi. Nebýt jeho, nevím, jak bych se protloukal.
4: Ty jsi opravdu originál.
5: Ale jednou jsem prostě čet jeho povídku Ze života dlužníkova. A tam mi, nepřeháním, ukázala mou životní cestu.
4: A co v ní bylo, prosím tě, tak senzační?
5: No co, figura jako já. Můj předobraz. Žil tak, že si pořád půjčoval. Když ho někdo upomínal, vypůjčil si jinde, aby mohl neodbytného vyplatit. A tak to šlo řetězem, který nikdy nekončil.
2: A vaše paní vám při psaní rozhlasových her pomáhá? Jedna je podepsaná vaším společným?
3: Ano, ten šikovatel Lemaninský, z toho jsme napsali spolu, protože jsme si oba přečetli v jednom z prvních čísel obnovených literárních novin, dá se říct, reportážní povídku Karla Matěje Čapka Choda z minulého století. A tak jsme potom o tom trochu hovořili. Společně jsme si postavili osnovu, stavbu, a pak jsme každý napsali svou verzi, pak jsme je porovnali a dali dokupy.
2: Která byla lepší?
3: To se říct nedá.
2: A už dneska se asi nepozná, kdo co napsal, ale já jsem na váškách, co z této hry šikovatel Lemaninský připomenout?
3: Já si myslím, že by to měl být ten kousek těsně před závěrem, když zlý velitel je vyšplouchnut tím doktorem. Jedná se o tu sásku tam.
8: To je dost, doktore. Dal jste si na čas.
9: Pozor, to je on, to je náš velitel.
10: Pojďte, nenápadně se přesuneme blíž.
9: Já ne, jděte sám. Stejně už jsem vám pověděl všecko, co vím. Už je mi proti srsti o tom mluvit.
8: Začal jsem vás podezírat, že nepřijdete, protože prohrál jste sásku, víte to?
10: O jaké sásce je řeč?
9: Nemám tušení, to se dozvíte. Běžte.
8: Doufám, že porážku uznáváte, doktore, a že se vytasíte s peněženkou.
11: Oč jste se vsadili, pánové?
8: Náš přítel lékař se dlouhé měsíce snažil toho odsouzeného, toho šikovatele, vylečit.
12: Byla to moje lékařská povinnost.
8: Svět je někdy pošuk. Zachraňovat chlapovi život, aby mohl být popraven, to je krávovina. Ale já vám fandil, doktore. Já ano.
12: Kašlal krev, už jsem ztrácel naději.
8: Já taky, představte si. Naděje na pěknou popravičku byla pomalu ta tam.
12: Jednou mě žádal, abych mu přestal dávat léky. A pan plukovník mi přitom vyčítal, že odsouzenec umírá.
11: Pro něj by bylo určitě lepší umřít v posteli.
8: Jenomže já pak přišel na ten nápad a o to jsme se vsadili. Protože vy, doktore, přiznejte, vy jste mi nevěřil. Jste možná dobrý felčar, ale v lidech se teda nevyznáte.
11: Doktore, když jste prohrál, měl byste to vysvětlit.
12: K tomu nemám nejmenší chuť. Ať si na tom smrsne vítěz.
8: Jste moc měkosrdcatý, doktore. Mně zkrátka napadlo, abychom Lemaninskému řekli, že se pro něj chystá milost.
11: Chystala se?
12: Ne.
8: Ale já byl přesvědčen, že se kvůli té naději začne přece jenom uzdravovat.
12: Nevěřil jsem tomu, ale jako lékaře mě to zajímalo. Naděje jako lék.
11: A bylo to tak?
8: Jasně, měl jsem pravdu. Skoro ho to postavilo na nohy, začal se těšit domů. Blbeček. Když jsem ho z vojny posílal, předtím bránil se. A najednou mu z toho pomyšlení skončily i horečky.
12: Jen klesli, pane plukovníku. Byla to v průběhu choroby jistě jen dočasná odlivová vlna.
8: Ale stačila k tomu, abychom ho dnes odbouchli. Hlavně, že došel ke zdi a že tam vydržel chvíli stát.
7: Promiňte, pánové. Promiňte. Vy jste mu o té milosti opravdu vysloveně lhali?
12: Stydím se za to.
8: Co jste zač?
7: Reportér Národních novin. Byl jsem přítomen popravě, budu o tom psát.
11: Napište, že ani jedna kulka nešla vedle.
7: Pan doktor říkal, pokud jsem dobře slyšel, že se za tu lež stydí.
8: Doktor prohrál sázku, tak je na měko.
11: Kolik to dělá, doktore?
12: Mluvili jsme o mé peněžence. Prosím, pane plukovníku, tady je.
8: To je konečně řeč. Sázka je sázka. Tak o kolik jsem vás oškubal, ukažte. Doktore, vždyť vy v té tobolce nemáte ani zlatku.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Řeknu vám, že tahle půlnoční uspávanka Luboše Sluky a Miloně Čepelky, to byl tedy pro mě další skutečný objev. Takhle jsem vlastně jako trampa Jiřího Grossmana nikdy neslyšel. Ale už tu byla řeč o povídkách Karla Poláčka, které má Milon Čepelka tak rád. Z jedné jsem nabídla alespoň krátkou ukázku a tu druhou v Miloňově úpravě si poslechněte celou, ať už tedy známky sbíráte nebo ne. Jmenuje se totiž příznačně filatelista.

0: Říkal jste, že chcete fakta.
1: Jistě, jenže vaše já jsem v tom nevině není fakt, to už je postoj.
0: Míníte mě obhajovat nebo žalovat? To byste byl už teda druhej.
1: Míním se teprve rozhodnout, zda vaši obhajobu přijmu. Pokračujte, kde jste skončil. Jste filatelista.
0: Jo.
1: Od mládí?
0: Ne, začal jsem s tím, až když jsem musel z práce. O to víc jsem se do toho zažral.
1: Dobře, a jak došlo k vašemu incidentu v tom hostinci? Jak se to tam učerta?
0: Ne, učerta. U Jelena, protože nájemce se jmenuje Smolíček. Není to k popukání?
1: Jak vás vůbec napadlo přisednout si k panu Dusbabovi? Znali jste se?
0: Ne. Neznali. Kampak já bych se dral na profesora. Šel jsem k němu, protože patlal.
1: Co patlal?
0: No, patlal. Jazykem. Teda on tvrdil, že prej jsem mu jen nerozuměl, ale já říkám, že patlal. Seděl s nějakou frajlí, víte? Tam mu skoro plačky něco vykládala a on na to v jednom kuse opakoval Venezuela, Venezuela. No to mě nabudilo. Jak holka zvedla zadek a měla ho pěknej, pěkně kulaťoučkej, šel jsem ho zprůvod. Pardon, pane, slyšel jsem vás, já vím, že se to nemá poslouchat cizí řeči, že ano, ale mám holce dobrý uši. Dovolíte, já jsem masařka.
2: Těší mě, i když, promiňte, moje hodina už uhodila, nejsem zvyklý vysedávat. Přes devátou.
0: Ano, tak pro jednou se to nepokadí, ne? Musím vědět, co máte společného s Venezuelou.
2: S Venezuelou nemám společného nic.
0: Ale teď jsem slyšel, jak to furt opakujete. Venezuela, Venezuela.
2: Vyloučeno. Na Venezuelu jsem pomyslel naposled snad kdysi ve škole při hodinách zeměpisu. Ale spočítav mi vrásky, uznáte jistě, že to už je hodně dávno.
0: No, tak takhle on mluvil, pitomec, spočítav mi vrásky. Já když si na to vzpomenu, vůbec nelituju, že jsem mu pak tu petardu ubalil.
1: Vy jste ho uhodil už tam v hostinci? Za ten přechodník?
0: No tak přes chodník přelítnul, to je fakt, jo. Takže to bylo, to dá rozum až venku. Tma byla jako v ranci, svědka na to nemá, no a já to nepřiznal.
1: Raději nepředbíhejte, vyličte mi, co předcházelo.
0: Jo, tak poručil jsem mu víno, červený. Jednu skleničku měl už předtím a já myslel, že tak spíš rozváže. Nejdřív se bránil, ale když si pak přece jen ještě trochu loknul, tak mu aspoň ta Venezuela došla.
2: Už chápu. Neříkal jsem Venezuela, ale Venezuela. Venezuela, rozumíte?
0: Ne, ale jestli je to nějaký státeček hned vedle, bral bych ho taky.
2: Teď nerozumím já.
0: Tak já vám to dám po lopatě. Já totiž sbírám známky.
2: Velmi ušlechtilé, schvaluji. Svým způsobem výhodnější než třeba starý nábytek. To dělá můj soused Kadavý. Ostatně to byla jeho vnučka, co tady se mnou seděla.
0: Pěkná, pěkná, k nakousnutí.
2: Spíše k zakousnutí, Bůh mi odpust. Neučí se? A pak by to chtěla napravovat odvoláním na sousedské vztahy. Proto jsem jí říkal Venezuela, Venezuela. Nejdřív se doučte, co se zameškala, a pak teprve můžeme hovořit o přezkoušení.
0: S dovolením, a proč jste říkal takovou kravinu? Venezuela.
2: To znamená latinsky. Dobrá děvče, nebo budíš děvče, proč ne děvče? Něco v tom smyslu. Studuje u mě latinu. Promiňte. Když už mě tedy hostíte vínem, mé jméno je Dusbaba. A vaše Venezuela, hluboce se omlouvám, je moje Venezuela.
0: Aha, dobrá děvče, fajn, fajn. Myslíte, že jsem na vás krátký, jo? Ale vy mi za to pomůžete jinak. Scháním Venezuelu 7 centavos z roku 1970. Hajzl šizum kvávra jíma a strouhá mi mrkvičku. Rád bych mu ji ostrouhal taky. Čuj, co? A hubu bych měl od ducha kuchu. Když chcete někoho, jak se patří, ťafnout, tak ho to žere tím víc, čím více na něj křeníte. Usmějete se a prásk, budete na koni dvakrát tak vysoko. Jistě jste měl už hodně žáků, co?
2: To ano. To bude několik tisíc jmen.
0: A že by mezi nimi nebyl ani jeden, co je teď ve Venezuele? Nebo tam někde poblíž?
2: No ba, pravda, to by byl div. Však psal už klasik. Jak kapky jsme se rozpršeli po široširém světě tom.
0: No vidíte, napište jedný tý svý kapce, že ji nutně potřebujete pro přítele.
2: Že potřebuji kapku čeho?
0: Potřebujete 7 centavos Venezuelu z roku 1970. Známku, poštovní, no pro mě. Co vám to udělá, profesorku?
2: Ale já nevím o žádném svém bývalém žáku ve Venezuele.
0: No tak se poptejte. 1, 2 tam určitě někde budou. Víte vy, kolik set tisíc lidí odtud zmizelo ve světě, když tady v 48. spadla klec? A vlastně už předtím za války? Dal bych za ní, kolik bych chtěl v tvrdý valutě?
2: V Kolumbii mám možná vzdáleného bratranta.
0: No vidíte, já nebudu škudlit, tomu napište rovno.
2: Ne, tomu psát nemůžu.
0: Ale tak poštovní vám uhradím.
2: Je to černá ovce rodiny. Za prvé tam utekl za ženskou a ne kvůli politice. A za druhé nemám adresu.
0: Ale no tak někdo z příbuzných jí má, ne? Vyptáte se.
2: Vyloučeno. U nás se útěky ženatých mužů za cizími vdanými dámami netolerují ani po letech. My jsme křesťanská rodina. Byl jsem tehdy ještě dítě.
0: A já byl taky pokřtěnej. Nepokradeš, nezabiješ, nepožádáš. Samý keci. Helejte, když nepožádáš, nemáš. Já žádal vždycky. Chceš úlevy? Sol. Piješ za mý prachy? Píš do Kolumbie.
2: Kde pak? To víno si rád zaplatí.
0: Ale no tak, profesorku, nechcete mě přece našňuknout, že ne?
2: Nechci mít nic společného, ani s Venezuelou, ani s Kolumbií. O Ekvadoru nemluvě.
0: Vy máte někoho v Ekvadoru?
2: Nikoho nemám nikde, nikde a s Bohem.
0: No, abyste jednou nebyl rád, že mě znáte a že jste mi neodmítnul takovou službičku. Mám pořád ještě styky. Helejte, vy jen tak párkrát škrtnete perem a ze mě tím uděláte šťastného člověka.
2: Svého štěstí strůjcem, ať je každý sám.
1: Zdá se mi, pane Masařko, že jste vůči žalovateli nevystupoval právě v rukavičkách.
0: Ale no tak
1: od začátku. Potřebuji vědět celý průběh sporu, co možná nejpodrobněji. A vaše verze, s tím se smyslte, pokud se rozhodnu vás obhajovat, vaše verze mi nebude stačit. Budu se muset vyptat i dalších svědků, přinejmenším Hostinského. Jestli tam byl nějaký štamgast, to on mi pan Smola poví.
0: Smolíček, prosím.
1: Prosím?
0: Hostinský, že se jmenuje Smolíček. Smolíček Pacholíček.
1: Zlaté parohy, já vím. A vy v tom všem, co by jeskynka.
0: Ale starou belu, doktore. Já byl jako Milius.
1: Čím vy vlastně jste, pane Masařko?
0: No tak, řekl bych, řadovej starobní penzista. To spíš on zneužíval mýho poníženého žadonění. Rozpatlával kdejakou pitomost okolo a já držel, doktore. Ještě teď se sám sobě divím, ale nakonec povolil.
2: V Ekvádoru je nějaký stolař. Výborný v tělocviku, ale němčinář mizerný. Já jsem, než se na školu vrátila latina, vyučoval němčině. Potom náš tělocvikář říkával, že se nemusí bát utopení, protože roste prošibenici. To je dobré,
0: no,
2: ne?
0: No, napište mu, profesore, napište stolařovi, když nechcete bratranci.
2: To by byla marná snaha. On mě neměl rád.
0: A však mu nebudete nabízet, že si ho vemete za vlastního.
2: Krk na to dám, že to on mi vymyslel přezdívku Ježí baba. Nic vynalézavého, dus baba, Ježí baba, ale ujalo se to.
0: Nemusíte mu psát ani německy, když neumí klápnout, ani španělsky, stačí česky. Stolaři, študente můj bývalej, jeden můj přítel.
2: Nejsem váš přítel, pane Masařko.
0: No tak dobře, tak jeden můj známej potřebuje k životu pěkně zubaťoučkou známku z Venezuely 7 centavos 1970. No a poněvadž to máš těm indiánům skok, rozhlídni se tam.
2: Nic. nikdy jsem svým studentům netykal. Ani když se vykání nevyžadoval.
0: Ano, tak dobrá, tak teda. Vy, stolaři, rozhlídněte se, vy to máte k indiánům skok, vy na to můžete vydělat, napište si to prostě, jak chcete, ale pro boha vás prosím, napište mu. Kdypak já zase potkám někoho, kdo má v Jižní Americe spoustu známých?
2: Nemám tam spoustu známých. Pouze toho jednoho. A možná, že už ani nežije. Kolega mu prorokoval šibenici.
0: Profesore zlatý, víte vy, co je to posedlost?
2: Vím. Když jsem byl chlapec, náš pan děkan v Dolánkách tvrdil, že je ďáblem posedlý jeho kocour.
0: Kašlu vám na kocoury, člověče. Filatelie není žádný kitkat, to je věda. To je věda a soutěž. A když mám z ničeho nic možnost vyrazit z vašeho nedobrlýho žáka vzácnost z Venezuely, tak vy se mi tady kroutíte jako knot do lampy. Mám si před váma kleknout. Podívejte, já to udělám.
3: Proboha, mějte rozum. Jsme ve veřejné místnosti.
0: Byl jsem zvyklý spíš, že klečívali přede mnou, ale kvůli 7 centavos Venezuela jsem dneska schopnej všeho.
2: Veškerá přepjatost mě děsí, pane...
0: Masařka, jméno mé Masařka. A ty si to budeš pamatovat? To ti garantuju. Jestli ten dopis nenapíšeš, tak patříš na šibenici. Napíšeš?
2: Nehněvejte se, nenapíšu.
0: A ty chvíle před provazem, ty já už bych ti v base osladil. Na to vem jet, to jsem uměl. Na mě si jen tak někdo nevyskakoval.
1: Dobrá, pan Masařko, to stačí. Vznik a vývoj svého hněvu jste mi předvedl názorně a přesvědčivě. Třeba, že jste jaksi zapomněl víc hostince na ulici. Nebo, ptám se podruhé, napadl jste snad profesora Dusbabu fyzicky ještě tam u stolu?
0: Ne, krucinál, až venku, ale to je detail.
1: Bude to těžké. No, zlomit někomu 3 žebra, vyrazit několik zubů, nevím kolik zubů, natrhnout, já to ani nebudu vypočítat.
0: Ale to je zvyk, doktore, a zvyk je železná košile, to nejde svlíknout jako uniforma.
1: Uniforma?
0: No jistě, uniforma, to právě považuji za ten hlavní pardon, co by se měl vzít do úvahy. No co pak jsem to neřekl jasně, já byl bachař.
1: Proč jste to neřekl hned?
0: Proč? Já měl za to, že to víte. Bo mě to ví každej.
1: Vám by měli filatelii zakázat, člověče, jakož i každou jinou vášeň.
0: Jo, to by bylo pěkný. Teď ve svobodě se mi nic zakazovat nebude. Já jsem počestnej důchodce a smím si dělat, co chci.
1: Mlátit lidi kvůli známkám ne. To ne. To je přitěžující skutečnost, že jste na to zvyklí.
0: Ale,
1: přitěžující.
0: Ale
1: a promiňte, prosím, je to snad ode mě možná neprofesionální přístup, ale najděte si jiného obhájce.
0: Cože? Co jsi to řekl? Co, ty že tu kauzu nevemeš?
1: Ne.
0: Nevemeš?
1: Je prohraná předem.
0: Tak na to budeš teda pamatovat do smrti.
1: Pane Masařko.
0: To ti říkám.
1: Pozor. Nesahejte na mě. Přece byste mě neuhodil. Pamatujte se. Tak to vám nestojí za to. Ne, do hlavy. Ne, pomoc.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: A na úplný závěr dnes mistr Jára Cimrman, tak trochu jinak, ale než jsme zvyklí, protože Miloň Čepelka po léta, jak sám říká, seděl na dvou cimrmanovských židlích zároveň. Jednu měl v divadle Jary Cimrmana a tu druhou v salonu Cimrman. Ten je zase neodmyslitelně spojen s někdejším zakládajícím členem divadla Jary Cimrmana a vlastně spoluautorem celé té mystifikace Jiřím Šebánkem. No a ten se teď za nás společně s Miloním Čepelkou s tušením blížících Vánoc taky rozloučí. Hezké dny, přátelé.
2: Z mistrova a nepřeberného díla Prozaického jsem pro vás vybral na ukázku z jeho vánoční tematiky povídku Jak se z něj lilo olovo.

Já nevím, co to do těch dětí najednou vjelo. Nejdřív rozbili na padrť ořechy, potom hračky, co dostali pod stromeček, a když už nebylo do čeho praštit, zachtělo se jim lít olovo. Pravda, je to starý vánoční zvyk, proč ho někomu upírat? Ale kde olovo vzít? Doma nebyl ani brok. Jenomže znáte děti, když si něco umanou, nic je nezastaví. Filuta Vojtíšek sotva rozum nabírá, ale hlavičku má, div, že ji unese. Nic mu neujde, uši jako fenek a oči má všude, i na punčoškách. Slyšel tuhle dědečka, jak si posteskl, že má nohy jako z olova. Vykládejte dětem, co je to jako. Děti jsou přímočaré, hned se srotili kolem dědečka, vyzuli mu boty, vyhrnuli nohavice. Co to děláte, okřikl jsem je. Jen nech, Jožo, mávl rukou děda, vždyť jsou to děti. Jako by je neznal. Zaťal dásně a pomalu vnořil nohy do lavoru, kam děti nalili vařící vodu. Zasyčel, ale neuhnul. Jako vulkanolog býval zvyklý brodit se lávou. Děti si dřepli kolem lavoru, očka jim zářila jako prskavky, když tu z dědečkových nohou začalo zvolna ukapávat. Vždycky to cinklo, jako když hodíš krejcar do prasátka, a v zápětí se na dně umyvadla rýsovala lesklá figurka. To je husar na koni, jásala roztomilá Barborka. I ne, to je vzducholoď, dupal radostí kudrnatý Michálek, zatímco Vojtíšek si postavil hlavu na podlahu, kopal nožkama a pištěl, že je to pásovec. Za velikého povyku a hašteření se lavor pomalu naplnil olovem. A náhle ticho jako v rodinné hrobce. Z kuchyně přiběhla vyděšená matka, spráskla ruce nad hlavou a mrtvá moucha jí spadla na temeno. Dědo, vyjekla pohoršeně, vy si taky necháte všechno líbit, to jste celý vy. Celý. Usmál se rozpustilý dědeček. Ale co, vždyť mě zas tak moc neubilo. Pro děcka já bych se přímo rozkrájel. Ještě to tak, polekala se matka a kvapem začala uklízet příbory.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Taky nás posloucháte po těch internetech, ať je to jakkoliv a poslechem kdekoliv. Přijměte pozvání pro nadcházející dvě hodiny, kdy pro vás bude vysílat z Prahy, z historické karnínské budovy Českého rozhlasu Honza Macoun. Těšil jsem se na vás, je to oddych, i když to je někdy náročné. Jo, mimochodem, děkuji za pozdravení, e-maily, pohledy i dopisy. Jsem sice lump někdy na odpovídání, ale odpovím, vážím si toho. Mimochodem, aktivní adresa elektronická pošta jan.macoun@email.rozhlas.cz. Ještě jednou jan.macoun@rozhlas.cz. I tam můžete přidávat třeba své náměty, postřehy a možná tipy, co probrat v noční lince. Však dvě hodiny jsou dvě hodiny a jsme tu jedna velká rodina. Tak se těším, že probereme i téma podle vás. Už dávno přišlo, takové 4 měsíce. Zakazuje se.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A kdo čekal něco obsáhlejšího? Ne, kdyby bylo na vás. Zakazuje se teď hned, čím dřív, tím líp. Včera bylo pozdě. Máte nějaký žebříček toho, co vám leze úplně krkem, nebo co byste chtěli změnit nebo zrušit, zakázat? Zakazuje se.

0: Pět minut po 23. hodině posloucháte společné regionální vysílání. Tady je Honza Macon, tady je Praha, Praha, která nekouše. Rád bych s vámi probral téma, které jste si sami vybrali. Doufám, že se připojíte a že to vemete s nadhledem. Přece nebudeme si nadávat do vysílání, křičet nebo tak stěžovat, že vám z toho půjde až pot. Co byste okamžitě zakázali? Komu byste dali stopku? Vadí vám hloupí lidé nebo zatrhli byste hlasité telefony? Zakázali byste třeba nedělní sekačky, politické diskuze? Štve vás kouření? Lezou vám krkem reklamy? Co takové koloběžky? Vadí? Nevadí? Řidiči? Co cyklisté, kteří jsou také účastníky dopravního provozu? Vyloučit, že? Já jsem si to myslel. Zakazuje se, je to dnešní téma, budu rád, když se připojíte a nejen pasivně budete poslouchat. I když samozřejmě nepřemlouvám, ale nemusíte se bát. Když se dovoláte, já vás provedu, nestrapním. Víte co, maximálně se strapním já a to prakticky skoro nikdo neuslyší a hlavně ten nejdůležitější, který by to potom ne roznesl dál, ale dával by mi to hezky jako přednost ještě o x měsíců, možná let později, Petr Kubala, můj milovaný technik tady z Českého rozhlasu, který má aktuálně volno. No to víte, no, chlapi jsou někdy zlí, oni vám to předhodí před obličej. Podívej se, takovej si. Ne, teď je zcela vážně. Zakazuje se. Co zakázat a proč?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tématem jsou zákazy, které by lidé zavedli, kdyby měli na chvíli tu moc rozhodovat. Ptám se, co by podle vás mělo zmizet, skončit, stichnout nebo dostat velkou červenou stopku, nejdřív facku, potom stopku a může jít opravdu o cokoliv. Může jít o věci vážné, úplně obyčejné, bezohlednost, hluk, kouření, šikanu, alkohol, reklamy, politické lži, parkování na chodníku, mobily ve škole, nepořádek po psech. Ať je to cokoliv, budu moc rád. Haló, haló, kdo pak nám volá a kdo otevírá noční linku dneska?
2: Ano, dobrý večer, přeji.
0: Ano, taky, tady Honza.
2: Tady u telefonu Jarka.
0: Jarko, tak ven s tím, co byste zakázala vy? A kde? A proč? A jak?
2: Já bych zakázala hlavně zakázaný.
0: Máte pocit, že těch zákazů je moc, takže zkrátka...
2: Ano, ano, ano. Zákazů je hodně a přijde mi, že vůbec rádi politici zakazujou. Aha. A vůbec se neberou na zřetel, na vědomí, že ty lidi umí taky přemýšlet.
0: Já bych politiky trochu dovolil si hájit, ne protože před volbami, ale protože vstupem do politiky politik ztrácí většinou soudnost. Většinou, neříkám, že každý.
2: Ano,
0: takže
2: ano.
0: Omluvte je, prosím. Oni to nemyslí zle.
2: No, já nevím, na to téma nebudeme rozumírat.
0: Dobře.
2: Ale já bych zakázala tu hloupost nekouřit, že všechny restaurace, hospody, všechny podniky budou nekuřácky, že tam nebude kouřit. A to z toho důvodu, že hlavně když je to soukromník, tak ten si přeci rozmyslí, jestli chce kuřáckou restauraci nebo nekuřáckou.
0: Zeptám se jinak.
2: A nebo tam udělá dvě místnosti a v jedný se bude kouřit a v druhý se nebude kouřit.
0: Tak to jo.
2: Protože se mi nelíbí, já to dopovím, můžu?
0: Ano.
2: Protože se mi nelíbí, že ty, co kouří, tak si vezmou pivo do ruky, jsou napití třeba, dejme tomu, a jdou kouřit před hospodu. A tam chodí lidi kolem. A chodí tam i děti. A stalo se dokonce i, že měli narážky na moji vnučku, když šla ze školy.
0: A proč?
2: V půl jedný.
0: Takže
2: jako to se mi nelíbí. Nevím. Ona jim nic neříkala, nedělala. Ona má za úkol nebo vysvětleno, jak se má chovat, jakže se nemá přijímat. Takže ona jenom tak prošla. A vlastně musela stoupnout na silnici A pak na chodník, protože ten chodník je úzký tam před toho hospodou u nás.
0: No, já jsem se chtěl doptat hned ze začátku, ale vy jste to hned taky rozvedla, protože na jednu stranu, i když jsem já velmi silný kuřák, i když já schvaluji zákaz kouření, přesto souhlasím s vámi v tom, že by si měl ten hostinský majitel rozhodovat podle svého, ale na druhou stranu bych ještě doplnil, asi se shodneme na tom, že kouření škodí zdraví.
2: A stejně to je hodně věcí.
0: No to jo, ale stejně tak se shodneme i na tom, že kdyby zákazy nebyly, a ten hostinský si mohl rozhodovat úplně ovšem, tak vlastně touhle matematikou bych to potom viděl, že dobře, no tak tady mám krysy, to je přece moje věc, ne? Rozumíte mi?
2: No to ne, já vím, teď vám rozumím, to ne, zase tak to už, to je důležitý tam, kde...
0: Řekla jste to správně, rozšířila, udělejte si to, jak chcete, ale prostě moderní je nekouřit, nebo normální je nekouřit, tak jestli chcete, tamhle si je zavřete do kamrlíku, nebo do jiné místnosti,
2: ano.
0: Dobře, no tak je vás víc, budete ve velkém sále, ostatní budou minoritou, ale že by si o tom měli rozhodovat sami, a já bych to možná ještě rozšířil, teda nevím jak vy, dobře, když už jsme u toho kouření, možná bych třeba i já jako majitel... Ty děti bych tam třeba taky jako ne, že jo, nebo tak. No, nebo ten hotel pro dospělí jenom, ne protože šmajchl kabinet, ale protože chci, aby tam byli jenom dospělí.
2: Taky, ale to je na volbě každého toho majitele,
0: no,
2: toho
0: není.
2: Provozovatele, bych řekla.
0: To není.
2: Že si to může udělat tak i tak. Jsou rodiny, které chtějí s dětma jít do hotelu a chtějí dokonce i animační programy, aby je pohlídali, ale jsou i lidé, kteří nechtějí, aby tam byly děti na tom hotelu.
0: No to
2: nechtějí
0: fakt.
2: Poslouchat, jak tam děti křičí a lítají, běhají.
0: Takhle v ten moment, jistě, to je jasné, to je dovolená, ale u nás to možné, zákonné to není.
2: No, tak vidíte to.
0: No. Nevadí, máme 5 minut za sebou povídání. Myslím, že jsme zakázali poměrně dost.
2: Vážně, já bych se zakazovala.
0: Já si z toho dodá cigaretu.
2: Zakazovala.
0: Dobrou noc a děkuju a zdravím do Kralup. Nebo Rostok.
2: Dobře, já vám moc krát děkuju a já zdravím vás všechny při rádi, co posloucháte. Já taky ráda poslouchám. Mějte se všichni fajn, krásně, zdravě, šťastně.
0: Zdravě.
2: A spokojeně.
0: Dobře. Tak já vám posílám úsměv, nic víc, nic míň, to myslím, že
2: já
0: stačí.
2: Já teďko momentálně mám na obličeji ten můj úsměv a já řeknu teda do rádia, že mám pusu úsměv od ucha k uchu, ale mám tam nahoře než 3 zuby. Tak je to zasmání.
0: Děkujeme, ze středních Čech se loučíme, hezký den.
2: Mějte se krásně, naschledanou.

Tady Český rozhlas ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy, mateřské stanice. Pěknou noc a příjemný poslech přeje Honza Macoun. Dneska probíráme, a probírat doufám budeme až do jedné hodiny, zákazy. Jakékoliv. No, na zákazech obecně je zrádné, že vypadají jednoduše, hlavně ve chvíli, kdy se týkali těch druhých. Ono zakázat něco, co vadí nám, je snadné, horší je, když by někdo jiný chtěl zakázat něco, co máme rádi my. Společnost bez pravidel by nefungovala, ale společnost plná zákazů by byla k nevydržení. Každý zákaz tak něco prozrazuje i o člověku, který ho navrhuje. Co nesnáší, čeho se bojí, koho by nejraději umlčel a kde podle něj končí svoboda. Obecná pravda je nepříjemná. Všichni chceme svobodu pro sebe, ale pro ostatní máme často připravený takový nepatrně dlouhý seznam omezení. Jak zákazy vnímáte vy? Co chcete zakázat, kdyby bylo na vás, po vás, po vašem? Co by to bylo? A hned, nejlépe zákaz už včera, to mělo platit od vždycky.

0: A já bych zakázal tráčenice.
1: Opravdu nerozumím. Vysvětlete mi to, prosím. Co konkrétně to je?
0: No, tráčenice je, aby se lidi nekecali mezi dveřma, v chodbičkách a s dětama.
1: Omlouvám se vám. Rozloučíme se. Já vám opravdu nerozumím. Děkuji pěkně. Díky za zavolání. Až se třeba lepší spojení vydaří, tak prosím, anebo napište, nebo jindy. To bude taky čas. Honza u telefonu. Kdo nám volá teď?
2: Robert ze Zlína.
1: Zdravím vás. Tady už je to takový srozumitelnější to spojení. Skoro jako byste byl vedle mě. Tak pěkný večer, pěknou noc.
2: Dobrý večer taky do Prahy, dobrý den.
1: Děkujeme, jak se máte, daří se dobře.
2: Dobře se máme se parádně ve Zlíně, je to super.
1: Takže nic nezakážeme, tam je všechno v pořádku.
2: Všechno je v pohodě.
1: Jo, takže v silničářům nezakážeme plánování oprav hlavních tepen mezi Zlínem, Otrokovicemi a spol, nebo něco podobného.
2: Přesně tak, ano.
1: To jsem si jenom teďka tak vzpomněl, ale...
2: Ano.
1: Nebo nějakým sdružením zakážeme okamžitě se odvolávat proti poslednímu úseku dálnice do Frštáku?
2: Tak určitě, 100%. Ale já bych teďka řekl tuhletu věc.
1: Povídejte.
2: Já bych zakázal vodákům vůbec pít.
1: Důvod?
2: No, tak samozřejmě, můžu se utopit, jo, můžu se obrátit, jakkoliv.
1: Oni
2: rádi zpívají.
1: Mm.
2: Jo.
1: Chápu. A myslíte, že to tak zásadní, jako to jenom vodákům? Proč
2: ano,
1: jenom
2: je
1: vodákům?
2: Zásadní, je to zásadní, ano, zakazuje to i zákon a všechno.
1: No ne, já jenom, že jste zmínil jenom ty vodáky, jako, takže u cyklistů je to jedno.
2: Ano.
1: A proč? Proč, když u cyklistů je to možná... Nemožná. U cyklistů jako účastníků provozu je to...
2: U cyklistů je to za pokutu.
1: No to je nejenom za pokutu, ale u vodáků je to vlastně, si myslím, jedno. Tam to není pod zákonem, nebo je? Nevím to.
2: No já si myslím, ano, že to tak bude.
1: Řekněte mi, co máte s vodákama. V čem vás štvou? Vy máte řeku pod barákem.
2: Tak většinou jsme jezdívali a pili jsme.
1: Ano, a nedopadlo to jednou dobře.
2: Dopadlo to dobře, ale pit by se nemělo, no, tomu rád.
1: No jo, ale proč? Jenom kvůli tomu, že se člověk může utopit. Teď podívejte se na aktuální průtoky řek. To jsou potůčky.
2: No, taková fázová, jestli žijete třeba k Praze, tak to už je taková už dost
1: divoká
2: řeka.
1: Myslíte tu sázavu, která není sízná ve svém konci?
2: Teď není sízná, ale předtím byla sízná, jo, je to 20 let.
1: No to jo, to taky byla sázava smradlavá a špinavá.
2: No, taky byla čistá taky.
1: No to je až teďka čistá, to si jako, já tam prožil mládí celé, takže vím, mám tam svůj oblíbený placák v Prosečnici. Vodáku teda pravda, tam bylo poměrně dost, ale když jsme u těch vodáků, tak já bych jim zakázal to ahoj, ale nevím, jestli by se něco stalo, jestli by se svět náhodou nezbořil, kdyby ten zákaz byl, jestli by to mělo nějaký vliv na vodáctví teda. Mně to bylo vždycky trapný jako vodák, ale já nejsem vodák vlastně, úplně na 100%.
2: Víte, takhle to řeknu. Já si myslím, že vodáci staví po 10, po 15 kilometrech někde, dají si nějaký odech, jo, tak jdou na pivečku a druhý den valí zase dál, jo, třeba o 15 kilometrů.
1: Víte, co znamená na řece sázavě 10 nebo 15 kilometrů?
2: No dost.
1: No velmi. To je velmi, to se pomalu nedá stihnout ani za víkend. To je strašně daleko. No, tak odvážným přeje, ale já bych drhnul zcela. Určitě moje prostorová výraznost si to, o to přímo koleduje. Ale rozumím, děkuju za zákazy, přidáme i další. Dobrou noc.
2: Mějte se zatím, na shledanou.
1: A pro vás chvilka odpočinku a volná linka 731 800 900. A nabízím Hoptrop a Samsona Lenka.

0: Pěknou noc, tady Český rozhlas, noční linka, vysíláme ji mnoho let, jsme tady jedna velká rodina, pojďme si udělat radost vašimi příběhy, možná taky smutek, protože když je téma zakazuje se, a ještě navíc je to o vás, takže vy zakazujete něco někomu, společnosti, konkrétní osobě, no tak to nemusí úplně být zrovna v rámci úsměvu, ale bu. No, já se ptám, co by podle vás mělo zmizet, skončit, stichnout nebo dostat velkou červenou stopku. A opravdu může jít o věci vážné i úplně obyčejné s prominutím, když to přeformuluji. Většinou se lidi přece hádají o blbostech. Souhlas, asi ano. A vůbec jim nedochází, že domluvit se je vlastně i taky možná cesta. A ne, nejde to se domluvit. Pojďme udělat to, když máte navrh, nebo můžete mít navrh, a zakázat to, co vám vadí. Tak co by to bylo? Jestli je to hlasité telefonování v autobuse nebo sousedovo vrtání v neděli ráno a klidně i o maličkosti, které jsou třeba tak nicotné, že rozhodně nebudou světovým problémem, ale vám osobně dokážou spolehlivě zvednout tlak. No tak jsem s tím, těším se na vás, volejte, pište, skoro i telegramujte, do jedné hodiny jsem tady s vámi, no a taky s provozním telefonním číslem 6 míst volajících vás je možno mít tady na počítači blikajíc oranžovou barvou, no a třeba to vyjde, budu se těšit na vaše plusy a mínusy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Koho vybrat? Obsazeno na všech linkách, třeba vás. Halo, halo, tady Český rozhlas, tady jsem já, tady Honza Macon. Kdo je tam, odkud nám volá a co zakazuje? Halo, halo. Já vás poslouchám.
2: Dobrý, no já jsem nečul, prostě představujeme to případ.
0: Povídejte.
2: Já jsem Janoš, Janek, nebo jak to chcete, takže Jenda.
0: Ano, děkuju, taky vás zdravím, Jendo.
2: A zakazovat je kravina. Zakázané ovoce nejvíc, no jak je to?
0: No chutná, ale víte co, když ho máte povolené, tak už nechutná. Teda aspoň je to v mém případě. Jakmile můžete, tak...
2: Obraz, jako jsou už v reportáži, nebo...
0: Jo, už jste ve vysílání, posloucháme vás všichni a všude.
2: Dobrý. Takže, když mě... To by bylo velké kecání, ale když mě tříletý syn žaloval, Maruška kůřila. Maminka taky za rožkem.
0: Takže
2: každý husí zdraví.
0: Jo, takhle, to jsou ty malý
2: mormy. Poslední bylo.
0: Ano.
2: A nežaluj.
0: No.
2: A nežaluj, nebo dostaneš za prdel.
0: Jak já vám teďka dcera, rozumím, ano, ano.
2: Dcera nekůří a nikdo z děcek nekůří. No.
0: Takže ještě ulhánek to je.
2: No, žalovníček.
0: No, to je tak to samé, to je dobrá praktika na někoho žalovat.
2: Ale uhlánek byl taky trochu.
0: Tak. Co tím měl získat?
2: No nic.
0: Jen tak.
2: Nekůří ani jedno moje dítě.
0: Takže ze srandy podědil.
2: Tak, když zlobili.
0: Ano.
2: Když děcka zlobili. A hlídal jsem již, já, maminka, a no. Byla válka?
0: Nám se hrozilo polepšovnou. U vás?
2: Ne. Nástup. Ohnout se před gauč.
0: Jo, takhle, fyzické tresty.
2: Ladečka prát a spát.
0: Ježišmarja. Fyzické tresty. No, tak já taky...
2: Ale jo.
0: Ne, že bych...
2: Někdo si zastěžoval, že dostal víc. Já jsem věděl, kdo zlobil.
0: No, takhle...
2: A ještě, tak dobře, ještě jsem přidal. Opakoval jsem to třikrát a najednou byl klid.
0: Takhle, je facka, je plácnutí a je plácnutí.
2: do facka učňovi. Po třech rokách na učňáku, jedna jediná, ale ta sedla, mě hodila, mě bolela ruka půl hodiny. A po 40 rokách mě ten kluk nezbyl, já jsem připomněl. A zrovna mě narozený, tak mě akorát trošku opil. Ale pozor, dneska se učí neplácat děti.
0: No.
2: Já už možná zdržuju časově. Ale jedna paní, učitelka s nejvyšším vzděláním, platí se její dcer. A ten od dvoma prstama takové tak. Takže jsem dostal vynadané, děti se nesmí ubyt. Za 10 nebo za 14 dní dojel znovu k babičce, moje přítelky tenkrát. A už to Meldinka začala znova zkoušet. Už věděla, že od maminky dostane podporu.
0: Já se vlastně k tomu ani nemůžu vyjadřovat. Fyzické tresty ve škole a v těch nápravných zařízeních, pardon, v těch družinách, do kterých jsem chodil, tak taky byly. Je pravda, že jsem si je kolikrát zasloužil, ale já vám nějak jako úplně nevím, jestli se mi v hlavě rozsvítilo, nebo jestli to bylo nutné. Já mám pocit, že ten učitel, učitelka, vychovatel, ochránce, hlídač, že tím nic nezískal.
2: No, máte pravdu, ale jednu za, to je potřeba, ale je přesně trefená.
0: A to je otázka,
2: tu Melinku, prostě zase skládají se ty kostky, stavili hrady a najednou znova začala zlobit.
0: No, já to chápu, já tomu rozumím, člověku dojdou nervy, to... Já to chápu, umím si to i představit. Na druhou stranu nemám děti, tak nemůžu říct úplně na 100%, ale možná bych jako úplně, když jsem viděl, že mě táta zbyl třeba, tak jsem v jeho obličeji viděl, a dneska to dokážu popsat, co to znamená, nebo co to asi bylo, měl jsem pocit, že v jeho očích vidím jeho selhání.
2: No, tak ale... to máte pravdu, protože, ale u té Melinky, jako to, tam to bylo bez dvěma L, ale tam to bylo, dostala třema prstama, už trošku větší plácanec, tak mrzkou prstem, asi je to slyšet v rádiu, a šla žalovat mamince. Maminka se dívala, seděla tak, jak před 10-14 dníma, zlobila se. A ti jedna přidá.
0: No jo. Je fakt, že u rodičů, jestli se dá od těch povolaných, kteří to mají vyštudováno, tak jestli se dá něco zásadního zmínit, co vždycky platilo tenkrát, platí dnes a platit bude i v budoucnu, je nedostatek důslednosti rodičů. Ale o tom zase příště. Děkuju a dobrou noc.
2: To krásně.
0: Ať se daří a skvělé sny. Posílám kapelu Černoch, Čechomor. A na vás je zavolat, napsat, kontaktovat Český rozhlas. Zakazuje se, co konkrétně je na vás, já si to rád poslechnu.

Už se dívám, co jste odeslali do našeho vzkazníku, do našich příspěvků v internetové pozvánce. Ano, dávám si tu F5. To znamená obnovit na těch počítacích strojích a píše se. Bedřich, dobrý večer, já bych zakázal letáky na akce nebo zákaz přesčasů v práci. Jana, mě štve náš soused, nasadil si kolem našeho plotu různé pnoucí rostliny. Pnou se nám už všude i na střechu, kterou ničí. Neustále ho na to upozorňuji, ale je to nějak marné. Měl by žít v pralese, tam by byl asi šťastný. Maruška, dobrý večer. Mělo by se zakázat hlasitě telefonovat v dopravních prostředcích. Tady bych jenom podotknul, že... Myslím, že v Praze je zákaz vůbec telefonování, ale rozhodně hlasitého, hlasité komunikace zcela určitě. Marie pokračuje, někdo má zapnutý reproduktor, takže hrůza poslouchat obě strany, ale dotyčným to nevadí. Moc ráda, hlavně vás poslouchám. Dobrou noc, Maruško, děkuju. Tady bych podotknul, že velmi dobře... Jako člověk, který stává od pondělí do pátku, pokud nemá noční linku ve 3 hodiny a 30 minut ráno, aby provedl posluchače regionálního vysílání okruhu střední Čechy, tak velmi dobře vím, co to je, když na sídlišti soused sedne do okna, do toho rámu s otevřeným oknem, telefonem v ruce, telefonem na hlasitý odposlech. Je úplně jedno, kterou řečí mluvil, ale bylo to huhlání ve výsledku, které původně bylo řečí, ovšem v místě, ve kterém byl a ve kterém byl reproduktor, ze kterého se linuly hlasy nejen jeho, ale i z toho reproduktoru, odrazem přes garáže, které byly v suterénu nebo jsou. No řeknu vám, takovéhle huhlání, které bylo nebo je, hodinu, dvě, tři, možná nějaká lahvinka k tomu. No, to je... Nedávejte mi nůž do ruky. Na druhou stranu není nic jednoduššího, než vejít, zazvonit a poprosit, anebo říct, vy to nevíte, ale... Ale je to marný, je to marný, je to marný. A víte co? Pojďme k zákazům dalším. Nabízí se. Ostatně od toho noční linka do jedné hodiny je... Teď Helena Vondráčková, Lásko má jástuň. Pěknou noc, tady Český rozhlas.

0: Když si uvědomím, že tahle písnička se natáčela tady u nás, přímo v Karlíně, ve studiu, které je nade mnou přímo, no to je, ani se to nedá popsat. Chvilka před 11:45 zakazuje se, řeknu vám s ohledem na to, co píšete, ať už do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání nebo do e-mailu. Já jsem, nemůžu si to vlastně asi ze své pozice dovolit, ale mohu tiše souhlasit nebo naznačit, třeba se to pozná. Mně sem dorazila jedna zpráva, kterou jsem nezveřejnil, protože a jelikož napsala jí paní posluchačka, která se podepisuje malými písmeny a jedním velkým, a každopádně já s váma tak soucítím a souhlasím, ale nic nezmůžete. To tak zkrátka je a nic s tím nenaděláme. Nic. Popůjdeme dál. Kdo nás čeká u telefonu, kdo nám volá? Pěknou noc.
1: Dobrý den, pěknou noc. Martin.
0: Martine, povězte. Zákazy ve vašem okolí, ve vašem životě, ve vaší mysli. Jak je vnímáte?
1: Tak jako vnímám je jakoby špatně, jako, protože zákaz, jako, jak říkal pan předtím, zakázaný ovoce nejvíc chutná, ale jako osobně bych asi nejvíce zakázal soukromé dopravce na železnici.
0: No tak důvod proč, nač?
1: Tak železniční síť v České republice je značně přehlcená a vzhledem k tomu, že tady třeba vstoupil L-Express, RegioJet, prostě podle mě železnice by měla být státní a soukromníci by k tomu neměli mít přístup.
0: Jaký důvod k tomu máte? Teď přece je jedno, jestli je to dopravce A, dopravce B. Pokud je zájem cestovat z bodu A do bodu B?
1: No, vzhledem k tomu, že prostě jakoby pak jsou zpoždění. Čím víc dopravců je, tím víc ten koridor je přehlcený. A
0: ale to není vina to, já tomu rozumím, ale to není vina dopravců přece.
1: To ano, ale kdyby tam ten soukromý sektor nebyl, tak státní dráhy fungují na 100% a není žádný zpoždění, lidi jsou spokojení, kvalita je nahoru a tak dále.
0: Víte, jak to vypadalo s linkou Praha-Ostrava ještě předtím, než vstoupili dopravci soukromí na tuhle tu trať?
1: To ano, ale když se na to pláte třeba nejmenovaný žlutý dopravce, jak vypadá teď, tak je ještě hůř na tom než České dráhy. Samozřejmě chápu, soukromý sektor ty České dráhy pozvedl o level výš, ale momentálně soukromý sektor je na tom daleko hůř, jak kritizující České dráhy.
0: Já nikdy nekritizuju České dráhy, ba naopak, ale vlastně nechci kritizovat ani ostatní dopravce. Ve své podstatě, jestli, a teď mě případně opravte, ale pokud se říká, že má být všechno s každým rovný, jestli se má soutěžit o to či ono, tak přece to je v úvaze státu, v tom, co požaduje, co chce, co potřebuje pro své občany zařídit, vyřídit, a o to všeho se to odvíjí. Takže v případě, že chce objednat dopravu tam či tam a uspořádá soutěž a přihlásí se do ní 5 nějakých subjektů a v případě, že ten subjekt není vyhovující, tak pak je to přece vina toho, kdo to objednává, ne?
1: To na jednu stranu chápu, ale na druhou stranu zase v České republice funguje obálková metoda, asi tak bych to pojal.
0: Ne, obálková metoda nefunguje, ne, u dopravců určitě ne.
1: No tak vzhledem k tomu, že někdo navrhne nějakou cenu a někdo ji navrhne pomalu o 8x tak nižší, tak to nejsou ani provozní náklady.
0: No tak to potom na zvážení, samozřejmě to je jasné, že jako pokud je něco pod cenou, no, tak by to měl někdo vyřešit a to asi pravděpodobně vyřeší stát, ale já vám rozumím, co říkáte, kam směřujete. Na druhou stranu mně se to taky nelíbí, že jsou zpoždění u toho či onoho dopravce. Na druhou stranu je tady konkurence a to, jestli se ty vlaky na tu trať vejdou nebo nevejdou, to si musí rozhodnout ten, kdo za tu infrastrukturu zodpovídá. Stát, potažmo firma, která je placena z našich daní anebo z poplatků dopravců jezdících po těch kolejích. Když řekne nevejdou se, tak to bude muset nějak vyřešit a vždycky někdo bude muset být druhý.
1: To chápu, ale říkám, podle mě by železnice měla být tak, jak to bylo prostě kdysi, měla by být státní, tak jako v určitých zemích stále je, a prostě železnice je součástí, i když to řeknu, obrany vůči válce, jo, jakoby je to docela sofistikovaná infrastruktura, ano, která prostě by měla fungovat pod státem, jako za mě.
0: Rozumím tomu, na druhou stranu se zeptám, u autobusových dopravců to nevadí?
1: Autobusový dopravce kdysi bylo jenom ČSAD a fungovalo to, je to tak samo. Jo, jakoby prostě mělo by to být prostě státní, jakoby vždycky to byl jakoby tok státních peněz, který prostě tady určitá nejmenovaná vláda určitých politiků zprivatizovala a rozkradla a tak tohle dopadlo, no, všechno.
0: No, dopadlo to úplně tak, jak to dopadlo, ale vlastně ve finále se vůbec nic nezměnilo ve smyslu toho, že vždycky tu dopravu musí objednat někdo, co požaduje, to se zaplatí, a tak to fungovalo od dřív úplně stejně.
1: No, ale když zapátráme do historie, ano, tak jakoby před vznikem ČSAD autobusová doprava spadala pod ČSD. Spadala pod železnici.
0: Ale autobusová doprava by nejezdila podle sebe, ale podle toho, kdo ji objedná. Protože autobusový dopravce by sám nezvolil svoji trasu a nejezdil by jenom proto, že se mu tam líbí.
1: To ano, to chápu. Vždycky to objednává kraj a zadavatel, jako by to město nebo kraj.
0: Jako chápu, rozumím. Existuje to, co říkáte, existuje. Třeba úplně myslím, že takovou konkurenci na Slovensku nebo v Polsku, myslím, že není, nebo určitě není. Na druhou stranu, když se podívám na kvalitu obecně dopravy a dopravců v rámci těch států, které vlastně vstoupily do kapitalismu kolem roku 89, tak si myslím, že jsme zdaleka nejlepší.
1: To s váma jakoby dokážu souhlasit, protože i vlastně jakoby už kdysi stránka IDOS, tak jízdní řády a podobně, mám projektovou velkou část jakoby země vlakama a můžu říct, jakože jsou i země, kde si nenajdete na telefonu, kdy ten vlak jede. Ještě v dnešní době.
0: To je fakt a dokonce taky země, kde vám tu jízdenku vypíčou ruce. V ruce.
1: Tak to jsem se ještě nesetkal s tím, ale třeba se setkám ještě.
0: Doporučuji cestovat mezi Sofií a Nišem, městem Niš, a pokud ještě jezdí Balkan Express, tak ze Sofie mi to vypisovali, není to ani tak dávno, v ruce, a bylo to vtipné. Ale děkuju za zavolání, povídáme dlouho, lec v čem se, myslím, budou s vámi i posluchači souhlasit. Na druhou stranu 95%, by to může znít směšně, ale i to si myslím, že mi potvrdíte, protože jste kovaný v tom, že vlastně 95% zpoždění za ty dopravce fakt nemůže.
1: Ano, jelikož jsem strojvedoucí, opravdu za to může infrastruktura, která je přetížena a jakoby může za to správa SŽDC.
0: Super, shodli jsme se a je fakt, že něco by se s tím dělat mělo, protože ten stav je neudržitelný a jestli chceme být ekologičtí a přijmeme-li fakt, že by bylo dobré posílat zboží na železnici, tak aby bylo po které a hlavně, aby bylo kdy. Protože ta kapacita je opravdu vyčerpaná.
1: Přesně tak. A další věc jakoby je vyčerpaná pro osobní dopravu, nikoli pro nákladní. Jsou firmy, které třeba ČD Cargo je v úpadku kvůli toho, že nemá co vozit. A to je další věc, proč máme na cestách tolik kamionů. Já chápu, že teď kamionáci se budou hřvát, nadávat, ale spoustu věcí by se dalo vést po železnici. Tím nemyslím pití, jídlo, ale myslím spoustu jakoby travers železných traktorů, aut by se dalo převést přes železnici.
0: Myslíte to ČD Cargo, které se, myslím, je to tak týden, kdy ukázali výsledky hospodaření za poslední rok, skončili v zisku?
1: Ano, ale tím, že propustili asi 1000 zaměstnanců a tak dále.
0: No tak byla to asi nutnost, aby skončili v zisku, když není práce.
1: Ano, ale museli tohle udělat kvůli toho, že ta práce nebyla.
0: No, tomu rozumím. Spoustu
1: lokomotiv skončilo ve šrotě, spoustu železničních vagonů skončilo ve šrotě, to, co tu budovali naši dědové, pradědové a tak dále.
0: Děkuju. Dobrou noc. Povídali bychom spolu dlouho a to by nám někteří neodpustili. Tak ať se daří a klid, pohodu.
1: Taky nápodobně. Hezký večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Já se omlouvám za dopravní šoto v suvku, ale když to tak vyšlo, náš Bůh tady vysílání noční linky zahlásil, bude to o dopravě, o tom a o tom. Já se musel zapojit. A co vy? 731 800 900, za chvíli zase.

0: Předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Pane Macoune, když už byste chtěl vodákům zakázat pozdrav ahoj, tak doufám, že i víte, jaký onen pozdrav má význam. Ne, to s tím vůbec nesouvisí. Já vůbec jsem neměl ani nejenom ponětí význam, ale já jsem zmiňoval, že mi to je vnitřně trapné neustále někomu říkat ahoj, a to jenom proto, že nejsem ten správný vodák. Tak se za to omlouvám, protože já vždycky dám tu hlavu dolů, takovou stydlivou hlavu, jako teď. Vlastně den v provozu Hlanovka z újezda na Petřín, taky se zastydí, hodí červenou, ale lidé jásají. Ne, je fakt, že ten význam a tu hloubku nevím, na druhou stranu chápu, a vandráky, čundráky, kohokoliv, kdo jezdí na lodích, vodáci, ať už takový ti profesionálnější, ti, kteří vedou tu partu, tu skupinu, je to krása, je to radost, ale bohužel skoro celý život nemám prakticky vedle sebe nikoho, kdo by mě tahal za ty nitky, protože já jsem velmi ovlivnitelný v těchto věcech. Pojď jedeme na vodu, pojď jedeme na liže, pojď jdeme bruslit, pojď jedeme na výlet, pojď jedeme na dovolenou, pojď jedeme k mamince, no to radši ne. Já se nechám strhnout, ale kolikrát radši upřednostním odpočinek, než sám vyjet někam, kde se mi sice líbí, ale kde neucítím tu vnitřní podporu. A to si nestěžuji na svoji drahou polovičku, se kterou žiju skoro 20 let. Snad jsem to vysvětlil správně. Tak půjdeme dál, před půlnocí ještě někdo z vás. 731 800 900, kdo bude poslední, kdo uzavře první hodinu povídání. Halo, halo, halo, kdo tam? Tady Honza.
1: Halo, halo, halo.
2: Dobrý den, dobrý večer.
0: Ano, cokoliv.
2: Prosím vás, pěkně. Já nevím, jaký máte téma, ale chtěla jsem se optat. Jestli nevíte, kam by si měl člověk stěžovat, když soused u mě vysázel stromy ze tří stran na přístavbu, z který já platím.
0: No tak...
2: A vysázel to 60 cm od zdi.
0: Rovnou říkám, že asi s největší pravděpodobností bude nejlepší ozvat se na nějaký stavební úřad, protože ten by to měl mít přece v gesci, a když ne on, tak možná nějaký katastrální úřad. Co myslíte? Protože my to tady nevyřešíme, ale každopádně rozumím tomu, že to je nepříjemnost. Zkuste to. No, je to hrozný.
2: Teďka máte sucho, ono to určitě pošti kořeny mě pod baráček, pod tu přístavbu, jo? Mm. A prostě on není špatný člověk, ale ona.
0: No, tak...
2: A on ji poslouchá jako pes.
0: No, ale rozumíte tomu, že ty ženy mají na nás velmi silný vliv, tak to se snad dá omluvit, ne? Nějaká rozumná řeč s pánem by nebyla?
2: No... Já myslím, že ne, že se jí bojí, aby ji nepozdil, nebo něco takového, tak takhle prostě to dopadá.
0: Vidíte to, co s náma dokážete?
2: My tam máme vodu, máme tam plyn, jo?
0: Hmm.
2: A tam na natopení, a takhle prostě je to úplně, abych říkala, úplně schválně udělaný.
0: Víte co, jak říkám, myslím, že katastrální úřad, starosta určitě bude vědět, nebo nějaká sekretářka vaší obce, účetní nebo ekonomka, ta, které vás nasměruje třeba do nějaké poradny, která bude vědět. Rozhodně si myslím, že to by se řešit mělo. Na druhou stranu bych zkusil nejdřív popovídat si se sousedem, a aby to bylo tematické k tomu dnešnímu vysílání, tak zakazujeme vaše sousedy.
2: No tak já jsem si myslela, že se ptám, jestli nevíte.
0: Nevím, ale možnosti jsem vám nabídnul, jak bych to řešil já. Vyřešeno 20. Prosím pěkně, další volající po půlnoci, telefonní číslo znáte, prosím rádio vypnout, ať neslyšíme ozvěnu, ať se neslyšíme 500krát a když to bude k tématu, tak budu moc rád. Každopádně, kdo slaví, co slaví a jak náramně, líbezně a s úsměvem přivítat nový den, to už uslyšíte za chvíli. Tady je Český rozhlas.

0: Ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy do regionu a do stanice Pohoda zdraví a nový den vítá Honza Macoun.
1: Noční linka.
0: Je čtvrtek 24. září 2026. Dívám se do kalendářů, komu popřát, na koho nezapomenout. Koukněte i vy do kalendáře, koho tam máte. Nemáte kalendář, tak mobilní telefon, nějaká připomínka. Nedej bože, vy si vážně pamatujete, že dnes má narozeniny nebo svátek ten či onen, váš blízký soused, kamarád, kolega nebo švestičky, váš nadřízený? Tak já nevím. Podívám se, ano, čtvrtek, Jaromír, Jaromíra. Tak zdraví, štěstí, spokojenost, stejně tak i těm, kdo jsou v příjmenáři, milí Šindelářovi. Ať si na vás vzpomene co nejvíc lidí, protože nemyslet na své blízké, i ne úplně tak blízké, ale to je milé, ne? Když si člověk vzpomene a napíše tu hloupou textovou zprávu, nikdy nevíte, v jaké duševní pohodě, náladě se ten dotyčný nachází. Třeba to potřebuje. Zrovna. Tak pozvednout náladu. A taková malá blbost, textová zpráva, ta dokáže taky někdy zázraky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Když se podívám taky do kalendáře, kde jsou různé světové dny, významné dny, tak otáčím na čtvrtek 24. Jo, no tak fajn. Aspoň vím, proč Petr Zkoumal naspíval onehdá písničku o gorilách. Světový den goril.

0: zbaběle utečte.
1: Já jsem vlastně nedokončil zprávu od Václava, který napsal ohledně Ahoj, tak já to ještě připomenu jednou. Předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Pane Macune, když už byste chtěl vodákům zakázat pozdrav ahoj, tak doufám, že i víte, jaký onen pozdrav má význam. Slovo ahoj bývalo dříve napsané na každé lodi a je zkratkou těchto slov. Ad honorem Jezus, tedy Ježíše. Tak vám přeji i všem posluchačům ahoj. Pochopitelně taky ahoj i vám, ať už jste kdekoliv.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: A kdo nám otevírá další hodinu vysílání Noční linky Českého rozhlasu? Na koho to padlo?
3: Je dobrý večer.
1: Ale dobrý večer, kdo pak tam je? Prosím vypnout rádio. Nerozumíme si, já vás neslyším dobře. Vy mě neslyšíte, posluchači vás neslyší.
3: Je to dobrý.
1: No, teď je to dobrý. Tak kdo je tam?
3: Tichle v hrobě. Tady je Lička z Rakové.
1: Zdravím a povídejte, co zakázat, co vám pije krev?
3: Mám velké trápení a srdce bol, co nepřinesu přes srdce. Bydlím tady, dovezli mě prostě. Jak by ten covid, víte, tak jsme se dostali oba dva do nemocnice. Manžel bohužel za první zemřel, já s máma Bohu přežila, byla jsem měsíc v komatu, když jsem se probrala z komatu, tak jsem se musela učit chodit, protože jsem byl na samotě prostě, takže potom z té nemocnice jsem měla pro manžele prolajací byt ve Zlíně.
1: Ano.
3: A jelikož jsem nemohla se vrátit zpátky do něho, tam bylo 40 schodů. Já jsem sotová pojídala tak po rovině. No tak a to mě řekla paní primářka, co mě postará.
1: Pojďme prosím k věci. Co zakázat?
3: No, ano, abych se vrátila zpátky na ubytovnu, což nešlo, tak potom, jelikož mě chtěli dát do domova důchodců a nebylo nikde místo,
1: ano,
3: tak mě umístili tady v domě s pečovatelskou službou, která komunitě, to mě dovezli přímo do nemocnice.
1: Ano.
3: Jed let tady bydlím, nebyly na mě nikdy stížnosti, poctivě jsem platila jako nájem. No a teď už delší dobu jsem to užila po koťátky, protože jsem jako malá holka mývala ráda děti a kočky, to byla moje tlabota. Tak nakonec jsem slavila oni 75. narozeniny, tak jsem se zmínila kamarádovi, který mě přijel gratulovat, že zhání můj roky koťátko, jestli by mě někdo dal. No, jenom mě on nemeškal, vlastně nás mě přivezl kotě. No, a pak já v pohodě jsem ho naučila chodit do krabičky.
1: Pojďme k věci, prosím. Co byste zakázala?
3: Nikde, však mu se tomu dostáváme. On se mě nikde nevyčurá, nevykadí, on chodí do toho písku. A teď přišel pan předseda, tady teda pan starosta obce a řekl, že tady v tomto domě nesmí být žádné zvíře, no, že ho prostě mám pustit ven. Co já jsem zásadně tvrdila, že to nikdy neudělám, protože tady přijede tolik a ut. A to je rok starý kocourek, jo? Já už jsem ho nechala naočkovat od červy, takže čistoty je v pořádku. Pan starosta tvrdí, že je to cítit prostě do mě od kocoura.
1: Chápu. A kde je ten zákaz? Co byste zakázala?
3: No, právě on řekl, že ten kocour tady nebude, že prostě neexistuje, v tomto domě nesmí být žádné zvířata.
1: No, tak to má asi nějaký důvod, proč tam nesmí být.
3: No to ten důvod je neuváděl, prostě, že on jako starosta obce má prostě takovou tu...
1: Nevím co, ale existuje určitě nějaký řád bydlení nebo domovní řád a pokud se tam píše, nesmí být zvířata, tak to musí mít nějaký důvod. A...
3: Smlouva, já jde takové na internetu, kde to hledali. Nikde není zmínka o tom, že bych to mohla mít kotě. Já jsem se dozvěděla od jedné známé, její kamarádka je v domově s pečovatelskou službou, co je tady tento dům taky.
1: Ano.
3: A tam prý mají povolené zvířátka, tam budou mě, když mají králička třeba, jak to mají.
1: Dobře,
3: mnoučata, nebo
1: já to chápu, ale evidentně tam je nějaký řád, protože to je jako sociální služba na
3: ne,
1: druhou stranu.
3: Ne, to není sociální služba.
1: No na druhou stranu právě chci říct, že nový občanský zákoník, který je v platnosti x let, pár let, tak samozřejmě není možné do nájmu, do smluv uvádět to, že tam nechcete mít to, či ono zvíře, že nemůžete kouřit a tak dále, tak to řeší občanský zákoník. Na druhou stranu, já nevím, jestli tam jsou nějaká další pravidla nebo něco podobného, to už zase jsem malý pán. Každopádně ten zákaz, evidentně budete chtít zrušit zákaz psů a koček ve vašem bydlení.
3: Kdyby něco bylo ve smlouvě anebo v domovním řádu, hledali jsme to na internetu. Nikde není zmínka o tom, že by nemohla mě tady snad do mě spečovat s tou službou nějaké zvířat. Mám říkal kamarádkem známu a tam to mají povolené. Víte, co mě na to řekl pan starosta? Tak buď půjde z toho domu ten kocour, anebo vám dám výpověď.
1: Pořešte to s panem vedoucím, zkuste to s panem starostou ještě probrat, třeba to půjde, a nebo nevíme úplně celou pravdu, ani já, ani vy. A samozřejmě pokud se lidi nedohodnou nebo nemají chuť dohodnout, no tak pak je to zbytečné a pak už jsou křiky a pak už je naštvanost, protože to, že to někde jde a někde nejde, musí to mít asi nějaký důvod a pokud nemá, nemyslím si, že by starosta byl ten, který by chtěl škodit těm, kteří tam bydlí přece. To nedává smysl.
3: Já se jenom ptám, jestli má pan starosta, jak on tvrdí, že on má na starosti vlastně celou obec, a co on řekne, to platí.
1: Ne, hlavně především, co platí, to je psáno v řádu domovním nebo tam, kde bydlíte. A druhá věc, asi za to zodpovídá ředitel toho domova, i když může být zřizovatelem obec, to je fakt, ale od toho ty ředitelé jsou a ne, že starosta dělá všechno. Musíme se rozloučit. Povídáme dlouho, ale vyřešte to.
3: No jak to mám já vyřešit? Mě to řekl předevčírem pan starosta osobně byl tady, nastěhoval tady prostě jedno.
1: Rozumím. Zákaz zákazu mít domácí mazlíčky je fakt, ale že člověk by to taky měl probrat předem, ale to je zase pozdě bycha honiti. Samozřejmě ne všechno se dá ovlivnit hned. Tak moc děkuju za zavolání. Ludmilo, dobrou noc.

0: Františka mi přišel e-mail. Ahoj Jane, zdravím z Olomouce a jsem samé ucho, co bude v témě. V tématu zákazy, tak já jsem na to odpověděl jenom já taky. Já fakt mě to zajímá, co chce vaše duše, vaše přesvědčení zakázat. Takže mně se fakt nenabízela delší odpověď než dík a super odpověď. Já čekám vaše odpovědi ještě do jedné hodiny, co zakázat, proč zakázat, co vám pije krkem. Já vás nebudu soudit ani omylem, hoďme kamenem, ale víc hlav, víc uší, víc hlasů. Samozřejmě budu rád, když zavoláte právě teď. Vyplatí se to. Já si vás hned přepojím do vysílání. A nebo můžete napsat. Písmenka se taky počítají. A to ať už v komentářích pod internetovou pozvánkou na rozhlas.cz/linka. A nebo klasicky e-mailem linka@rozhlas.cz. Tak, jak to máte třeba vy? Milí nebo milá, oranžová tady. Halo, halo, kdo tam je?
1: Dobrý večer, tady Honza.
0: Ano, Honzo, krásnou noc. Zdravím na jich Čech, kde jste na cestách?
1: Vám taky děkuju. A první řadě bych vám chtěl říct, že musíte mít ohromný nervy a za to vám asi děkujeme všichni.
0: To tak ne, úplně každý, taky já piju krev, hele, tolik lidí by taky, jo. Věděl bych minimálně o 10, kteří by Macouna zakázali úplně s přehledem.
1: Jo.
0: A to jenom o kterých vím a ne, kteří jen tak poslouchají, ale teď zcela vážně, zákazy, co byste zakazovali?
1: Já bych měl jeden docela jako velký zákaz. Uhum. Vodní elektrárny v dnešní době.
0: A proč?
1: Protože to není voda.
0: No.
1: Je sucho. A když jste se bavili o těch vodákách, vodáci nemají po čem jezdit, že jo? Já třeba jsem rybář a dneska to funguje tak, že všichni víme, kdy se ryby vytíhají.

0: mají vodní elektrárny přednost, ba naopak, aspoň co jsem já zaznamenal a co byly reportáže ve vysílání, tak v rámci třeba vltavských kaskád ano, elektřina důležitá, ale rozhodně elektrárna nejde ani na poloviční pomalu výkon, ty, které tam jsou, protože přednost má průtok vody a ředění vody a dělání takového nadstavu vodního průtoku, aby jsme se neutopili ve splaškách. Takže přednost má vždycky průtok vody, ne elektřina.
1: Zachovat pánku, že to tak je, jo? Protože jinak by byly přehrady úplně prázdné. A vemte si naši dědové, který to stavěli, ty se musí obracet v hrobě, protože přehrady se stavěly proč? Aby zadržovali vodu. A ne, aby vyráběli elektrárnu.
0: Ne, právě že obráceně. Přehrady se stavěly proto, nejen aby vyráběly elektřinu, ale hlavním důvodem bylo to, aby zadrželi případnou povodeň a aby ředili vodu v případě nedostatku vody, tak, aby byl zachován minimální průtok kvůli odpadním vodám z měst, které potom dál na tom toku jsou. Takže přednost nemá elektrárna. Ale každopádně chápu a v letošním roce teda musím říct, že je to žalostný pohled samozřejmě, jak se vyprazdňují konkrétně vltavská kaskáda, protože tak málo vody jsem nikdy neviděl.
1: No, je to takový poslední 3 roky, ale vemte si, že třeba já jsem z Budic, takže tady máte vlastně Lipno, Hněvko, vyrovnávačka ve Vyšáku, pak tam máte Hněvkovice, Kořensko, Orlík, a všichni jsou bez vody, ale Slaty byly furt plný, jo, Kamík byl plnej.
0: No, ten je.
1: Je to takový zajímavý.
0: Ten je. A právě proto je to ta vltavská kaskáda, protože každá ta přehrada má tu svoji funkci. Znovu říkám, ředit vodu, posílat vodu, ta přehrada, která už nemůže být míň, tak to přichází na Slapy a takhle to jde dál. Proto je Vranská přehrada plná. Ale každopádně chápu, rozumím, ty změny v té přírodě jsou obrovské. Za poslední 3, 4, 5 let. Já si ze svého mládí samozřejmě pamatuju, že bylo léto, které bylo propršené a přitom bylo normální a průměrné v té době. Dneska pařáky.
1: A ještě bych měl jednu věc.
0: Ven s tím.
1: Vy jste z těch Prahy, že jo?
0: Já jsem z toho jihu, od těch Budějc, tam, co mají ten Picador.
1: Jo, to je super. Jsou dobrý lidi.
0: Jo.
1: Hejte, já jezdím jakoby noční linku, jo.
0: Ano.
1: Budějce Brandejs, každý den. A teďka asi všichni jsme si všimli, kolik stojí dneska litr nafty, jo.
0: A ano.
1: Když vidím na těch dálnicích, a v Praze za litr nafty 51, už i 51, 50, takže 52.
0: Musíte jezdit na lednější pumpy.
1: No, to chci právě říct. A teď vidím třeba v té Praze, že je tam za 52 korun litr nafty a Pražáci si tam jedou natankovat, místo aby se jim vyprdli a dojeli si, já nevím, kdyby o 30 kilometrů dál.
0: Ani o 30. Ani o 30 kilometrů, kdo chce, ten si najde.
1: Říkám, kdyby, ano, přesně tak, jak říkáte. Jo. A to by mi, jako, to mi vždycky vylítlo tak tlak, protože vlastně dneska nemáme jednu benzínu, která je česká, jo? Poláci, Maďaři, já nevím, kdo všechno to tady vlastně.
0: Máte, třeba tam, to zase říkáte nepravdu, to, jako máte tady síť třeba čerpacích stanic, tanko, ono to je česká společnost třeba.
1: No jo, jenomže ono to je, já bych si tam teda nenatankoval.
0: A proč ne, když všichni kupují úplně stejný a od stejného distributora, od stejného výrobce, všichni kupují stejno.
1: No, nemáte pravdu. Ono, konkrétně, já mám kamarádku a si koupila úplně novou škodovku, Fungl novou, jeli jsme někam ten kránový let a že teda se natankuje, tak jsme se natankovali ona. A přijeli jsme, prošli jsme se, sedneme do auta, nastartovala a začali lítat otáčky. Zničilo nic, to i začali lítat otáčky. A teď nám je koukala a povídala, co to je, a Pavlo, blbá nafta. No.
0: Jo. Hejte, tomuhle já rozumím, ale na druhou stranu nejsem odborník a ani vůbec auta jako taková, zase chápu, jak to myslíte,

0: Podvody byly, jsou, budou, ale úplně bych neobvinoval jednu firmu, možná spíš, jak říká Jarda Samson Lenk, nevím, od koho to převzal, to není v sedince, řeknu líbivými slovy, ale to je v lidech. A nemyslím si úplně za to, že je to tak nějak jakože centrální, vždycky zatím hledejme někoho konkrétního, ale to není asi předmětem Noční linky. Můžeme se rozloučit nějakým zákazem?
1: No, mě stačí ty vodní elektrárny. To bych asi zůstal.
0: Tak šťastné kilometry, klid, pohodu, ať se vám dobře jede, bez nehod a bez pozdravů zvěře v okolí silnice.
1: Jo, tady je to v pohodě. Děkuju moc a přeju vám krásný večer a pevný nervy.
0: Děkuju vám, klidnou cestu a hlavně hodné další účastníky silničního provozu. Ať vás nemusím ráno hlásit tady v okruhu Český rozhlas Střední Čechy v rámci zelené vlny. To říkám každému, opatrně, bezpečně a žádné kaskadérské kousky, což pomuchlané plechy, ale kdo to zase bude zadávat do opravy, že?

0: se skupinou Olympik, nějak se vytrácíš, má lásko. Máme tady zákazy v noční lince, co zakázat okamžitě, pokud možno už včera bylo pozdě, pojďte ještě zavolat vy. Nejsme dnes knihou přání a stížností, ale jsme na téma zákazy a odlehčeně, takže dobře, můžete mi klidně říct paragrafové znění, na druhou stranu to asi úplně neprotáhneme. Byť si můžeme odhlasovat, že můžeme vést rozpravu i dál po jedné hodině, ale to už bude po sociálních sítích, třeba na Facebooku mém, klidně napište, taky si mě tam určitě někde najdete, anebo na stránkách Noční linky. Mám tady další, třeba Rostě, ten napsal, zdravím vás, pane moderátore Honzo Macoune, i posluchače Noční linky. Zakázal bych, sekačky. No, to známe každý, předpokládám. Já bych zakázal pokusy o nastartování svého vozítka, tak jako v tomto případě nejde nahodit sekačka. Nemám rád zvuky v pravidelných intervalech. Ne jako časové znamení, ale jako když někdo se snaží nastartovat v zimě auto, tak to nechá chvilku odpočinu a pak znovu. Zase odpočinu a pak znovu. Já vím, že to je správný postup, ale je dost pravděpodobné, že to nevíde. A jedem. No prosím, máme víkend, neděli, úplně si to umím představit. Ale rozumím, Rostě, taky bych to zakázal. Některé obce to vyhláškou zakazují nebo doporučují, protože ohleduplnost je přeci jen vítanější než zákazy samotné. Možná klepnout do hlavy a říct, hele sousede, jako zakázat to, či ono nemůžem, ale bylo by dobré v rámci uchování dobrých sousedských vztahů, abyste se nechovali jako nějak jinak. A bral i třeba ohled na to, že bohatě stačí ten kohout, který nás budí od 4. ráno, a to proti ním nic nemám samozřejmě. Píše ještě dál Rostě, že nejen sekačky by zakázal, ale zakázal by i v ruce mobilní telefon, na přechodu sluchátka v Polsku. Je tady nápis, u přechodu zahoď mobil. A to vůbec není špatné. Nejen proto, že člověk má potom problémy s krční páteří, neustále má takový hrb skoro až na tom krku, kouká stále dolů. V posledních letech je to vypozorovatelné, děti se přestávají mezi sebou bavit, vlastně neumí ani pořádně komunikovat, sourozenci, no to je jak bysmet, ty si raději pošlou textovou zprávu mezi sebou, nebo nějakou zprávu na sociální síti, než aby si to řekli osobně tváří v tvář, to už je nadlidský výkon. Kam to spěje, netuším, ale každá doba, každý období má své a nám nezbývá nic jiného, než neprudit a říkat za našeho mládí, ale možná ukázat nějakou náhradní cestu, než zákaz jako takový, který by sice něco vyřešil, na druhou stranu, jak moc, že? Protože už to tady zaznělo, zakázané ovoce nejvíc chutná, a já doplňuji, to povolené chutná jenom chvíli. Dana napsala, zakázala bych bezohlednost, hluk, šílenství, dnešní hektické doby, spěch a křik, to já taky teda, zběsilá doba a honba za majetky, kriminalitu a nelidské chování roste bohužel z auty, je peklo na zemi i ovzduší. Navzdory místu k parkování se lidé, řidiči stávají dravou zvěří, ničí přírodu, tunami odpadu. Tato doba mě vyloženě štve, lidé bezcitní, s mobily v rukou, odpadky všude kolem. No, přiznám se, že odpadky kolem, tak řekněme si, že ten, kdo má popelnici a neuklízí kolem, jenom protože si po 57. zapomněl doma klíč od klece, která je zamčena a uvnitř je ta popelnice. Mám pocit, že když nebyly klece, bylo čistěji, to je fakt. Ale zase zároveň nesouhlasím v té věci, že by člověk měl být zděšený z té doby, která je, protože myslím, že stejně zděšení byli vaši rodiče, když vy jste byli ve věku těch, kteří vás děsí. Rozumíme si.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Je fakt, že na té lidskosti a na ohledu plnosti můžeme zapracovat. To myslím, že platí pro každou dobu. 731 800 900, kdo nám volá dál? Hned se podívám. No co podívám? Přepojím. Někoho přepojím. Nevím koho, kdo tam je. Tady je Honza, kdo je na druhé straně.
2: Dobrý den, tady Ota z Moravy.
0: Zdravím na Moravu. Oto, povídejte, co zakázat?
2: Já bych v první řadě chtěl říct, že mám zkušenosti se závislostí. Mm-hmm. A když vidím dnešní děti s těma telefonama, tak ty skončí na psychiatrii. V Kroměříži, nebo já nevím, kdekoliv jinde.
0: Mm-hmm. No, teď jsem to říkal, jakmile prostě, je to ale v té době, nebylo by lepší těm dětem ukázat jinou cestu?
2: Teď jsem slyšel, v Pardubicích zakázali ve školách telefony. Konečně.
0: A myslíte, že ten zákaz něco vyřeší?
2: No určitě je aspoň ty 4-5 hodin, co mají vyučování, aspoň je od toho oddělá.
0: Je fakt, že teď, když tedy mají zákaz v té škole, tak se baví mezi sebou. To je jasné, to je konstatování.
2: Děti, jo, oni sousedé si telefonovali, nepřišli na návštěvu.
0: Co sousedé, ale moje neteře si psali jedna druhé jenom proto, že si nedokázali mezi sebou říct nějakou věc a to byly ve stejném pokoji.
2: No, to je ono.
0: Ale to je tou dobou.
2: To je závislost. Já když vidím ty mladé, když ráno čekám na vlak, že si dá do kapsy telefon
0: ano.
2: A za půl minuty ho vytahuje znovu, podívá se na 3 obrázky, dá ho znovu do kapsy a znovu vytáhne, to je strašné.
0: Je to strašné, ale přesně to samé jsem já říkal u těch starších, že je strašné, jak vytahují Rudé právo a čtou si každou cestu v prostředku hromadné dopravy, když jsem jezdil jako malý kluk.
2: Přišlo mi to stejný. Jasně.
0: Přišlo mi to divný. No, hrozně rozčilující.
2: Ano. To je divné, opravdu divné.
0: No to v té době. A tak každá doba má své, proto se ptám i vás, jestli není lepší těm dětem ukázat jinou cestu, než ukázat tu, která je pro ně jednodušší. To znamená, dej jim do ruky mobil, tablet a nevšímej si jich. Není to chyba v nás?
2: Já nevím. To je velice těžké téma tady tohle, ale... Já si myslím, že někteří už to tak přehánějí, že z té závislosti prostě neodejdou. Zůstanou závislí na tom telefonu.
0: Jo, je to závislost. Zcela určitě je to příjemná cesta. Vím, že na neteře fungovalo jedno jediné. Zakázat Wi-Fi, ale ve své podstatě člověk musel stejně najít. Ne, stejně musel. Když jste jim zakázali Wi-Fi, tak jste musel mít plán B, protože jinak by se mezi sebou zabili a kdybych to pominul, tak když nemají plán a nedokáží si ho vymyslet, tak musí rodiče anebo strejda zařídit, protože třeba na to oni tu hlavu nemají, no. Ale chápu i vás, protože je to protivné v současné době. Nebezpečné především.
2: Ono to není jenom o školách, ono je to taky o rodičích, že dají děcku do ruky telefon nebo tablet.
0: Teď jsem to řekl. Jestli to není chyba spíš v nás, v rodičích, v nás těch, kteří vedou tu jednodušší cestu, než vysvětlit, připravit nějaký plán, přemýšlet. Já vím, že je hodně práce, že bez práce nejsou koláče a zase na tom, ale na druhou stranu mám takový pocit, že to je ta jednodušší cesta. Dát do ruky mobil a nazdar.
2: To nevím, to... Jako závislost, zbavit se tady tohoto, to je něco, to oni to nedokáží, to je těžko, to nejde.
0: Takže musíme začít u sebe.
2: začít u sebe, rodiče a školy.
0: Ano, to je fakt.
2: Rodiče a školy souběžně.
0: Ono to kdysi tak bývávalo, vlastně ve své podstatě ten trojlístek škola, rodič, dítě, škola, rodič, dítě. A dneska je to takové rozpadlé, protože většinou, když školák řekne, že škola něco, tak ten rodič volá do školy, proč a zač a proč ubližujete, takhle to není. Moje dítě řeklo, že už tam není ta podpora, ano. Ten společný cíl, ta společná cesta vychovávat, učit, vzdělávat. Dneska je to rozpadlo. Jako,
2: mě učili ještě ti staří kantoři a mohli jsme si vybrat. Buď jsme dostali přes hubu liskanec, anebo jsme dostali do žákovské knížky poznámku.
0: No tak to bylo ve výsledku stejný, ne? Domů přijít a stejně jste dostal doma.
2: Radši jsem dostal ve škole, protože doma byly ještě potom zákazy. Domácí vězení.
0: Ano, taky si pamatuju velmi dobře. Ale myslíte si, že to je moudré v současné době? Jestli myslíte si, že to ještě něco řeší v roce 2026 plácnout dítě? Já neříkám, že to je dobře nebo špatně, ale jenom se ptám, tenkrát byla taky jiná doba.
2: Byla jiná doba, samozřejmě. My bychom asi nebyli lepší než ti děcka teďka, to je jasné. Jako ti rodiče by mohli trochu tvrději jít na děti.
0: Ono, já mám takový pocit, jestli to není náhodou spíš o samozřejmě v chybách nebo nepatrných mezerách ve výchově svých dětí, nejen o tom, že si na ně nedokážeme udělat čas, ale taky především proto, že nejsme důslední.
2: To je ono, to jste řekl výborně.
0: Hlavně, ale my to nevyřešíme. Nevyřešíme, ale řekli jsme to. Řekli jsme to, zakázat mobily a konečno.
2: Už pokrok je, když to nebude ve školách.
0: A já myslím, že je to správně. Na druhou stranu je tam ještě právě to pojítko, ještě ten rodič by na tom mohl spolupracovat a mohl by v tom pokračovat. No, cesty vedou k nám, k rodičům. Děkuju, na Moravu zdravím, ať se vám daří a třeba se to vyřeší.
2: Děkuju za rozhovor.
0: Já taky.
2: Zdravím všechny, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Dobrou noc, na shledanou.

0: Řeknu vám, že tahle písnička mi vnukla myšlenku mít v průběhu nadcházejícího měsíce i tohle téma. Nejde zapomenout, na co nebo na koho nelze ve vaši duši zapomenout po zbytek života, myšlenky, ať už v dobrém či zlém. Co vy na to? Nebo máte jiná témata, lepší? Napište nám, nebo napište mi jan.macon@rozhlas.cz. Rád bych doprobral dnešní téma do jedné hodiny. Zakazuje se. Tak co kdo bude zakazovat jako další? Tedy jestli máte vůbec něco na mysli, nebo jestli jste takový tolerantní ke všem. A co vy, jak to máte? Pěknou noc přeji, kdo nám volá? Honza?
1: Hello.
0: Hello.
1: Tady Vláďa.
0: Ano, Vláďo.
1: Vláďa tady.
0: Ano, tady Honza.
1: Musím vám, nemůžu si zakázat nezavolat, je to už na poslední chvíli. U vás už je nový den, ale tady ještě pořád odpoledne, to nevadí. Ale já musím vám říct, že jsem se velice pobavil, ano. Protože kromě těch hovorů některých, jak jste mluvil s tím mladým člověkem ohledně dopravy, jo?
0: Ano.
1: Dále tam byli ještě jiní někteří, no úžasné, ale potom tam bylo veliké pobavení zase s jinýma, jo.
0: Helejte, co bylo, ten, kdo se připojil k vysílání později, neví vůbec, o čem hovoříme, ale je fakt, že mě to dneska připadá spíše kniha přání a stížností, ale vlastně ve své podstatě ano. Dokážu to pochopit i z tohoto směru, ale Láďo, povězte, co zakázat, ať máme i pohled tam, kde nás posloucháte.
1: Já volám teď, já tady žiju už v Kanadě, jo, mm-hmm. Ale já poslouchám Noční linku velice často a jsem rád. Moderátoři jako vy, dále ty ženy, jo, a já si nemůžu spojit ty jména, no, paní Barboříková, pan kapitán, jo, a takový. Já se nemůžu vzpomínat na ty jména, ale stejně. Jsem Čech a jsem s váma. A pořád je to výborné, že jsou lidi, co slyším, jak třeba dneska, že mají... Vy byste měl otevřít nějaký vedle další linky, nějaký pořad, kde by lidi mohli se tak rozmluvit.
0: Helejte, není to tak dávno, co jsem měl vlastně v rámci Noční linky téma kniha přání a stížností. No, řeknu vám, že ty příspěvky jsem si četl ještě třetí den potom, protože opravdu na všechny nedostalo se. Ale na druhou stranu, já jsem tak nějak jako člověk chápající, myslím si, že jsem, byť si to třeba i část lidí nemyslí, já jsem empatický, dokážu vnímat ty lidi, ale je fakt, že jakmile je člověk sám, třeba žije sám, celý život byl s někým zvyklý žít, tak najednou sám a teď ten člověk začne přemýšlet jinak, mluvit jinak, nedej bože, vlastně zapomíná mluvit, takže se začne omezovat v těch slovech, které má, a ta samota je někdy fakt protivná teda.
1: A to je vynikající od vás, že se snažíte to vyřešit za to krátkou dvouhodinovou dobu, jo? A to je prostě nekonečné. Nejde to zvládnout prostě.
0: Takže jestli můžu zhodnotit aspoň váš telefon, ať to přispějeme k tomu dnešnímu tématu, vy si zakazujete našemu vedení zakazovat případně noční linku, kdyby na to mělo dojít?
1: Ne.
0: No, asi jo, to když vás baví.
1: Ne.
0: No, když vás baví, tak zakazujete šéfům případně, kdyby k tomu mělo dojít, třeba ke zrušení noční linky, tak to zakazujete.
1: Ne.
0: Chcete jít dál?
1: Ne, to já bych absolutně, já jsem rád, že to slyším, rád, že slyším české hovory.
0: Teď to říkám. Kdybyste měl tu možnost zakázat šéfům jejich zákaz, zakázat noční linku, no tak, protože ji rád posloucháte, no tak pak je to fajn. takhle aspoň si to já odvozuji, tedy je všechno v pořádku a doufáme, že taky noční linka zůstane. Ve vašem případě asi denní linka.
1: No, ano. Vy jste 8 hodin vpředu. Já teď jsem na rozpaci, protože nevím, co vám odpovědět.
0: Vůbec v pořádku, naprosto. Naprosto, já jsem rád, že jste zavolal, hlavně, že se dovolal, protože aspoň je důkaz, že poslouchá posluchačstvo, obecenstvo nejen u nás v Česku nebo v České republice, ale i různě po světě. Ano. A o to ty internety jsou, nemůžeme na ně neustále nadávat. Jako paní Věra Pólová, která před 27 lety řekla, já bych všechny ty internety nejradši zakázala.
1: No tak to jsou zase, to je zase...
0: Bejvávalo.
1: To by, jo, prosím vás, to, k čemu to spěje, digitální systém jde na nás a to všechno. No to jsou věci, kterým já vůbec nechci ani domýšlet. No ta nová generace se na to, se s tím zžije, to je jasné. Ale ne, já bych nerad skončil tady ten... Tyto minuty, abyste si mysleli, že něco zakazují.
0: Ne,
1: já jsem strašně rád. Já jsem řekl, že jsem se pobavil, když jsem slyšel některé ty hovory, jo, jak se, vy a ta paní třeba, jo, a ne, prostě, ale už se to prvé řekl, že ti lidi potřebují se jako vymluvit a svěřit, no, takže tak je to.
0: Já jsem taky za to rád. Jsem hlavně přesvědčený o tom, že vlastně rádio je společníkem nejenom pro věkovou kategorii 50+, nebo 60+, ale jak jste sám slyšel, tak i mladší ročníky se najdou a mě to moc těší, protože sám předpokládám, že ne každý v noci spí, nedej bože, když poslouchá na těch internetech někde v Americe, v Kanadě, tak i pro ně to má smysl.
1: Ano.
0: A jsme rádi, že jsme takovou vlastně školou českého jazyka, kde si dáváte takové opáčko z českého jazyka a slyšíte příběhy, názory, prožitky a hlavně ten svůj jazyk rodný.
1: Přesně tak, protože já jedině čeština, jiné ruština, slovenština, všechno to mám, angličtina, no tak je to prostě, není problém jako tak, ale jde pak nějaké detaily v angličtině, to já jsem na to k tomu nerozuměl. Ale tak to je jedno. Ale ne, tam nejenom, že starší lidi, ale ti mladí lidi, co volají, to je to důležité, protože mají názory, jak něco řešit. Teď je tolik toho všeho teď, co nás čeká, jo, řešit tyto věci. No?
0: Já to naprosto chápu a taky jsem to zmiňoval, že jsem právě proto rád, že noční linka není jenom pro lidi 50+, ale i pro ty mladší, což je vlastně slyšet i v noční lince. Ale musíme se rozloučit a povídáme spolu dlouho a za druhé, tady budeme muset to naše povídání a písničky uzavřít, protože se blíží další pořady Českého rozhlasu a zase bude někde jindy čas na povídání, tak nezlobte se, musím udělat goodbye.
1: Přesně tak. Zdravím ještě jedno světu mír.
0: Jo.
1: Na monitoru mi to tady na tom mi ukazuje Čechy, ano, tak to se mi nelíbí, protože Československo, Česko, Bulharsko, Polsko, to je OK, jo? Takže světu mír,
0: světu mír
1: a nashledanou.
0: Nashledanou a vlastně ve své podstatě, když se vám nelíbí Čechia, tak zakazujeme název Čechia a je to vyřešené. Hotovo 20. No, než se rozloučíme, tak ještě jedna písnička. Pak si dáme tu instrumentální, úplně rozlučkovou a taky vám řeknu, kde se zase uslyšíme, co probereme. A myslím, že kdo tak nějak jako vítá, že se slýcháme tak občas, tak tento týden máme na sebe, myslím, poměrně dost štěstí a to už máme čtvrtek. A když vám řeknu, že se uslyšíme ještě dvakrát v tomto týdnu, tak někoho trefí šlak a to já bych zase nechtěl.

žádném případě o nás dvou, o celé rodině posluchačů Noční linky Českého rozhlasu. Z Prahy s vámi byl, pravda, chvíle jsem si připadal jak při One Man Show. Na druhou stranu, i třeba taková One Man Show může být tématem do našeho dalšího vysílání. Ostatně teď sbíráme možná témata, tak pište linka@rozhlas.cz a nebo klidně mě osobně jan.macon@rozhlas.cz. Chci vám taky poděkovat za to, že jste nejen, že poslouchali, ale zároveň, že jste zavolali, že jste byli aktivní, že jste byli důkazem, že Noční linka má smysl, nejen pro ty starší, ale i vyzrálé, a nebo těsně předtím, než vyzrají. Taky, že voláte ze zahraničí, že i tam má svoje místo vysílání Českého rozhlasu. V našem případě společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Má mateřská stanice Český rozhlas Střední Čechy. Já s vámi od pondělí do pátku mezi 5. a 9. hodinou. Těším se na vás. A jestli, a takové dotazy jsem dostal v tomto týdnu, shodou okolností 3 stejné ve významu, proč Noční linku já a proč ranní vysílání a jak se to dá zvládat, tak asi středočeský pámu to tak chtěl. Na druhou stranu pro mě Noční linka znamená duševní uvolnění a zároveň myšlenky i na jiné téma, než neustále někoho probouzet. A baví mě to i skoro po 30 letech. Těším se na vás zase příště. To příště bude už dneska s Borkem Kapitánčíkem v Noční lince. Sezona letních zájezdů ukončena. Tak se těšte, čtvrteční vysílání pokračuje. Další bude s Jitkou Lukešovou. A to máme rádi oslavy. A společně se uslyšíme v sobotu s tématem Malá, velká, žádná. A nebo ještě o noc později, už zase vy, téma Štamgasti. V sobotu z Českého rozhlasu, ne v sobotu, v neděli a v sobotu a v neděli, těším se na vás, jdu se projít, přijít na jiné myšlenky a koukat na tu noční nádhernou Prahu. Hezky zaslou, dobrou noc.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Host dnešního divadla jednou o rozhlase řekl, že je to veličina, která oslavuje zázrak řeči. Zní to pěkně, vidíte. Slova básníka, v našem případě tedy dramatika Františka Pavlíčka. A jsou i potvrzením toho, že když nám nechybí to základní, totiž umění si naslouchat, znamená to taky, že si stále máme navzájem co říct.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dramatik a spisovatel František Pavlíček se rozhlasu jako tvůrce upsal už v mládí, a to doslova na celý život. Že by smlouva s ďáblem, ne, to ne. Spíš velký talent, který prostě nemohl patřit jenom jedné umělecké disciplíně. I proto najdeme jméno doktora Františka Pavlíčka mezi filmovými scénáři, třeba Markety Lazarové nebo filmové Popelky, stejně jako na divadle. V rozhlase patřil k jeho prvním adaptacím přepis Drdovy pohádky, Dal z kabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert. Hlavní role si v ní tenkrát líbezně zahráli Jiřina Šejbalová a Stanislav Neumann.
2: Koho to jsem hromady? Tohle není zájezdní hospodání nocleárna pro vandráky. Neotevřu. Klič se, člověče, je-li ti život milý. Tady je čertovská štace, tady se straší.
3: A je pryč. Zabrať, pámbu. Dej pámbu.
2: Nechci to, takový řeči nemám rád.
3: Jo, podívejme, tak on tu někdo přebývá. A že si nerozsvítíte hromnici, človíčku.
2: Já nejsem človíček.
3: No, pro dobré slovo snad nebude zlé, pan táto.
2: Já nejsem pan táta.
3: A kdo pak tedy jste? Nevlastní syn vévody z Nemanic?
2: Já jsem čert.
3: No jo, já jsem sestřenice královny ze Sáby. A vůbec, já když s někým mluvím, tak se mu nejradši koukám do očí. A vás tam v tom koutě není ani vidět.
2: Na mě není nic ke koukání, jelikož jsem opravdický čert.
3: Já vám to nevymlouvám.
2: A straším tu.
3: Když vás to těší, přede mnou se nežinírujte. No a teď byste mohl strašit, ne?
2: Teď jsem právě strašil.
3: Že vám hamba nedá pohlavek, tohle je nějaké strašení.
2: Umím taky, že mi jde kous z očí. A to je hruza veliká. To koukáš, co? Už tě to roztřásá?
3: Fuj, darmo jste tu nasmradil k mocháčku.
2: Ty se nebojíš?
3: Takový hejble svede u nás úsopas. Stojí vám to za to?
2: Nemluv a kliče. Hejdi, babo!
3: Vyhánět do nepohody starou ženskou? Vymýšlet si řeči o čertovi?
2: Tak se na mě podívej.
3: No jo. Do čertovské podoby byste byl?
2: Tak se boj!
3: Proč? Horší je zlý člověk.
2: Straším tu 150 let.
3: No jo. Mám já to hlavu. Když jsem chodila do školy, říkalo se, že v hájence mezi kácíní a dal z kabáty straší.
2: To jsem byl já?
3: Jenže od těch časů se na to zapomnělo. A že tu nikdo nebydlí.
2: Já každého vystrnadil. Teď je to moje chalupa.
3: Že jsem si ji nikdy pořádně nevšimla. A znám tu každou pěšinku. Tady je můj revír. Sbírám bylinky, víte? No jo, no, stavení je to pěkné, o samotě, kdyby se drobátko spravilo.
2: Tady se nic spravovat nebude.
3: Kvůli vašemu strašení, když vás taková práce ani nemůže těšit, když tu nikdo nebydlí.
2: No jo.
3: Z takové živnosti ani čert nemůže mít radost.
2: Já už to stejně dělám jen tak, abych nevyšel ze cviku.
3: No jo, no jo.
2: Naposled jsem tu měl inspekci z pekla. Kolik to může být? No, nejmín takových, jestli ne víc, ale 50 roků to bude. Už jsem ty pekelné kousky pozapomněl. A oni tam na mě taky nejspíš zapomněli.
3: A že jste se nenakvartíroval někam k lidem?
2: Ale zvyk jsem si tu a mám tu celou sednici pro sebe.
3: No, což o to? Střecha roztrhaná, pec na spadnutí, okny profukuje, ale jinak je to hotová klícka.
2: Je jo.
3: Já vám řeknu pro jednoho zapomenutého čerta, je to až moc veliké. Měl byste si vzít pod nájemníka.
2: Ani řeč.
3: Já bych věděla o jednom moc potřebné.
2: Už jsem řek.
3: Kdybyste sem dostal pořádnou ženskou.
2: Já nikoho nechci.
3: Můj ty světe a já nemám kam složit hlavu. Byla jsem na podruží u sedláka v Dalskabátech, víte? No, ale nejčkon, co se tam přiženil mladý, nemám zastání, abych se prý vystěhovala, nelida. No, tak co říkáte, že bych...
2: Jestli se hned nesebereš, já umím takové kousky, já tě taky můžu na kousky roztrhat.
3: Že byste se trmácel. Taky už máte léta.
2: Přišla se schovat před bouřkou a tento. Už se vyčasilo, tak běž. Až napočítám do tří, otevřu oči a jestli tě tu ještě uvidím. Jedna, dvě a jedna jsou tři.
3: Schválně, pane Čerchmant, jestli byste uměl napočítat do deseti.
2: Mě je z tebe hlava kolem.
3: Vy jste jako můj neboštík. Tak co, plácneme si.
2: Vylítnu s tebou komíne.
3: No jo, vidíte, potřeboval by vymazat. Je, bylinky bych sušila na půdě.
2: Ven, babo, ven!
3: Tak já zítra přivandruju.
2: Jestli se upovážíš, poženu tě až za kopec. Jestli mi šlápneš na prák, jestli se mi opřeš o chalupu, tak budeš vrchem spodem zlumpricírovaná. Ta upaluje. To jsem jí dal. Ten o mě na do smrti nezapomene. Je. Hrome, já bych jet. To je z pekla živobytí. V chalupě už není ani myš. Je líp je to zaspat.

0: Majka!
1: Tak, a jsem doma. Zaplať pánbu sousede, že jste mi sem zavestli mé krámy. Nezajdete dovnitř?
0: Dejte pokoj.
2: Prý tu straší.
1: A lidi to napovídají. A kdože by?
2: Čert! Neslyšela jste o tom?
1: Počkejte! Počkejte, pomůžu vám s tou truhlou.
0: Dovnitř si to natahejte sama. No podívejte, Majka se mi plaší. Vidíte? I kuň má z toho pojem. Panenko, skákava! Je! Majko! Je!
1: Děkuju za svezení. Tak jak pak se nám daří, pane Čerchman?
3: Jedeš, babo!
1: Právě jsem dojela.
3: Honem se klič, než mě popadne vstek.
1: Já bych radši popadla koště a trochu to tu uklidila.
3: Než napočítám.
1: Hlubit se nemusíte. Já vím, že počítáte do tří, jako když biče mrzká. Ale radši se obrskněte. Tady, k truhle, no. Pomozte mi pěkně po sousedsku.
3: Já tě varoval. A když nechceš poslechnout...
1: Pomalu s tou holí.
3: Pomalu.
1: Jen jí tam nech ležet, paličáku rohatý. Tak on by na mě zholí. Podívejme. Nekul na mě oči. Brachu, já mám pro strach uděláno. Můj neboštík byl vysloužilý voják, desátník. A takhle byl malej. A ty by ses chtěl měřit s kaprálem. Nekoukej po té holi. A jak ti vlastně říkají?
3: No, tohle. No, třep. Já to zapomněl.
1: Vidíš, kam to vede, když jeden žije jak jezevec?
3: Třepy fajcu.
1: A neklej mi tu.
3: Ale to já se tak jmenuju.
1: Cože?
3: Třepy fajcu.
1: Šmariánko, to je takové jméno. Hnedle jako fuj tajksl, s tím se musí něco udělat. Mě říkají Plajznerka, tedy paní Plajznerová. Mariana, po nebožce k motře. Mariánka. To je pěkné jméno, ne?
3: Hmm.
1: A tobě budu říkat Mates.
3: Hmm.
1: Tak se jmenoval můj neboštík. Aspoň se mi to nebude plést, Mates.
3: Já nejsem žádný Mates.
1: Já nevím, že ti mužský jsou takové palice.
3: A nechci jméno po neboštíkovi.
1: Lepší slušné jméno po neboštíkovi, než to tvé nanicovaté vlastní.
3: Hmm.
1: A žádné povídání. A už jsem řekla, seš Mates a to ti nikdo neodpáře. To za prvé. A za druhé, pomoz mi s tou truhlou, no, je na mě moc těžká.
3: Ale já za prvé nejsem Mates a za druhé nic dělat nebudu.
1: Panenko, skákavá, abych neklela.
3: To ti povídám, co živ budu na práci, nepoložím ruku. To by si každý slušný čert mohl přede mnou plivnout.
1: No, jak myslíš, Mates? Udělám to sama. Truhlu dáme pod okno, tak... Mísník tamhle do kouta a postel vedle. Ach, a semhle bydlo na peřiny. Drobet je vyvětráme. No a můžem zatopit. Ani jsem dnes pořádně nepojedla. Kdepak mám to koření do polívky?
3: Co to tu zavonělo?
1: Kam jsem jenom ty hrnce? Aha, vnuši. Zavonělo. Majoránka. Tak špetku kmínu, kousek česneku.
3: Tohle taky voní, co je to?
1: Májovky, houby.
3: A nač pak to je?
1: Je, ty jsi mi pěkný hospodář. Strašíš v lese a houby víš. Jak na tebe tak koukám, si jako nekrmený šindel. Co si podstrojuješ?
3: Tak, všelicos. Někdy chytnu myš, z jara jsou tu kolem žáby, slimáci.
1: Chuj.
3: A když není nic jiného, tak lapám brouky nebo mouchy.
1: Panečku, to je dieta. No jo, někdo má rád knedlíky a druhý střevlíky. Ale to ti povídám, do chalupy mi s takovou havětí nechoď.
3: Tady to voní. Čím dál víc, co to bude?
1: Májová houbovka. potřebuje přisolit. No jdi si po svých, Mates. Do práce se ti nechtělo, tak si pěkně zales na pec. Darmo šlapa živit nebudu.
3: Je dobrá.
1: Mě chutná. A houbovku umím na 7 způsobů.
3: Ty, Mariánko.
1: Co pak?
3: Nedala bys mi.
1: Ne.
3: Ale já mám na ní chuť.
1: Koukej, Mates. Ale napřed si umíješ ruce.
3: Kdo to kdy slyšel, aby se čert mil?
1: Už mám dost, ale tenhle talíř ještě zmůžu.
3: Ne! Mariánko, teď je to proti čertovské přirozenosti. Čert a voda.
1: Vystydnout tu houbovku nenechám.
3: To by byl hřích. Tak já to udělám.
1: Co uděláš?
3: Naštípám to dříví.
1: A potom?
3: Umeju se.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: V 70. a 80. letech, přiznám se vám, zažíval člověk při poslechu rozhlasových her, a najmě tedy pohádek, často zvláštní paradox. Hlasatel oznámil jméno autora, ale skutečný autor, ten přitom zůstával ve stínu právě jmenovaného. Pokrývačina nebo pokrývačství se tomu říkalo. Kamarádi v té době půjčovali svá jména zakázaným spisovatelům, ale češtinu, rukopis a vůbec charakteristický styl práce doktora Františka Pavlíčka bylo lidově řečeno cejtit na stohonu. A to i v případě, kdy si vyhrál s příběhem pošťácké pohádky Karla Čapka o panu Kolbabovi, který se na poště jednou v noci potká s veselými poštovními skřítky.
2: Tak co dřív? Kam se podělo koště a lopatka na smetí? A nebo že bych napřed vybral kamna? Ještě jsou docela horký, to ne. Počkám, až popel vychladne. Aspoň si zatím nahřeju revma v zádech. Stáhneme kapku knot v petrolejce, tak? Nohy na židli, to je blaho. Čepici šoupneme na oči.

0: Do práce. Do práce. Kolego listovní.
1: Ano.
0: Podívejte se, jak jsou roztříděny dopisy. A jestli je na balících uvedena správná váha.
1: Už se na tom pracuje, pane přednosto.
0: Jak pak to vypadá s bilancí peněžních zásilek?
2: Je, koukám, tuhle asi bude chyba v součtu.
0: Pan Kolbaba se jak těživ nespletaní obětník. Ukažte, kolego krejcárku.
2: No, tady prosím, pane přednosto.
0: 8, 19, 30, to máme 7, 65, 20 a 39, 20, to máme 104 koruny, 40 haléřů, ale vždyť to štimuje na halíř, krejcárku.
2: No jo, ona ta čtyřka na konci vypadá jako sedmička.
1: Pane přednosto, tady není na obálce úplná adresa, jen jméno příjemce a město Bambolimbonanda. Kde by to tak asi mohlo být?
0: Bambolimbonanda? Moment. Provinční městečko v království kanibálském. To je směr Benešov. Připište tam

0: kolego. Konečná stanice dráhy Dolní Trebizon, pošta Hrádek. Jak pak to vypadá s peněžní přepážkou?
1: Všecko pasuje, pane přednosto.
0: Telegramy a balíky.
2: V pořádku, prosím.
0: Tak můžeme podat hlášení nahoru. Vytočte ministerstvo poš.
2: Už se na tom pracuje. Haló, ministerstvo. Předám. Prosím, pane přednosto.
3: Haló, haló. Tady kontrolní skupina poštovního úřadu v Dolní Farandě. Stop. Agenda bez závad. Stop. Zdejší personál pracuje spolehlivě. Stop. Pouze poštovní doručovatel Kolbaba propadl trudnomyslnosti a chce pošťáckou kabelu pověsit na hřebík. Stop. Končím hlášení. Těpéro. Stop.
1: Kdože to chce dezertovat od pošty?
3: Kolbaba Josef.
4: Kolbaba Josef!
5: Zde! Kde to jsem? A Rome, já tady usnul jako špalek.
3: Proč jste mi nehlásili jeho přítomnost?
1: Já si ho vůbec nevšim.
2: Byl schoulený v koutku.
1: Ani tam není vidět.
3: Pane Kolbabo, je vám známo, že po úředních hodinách nemáte v této místnosti co pohledávat?
5: Já si chtěl jen trochu odpočinout, než zametu a vyberu kamna, jenže na mě přišla dřímota. Ale co vy tady pohledáváte? Vy, mrňouskové?
3: Konáme svou služební povinnost.
5: Mně se nejdřív zdálo, že tu ťapkají myši, nebo že se tamhle z košíku vybatolila kuřata. A oni jsou to zatím pumprdící, nebo trpaslíci, či který čerchmant.
3: Tady to si vyprašuji. Žádní trpaslíci a tím méně čerchmantové. My tu působíme jako poštovní skřítkové, šotci neboli též elfové.
5: No jo, pedelinky a čepičky máte dočista jako pošťáci. Ale že jsem si vás nikdy nevšim.
3: My vycházíme z úkrytu vždycky až v noci, kdy na poště není živá duše.
5: Co pak tu děláte?
3: Dohlížíme, jestli dobře děláte svou práci. Provádíme drobné opravy telefonu a telegrafu. Podáváme hlášení na ministerstvo. A když jsme se vším hotoví.
2: Rozdáme si karty.
1: A mastíme do půlnoci, Maria.
6: Nechcete si s námi dát partičku?
5: Už jsem sice neměl karty v ruce, ani nepamatuju, ale když mě tak hezky zvete.
3: Krycárku, zamíchejte. Kolega listovní sejme.
2: Už jsem na tom pracuje.
3: Já rozdávám krejcárek nese.
4: Osma.
5: Desítka.
3: Spodek. Pane Kolbabo, jste na řadě.
5: Tohle přece nejsou karty, ale obyčejné dopisy.
3: To se zdá vám. Pro nás jsou to kartičky přímo ideální.
5: Co já vím, tak nejnižší je v kartách sedmička, pak to pokračuje nahoru k desíce, potom je spodek, svršek, král. A nejvyšší je...
4: ESO!
5: Jenže vy jste si rozdali zalepené obálky, jedna jako druhá.
3: To jste vedle jako jedle, pane Kolbabo. Žádný dopis není jako jiný a platí víc nebo míň. Podle toho, co je v něm napsáno... Už je vám to jasné?
5: Ani zamák.
3: Tak podívejte, když jeden pošle dopis druhému jen z musu a dokonce ještě i zalže, takové psaní je nižší karta než to, co dobrý člověk upřímně napíše svému příteli.
2: Ještě víc platí psaníčko z lásky.
1: A když dá někdo své znejmilejší celé své srdce, takové psaní je... Nejvyšší trumf, zrovna jako ESO.
2: Aha.
3: Tak vidíte, že to nic není.
5: Jenže mi není jasné to hlavní.
3: Co pak?
5: Jak poznáte, co stojí v těch zalepených obálkách?
0: To je maličko.
5: Počkat. Abych se příkladně dověděl, co je v tomhle psaní, musel bych ho otevřít a přečíst.
0: To je taky možné, jenomže my...
5: Poslyšte, jestli ty obálky rozlepujete a čtete, otevřít bez dovolení cizí dopis, to je porušení listovního tajemství, velikánský hřích.
3: Ale ne, my vůbec nic nemusíme rozlepovat, protože i přes obálku vycítíme, co v dopise je.
7: Lhostejné dopisy jsou chladné jako psí čumák.
1: Za to ty upřímné přímo sálají.
3: Čím je zkrátka v dopise víc opravdového citu, tím je hřejivější. No, můžete si to vyzkoušet. Zavřete oči a dejte si na čelo tenhle dopis. Cítíte něco?
5: Jako by mi někdo přiložil teplou dlaň na čelo?
3: To zdejší pan učitel napsal dobrému příteli srdečné blahopřání k 60.
5: Počkejte. Studené a teplé, to je jenom taková všeobecná věc. Ale jak to, že vy víte, co je v tom dopise slovo od slova?
3: Uhádneme to? Protože jsme...
4: Spohádky!
5: To se mi ulevilo, že s listovním tajemstvím je všechno v pořádku. No, tak se můžeme dát do Mariáše.
3: Už je pozdě. Za chvíli odbije půlnoc a my musíme zpátky do svých úkrytů.
5: Kde pak vlastně přebýváte?
3: To nesmíme prozradit. Znáte to, lidi jsou všelijací, mohli by nás vystrnadit.
8: Pane přednosto, hlásím, že je punktum 12.
3: Dobrou noc, pane Kolbabo. A třeba
4: naschledanou.
9: Dobré odpoledne, pane Kolbabo.
5: Zdravíčko, mistře. Pardon, ještě jedno razítečko. Tak, a je to hotovo. Čím vám mohu posloužit?
9: Tuhle balíček chci poslat. Stihne ještě dnešní poštu?
5: Ale všechno zařídíme k vaší úplné spokojenosti.
9: To jsem rád, že se vám vrátila dobrá nálada. Starosti musí člověk hodit za hlavu.
5: No, ono to pokaždé nejde. Jedné se sota zbavíte a už je tady jiná. Jako příkladně tenhle dopis. To je, co?
9: Někdo zapomněl nalepit známku.
5: Kdyby jen to. Podívejte se zblízka.
9: Na obálce není adresa. To musel být nějaký tulpas dromedár, že druhého podobného svět neviděl.
5: Takových dopisů se nám tu za rok sejde pěkná hromádka.
9: A co s nimi děláte?
5: Necháme je tamhle v šupliku. Jenže tenhle není jen tak kdejaké nedoručitelné psaní.
9: Proč si ho tisknete na čelo?
5: Já chtěl zkusit, jestli hřeje nebo studí.
9: Co říkáte?
5: Vypadá to, že v té obálce je moc důležitá zpráva. Rozhodně by se měla dostat k adresátovi. Jenže jak, když chybí adresa?
9: Tak byste snad mohl ten dopis otevřít a podívat se, kdo jej posílá.
5: No, to nejde, pane. To by bylo porušení listovního tajemství a to se nesmí.
9: Lituju, pane Kolbabo, ale jinou radu si pro vás nevymyslím. Naschledanou.
5: Jenomže já naštěstí vím o jedné instanci, která by mi mohla pomoct. Páni skřítkové, dovolíte...
3: Posaďte se, pane Kolbabo, a mějte chvilku strpení. My jen dohrajeme partičku. Krejcárek nese.
1: Zelený spodek.
2: Kam pak s tím na mne? Mám červeného filka.
3: A já vynáším trumfového krále, pánové. A mám tuhle rundu v kapse.
5: Momentíček. já bych si přisadil tuhle obálku.
10: Panečku.
1: A Hrome.
3: Srdcové eso. Pane Kolbabo, vyhrál jste na celé čářem.
5: Doopravdy.
3: To psaníčko, co jste vsadil do hry, napsal jeden mládenec dívce, kterou má rád víc než sebe.
5: Já to tušil, jenže jsem nevěděl, co je v něm napsáno.
3: Já vám to přečtu. Přidržte mi obálku na čele. Má z nejmilejší Mazenko, tak tě píšu. Ojeji, ten tu má pravopisný chyb. Tak tě píšu, že jsem dostal místo za šoféra, tak jestli bys chtěla, mohli bysme mít veselku. Napiš mě, jestli mě ještě máš ráda. Piš mě brzo, tvůj věrný František.
5: Pravopis má teda hrozný.
1: Ale má dobré srdce.
3: Tak co, pane Kolbabo, jste spokojen?
5: Mockrát vám děkuji, páni Skřítkové. Jen kdybyste mi ještě mohli říct, která je to Mařenka, nebo který František.
3: Nemůžeme sloužit, pane Kolbabo. To tam už
4: není psáno.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Pamatujete si, jak jsem tu onehdá představoval rozhlasové adaptace příběhů Dona Kichota nebo Dona Kichána? Bylo jich za ta léta ve vysílání hned několik. A vyda přece jsem na jedno zpracování příběhů Důmyslného rytíře vysoké postavy zapomněl. A je to právě zatím to poslední, které jako dramatizaci pro mládež napsal náš dnešní host na rozhlasovém jevišti, doktor František Pavlíček. Donem Kichotem byl Jiří Adamíra, Sancho Panzou pan Rudolf Hrušinský. Zrovna jako by je oba s ilustrací Cervantesova románu někdo vystřihl, vidíte. Tak na sebe dávejte pozor a zase někdy s divadlem pro vaše uši a co nejdřív naslyšenou.
2: Pochválen pán Ježíš urozenosti.
3: To jsou mi spolky. Pan Zeman a podruh. Pfuj.
2: Hračíte mít pro mne nějakou práci?
4: Historický úkol. Vznešené poslání.
5: Potřebují tvou pomoc.
2: No, takže bych se do toho hned pustil, aby mě moje Tereza nepeskovala, že lenoším. Mám si vzít vidle nebo hrabě?
4: Přestaň s přízemní malicherností, to je hrůza. Každý jen z ruky do úst. Jsem ochoten tě přijmout za svého zbrojnoše.
2: Aha. A mohl byste mi laskavě prozradit, co taková práce obnáší? A kolik vynáší?
4: Slávu a obdiv před tváří celého světa.
2: A na dlaň kolik?
4: Všechny poklady, které vybojuju na svých nepřátelích.
2: Ne. Samý holubě na střeše. Co kdyby byl alespoň malej vrabeček v hrsti?
4: Když jde o čest, o krev, o život, ty se chceš handrkovat o pár šestáků?
2: Nemusíme se hádat o šestáky, když to zarovnáme na rovnou tisícovku.
4: Co to je tisícovka? Já pro tebe vybojuju knížectví. Dobudu bohatý ostrov Vadaremos a ustanovím tě jeho vladařem.
2: To už se poslouchá líp. Vládnout si po svým, panečku. Teď už jen... Kdybych mohl počítat s korunovací.
4: Čím dřív se vydáme na cestu, tím dřív dosáhneme svých cílů.
2: Tak já bych si to teda sesumíroval, jestli jemnost pan dovolí. Vy se chcete vypravit na dalekou cestu do světa.
4: Obnovit zašlou slávu potulného rytířstva.
2: A mne jste si vyhlídl za zbrojnoše.
4: Tak. Nejdřív je ovšem potřeba připravit pro mne zbroj. Pojď, mám ji schovanou v komoře, za maštalí. Opatrně po špičkách, ať nezakopneš, hospodyně nesmí nic spozorovat.
2: To nebude lehký, ženská má oči jako ostříž. Budeš ticha, Herko.
4: Takhle si nesmíš otvírat pusu na moji Rosinantu. Je to vznešená a zasloužilá krysna.
2: Vypadá, že už má pořádně přesloužíno.
4: Omládne, když jí připneš válečnické sedlo a já na ní vsednu v plné zbroji. Tady, podívej na tu nádheru. Slavné rytířské brnění.
2: Tahle hromada plechu.
4: Moji předkové v něm bojovali dobrých 100 let.
2: Však je to taky vidět. Pláty děravý jako řešeto a rezavý jako liška.
4: Já už vidím, jak se blíští, až jeden kus po druhém opravíš a vyleštíš. Tohle je krunýř na prsa. Pancíře na kolena, rukavice, přilba.
2: To je ale opelíchaný chochol. A to hledí na dránc.
4: Poradíš si s tím.
2: Milost pane, zbrojiš nejsem, to bych lhal. Tyhle řemeny, co rozhryzali myši, nahradíme provázkem. Na děravej krunýř přitluču prkínko. A dejte mi kus drátu, jinak se přilba rozpadne. A jo, nějak to zkrastím. Jenom aby nám nepršel. To byste v tom plechu zrezavěl. Zkuste si náprsník.
4: No, tak co?
2: No, dobře, no. Docela vám sluší.
4: Po setmění vyvedu Rosinantu za stodolu. Ty tam odstěhuješ zbroj.
2: A musím taky připravit na cestu svýho osla, než se moje vrátí z pole.
4: O, Sancho, cítím, jak mi narůstají

0: a vylítne si z domu jako z holubníku. Tohle je výsluška za mou věrnou službu. No řekněte, páni, co pak se sluší upláchnout ze stavení jako zloděj?
1: Uklidněte se, paní Rosamundo, ta věc se nesmí rozkřiknout.
0: Pět křížků na zádech a udělá by takovou ostudu.
1: Nejde jen o vaši pověst, ale o dobré jméno celé osady. Nesmíme dopustit, aby se stala terčem posměchu.
2: Mně stačí, co musím kvůli němu vyslechnout v holírně.
0: Nevím, co si počnu.
1: No dělejte, jako by se nic nestalo. Tady panu Mikulášovi projde každý den rukama dost lidí.
2: To ano, ano, někdy víc než tuce.
1: Musíme se dovědět, kam náš pan Zeman má namířeno a co dělá cestou.
2: Tak, tak, tak, tak.
1: Potom se poradíme, jak obec zachránit před ostudou a rytíře Dona Kichota před pohromou.
2: Co to povídáte, pane bakaláři? Jaký pak rytíř Don Kichote? Je to Alonso Quijano.
1: Vidíte, jak je to jeho podivinství nakažlivé a tím pádem smrtelně nebezpečné.
2: Mně pořád nejde na rozum, co mu vlezlo do hlavy.
0: To všechno ty zlořečené knížky a bláznivé romány.
1: Trefila jste hřebík přímo na hlavičku.
0: Já mu je spálím.
3: Duch člověka je úhor a kniha jej může leda pohnojit, aby na něm vyklíčilo semeno moudrosti a statečnosti.
4: Povídal jste něco, pane?
3: Jen tak v duchu rozmlouvám se sousedy. Tím nemrmo moci chtějí držet doma v závětří, abych nemohl do světa bránit slabé proti bezpráví a napravovat křivdy. Ti
4: budou zírat, až se vrátím v Aksamitu jako pán ostrova Vadaremus.
3: Po celém Španělsku budou naše jména vyslovovat s obnaženou hlavou.
4: A vy, milost pane, víte, kdy to bude?
3: Milý Sanč, abys dosáhl cíle, musíš v něj především pevně věřit. Víra i hory přenáší.
4: Dost možno. Jenže člověk je tvor slabý a potřebuje se o něco opřít, když ho bolí nohy a kručí v břichu. Poledne dávno odzvonili a já od rána neviděl ani kůrku. I ten můj ocel je na tom líp. Může si utrhnout aspoň bodlák na mezi.
3: Odříkání a půst patří k řeholi potulného rytíře, Sancho.
4: A rytíř jste vy, pane, já jsem jenom zbrojnož, co umírá hlady.
3: Široko, daleko, nevidět stavení. Kdyby se dalo zaklepat.
4: Tamhle! V poli jakási ženská okopává zeleninu. Třeba by se ustrhnula.
3: Nedovolím ti žebrat u cizích.
4: Mně je to, děvče, povědomé.
3: Teď si uvědomuju, že jsem nedbal na důležitou věc. Každý rytíř musí mít vyvolenou dámu svého srdce. A já na to zapomněl. Nejvyšší čas napravit ono velké opomenutí. Sama prozřetelnost mi posílá do cesty tuto vznešenou dámu.
4: S motykou a vidlema. Ale to je přece Aldonca. Dcera starýho Lorenca a tamhle Stobosa.
3: Já jsem jí ve svých snech dal mnohem libozvučnější jméno. Dulcinea.
4: A jaká pak Dulcinea? Je to Aldonca. Přece ji poznám. Aldonco, pozdrav pánbu.
3: A provázej vás na všech cestách, paní.
5: Dejš to pánbu.
4: Aldonco, růžičko voňavá. Nebyla by cibulička s kouskem chleba. Ne, a k tomu doušek vína.
5: Mám tu jen, co mi zbylo od oběda. Sotva pro jedno.
4: Nevadí, koroptvičko kropenata. Můj pán se rád postí, ale já umírám hlady.
3: Odpusťte mu, urozená slečno, je to prostořeký mluvka.
5: Jaká pak slečna? Nedělejte si blázny, nemám čas na hloupé řeči. Musím k potoku napojit krávy.
6: Dovolte mi složit k vašim spanilým nohám rytířský hold.
5: Já vám dám hold, že vás budou bolet záda.
4: Vy jste tomu dal, milost pane, skládat hold obyčejný holce.
6: Něžná jako růže.
4: Já bych teda nechtěl od ní dostat ránu.
6: Ten obláček i mne vůně okolo ní.
4: Cítil jsem jenom cibuli.
7: Jsi slepý a hluchý. Potkáš vznešenou senioritu a mluvíš o holce.
4: Teď nevím, čemu mám věřit. Vám nebo svým vlastním očím.
7: Oči nespatří to nejdůležitější. To ti může vyjevit jen srdce.
4: Ne, nezakoukal jste se do ní nakonec.
6: Nebuď přízemní, Sancho.
7: Pro mě Dulcina není žena z masa a kostí. Nýbrž vznešený ideál.
8: Já si myslím, že nemluví do větru. Don Quixote de la Mancha patří všem. A nepřemůže ho ani smrt, ani zapomnění.